zvuku přepsal, protože mu původní tón připadal příliš sexistický. Já kus toho textu přečtu, ať víte, čeho se ty dva sexisti dopustili. No, je přesně taková, jakou bych si kdy přál. Je přesně ten typ, s kterým bych se rád chlubil a vzal ji na večeři. Ale vždycky ví, kde je její místo. Má styl, má šarm, je to vítězka, je to dáma. Vou, vou, vou, je to dáma. Mluvím o té malé dámě a ta dáma je moje. No, nikdy mi nepřekáží. Mám vždycky něco hezkého na srdci a to je požehnání. Můžu ji nechat o samotě, vím, že je v pohodě sama a že nedělá žádné potíže. Prostě je to dáma, vou, vou, je to dáma. A tak dále, a tak dále. Hele, to nemá cenu číst, to je pořád kolem dokola. Prostě sexista, šovinista, je to nechutný, ale ta píseň je skvělá a Tom Jones taky.

To byl Tom Jones a sexistická She's a Lady. Daydream a Lovin' Spoonful. Víte, daydream, což znamená asi snění za dne nebo denní sen, to je opravdu jedna z jejich nejkrásnějších a vlastně nejoptimističtějších písní. Taková lehká, lidně se houpající, trochu starosvětská, ale přitom dokonale popová. Napsali John Sebastian, hlavní zpěvák a skladatel kapely, někdy koncem roku 1965. A vznikla během údajně velmi náročného 19-denního turné po americkém jihu, kde Loving Spoonful nebo The Loving Spoonful vystupovali jako předskokani skupiny The Supremes. A Sebastian byl unavený, stýskalo se mu po přítelkyni Loretě, Lori Kay, Lori, to byla i přezdívka. A právě v autobuse cestou přes Severní Karolínu si chtěl zlepšit náladu napsáním optimistické písničky. A podle dochovaných popisů ji složil velmi rychle, asi během 20 minut. Ta holka, po které se Sebastianovi stýskalo a kterou si později, samozřejmě jenom na chvíli, vzal za ženu, tak to byla servírka v newyorském klubu Steve Paul The Scene, což byl tehdy takový dost známý rokový a společenský podnik 60. let. A tahle holka měla opravdu velký vliv na vznik několika písní, které pro Lovin' Spoonful tehdy John Sebastian napsal. Prostě. Co si budeme namlouvat? Nebýt lásky, nevěry, sexu, erotiky vůbec, radosti či utrpení ze vztahů, z rozchodu, zamilování se, by určitě asi polovina písní neexistovala. Ale já myslím, že jste si možná už všimli. Nahrávka vznikla v prosinci 1965 ve studiu Bell Sound Studios v New Yorku při rychlých session k druhému albu kapely Daydream. Ve zvuku je slyšet několik kytarových vrstev, honky-tonk piano, harmonika, pískání a takový drobný perkusivní efekty, taková ta domácí naprosto pohodová atmosféra, která Spoonful vlastně odlišovala od tvrdších rockových skupin té doby. A podle vzpomínek baskytaristy Steve Boona, Sebastian zpíval, hrál na kytaru, harmoniku a pískal. Zal Jankovský hrál další kytary, Boon honky-tonk piano a Joe Butler různý ty perkusivní zvuky, včetně spoonu, čili lžiček. I to se v hudbě občas objevuje. Takže nedivte se prosím ničemu. A jen abyste věděli, o čem se zpívá. Usnul jsem uprostřed květin na pár hodin. V ten krásný den snění, sním o tobě uprostřed květin na pár hodin. Tak krásný sen, sním o místě, kde jsem s tebou byl, jak jsme seděli u potoka a pak jsem tě políbil, držel jsem tě tak blízko, řekni mi proč, proč jsi tak plachá, snění. Sním o místě, kde jsem s tebou byl, seděli jsme u potoka a pak jsem tě políbil, asi plachá a zpívám s tebou mezi květinami a na na na na na na na na. Toť vše, poslouchejte.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Vaška Bártu, který si říká Noid, mám fakt hodně rád. Jako zpěváka i jako člověka. Já mu říkám Noidíku, ale vůbec jsem netušil, co ta přezdívka znamená. Já jsem si myslel, že to bude něco démonického nebo mystického, protože Noidík hrál a pořád hraje v různých rockových nebo metalových seskupeních a občas vypadají ti chlapci jako zlí bubáci. Ale tak jsem se po přezdívce Noid začal pídit a zjistil jsem, že neznamená to vůbec nic. Že malému Venouškovi totiž říkali Venoidíku a z toho vzniknul Noid. Takže žádný démoni, žádné temné bytosti nebo postavy ze záhrobí, prostě Venoidík. A Venoidíka jsem poprosil, aby mi naspíval píseň na můj a Zimův projekt, který jsme nazvali Písně, které nechce nikdo slyšet. A ta píseň je o hrdosti a pokoře a jmenuje se Pes a lev. To je další z Mariánových textů, kterými mě před více jak 2 roky zahltil bez povolení a já místo, abych je smazal, jak to obyčejně dělám, tak jsem si je přečet, dostal z nich těžkou depresi, protože všechny jsou depresivní, nebo skoro všechny, ale byl jsem jimi nějak přitahován, jejich záhadnou magií a tak jsem ji začal zhudebňovat. A po 2 letech, sice nesystematické, ale v občasných záchvatech velmi intenzivní práce, máme 9 písní. No a ten projekt je vlastně směsicí všeho. Šansony, balady, cirkusová hudba, kabaret, tingle-tangle, jazz, filmová hudba, asi i crossover a retro. A každou píseň zpívá jiný zpěvák nebo zpěvačka. Michal Kocáb, Tesařík, to už jsem tady pouštěl, Dan Landa, Zuzana Kronerová, herec Martin Hoffman a tak dál a tak dál. Nebudu všechny jmenovat. A na závěr celého projektu jedinou odlehčenou píseň zpívá jedna Lucie a neřeknu která. Je jich hodně na naší scéně. Uděláme velkou radost, že tu píseň naspívala. Když jsme na ní pracovali ve studiu, tak jsem si po těch... Já to musím říct, kdo to jenom bílá samozřejmě. Protože já jsem si po těch několika letech vzájemného kočkování znova uvědomil, jak je mi strašně blízká. Jak se víc než známe. Za těch 37 let od doby, kdy jsme spolupracovali poprvé, to mnou všechno prorostlo víc, než jsem si vůbec myslel. Takže teď to bude druhý ex-manžel Lucky Bílý, můj velký oblíbenec Vašek Noid Bárta, letošní zlatý slavík, což mu strašně přeju a myslím, že si ho opravdu zaslouží v písni o píše, ambici, stárnutí, vystřízlivění a smíření, která se jmenuje Pes a lev.

Tak to byl Vašek Bárta, Vénojdík. Pokud neznáte skupinu R, čili vzduch, tak tu dali dohromady dva francouzští kluci. Nicolas Go-

slouchá. A dále čerpali z hudby 60. a 70. let, z filmové hudby, z easy listening hudby a ze zvuku starých analogových syntezátorů. Album Moon Safari, na kterém píseň je, vyšlo v lednu 1998 u firmy Virgin Records a je považováno za zásadní desku downtempa. Abyste věděli, co to je downtempo, to je pomalejší tempo prostě. No. A chill out elektroniky konce 90. let. Nahrávalo se v roce 1997 mimo jiné v pařížských studiích a kluci si dopřáli k nahrání smyčců Abbey Road v Londýně. To je slavný studio. Zní to krásně, totiž všichni chtějí nahrávat v tomhle legendárním studiu, které proslavili hlavně Beatles. Sice smyčce vám nahrajou dobře kdekoliv, pokud přijdou dobří hráči a ne třetí skupina vrzalu. Ale mít na desce napsané studio Abbey Road, to vypadá nádherně. I když si myslím, že naprostý většině posluchačů je to úplně ukraden, tak my muzikanti z toho máme fakt radost a šťastlivcům tiše závidím. No, odbočil jsem. A k chlapcům se připojila ještě slečna Beth Hirsch, což je americká zpěvačka a autorka. V době vzniku desky Moon Safari žila v Paříži. S Air se potkala přes společné známé a její hlas se stal zásadní součástí dvou skladeb na albu All I Need a You Make It Easy. Podle pozdějších vzpomínek žila jen pár ulic od bytu Nicolase Godena na Montmartre a po výměně demoverzí pak spolu začali pracovat a Jean Benoit Dunkle později popisoval, že Hirsch měla takový americký folkově přirozený hlas, protože byla zvyklá zpívat s akustickou kytarou. A Air se právě líbila tato její americká, v uvozovkách teda upřímnost, a spojili její hlas se svojí měkkou melancholickou elektronickou hudbou. Ten text je velmi jednoduchý, je to milostná píseň, ve které není žádné dramatické vyznání, spíš se jedná o tiché přiznání závislosti na blízkosti druhého člověka. Název All I Need, ten název té písně, znamená všechno, co potřebuju, nebo spíš ty jsi všechno, co potřebuju. A Beth Hirsch v písni zpívá. Vše, co potřebuju, je trochu času, abych se dostala za tohle slunce a odhodila svou tíhu. Vše, co potřebuju, je trochu klidu v duši, můžu slavit. Celkově vzato je tu něco, co dát. S tebou, ou, oh, ou, oh, s tebou, ou, oh, a. Jak já, jak já, jak já, vše, co potřebuju, je malé znamení, abych se dostala za slunce a odhodila svou tíhu s tebou, s tebou. Zkrátil jsem ten text hodně, ale žádná jiná myšlenka v něm není. A ještě důležitá věc. Tato skladba byla vybrána do knihy 1001 Songs You Must Hear Before You Die, čili 1001 písní, které musíte slyšet předtím, než zemřete. Takže kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Tady jsou Air a All I Need.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup, všechny vás zdravím. Doufám, že se máte, jak nejlépe to jde. Boadicea a Eňa. Boadicea je vlastně docela krátká, temná a hypnotická skladba z alba s jednoduchým názvem Eňa z roku 1987. Název je záhadný. Odkazuje na Boadiku, někdy psanou starším tvarem jako Boadicea, a to byla královna kmene Inceny ve východní Anglii, která kolem roku 60 našeho letopočtu vedla povstání proti římské nadvládě. Eněny poznámky k albu ji popisují jako královnu, jejíž jméno znamená vítězná a která se vzbouřila proti Římanům. Ona, Eňa, má vůbec ve své tvorbě hodně odkazů na Kelty, tak jako z Richarda Wagnera trčí teutoni a Nibelungové z každé opery. A sama Eňa říká, že téma této skladby je pro ní důležité a že Boadicea není romantická keltská pohlednice, ale je v ní něco temného, osudového a starobylého, jako ozvěna dávné ženy, bojovnice, ozvěny porážky, vzpoury a mýtu. A tu skladbu, asi trochu těžko jí lze říkat píseň, Eňa přepracovala v roce 92 a vydala ji jako The Celts. Ta skladba je koncipována tak, že se kolem dokola opakuje krátký motiv, který hraje syntetizér, a Eňa přes něj zpívá kdesi v dálce a mnohokrát přes sebe nahraná, nebo ona to dělá běžně, že vrství vokál přes sebe a ono jí to dodává charakteristický zvuk. Boadicea nemá žádný text. Skladba nevypráví její příběh slovy, ale vytváří k němu náladu chladnou, starobylou, takovou trochu pohřební a zároveň vznešenou atmosféru, a takhle ji charakterizuje sama autorka. A tahle skladba sama o sobě žádnej hit nebyla a není. Ale největší druhý život dostala v roce 96, kdy ji použili Fugees ve své písni Ready or Not z alba The Score. Píseň obsahuje sample, čili část z písně Boadicea, ovšem samozřejmě bez povolení. Já ji pustím potom, ale napřed si poslechněte Eňu.

To byla Eňa. A teď si poslechněte, co s krátkým motivem z téhleté písně udělali Fugees a Lauryn Hill. A ta píseň se jmenuje Ready or Not. Jak jsem říkal, v roce 96 z písní Boadicea nastoupili Fugees, respektive pouze z její instrumentální části použili část jako podklad pro své hip-hopové dílo. Aby to nebylo málo, tak do toho namíchali ještě jednu píseň. A ta je od dávno zmizelé skupiny The Deftones a jmenuje se Ready or Not, Here I Come a v závorce Can't Hide from Love. A z ní vlastně pochází základní nápad refrénu Ready or Not, Here I Come. A Fugees tak vzali starý soulový téma a zasadili ho do temného hip-hopového prostředí. A ještě z právního hlediska. Já jsem nikde nenašel, jak to bylo vyřešeno se skupinou The Deftones, ale sample z Eni z Boadicea právně samozřejmě vyčištěný nebyl. Eňa později uvedla, že její tým zvažoval žalobu, protože Fugees nepřišli předem požádat o povolení. Část její skladby jednoduše šlohly a přitom její hudba byla ve skladbě velmi zásadní, což uslyšíte. Nakonec se ale dohodli mimosoudně. Wyclef Jean později říkal, že Eňa po poslechu uznala, že nejde o žádný gangsta rap, ale o něco jiného, o něco vyššího a dala jim svolení. Tohle byl ovšem velmi důležitý moment v historii samplování. V 90. letech už byla práva k samplům velmi vážný téma, ale mnoho hiphopových producentů pořád pracovalo instinktivně. Slyšeli silný motiv, použili ho a právní stránku řešili až později. A Ready or Not je jeden z nejslavnějších případů, kdy se z předem právně nevyčištěného samplu stal obrovský hit. A ještě k písni Ready or Not. Je docela zajímavý slyšet, jak kombinací třech různých vlivů vznikla velmi úspěšná píseň. Jak píší kritici, Eňa dodává mlhu a mystiku, The Deftones dodávají soulovou paměť, já myslím, že ti mysleli spíš textový námět, a Fugees k tomu všemu dodávají rytmus, hrozbu a pouliční naléhavost. Samozřejmě ten text není vůbec žádná milostná píseň. Refrén vychází ze hry na schovávanou. Ready or not, here I come, you can't hide. Čili připravený nebo ne, už jdu, neschováš se. A takový ale zlověstný to je, jo? A ve skladbě to působí, jak jsem říkal, samozřejmě zlověstněji, ale je to míněno vážně. Je to výpověď o přežití, slávě, nebezpečí, systému, chudobě, o migraci, o pouliční realitě a o sebevědomí. Fugees říkají, můžete nás ignorovat, můžete nás podceňovat, ale my přicházíme a neschováte se před námi. Dobrý, co? Němci by mohli vyprávět. No dobře. A ještě, co znamená jméno skupiny Fugees. Je to zkrácenina slova refugees, tedy uprchlíci. A byli to Lauryn Hill, zpěv, rapování a občasná autorka, Wyclef Jean, rap, zpěv a produkce a Pra Michel a ten jen repoval. Takže Fugees a Ready or Not, připraveni nebo ne?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Die Zuhalter Ballade zpívá Erich Schellhoff a Lotte Lenya. Teda pro upřesnění. V anglickém překladu se píseň jmenuje Tango Ballad, v původní německé verzi se jmenuje Zuhalter Ballade, což v překladu znamená pasáková balada nebo pasáková píseň a je z žebrácký opery. Hudbu k celému tomuto dílu napsal můj oblíbenec Kurt Weill v roce 1928 a premiéra byla v Berlíně. Už jsem z ní pouštěl Kanonensong a ještě několik písní nebo árií určitě pustím. Abyste si nemysleli, že pouštím jenom nějakou předválečnou hudbu mých rodičů. Z tohohle díla čerpalo strašně moc interpretu a skupin od 60. let až do současnosti. Myslím si teda, že židovský chlapec Kurt Weill by z toho, že jeho hudba má vliv na světové i méně světové hvězdy, mnoho let po jeho smrti měl určitě obrovskou radost. Zemřel v roce 50 ve svých rovných 50 letech a podívejte se, kdo třeba nahrál jeho písně. Doors, Sting, Armstrong, David Bowie, Nick Cave, Frank Sinatra, Tom Waits a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Zpět k pasákově baladě. Dílo bylo tehdy velmi moderní, drzí a vlastně protiburžoazní a schválně míchalo takzvané nízké hudební žánry, čili šlágr, kabaret, jazz, tango, pouliční baladu s divadlem a operní formou. A píseň Tango Ballad zapadá přímo do děje ve druhém aktu. Mackie Messer se cestou z Londýna zastaví ve svém oblíbeném nevěstinci u Jenny a tam zazní tahle ta píseň. Teda fakt to není žádné romantické tango. Je to spíš cynická vzpomínka bývalých milenců z polosvěta. Prostituce, kupířství, zrada, závislost, erotická moc a obchod s tělem. Tango tu funguje jako ironická maska. Zní svůdně, statečně, tak vlastně elegantně, ale ten text je fakt drsnej a nemilosrdný. Poslouchejte. Mackie zpívá. Byla doba, dnes už dávno pryč, kdy jsme se dali dohromady já a ona. Já měl hlavu a ona se postarala o tělo. Já jsem se o ní staral a ona se starala o mě. Byl to tehdy způsob života, i když ne zrovna ten nejlepší. A Jenny zpívá. A když přišel zákazník, vyklouzal jsem z postele a hezky se o něj postarala a pak si šla dát drink a když platil, oslovila jsem ho. Pane, přijďte kdykoliv v noci, kdy se vám to bude líbit. Ta doba je dávno pryč, ale co bych dala za to, abych viděla ten bordel, kde jsme tehdy bydleli a oba se různě střídají. To byla doba, teď už velmi vzdálená, byl tak milý a byl mě tam, kde to bolelo. A když došly peníze, opravdu létaly jiskry, vstal a řekl, zastavím ti sukni. Sukně je hezčí, ale žádná sukně nebude stačit. Stejně jako jeho drzost mě to pěkně rozčilovalo. Ptala jsem se ho přímo, co si myslí, že dělá. Pak na mě vyletěl a srazil mě hlavou napřed ze schodů. Měla jsem modřiny, jsem tam celé roky. Ta doba je dávno pryč, ale co bych dala za to, abych viděla ten bordel, kde jsme tehdy bydleli. A pak ještě si zaspívají dohromady a jsou šťastní. Takže Tango Ballad, Zuhalter Ballade, neboli pasáková balada.
3: Mackies und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.

Miluju Kurta Weila strašně. A nejenom já, Jiří Suchý ho miloval a miluje ho půl hudebního světa. A já se s váma rozloučím s písní, která vznikla v roce 1967. Nahrál ji, jak se tehdy říkalo, Big Beat Juventus. Hudbu napsal 21-letý kytarista Juventusu a student konzervatoře Jiří Lahoda, který později hrál s Evou Pilarovou a zahynul, když se letadlo Aeroflotu rozmlátilo a schořilo při přistání v Praze v roce 1973. A text napsal tehdy pouze 18-letý Michal Prostějovský, který myslím, že sedí tady asi 20 metrů ode mě přes stěnu a statečně tam nahrává svý muzikály nebo něco o muzikálech, na to on je velký specialista. Tu píseň naspíval s Juventusem Karel Černoch. On nepatřil k zakládajícím členům. Původně byl frontman Juventusu Antonín Jelínek, který se ovšem v roce 64 rozhodl z rodinných důvodů odejít a jako náhradu přivedl tehdy neznámého trampa Karla Černocha. Prý ho oslovil na vlakové stanici Medník, když ho den předtím slyšel zpívat na trampském potlachu. Karel zprvu prej vůbec nejevil zájem hrát v nějaké big beatové skupině a odmítl to, ale za 14 dní se objevil na zkoušce Juventusu, který zkoušel každý čtvrtek v sále v restauraci u Zábranských v Karlíně. Zaspíval tam 3 písně z playbacku, který si pustil ze svého magnetofonu, který si přines a byl nadšeně přijat. A s nimi potom nahrál krásnou píseň s názvem Nářek převozníka ve studiu tehdejšího Československého rozhlasu. A Nářek převozníka, to je vlastně raná big beatová balada. Faktem je, že patří k těm písním, které Karla Černocha pomohly dostat z big beatáka do širokého povědomí. Český rozhlas označuje za jednu z nejzajímavějších písní českého beatu. Suprafon online ji řadí mezi jeho nejslavnější rané nahrávky vedle Zrcadla a vedle písničky Ona se brání. Já jsem dokonce četl, že ta píseň byla nahraná už v roce 1965, ale opravdu vyšla až v dubnu v roce 67. Faktem je, že tehdejší výroba desek byla neskutečná, nebo doba výroby desek. V 80. letech bylo běžné, že vydat desku u Suprafonu trvalo rok od dokončení nahrávky. Takže v roce 67 to klidně mohly být někdy i 2 roky, kdy to rozhlas, Československý rozhlas tehdy nahrál a Suprafon to potom vydal. 2 roky mezi tím byly. A jak jsem si zjišťoval informace o téhle písni, tak jsem narazil na 4 různé vysvětlení jejího textu. Faktem je, že bych se mohl zeptat Michaela Prostějovského, který tady sedí někde vedle, jak to tehdy myslel, ale tohle je zábavnější. Ten bude zírat, jestli si tenhle díl poslechne. Takže, píseň se dá vysvětlit několika způsoby. Za prvé, únava z role. Převozník není jen pracovník u řeky nebo u moře. Je to člověk, který uvízl v roli, kterou si nevybral nebo kterou už dávno přerostl. Za druhé, mýtický motiv Chárona. Název a postava převozníka mohou připomínat antického Chárona, který převáží duše přes řeku do podsvětí. Text ale není přímo antický, spíš používá archetyp převozníka jako člověka mezi dvěma světy. Třetí možnost. Ztráta iluzí. V textu je krásný kontrast. Dálky, vítr, plachty, hora, hrad, tedy romantické obrazy touhy proti únavě a samotě. Zpočátku to vypadá jako píseň o cestě, ale ve skutečnosti je to píseň o tom, že cesta už neláká. No a čtvrté vysvětlení. Raný český beat jako existenciální pop. A to je nejzajímavější. Není to jen taneční beatová věc. Má dramatický text, recitovanou pasáž, skoro šansonovou vážnost. V tom předjímá Černochovu pozdější schopnost zpívat pop, beat, šanson, nálady i velké balady. Teda Michaeli, pane Prostějovský, to zíráte, co? Co jste ve svých asi v 18 nebo 17 letech napsal a ještě ke Karlu Černochovi. Hele, byl to fantastický zpěvák.
Kolikrát jsem ho jako člen různých orchestrů doprovázel na festivalech nebo koncertech. A to poznáte hned. Naprostý nadhled, lehkost, dokonalý frázování, intonace jako naprostá samozřejmost. A krásná a hned rozpoznatelná barva jeho baritonu. Tak Karle, poslouchej dobře. Takhle zpíváš asi v roce 1965. A já se s váma loučím a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině, máte naladěn Český rozhlas a posloucháte pořad Na cestách a my dnes budeme cestovat převážně do Afriky, i když budeme začínat úplně jinde. Mým hostem je Zuzana Beranová, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A kdybych ji měl stručně charakterizovat, nevím, co si vybere víc, tak řeknu průvodkyně, spisovatelka, v nedávných časech také diplomatka. Co vám je nejbližší?
5: Možná v tuto chvíli asi cestovatelka, protože pracovala jsem jako diplomatka, nicméně zvědavost je ve mně pořád a právě ta zvědavost mě nejlépe definuje, takže bych řekla ano, jsem zvědavá cestovatelka.
4: Vyndávám první předmět z mého kufříku od Lidské hory. Ještě máte běžky, na kterých jste pobíhala po Orlických horách, prý také?
5: Ano, mám běžky, lyže, nohy, kolo a neustále už asi 30 let prozkoumávám Orlické hory, které jsou mojí srdeční záležitostí.
4: Ale já jsem říkal, že se vydáme i do Afriky a nejenom do Afriky, tak zůstaňte s námi v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou.

0: Dozněla první písnička, Zuzana Beranová, diplomatka, cestovatelka, ale také autorka řady knih. Možná by se čertila, že bych řekl spisovatelka, já to mám také tak, ale autorka řady knih. No a když třeba řeknu, kam až se dostanem, když vyslovím Lvice Elza, tak zbystří spousta posluchačů, budeme doma, ale pojďme do těch Orlických hor. Jak jste se ocitla v Orlickém záhoří?
1: Já na sebe musím prozradit, že všechny moje počiny byly vedeny hlubokou láskou k přírodě. A v době, kdy člověk je mladý a rebeluje a hledá si prostě nějaké to svoje rebelující téma, tak já jsem si našla ekologii a přijela jsem do Orlických hor s myšlenkou vybudovat tam ekologickou vesničku. Základem té vesničky měla být teda ekologická farma a kolem toho třeba nějaké jakoby vzdělávací středisko. A nakonec se z toho povedla hlavně ta farma. Já jsem se spojila s pěticí studentů Vysoké školy zemědělské a opustili jsme všechno, co jsme měli, opustili jsme svoje krásné, pohodlné životy ve velkých městech a odjeli jsme do Orlického záhoří privatizovat státní statek.
0: To už jste byla tou novinářkou, která měla na starosti Rychnovsko?
1: Já bych řekla, že vrátím se k tomu spisovatelství. Já jsem chtěla být spisovatelka a v té době se spisovatelství nedalo vystudovat, takže mě z toho nejbližší vlastně přišlo vystudovat novinařinu a působila jsem v zahraniční redakci Mladé fronty dnes jako editorka. Nicméně do toho přišel ten šílený nápad s ekologickou farmou v Orlických horách a já jsem prostě opustila všechno, co jsem měla a přestěhovala jsem se do Orlického záhoří a načas jsem novinařinu opustila. Jenže potom po několika letech, když se prostě farma zavedla, když jsem nemusela vstávat ve 4 hodiny ráno a chodit dojít do Kravína, tak jsem začala mít taky nutkání vrátit se k novinařině. A tehdejší šéfredaktor Mladé fronty, pan Šabata, byl z nedalekého Liberka a měl tady pro tyto moje sklony jakoby pochopení, protože jsem za ním přišla s naprosto takovým jako ambiciozním požadavkem. Řekla jsem mu, chci pracovat pro Mladou frontu a chci bydlet v Orlickém záhoří. A nakonec jsme našli takový jako dobrý modus operandi, kdy vlastně já jsem z Orlického záhoří začala pracovat pro regionální redakci v Hradci Králové a začala jsem se starat vlastně o 3 okresy, o Orlicko, Ústecko, Rychnovsko a Náchodsko.
0: Jenomže, vy jste rodačka z Opavy, jako děvče jste chodila kolem domu, který byl spojen s postavou, kterou už jsem tady naznačil. Jsme blízko Lvice Elzy, jsme u Joy Adamsnové. No a pak jste se najednou ocitla, protože jste vystudovaná i akademii diplomatickou, tak jste se najednou ocitla v Africe. Dokonce jste tam 14 let prožila, bydlela jste v různých místech, ale mě zaujala jiná věc. Vy, abyste se do té Afriky dostala, vy jste prý poslala 85 žádostí na různé instituce. Já chci do Afriky.
1: Je to tak. Já jsem chodila kolem rodného domu Joy Adamsonové při cestě do základní školy. A tak jsem jako si říkala, tahle ta ženská z Opavy, z naší malé, milé Opavy, to dotáhla až prostě do Afriky, stala se z ní úspěšná spisovatelka a říkala jsem si, já chci být jako ona. Já chci jít do Afriky a chci být spisovatelka. Nemusím být úspěšná, ale chci být spisovatelka. A toto dětské přání se hluboce prostě uvnitř mě uložilo a vyplavalo až o mnoho let později, kdy jsem se jednoho dne ráno zbudila a řekla jsem si tak a začnu realizovat svůj sen. A napsala jsem těch 85 žádostí, které byly jedna po druhé zamítnuty a jako potom nejsnadnější cesta se mi jevila přihlásit se do diplomatické akademie a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Afriky.
0: To se mi líbí, že vy říkáte, nejsnadnější cesta se mi jevila stát se diplomatkou. Mně to tak snadná cesta nepřipadá, nevím, jak posluchačům pořadu na cestách. To je to samé, jako dostala jsem šílený nápad udělat ekologickou farmu. Vy jste dost urputná a taková neortodoxní ve svém počínání. I proto jste možná mohla tak dlouho být v Africe.
1: V Africe mě teda, když jsem přijela konečně do Keni, podařilo se mi přes diplomatickou akademii a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Keni, což bylo první země mého takzvaně dlouhodobého vyslání. A jakmile jsem se tam etablovala, tak mě začali říkat Joyka dvojka, protože já jsem začala důsledně jít po stopách Joy Adamsonové a musím říct, že jsem asi zdědila, nebo že jsem se na ní napojila skrz Joynu sveřepost a urputnost. Ale tahle ta sveřepost a urputnost vám umožňuje nejenom přežít v africkém prostředí, ale taky prostě po sobě něco zanechat nebo prostě tam odvést kus práce.
0: Komu se to poštěstí, že potká 150 slonů na jednou anebo 200 žiraf? Jaký je to pocit?
1: V afrických národních parcích je to pocit naprosté pokory, že vlastně příroda si diktuje podmínky a že my prostě jako lidi se musíme přizpůsobit a jenom vlastně vplout do toho rytmu přírody a nechat přírodu, ať si sama plyne svým vlastním rytmem a tempem.
0: Pomohlo vám v té Africe něco z té ekologické farmy?
1: Pomohlo mě taková ta sveřepost a pomohlo mě vlastně vnitřní integrita. Protože na té ekologické farmě, když jsme privatizovali statek v Orlických horách, tak jsme vlastně dostali do ruky rozpadající se státní statek s protékajícími jímkami, prostě úplně zdevastovaný. A my jako pětice mladých lidí bez finančního zázemí jsme se pokoušeli až sadomasochisticky ten statek jakoby přivést jako k životu a udržet. A potřebovali jsme k tomu vnitřní integritu. A tahle ta integrita se mě později v Africe hodila.
0: Říká Zuzana Beranová dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který právě posloucháte. No my budeme té Africe nahlížet hodně pod kůži, protože když tam někdo 14 let prožije, když je schopen s rodinou bydlet třeba v té Keni, může bydlet v Namíbii s rodinou. Jedno z vašich dětí, jedna dcerka se dokonce v Africe narodila. Jaké to je rodit v Africe a oproti tomu rodit v Česku? Jsme na cestách, tak pojďme do porodnice v Africe.
1: Tak já bych nejdřív začala porodnici v Motole, kde jsem rodila svoji první dceru. A protože já jsem Husákovo dítě, tak v té
0: Přeneseno, neberte to tak, posluchači, doslova.
1: Nebo takhle, patřím do generace ano. Takzvaných Husákových dětí, což znamená přelidněná generace a ta přelidněnost se se mnou táhla vlastně celý život. Takže jsem se ocitla v přelidněné porodnici, kde jsem teda rodila takzvaně opět přeneseně Husákovo vnouče nebo Husákovu vnučku. Bylo nás na porodním sále asi 16 rodiček, bylo tam prostě jenom jeden lékař a ten se najednou o půlnoci rozhodl, že opustí rodičky a půjde rodit gorily mládě do pražské zoo, protože mu to připadalo zajímavější, než se věnovat lidským rodičkám.
0: Počkejte, ale proto jste mohla mít pochopení, vy milovník Afriky,
1: já nevím,
0: nebo tehdy
1: jako
0: ještě ne.
1: Asi po 8 hodinách porodních bolestí, jako můj stav rozhodně jako by se nedal popsat jako pochopení. Nicméně jsem jako by tu dcerku odrodila a když pak přišel porod číslo 2 v Zimbabwe, tak to byly normálně lázně. V Zimbabwe jsem rodila v době, kdy Zimbabwe stihla prostě naprostý kolaps infrastruktury, zdravotnictví, cholera, nebetyčná inflace. A mě rodila polská doktorka, která si pro tyto účely pronajala jednu místnost v skolabované zimbabské nemocnici a tam prováděla soukromé porody a byla to paráda prostě. Takže moje dcerka Kačka se narodila v Zimbabwe a já jsem za tuto zkušenost strašně vděčná.
0: No takhle to vypadá jako ráj Afrika, takže pojďme to trošku dostat na zem. Jak uvažují Afričané? Někde jste řekla, že logiku si můžu rovnou škrtnout. Já jsem si ji ve scénáři škrtnul.
1: Škrtněte si i to, že Afričani uvažují. Protože jakoby logika tam neexistuje. A čím déle jste v Africe, čím více máte otázek, tím méně máte odpovědi. Prostě to uvažování se tam řídí něčím úplně jiným. Jsou to impulzy, jsou to emoce a jsou to hluboce zakořeněné tradice.
0: Já jsem se teď mrknul na hodinky, jak dlouho si v pořadu Na cestách povídáme. No a Afričané a čas?
1: No,
0: a tak, ty hodinky?
1: Tak to je specifická kapitola, protože Afričani rádi jakoby říkají, vy Evropani máte hodinky, my Afričani, my máme čas. A prostě Afričan, když vám řekne jako takzvaně jsem na cestě, jo, tak on už vám jako řekl, že přemýšlí o tom, že se k vám jakoby nějak dostane a jestli k vám dorazí prostě za hodinu, za den nebo za týden, tak to je prostě v jeho mysli. A pak jsem tam ještě vlastně byla trošku alergická na to, kdy jsem se ptala, a kdy přijdeš? A on říká anytime from now, kdykoliv od teď. A to mohlo být za den, za týden, za hodinu. Takže tohle to je jejich pojetí času, ale kdybychom měli víc prostoru, tak bychom si mohli popovídat, z čeho to vlastně pramení.
0: Třeba se k tomu ještě dostaneme. Já jsem rád, že Zuzana Beranová přišla na naše natáčení pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Včas. Měla ty hodinky. No a já tady mám další předmět. Na hodinky jsem se díval. Mám tady knihu, pod kterou je podepsaná Setkání se smrtí, aby to nebyla ta Afrika taková idylka, ale o tom až po další písničce.

0: Dozněla další písnička, jsme na cestách se Zuzanou Beranovou, cestujeme teď zrovna po Africe, ale já ji vezmu ještě někam jinam, abychom nebyli monotematičtí. A to setkání se smrtí, nebezpečí v Africe. Vy jste zažila dost nebezpečných momentů. Nebudeme strašit, abychom, nebo nechceme strašit, abychom neodradili naše posluchače od případné cesty do Afriky. Víme, že jsou tam zajímavá místa, která je dobré vidět a je dobré tam jet, ale...
1: Já klidně v tomhle můžu být otevřená, nebudeme si teda Afriku lakovat na růžovo, ale když už jsme začali v té Keni, tak právě v Keni jsem byla brutálně přepadená. Bylo to v poledne na náměstí v Nairobi, kde by člověk absolutně nečekal, že k něčemu takovému dojde. Přišla jsem o řadu předních zubů, prostě měla jsem potrhanou tvář. A když se mi tohleto stalo, tak to okolí prostě mě okamžitě říkalo, tak a teď se odstěhuješ a nikam, nikdy už se do Afriky nevrátíš. A já říkám, ne, naopak, já tady zůstanu, vyléčím se a budu se pravidelně do Afriky vracet, protože mně to připadá jako prostě daň z přidané hodnoty. Čím žijete vlastně v krásnějším a motivujícím prostředí, tím větší daň musíte zaplatit za to, že v tomto prostředí můžete pobývat.
0: Jak se vám to stalo, že došlo k tomu přepadení? Kvůli čemu to bylo?
1: Já jsem tehdy pracovala na ambasádě v Keni a měla jsem na starosti i kulturu.

0: oběť a já jsem jim přišla do rány.
1: Takže oni vůbec nevěděli, jestli máte peníze.
0: Ne, protože v Africe život nemá žádnou cenu. V Evropě vám řeknou, když vás někdo chce připadnout peníze nebo život, když mu dáte peníze, tak prostě vás ten člověk nechá být. V Africe vás nejdřív zabijou a pak začnou ohledávat, co máte u sebe, protože hodnota života v Africe je nulová.
1: Pojďme k tomu, s čím jste hodně spojená, na co určitě zastříhali ušima posluchači pořadu Na cestách, když jsem řekl, že Zuzana Beranová je ze stejného města jako Joy Adamsonová, že se vydává po jejich stop. Můžeme říci, já můžu vyndat ještě další knížku, to je právě ona, Příběh lvice Elzy. Ona byla v té Keni asi hodně populární, protože po její smrti prezident údajně prohlásil, že vykonala pro zemi víc než kterýkoliv její obyvatel. Takže se ani nedivím, že když to byl jakýsi váš impuls pro cestu do Afriky, že jste o ní tam chtěla také lecos vědět.
0: Protože ona byla mým, jak říkáte správně, motivací, úplně tou prvotní motivací, která mě motivovala k cestám do Afriky a která pak vlastně nasměrovala můj celý další život, tak jakmile jsem přistál na keňské půdě, tak jsem řekla tak, a téhle té ženské se teď musím odvděčit. A udělám to tak, že budu cestovat po místech, kde ona pobývala, sezbírám o ní všechno a budu o ní prostě pořádat osvětové akce a výstavy. Takže moje putování po Keni právě se odehrávalo po stopách Joy Adamsonové.
1: No, vy jste nejenom pořádala výstavy o ní, ale jste i za dokumentem České televize, který pravděpodobně řada posluchačů pořadu Na cestách i viděla. Jaká podle vás ona byla? Vy jste ji poznala vlastně z těch různých pátrání, z toho, co jste o ní zjistila, z rozhovorů s lidmi, kteří ji znají nebo znali tehdy, i s příbuznými jejími. Jaká podle vás byla?
0: Ona měla dvě roviny. První rovina byla nesnesitelná hysterická ženská. A to pocházelo z jejího dětství, kdy ona opravdu neměla jakoby harmonické rodinné zázemí a neměla se vlastně kde naučit jakoby tu střícnost a vlídnost. To je jedna stránka její osobnosti. Druhá stránka ale je nesmírně talentovaná, sveřepá žena, orientovaná na výsledek, a to jí vlastně pomohlo dosáhnout v Kenii velkých úspěchů.
1: Jaká byla podle těch místních, podle domorodců ona?
0: S domorodci to měla špatný, protože ona je považovala za takové druhořadé občany, naučila se takovou jednoduchou svahilštinu, které říkáme prostě setla, podle anglického jakoby settlers, a ona vlastně využívala jenom příkazy, přidej, přines, podej, odnes a takhle, a chovala se k ním povýšeně a přezíravě a můžu i říct, že dokonce i buzerovala, což vlastně vyústilo i v její smrt.
1: K tomu se také dostaneme. Já jenom tak, jak ji charakterizujete, ještě by mě zajímalo. Můžeme o ní říct spisovatelka, můžeme říct malířka, ochránkyně zvířat, zakladatelka národních parků. Která tahle ta poloha je vám nejbližší a připadá vám nejzajímavější?
0: Mně připadají nejzajímavější všechny. Cestovatelé nebo vaši posluchači rádi jezdí do národních parků v Keni. Joy se osobně podílela na založení 6 národních parků v Keni. No kdo si to dneska může dát do životopisu? Založila jsem 6 národních parků v Keni. Takže tohle to mně připadá jako nejsměrodatnější pro současnost, ale nesmíme pomíjet i její malířské úspěchy. V Národním muzeu v Nairobi je uložena sbírka 800 portrétů příslušníků afrických kmenů, které namalovala Joy Adamsonová, a malovala je v době, kdy neexistovala barevná fotografie. A ona nám vlastně zanechala obrovské etnografické dědictví, protože řada těch kmenů, které ona tehdy malovala, dnes již zanikla.
1: Když to říkáte, mě právě zaujala ta malířská poloha, protože já mám teď v té knize Setkání se smrtí od vás jednu ilustrační fotografii a na ní je ukázka botanické kresby Joy Adamsonové. Je to jak do herbáře, nádherná barevná záležitost. To je věc, kterou jsem si popravdě řečeno se ženou spojenou s příběhem lvice Elzy já dlouho vůbec nespojoval.
0: Je to překvapivé u Joy Adamsonové, ale právě proto je ona i ceněná, protože Joy byla nadaná malířka, malovat

sa naučila od své matky a posléze svůj malířský talent nadále rozvíjela. Nicméně ta botanická kresba je specifická disciplína. A Joy postupně prostě dosáhla toho, že její botanické kresby splňovaly nejpřísnější vědecká kritéria. A současně se staly i svébytnými uměleckými díly. Joy jako umělkyně i vnitřní pochopila sílu afrického světla a dovedla ji uplatnit v sytosti barev. Svět.

0: Dozněla další písnička, už nám čas hrozně letí, nejsme jako v Africe, nemůžeme říct, no odteď si to poslechnete, kdy budete chtít a kdykoliv si nás zapnete, tak tam budeme se Zuzanou Beranovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tak pojďme na to, jaké to je, anebo jak se dostane žena v Africe k člověku, o kterém se soudí, že zavraždil Joy Adamsonovou.
1: Já jsem vraha odsouzeného za smrt Joy Adamsonové potkala dvakrát. Poprvé zhruba před 20 lety, právě když jsem byla v Keni, tak jsem jej navštívila v převleku za fotografku. Doprovázela jsem novináře keňského deníku Nation, který s ním šel dělat rozhovor a já jsem tam byla jako fotografický doprovod a tehdy mě připadalo, že ten člověk skutečně Joy mohl zabít, protože během toho rozhovoru byl výbušný, byl agresivní, dokonce nás ani nechtěl nechat odejít a mě tehdy připomínal takového černého Levharta. Prostě člověka, který z nenadání nečekaně zaútočí a je to smrtelný útok. Po druhé jsem ho potkala vlastně před 2 lety při natáčení dokumentu České televize. Tehdy už byl na svobodě, podařilo se mu vlastně dosáhnout nějakého předčasného propuštění a koho jsme teda potkali, už to nebyl agresivní černý Levhart, ale byl to zhroucený stařeček s oteklými poškozenými klouby, roztřesený. A já jsem měla vůči němu jako rozporuplné pocity. Za prvé jsem byla strašně naštvaná za to, že Joy Adamsonovou zavraždil a zavraždil ji naprosto brutálním způsobem, kdy ji zasadil 17 hlubokých ran takovým dlouhým nožem somálským, kterému se říká Simi. A na druhou stranu vlastně jsem viděla zhrouceného stařečka, který už ani nemůže vykonávat jako svoji práci truhláře, protože má naprosto zničené prsty a klouby. Takže se ve mně pral tahle ten stek a soucit vůči tomu člověku.
0: Vy jste mě dostala do úzkých, protože to všechno to povídání nebo to cestování Afrikou s Joy Adamsonovou by vydalo na samostatný náš pořad Na cestách, tak já vám dám teď návrh. Necháme si další povídání, ještě trošku to dokončíme na samostatný pořad, který si u vás zamlouvám, jestli přijmete pozvání někdy v budoucnu a budeme cestovat dál, protože mně to přijde škoda nedostat to tam úplně všechno. Třeba to, co jste teď říkala, je úplně fantastické. Myslíte si, že i současná Afrika zná Joy Adamsonovou?
1: Myslím si, že na Joy Adamsonovou už se pomaličku zapomíná, nicméně Kenya si ji stále váží. V Národním parku Hell's Gate pořád jsou plakety připomínající Joy, jsou názvy, prostě brán připomínající Joy, stejně tak v rezervaci Shaba, kde byla zavražděna, tak jsou prostě runway pojmenovaná po Joy a takhle, takže Afrika si ji stále připomíná. V Nairobském národním muzeu jsou vystaveny její nádherné botanické kresby i portréty příslušníků keňských kmenů, ale celkově jako už Joy upadá do zapomnění.
0: Tak my si spolu určitě v budoucnu ještě připomeneme. Odpíchli jsme se od Telvice Elzy, což je spojovák pro většinu našich posluchačů pořadu Na cestách právě k téhleté osobnosti, jak jste řekla, i rozporuplné. Ale teď se Zuzany Beranové zeptám, já tady mám toho lvíčka, tu figurku, mohl jsem přinést další figurky. Když budu říkat názvy některých těch zvířat, tak Elzu už jsem řekl, Pipa anebo Penny, tak vy k tomu dokážete přiřadit, kterých zvířat se to týká?
1: Joy měla ambici po úspěchu s lvicí Elzou udělat výzkum všech 3 afrických koček. Takže po lvici Elza přišla gepardice Pipa. Zatímco lvice Elzu Joy považovala za svoji dceru, tak k Pipě už měla takový jako méně emotivní vztah a popisovala ji jako sestru. A poslední v řadě přišla levhartice Penny.
0: Které zvíře africké je vám nejsympatičtější osobně?
1: Mně je nejsympatičtější levhart. Miluju levharta právě pro jeho, v angličtině se tomu říká, že je elusive, že je takový tajemný, nevypočítatelný, že prostě zahlédnout levharta v Africe je velice vzácné. A když už ho zahlédnete, tak je to životní zážitek.
0: No a pojďme se podívat trošku dál. Pojďme se podívat, vy jste se vrátila před pár dny z Alžírska. Jak byste charakterizovala v pár větách Alžírsko? Třeba ve spojení nebo v kontrastu k té Keni?
1: Tak Alžírsko, když to bereme z cestovatelského pohledu, tak zatím neturistická země. Do Alžírska se jezdí hlavně za římskými památkami na severu a pak do pouště a mezi tím je nulová turistická infrastruktura. A já, protože mám sklon k takovým sadomasochistickým akcím, tak jsem tam vlastně přijela v červenci se svojí dcerkou, pronajali jsme si auto a sami dvě blondinky jsme se pustili autem směr tuniská hranice a při té své poslední návštěvě srpnu jsem si pronajala auto a vypravila jsem se směr marocká hranice.
0: No Maroko. K Maroku asi by se mohla vázat další rekvizita, i když zakryju od které firmy, ale vy vidíte, jaký to je čaj, proč zrovna tenhle ten čaj?
1: Mátový čaj, oni ten mátový čaj, to je úplná lahoda. Oni ho strašně dlouho vaří a dostanete nakonec takový malinký koflíček toho čaje, ale když ho vypijete, tak vás to prostě vystřelí do vesmíru.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová. Trošku jsme se dostali už malinko i k nápojům a k jídlu, ale to si necháme do posledního našeho povídání a vstupu. Když vás teď přenesu do Asie, kam také jezdíte, bránila jste se trošku, že ne tak často, ale když řeknu, čím je charakteristická pro vás Kambodža?
1: Kambodža je pro mě charakteristická tím, že je to nábožná země. Člověk navštěvuje staré chrámy, navštěvuje chrámy schované v pralese, takže návštěva Kambodži pro mě rovná se duchovní zážitek.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová, se kterou jsme se vydali z Afriky někam jinam a my půjdeme po písničce do finále a já vám zrovna dopředu řeknu, že se budu ptát na jednu ještě destinaci, která není tak známá vám jako turistům, možná řadě turistů. Ta země začíná na G, tak zkuste sami přemýšlet třeba u kávy. No a dostaneme se i k těm potravinám, uvidíme. Budeme možná i zkoumat vůně Afriky.

0: Dozněla další písnička, bohužel to bude asi už jedna z posledních v našem rozhovoru s dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, kterým je Zuzana Beranová. Tak já jsem toho napověděl moc, takže odhalme tu zemi, která vám učarovala a která začíná na G.
1: Tak je to Gabon, je to západoafrická země, bývalá francouzská kolonie a je to zatím neobjevený turistický ráj pro ty posluchače, kteří hledají neobjevenou syrovou Afriku, tak je Gabon tou správnou zemí. Gabon nabízí nekonečné národní parky, laguny, pralesy, nabízí nížinné gorily, nabízí velmi bohatou místní kulturu, žijí tam pygmejové, takže je to země, která má strašně moc co nabídnout. A přitom je to absolutně neturistická země, protože Gabon je ropná velmoc a oni vlastně tu turistiku nepotřebují. Takže vlastně turisté se jim tam musí jakoby sami vnutit, aby něco poznali.
0: A má tam turista tedy možnost existovat? Má tam to zázemí, které vyžadujeme? Když říkáte, že je to ropná velmoc, tak asi vybavenost tam bude solidní?
1: Cesty jsou tam celkem dobré, jak kde, když už prostě se člověk dostane mimo ty hlavní tahy, tak už to zase není tak dobré, ale jakoby člověk tam musí jet a musí být vlastně pod křídly místní cestovky, která mu to všechno zařídí a zprocesuje, protože ta logistika je tam náročná. Člověk musí přestupovat z lodí, kterým se říká pirogy, na auta, z aut zase prostě na nějaké trajekty, takže ta logistika je velmi náročná a potřebujete to mít od někoho zorganizované a pak tam není ani to, co bychom nazvali nějaká jako pohostinnost nebo nějaká otevřenost vůči turistům. Oni se prostě na ty turisty dívají jako na návštěvníky a zatím nevidí ten ekonomický potenciál, který přinášejí.
0: Čím vším jste cestovala už? Na čem všem jste jezdila?
1: No, tak já jsem jezdila, samozřejmě začneme autem, ale jezdila jsem i na velbloudu, na oslu, na koni, jezdila jsem ve vydlabané lodi, jezdila jsem prostě v tradiční plachetnici, jako vyzkoušela jsem všechny možné dopravní prostředky, abych se v Africe někam dostala.
0: A co takhle vrtulník? Letěla jste vrtulníkem?
1: Ano, vrtulníkem jsem samozřejmě taky letěla.
0: A jak velikým?
1: Velikým, pilotovaným vrtulníkem, ale vy mě určitě navádíte teď.
0: Já vás navádím na využívání vrtulníků v Africe, protože vy se tak trošku podílíte i na tom, aby Afričané mohli ten svůj kontinent jednak objevovat a jednak také se o něj starat i z té výšky, takže k čemu slouží ty vrtulníky v Africe?
1: Já bych to trošku poopravila, jedná se o bezpilotní vrtulník, to znamená, že to je obrovský dron. Je to teda vynález majitele české firmy, pro kterou pracuji a je to stroj, který má mnohostranné využití, má dlouhý dolet a vynese vlastně do výšky až 70 kilo prostě užitkové hmotnosti. Takže 70 kilo rovná se třeba 50-litrová nádrž pesticidu. A mým projektem, který je nyní nejblíže mému srdci, tak je zapojení této bezpilotní helikoptery do boje proti pouštním kobylkám. Ty pouštní kobylky sužují vlastně celý africký kontinent a nejenom ten, vlastně začíná to někde v Saúdské Arábii a končí to v Tanzánii. Takže dá se říct, že česká technologie, český vynález pomáhá v Africe bojovat proti hladomoru.
0: Tak to jsem ani netušil, že se s dnešním hostem Zuzanou Beranovou dostaneme od lvice Elzy až k bezpilotním helikoptérám nad africký kontinent. Poslední kniha, kterou vyndám z mého kufříku, tak se jmenuje Všechny vůně Afriky. Ono to nebude možná úplně přesně tak o té knize, ale čím voní Afrika?
1: Ten název té knížky jsem dala kvůli mému hlavnímu pocitu. Člověk, když přistane, vždycky, když přistanu v nějaké africké zemi, tak vystoupím z letadla a zhluboka se nadechnu. A teď ten první vlastně nádech, ta první vůně, jakoby předurčuje celkovou charakteristiku té země. To znamená, že třeba v Africe, v Keni, vane, jako cítíte v tom prvním nádechu takový jemný prach a takovou vůni ze savany. V Nigérii je to taková silná, kořeněná prostě vůně, trošku jakoby obohacená vlhkostí. Prostě každá ta země.
0: A Gabon voní naftou?
1: Ne, Gabon voní vlhkostí a komplikacemi.
0: To je přenesená vůně.
1: Přenesená samozřejmě.
0: A jinak jako žena máte ráda jakou vůni?
1: Mám ráda svěží vůni africké savany, když ráno. Miluju tenhle ten pocit. Ráno brzo stanete, ještě za rozbřesku. Načerpáte plnou nádrž benzínu do svého terénního auta a ještě před svítáním vyrazíte na cesty. Země prostě voní vlhkostí a před váma jsou nekonečné africké pláně a příslib toho dne. Příslib dobrodružství a dalších zážitků, takže toto miluji nejvíce.
0: No já jsem teď tak trochu přimhouřil oči a představoval jsem si to a můžu říct, že by to byla zajímavá představa. Takže možná to máte i vy, posluchači pořadu Na cestách. Já myslím, že jste si dnes té fantazie užili docela se Zuzanou Beranovou dost. Ale já do toho teď takzvaně brutálně řečeno hodím vidle do těch vůní. A co se potom stane, když Zuzana Beranová přijede domů a ucítí vůni okurkového nálevu, anebo smaženého sýra, anebo vůni svíčkové?
1: Tohle to jsou takové jistotky. Smažený sýr miluju. A kdykoliv v Africe ho nedostanete, jako to je nějaká česká jako specialitka. Jo. Ale vracíte se k jistotám, vracíte se vlastně k osvědčeným chutím, které vám ale pak dávají motivaci prozkoumávat další africké potraviny, protože víte, že se k těm původním chutím vždycky můžete vrátit, takže člověk dostane jakoby takový impuls ochutnávat prostě africké kobylky smažené nebo prostě mopané červy nebo prostě nejrůznější a nejabsurdnější pochutiny.
0: My už jsme naznačili vaše oblíbená česká jídla, po kterých takzvaně jdete, když se vrátíte z cest exotických. Oblíbené africké jídlo?
1: Já mám třeba ráda v Zimbabwe se dělá takový jakoby vařená kopita v arašídové omáčce.
0: To je spojení přímo šílené.
1: Teda jako
0: to
1: ta kopita se samozřejmě nejí, ale při tom vaření vlastně se z nich jakoby vyvaří ten sulc, který se pak propojí s tou arašídovou omáčkou a je to prostě mňamka.
0: No já nevím, teď jsem se nezasnil zrovna, protože kopitem sem, kopitem tam asi bych zrovna nemusel. Dobře, zakončili jsme trošku úsměvně, to jsem rád, že jsme se třeba od těch nebezpečných momentů dostali z Afriky až sem. Co je to, co jste si odnesla z těch pobytů v Africe, z těch zvyklostí nebo pravidel i do toho života tady v Čechách? Je něco takového?
1: Ano, odnesla jsem si třeba v Africe, mě fascinovala úcta ke starým lidem. V Africe čím je člověk starší, tím je váženější a moudřejší. A pak se mě na Africe líbila rodinná pospolitost, protože oni fungují v rámci rozšířených rodin a navzájem se podporují, takže to bych si taky odnesla a pak i vlastně lásku k dětem. Všeobecnou. Tam, když si dítě hraje na ulici, tak je to považováno to dítě za majetek celé komunity a každý vlastně hlídá, i když to není jeho dítě, aby se mu něco nestalo.
0: Zacvakl jsem kufřík. To byla krásná tečka dnešního cestování na rozhlasových vlnách. Na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou. Moc krát vám děkuju za návštěvu.
1: Taky děkuju a těším se na další popovídání.
0: Já se těším také, věřím, že i naši posluchači, se kterými se teď a příští pondělí mezi 18. a 19. zase těší naslyšenou Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, si má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
1: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii. Já jsem teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
0: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
0: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
2: Pochoutkový rok.
0: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
0: Vůbec nemícháš?
1: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
0: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo.
1: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
0: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
0: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
1: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
0: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
0: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
1: No tak,
0: ale... 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
1: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
0: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
1: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
0: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
1: No, zhruba 3/4 minutku.
0: A vidíš to, jak piju, jo? Jak máslo ubývá.
1: No, je to pravda, prosím tě.
0: To je, když jsi je nalakoval úplně.
1: Já už bych to chtěl jíst.
0: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
0: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
1: No, to byl velký závazek tady.
0: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
1: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
0: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýroh.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: S podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Aha. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpackovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít i harnes kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země. Od té doby vlastně i spolupracujeme. Teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo? Trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý. No, dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl COVID jako dezert, takže to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít máš, tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, minulý týden jsem měla nabitý událostmi. Vystupovala jsem v Prostějově. O tomto městě jsem si dokázala jen vybavit, jak jsem kdysi četla dívčí román Magda, který napsala Helena Šmahelová. Hrdinka, pubertální dívka Magda, odjede na Moravu za svými příbuznými. Odjede právě do Prostějova a tady jí okouzlí její bratranec Olin. V hledišti se měla hned několik Olinů a všichni, celé publikum, reagovali báječně. Druhý den jsem vystupovala ve Vyškově. Tady jsme navštívili místní cukrárnu. Můj výběr nebyl dobrý. Řez s třešněmi mě nenadchl, ale můj přítel si dal k dýňovému laté z kořicového šneka. Když jsme ho dostali na talíř, byl teplý a chutnal úžasně. V pondělí jsem křtila knížku Josefa Maršálka. Sešlo se tam spousta lidí, kniha byla obrovská a nadšení z ní taky. S kamarádkami Ivou Hitnerovou a Hankou Křížkovou jsme pak vše rozebrali v klidu vedle divadla Lucie Bílé v kavárně U kávy. No a teď vám prozradím, že začínají Omeletky a že snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, než se pustíme do omeletek, tak vám chci jen připomenout, že doma máme tři psy. Proto naše výjezdy za zábavou i za prací musí být vždy pečlivě naplánované. Když jsme se minulý týden vraceli v noci z Moravy domů, tak psi se houfovali za vstupními dveřmi, skákali víc jak metr do výšky, šťastně se pošťuchovali, že nás vidí, a kňučali radostí. Já jsem v dětství týrala své rodiče tak dlouho, až mi pořídili kolii. Už jsem se o ní několikrát zmiňovala, ale připomenu vám naše společné zážitky. 8 měsíců kolii bylo, když jsme ji dostali. Venčili jsme ji poprvé večer, no a pes nic. Hystericky jsme mu zvedali u stromu v parku nožičku. Nic. Pak jsme od majitelky zjistili, že kolie je fena a že nožičku nezvedá nikdy. A pak jsme přišli na to, že je to tak citlivé zvíře, že si ulehčí jen tehdy, když má jistotu, že ho nikdo nevidí. Číhali jsme tedy celé dny po parcích a volali na ní. Už můžeš, nikdo nejde. To zvíře, musím přiznat, bylo mnohem citlivější než já. Pak jsem měla boxera Freuda. A pak, když už mé dceři bylo 5 let a synovi Petrovi rok, jsme si pořídili jezevčíka Edu. Dali jsme ho dceři k narozeninám. Eda byl štěně strčené do krabice s mašlí. A když jsme balíček otevřeli, tak hystericky vyskočil a kousl našeho Petra přímo do obličeje. No a pak, zhruba po 7 letech, ho šel můj tatínek vyvenčit. Tatínek byl v zelenině a vybíral tam papriky. No a pak přišel a my najednou strnuli. V předsíni nebyl náš Eda. Nebyl tam dlouhosrstý černý jezevčík. Byl tam trpasličí pudl Pepřasůl. No a to už na dveře někdo tloukl. Kulatá, rozuřená paní a za ní zoufale byl přiškrcený Eda. Ukradste mi Árona, vřeštěla dáma. Kde je můj Áronek? Áronek už se k paničce vrhl a nadšeně ji líbal. Náš Eda ležel na zádech a v nervovém záchvatu chtěl, abychom ho drbali na bříšku. Zbláznil ses? Zařvali jsme na tatínka. Zbláznil jste se? Přidala se rozhorčená paní. Proč si přived úplně cizího psa? A tatínek trochu pohrdavě pokrčil rameny. No proč? Řekl podrážděně. Taky tam byl uvázaný. A pak si šel v klidu očistit ty papriky. Jedna má přítelkyně se velice styděla, když si pozvala asi 20 hostů do nového domu a připravila skvělou tabuli. Obložené mísy, vejce, saláty, losos. Pak najednou z hruzou zjistila, že jejich kocour sežral asi 7 lososových jednohubek. Jí samotné jíst po kocourovi strašné nepřipadalo a tak rychle mísy přerovnala, přidala zeleninu na ozdobení mezer a hosté se dostavili. No a pak přišla kamarádka do kuchyně a viděla kocoura, jak se svíjí ve strašlivých křečích a u čumáčku má pěnu. A za chvíli byl po něm. Kamarádka okamžitě srovnala hosty do řady, přiznala se, že mísu před nimi ochutnala kočka a všichni odjeli do nemocnice, kde jim všem udělali výpach žaludku. Až po týdnu, po rozborech, se přišlo na to, že se kočka otrávila jedem na krysy a že lososu nebylo vůbec nic. Bylo jen po elegantní pověsti. Od té doby se totiž u kamarádky už nikdo jídla, ke kterému měl přístup kdokoliv, už nikdo nikdy nedotkl.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, vzpomínám si, jak jsme jednou s mužem přijeli v noci na chalupu. Byla jsem hladová a těšila jsem se, že si konečně v klidu dám nějakou dobrotu. Ale tašku s lahutkami jsme zapomněli na chvilku venku za dveřmi a psi jsme tam nechali běhat. No a když nám to došlo, bylo už pozdě. Zdeněk mi jen chmurně ohlásil. Jsi bez večeře, sežrali úplně všechno. Já jsem se s tím nemohla vyrovnat. To nenechali vůbec nic? Jo, řekl Zdeněk. Psí konzervu. No a to mi připomíná, jak jeden můj známý už léta zápasí s poměrně dost velkou nadváhou. Zkoušel pilule, čaje, cvičení. Uvažuje i o chirurgickém zákroku. Přednedávnem měl padesátiny a od manželky dostal překrásného papouška, který umí mluvit. A říká, Franto nežer. Náš labrador Otelo jednou zabral celou sedačku před televizí. Nepodařilo se mi ho odtamtud vystrnadit, tak jsem zvolila lest. Šla jsem k ledničce, otevřela jsem jí a když Ota vstal, rychle jsem jí zase zabouchla a skočila na pohovku. Ota se s vyčítavým pohledem uvelebil u mých nohou. Za pár minut vyrazil ke dveřím a začal naléhavě štěkat. Vstala jsem, abych mu otevřela na zahradu. Ale on kolem mě proklouzl a než jsem se stačila vzpamatovat, byl zpátky na sedačce. Nejhorší domácí zvířata měl kamarád. Dva pětikilové vypasené kocoury, kteří ho s oblivou budili. První metoda byl skok ze skříně na postel kolem 6. ráno. Kamarád se po krátké době začal obávat zdravotních problémů. Nálet dvou pětikilových zvířat z výšky je poměrně bolestivá záležitost. No a tak si natočil postel jinak. Druhý způsob buzení, co následoval, bylo drnkání na kytaru kolem 7. ráno. Oba kocouři drápky drnkali do strun, až ho to vzbudilo. A poslední metoda, po odklizení kytary, bylo tiché, nenápadné vlezení na jeho postel, usazení na peřině na jeho hrudi a přitisknutí studeného čumáku na obličej. Kamarád popisoval, jak se jednou vzbudil s divným studeným pocitem na nose, otevřel oči a zíral do obrovského obličeje velikánskému kocourovi. No a málem měl infarkt. My jsme jednu dobu měli tři kočky. Jednu našel otec v práci, jednu našla moje matka ve škole, byla učitelka. A jednu jsem našla já na dvoře v popelnici. Popelnice měla nejhorší povahu. Mstila se za své hnusné dětství a nenáviděla našeho strýce Evžena. Ten totiž o ní jednou řekl, že je blbá. Mstivá popelnice byla, blbá ne. 10 let čekala na to, až strýc Evžen poleví v ostražitosti a své boty nechá lehkomyslně v předsíni. Okamžitě šla a pročůrala mu italské mokasíny až na kost. Popelnička ale číhala nejen na Evžena, ale na každého, kdo šel kolem skříně, aby mu mohla jako ten nejdivočejší rys skočit na záda a kousnout ho do krku. Ve škole se divili, proč mám takový divný tik.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvoj.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem dnešní omeletek jsou zvířata. Přes 20 let hlídal dobytek nejstarší chlupáč na světě. Ovčácký pes se v Austrálii dožil požehnaného věku 29 let a 5 měsíců. Je to dvakrát tolik, než je průměrný věk psů. V přepočtu na lidský věk mu bylo přes 200 let. Luke Neville se svým bratrem hledali ztracenou mopsí fenku Bellu. Kamarád zahlédl oznámení o nalezeném mopsovi. Psa vyzvedl a odvezl k ním domů. Když se Luke vrátil z pátrání, začal fenku hladit a po chvíli mu došlo, že to není jeho Bella. Přejmenovali prozatím na Nebelu a nechali u sebe přes noc. Skutečnou Bellu našli v místním útulku. Ukázalo se, že téhož dne se ve městě ztratil ještě jeden mops. No a nakonec se obě fenky vrátili ke svým rodinám. A podobná záměna se stala v americkém Oregonu dvěma černým labradorkám v psím hotelu. Ken Griggs si po dovolené vyzvedl Kali, ale doma na ní rodinná kočka syčela, přestože ji dřív měla ráda. A fenka také najednou neposlouchala známý povel. A veterinář na rentgenu nenašel stopy po zákrocích, které Kali prodělala. Griggs trval na tom, že dostal jiného psa. No a měl pravdu. Hotel zaměnil Kali s labradorkou Dixie. Jeden mnichován nesnesl už oddanou lásku své ženy k jejímu chrtovi, s kterým pořád chodila po různých psích výstavách. Aby pes přestal vyhrávat, tak ho potajmu krmil. Manželka mu na to přišla a opustila ho. I se psem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, a já vám teď přečtu svou povídku, která se jmenuje Tento způsob lásky. Tohle to bylo horké. Na chalupě byly dvě ženy, jeden muž a jedna dospívající dívka. Na zahradě měly dvě pruhovaná lehátka, dvě vyrudlé matrace a kbelík, ve kterém se chladilo bílé víno. Na zahradě v duchu ruského hledání smyslu života hovořili o nešťastné lásce. Irenka jednou milovala filmového tvůrce. Bydlel ve středu Prahy a na jeho domě bylo lešení. Irenku tvůrce navštěvoval jednou za 10 dní. Příjemně se s ní miloval a pak mizel bez naděje společných plánů i perspektiv. Irenka se proto rozhodla, že umělce bude šokovat svou vitalitou. Ve svých 32 letech v 9 večer v centru Prahy vyšplhala po lešení do druhého patra a jukla umělci do otevřeného okna. U filmaře byla jiná dívka. Houpala se v křesle a tvůrce ji líbal do vlasů. Irenku tak nikdy nelíbal. Irenka škytla, zapotácela se bolestí v duši a zřítila se z 13 metrů na chodník. Měla těžký otřes mozku a 2 týdny ležela v nemocnici. Veronika tehdy milovala zvěrolékaře. Získala si ho tím, že v době omezující totality přivezla ze zahraničí zázračný lék proti pelichání andulek. Zvěrolékaři se Veronika líbila. No a taky se mu líbila Klára a Jitka. Na Veroniku proto často neměl čas. Veronika jednou vypila láhev Becherovky a šla si zvěrolékaři lehnout na práh. Jako alibi měla svou andulku. V 10 domovník zavřel dům. Veronika na rohožce usnula alkoholickým spánkem. Kránu ji vzbudil veterinář. Jsem tu kvůli andulce, zašeptala Veronika a natáhla k němu dlaň. A na ní ležel nehybný ptáček. Ze zvěrolékaře byl cítit prožitý sex. Veronika se zvedla. No ale to je jedno, stejně chcípla, řekla drsně a hodila ptáka z pavlače na dvůr. Pavel kdysi miloval Šárku. Jednou s ní byl na slapech. Dobře lyžoval na zasněžených pláních. Rozhodl se proto Šárku oslnit jízdou na spěněné hladině. Připnul si vodní lyže, křečovitě se chytil lana, vytřeštil oči a jel. Rozhodl se ležérně vystoupit na břeh jako mořský bůh. Když se lyže dotkly břehu, začal Pavel rotovat. Rotoval asi 17krát. Vodní lyže se rozvířily do všech stran. Lehkomyslní plážoví opalovači hystericky sbírali své deky, chránili si hlavy a prchali spasit život. Pavel si nezlomil ani ruce, ani nohy, ani vaz. Jen se mu zlomilo srdce. Ještě v plavkách odešel na stop a dojel do své pražské postele a ležel v ní 3 dny. Dospívající dívka pozorně poslouchala a pak řekla: vzpomínali jste. Říkali jste, že jste takhle milovali jednou, tehdy a kdysi. Co byste ale kvůli lásce udělali teď? Pavel došel pro novou láhev vína. Veronika snědla, Bůh ví proč, 7 krásek. A Irena se podívala na modré nebe, kterému od letadla zůstaly bílé jizvy. Všechno, řekli svorně.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Tento způsob lásky se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou tady na Dvojce v omeletkách. No a teď je na řadě posluchačka paní Karla, která mi poslala příspěvek do rubriky Co Čech to Němcová. A její text má název Děkuji, Eucharisto. Stalo se to už před lety, ale některé zážitky zůstávají ve vzpomínkách navždy. Byli jsme s manželem v Řecku. Našetřili jsme si tehdy na dvoutýdenní cestování po krásné zemi plné památek a mořských pláží. Dojeli jsme dokonce až na Peloponéský poloostrov. Přejeli jsme most přes Korinský průplav, kde obrovské lodě proplouvají mezi skalnatými stěnami, jen několik centimetrů vzdálených od hran lodě. Řekové mají české turisty rádi. Téměř každý Řek zná někoho, kdo uprchl po druhé světové válce do Československa. V Řecku tehdy propukla občanská válka a naše země přijela tisíce dětí a později i dospělých. Dodnes si tohoto vstřícného gesta Čechů všude v Řecku považují. Pod slavnou horou Olymp, bájným sídlem bohů, jsme se osvěžili v moři a vydali se pěšky do kopce. Uvidíme, jak daleko se v tom vedru dostaneme. Procházíme vesnicí, která je po obědě bez lidí. Všichni mají siestu. Jen starý muž jde proti nám z kopce. V každé ruce drží vědro s nažloutou tekutinou. Usmívá se, zastavuje, postaví vědra, z jednoho odrne krustu a pod ní se objeví bílé mléko. Můj nos okamžitě zavětří a ucítí kozí mléko. Už od dětství ten odér nesnáším. Milý děda nám mléko nabízí a můj muž se k mému zděšení chystá napít přímo z vědra. Procedí mezi zuby. Pokud se napiješ, už tě nikdy nepolíbím. Oba tedy dědovi poděkujeme a loučíme se s ním. Pomalu šlapeme asi hodinku vzhůru a dojdeme na hřbitov. U hrobu sedí žena, je celá v černém a hlasitě naříká. V tichosti procházíme kolem ní, ale všimne si nás. Okamžitě přestane bědovat, hrne se k nám a zve nás do nedaleké budovy, kde jsou v sále shromážděni černě odění pohřební hosté. Je slyšet její štěbetání, občas dokonce i smích. Všichni si pochutnávají na dobrotách ze stolů a vypadají spokojeně, dokonce vesele. I tady jen poděkujeme za pozvání, všem zamáváme a odcházíme. Nechceme rušit pohřeb, i když setkání občanů na hřbitově vypadá víc jako lidová veselice. Řekové se rádi baví ve skupinách, jsou veselí a dosti hluční. Oni sami to takhle nevnímají. Jejich temperament je prostě jiný než ten náš středoevropský. Sledujeme se zájmem, jak se v parčíku ve stínu stromů o víkendu schází rodiny. Z každého auta vystupuje nejméně 5 osob. Všichni pomáhají staré babičce. Posadí ji na pohodlnou židli, přikrývají kolena dekou. Teprve, když je babička spokojená, vybalují z auta na ubrus jídlo a je toho hodně. Celá rodina se usazuje kolem, podávají babičce, co si přeje a potom se pustí do hodování všichni. Seděli jsme nedaleko a pozorovali rodinné veselí. Parčík byl plný až do pozdního odpoledne. Každá ze skupinek si celou dobu živě povídala, s chutí stále něco pojídali a mezi tím si občas někdo z nich zdřímnul. Děti pobíhaly kolem. K večeru každá rodinka usadila svou babičku nebo dědečka do auta, pozbíralo se to nejnutnější a parčík se vyprázdnil. Pod každým stromem zůstalo hodně obalů a lahví. Tak tomu tehdy bylo i na plážích. Můj muž často pláže uklízel. Někdy jsme v autě vozili odpadky v pytli a marně hledali kontejner nebo popelnici. V Soluni jsme na radu místního občana zaparkovali auto v zapadlé ulici u chodníku. V klidu jsme si prohlédli staré a úžasné památky. K večeru nasedli do auta a odjeli z města. Na dálnici jsme zaplatili poplatek a vystoupili u benzinky z auta. Podívala jsem se na zaprášené auto a zdálo se mi nějaké divné. Něco na něm chybí. Teprve po chvíli jsme si uvědomili, že nemáme přední poznávací značku. Kolem jdoucí řidič nám s úsměvem sdělil, že ji určitě najdeme na policejní stanici. Něco jsme udělali špatně a takovým způsobem se v Řecku řeší přestupek. Policie odšroubuje značku, majitel auta si ji musí vyzvednout na stanici a zaplatit pokutu. No, jak jednoduché. Jenže požadovaná částka se nám nevešla do rozpočtu. Chtěli jsme si promluvit se šéfem policie o jejím snížení, no ale ten už nebyl přítomen, bude až ráno. A my jsme byli tehdy tak naivní, že jsme se rozhodli přenocovat u města, přijít opět ráno a pokusit se smlouvat. Nočním městem jsme odjeli kamsi mimo domy, postavili malý stan pro mého muže a já jsem se uložila v autě. Nějak tu noc přežijeme. Brzy ráno mě probudily divné zvuky a funění. Kolem stanu, kde spal manžel, rýdila smečka velkých divokých psů. Očichávali stan dokola, poštěkávali a rvali se mezi sebou. Musím podotknout, že se všech větších psů velmi bojím. Po otevřeném oknem auta jsem zavolala na muže, aby neotvíral stan. V tu chvíli přibíhala smečka za mnou k autu. Zavřela jsem rychle okno a hrůzou nedýchala. Co budeme dělat? Psi nás určitě roztrhají. Asi po 15 minutách, kdy jsme oba strnule čekali, co se stane, to psi unavilo. Pomalu jsem zvedla hlavu a viděla, že několik z nich už odběhlo pryč. Asi po půl hodině už byla smečka z dohledu. Rychle jsme zabalili stan a ujížděli směr policejní stanice. Šéf policie nás sice vyslechl, ale pobaveně nás nasměroval k místnosti, kde v policích čekali stovky registračních značek na své majitele. Zaplatili jsme tedy požadovanou pokutu, obdrželi naši vytouženou poznávací značku a spokojeně odcházeli. Byli jsme šťastní, že jsme přežili dnešní noc i ráno. A doma jsme měli o čem vyprávět.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: Děkuji, Eucharisto. Pojmenovala svůj zážitek posluchačka a já doufám, že vás její příspěvek inspiroval a že mi taky napíšete něco ze svého života. Třeba jak jste cestovali, anebo něco o vašich mazlíčcích. Texty mi prosím posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.
0: Lidi mají doma v našich zeměpisných podmínkách nejčastěji psa nebo kočku. Mezi kočkou a psem jsou obrovské rozdíly. Pes musí chodit na záchod ven. Kočka má soukromou toaletu přímo v bytě. Pes plní příkazy, kočka neplní příkazy. Pes se strašně naběhá, protože poslouchá naskoč, honem, k noze, ven. Kočka někdy přijde, někdy ne. Když pán psa odejde, tak pes teskně kňučí. Kočka jde klidně spát. Pes nemůže šplhat po záclonách. Kočka šplhá po záclonách. Pes má stále svůj základní tvar. Kočka se mění, aby se vešla kamkoliv. Pes někdy vyje. Kočka někdy zpívá. Když psovi vynadáte, cítí se vinen. Když vynadáte kočce, nehne brvou. Když psa pochválíte, směje se. Když pochválíte kočku, tak nehne brvou. No a proč vám to tak podrobně vykládám? Protože je na každém z nás, abychom pečlivě zvolili, koho ke svému životu právě potřebujeme. Jestli vzrušující flirt, anebo pevný vztah. Když flirt, pořiďte si kočku. A když už máte doma záletného manžela, tak pořiďte si věrného psa. Koupit si psa je totiž jediný zaručený způsob, jak získat lásku za peníze. Pes je taky jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe. A na rozdíl od žen, psi milují jen jediného pána. No a někteří psi milují i omeletky. Poslouchejte je. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

jednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Byl označený číslem jak na porážku. Bylo jí 19.
2: Někdo ji udusil.
1: Záviděla jste jí? Máte poslední šanci se přiznat.
3: Jakomu radíš, jak řešit manželský konflikty a nám poradit neumíš?
1: Major Holina.
4: Kriminální seriál Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Už první kolo voleb přineslo 5 jistých senátorů. Premiér Babiš označil rusko-americkou ropnou dohodu za velkou facku pro Evropu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost v Čechách, místy přehánky. Teploty do 15 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden opět v pátek a sobotu.
6: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
7: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
6: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
8: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní.
6: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby. Získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nové hnutí Zalužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
9: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
0: A připomínáme, že podrobnosti k volbám najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Samo Rusko přiznává, že v tuto chvíli nemá dostatečné výrobní kapacity, aby dohodu splnilo. Rafinerie v Rusku totiž čelí ukrajinskému bombardování. Kvůli Velké Pardubické je dnes od 8 ráno do večer, do 7 večer uzavřená silnice první třídy 37 na hlavním tahu z Pardubic na Chrudim. Úsek slouží jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihů. Vjezd je možný pouze od Draškovic, výjezd pak směrem na Hradec Králové. Další parkovací místa jsou u terminálu Jana Kašpara, je ale nutné si je předem objednat a zaplatit online. Objízdná trasa vede centrem města kolem hlavní nádraží. Policie doporučuje počítat s dopravními komplikacemi v okolí závodiště i v centru Pardubic.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně s většinou oblačnost, teď ráno ojediněle mlhy. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku ojediněle vyskytnou přehánky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách kolem 6.
5: Doprava.
0: V Lubenci čekejte překážku na silnici číslo 6 do Prahy. Na konci Lubence před mostem přes dálnici leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Jinak z dálnic a hlavních tahů teď větší potíže hlášené nejsou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Robert Tamchina.
2: A to byla Naďa Procházková. Teď je 6 hodin a téměř 5 minut a vy se probouzíte ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu v neděli 11. října. Co říci na úvod, když začíná samba mezi kapkami deště. Buďte vítáni a hezkou neděli.

0: Tak ještě jednou dobré ráno. Já bych se měl opravit, protože tohle nebyla samba Mezi kapkami deště. To je přece ten krásný Kachyňův film Lásky mezi kapkami deště scenáristu Vladimíra Kaliny. Ještě mě učil na fakultě. A Jana Očenáška. Tohle byla samba v kapkách deště. A já si říkám, je v tom rozdíl. Mezi a v kapkách. V každém případě jsem v tom zacítil nebo zavnímal podzim. Vlastně naše první skutečně pravé podzimní nedělní ráno a nedělní setkání a zase procházka. Když se podívám do svých poznámek a do scénáře, tak stejně jako v těch předchozích nedělích po ránu, to bude procházka historií, listování kalendářem, procházka právě uplynulým týdnem, kdy se udělovaly ceny Thálie, Nobelovy ceny. Připomenu si můj nedávný výlet do Berlína a do Drážďan, kousek za hranice. A samozřejmě procházka podzimem a taky vlastně jako pokaždé aspoň na chvíli procházka do archivu Českého rozhlasu.
1: O pohybu je nutno mluvit v naprosté nehybnosti. A právě tak v naprosté nehybnosti je radno takovým řečem naslouchat. Já, vážení posluchači, nehybný jsem. Sedím velice pohodlně. A co vy? Pokud ještě nesedíte, sedněte si. A položte si na dosah všechno, co budete potřebovat. Dýmku, sklenku vína nebo ruku své ženy, cokoliv. Mohu začít? Začínám. Začínám základním pohybem, a to je chůze. Řekl bych, že to je první fáze pohybu vůbec. Batolet tak začíná. Ano, malý člověk si osvojí chůzi, přešel koberec, dosáhl té židle a pouští se už dál. Zjistil, že pouhým kladením, pouhým střídáním nohou se může pohybovat vpřed. A tady se cesty lidí rozcházejí. Každý si to své vpřed položí jinam, a jinak pochopí. Někomu stačí dojít k nutnostem, jako je škola, úřad, nákupy, anebo příslušná místa, kam je obeslán. A někdo hledá dálky, bílá místa map, či aspoň zajímavé trasy jinými dávno dosažené, popsané, pochválené. Vznikají pecivalové a globetrotři, darmošlapové i turisti. Pro někoho je chůze jen a jen způsobem urazit nutnou pochůzku a pro jiného rozkoší. Pro někoho je chůze povoláním, pro jiného trestem. Jsou lidé, kteří v chůzi závodí a jiní, kteří v chůzi podřimují. Kdybych měl někam zařadit sám sebe, byl bych v rozpacích. Jsou dny, kdy je mi chůze obtíží a jindy blahem. Měním se totiž během roku. V zimě se podobám lenochodu, který touží být zavěšen v jakési pohodlné nehybnosti. A když to zavoní jarem, otevírám skoro každoročně cestu na severozápad a inspirován útrapami Rogersových harcovníků vyhlížím netrpělivě první dny léta. A když pak zmizím do ráje svého srdce, do Mariánských lázní, do této hlubiny svého bezpečí, stávám se sám harcovníkem a v odění velice vandráckém mizím na celé dny do strání kopců a luk. A tady to pak beru spíše necestami než cestami. Tady přešťastně bloudím a nevím, nechci vědět kudy kam.

Když tu před chvílí Miroslav Horníček doplnil to moje pozvání k poslechu dnešního nedělního rána na dvojce, k naší procházce, tím povídáním o pohybu, o pecivalech, globetrotterech nebo lenochodech, tak jsem si vzpomněl na to, že mi manželka včera přinesla a tak jako významně položila na stůl knihu Hoď se do klidu, aneb lenochodí cesta k relaxaci a spokojenému životu. Tak si říkám, že to je trošku takový zvednutý prst na moji horkokrevnou povahu, že bych se měl stát víc lenochodem. Ale já jim občas jsem. Když se třeba po ránu toulám pražským podolím cestou do bazénu u nás u Vltavy, tak sbírám hrozně rád kaštany. Taky máte rádi kaštany? Já když jsem se v mládí potýkal s poezí, já jsem se s ní dřív potýkal, než jsem si s ní potykal. A vůbec nevím, jestli jsem si s ní už potykal a jestli se s ní vlastně ještě teď spíš nepotýkám. Tak jsem psal něco jako chtěl jsem mít na dlaní mráz, no to bych kradl a hádejte odkud. Něco v tom slova smyslu na rtech vzpomínky a v duši kaštanovo. Na to v duši kaštanovo jsem byl nesmírně hrdej, jak jsem byl blbej, když jsem byl malý, protože mi to vyjadřovalo takový pocit toho, co prožíváte, když rozlousknete tu zelenou tobolku, nebo když se právě rozpadne před vámi, když vám spadne pod nohy, ne teda na hlavu. My jsme nikdy neříkali, nebo já jsem nikdy neříkal zelená tobolka, ale kolíbka. A z ní se vlastně vyloupne ten ještě chladivý kaštan. Prý to pomáhá na dobrý spánek, dát si ho pod polštář. Tak když je polštář hodně naducaný nebo naducaný, tak potom asi ano, když je slabší, tak spíš člověk ty kaštany cítí a nespí tak dobře. A taky jsem dlouho nevěděl, že vlastně jsou dva druhy kaštanů. Jednak ten jírovec maďal, kaštan koňský, a kaštanovník setý. Kaštanovník setý, který vytváří, nebo z nějž se vytváří ten výborný kaštanový med, trochu nahořklý. Někdo si ho taky přidává do kávy. A je to vlastně taky kaštan jedlý. A k tomu jedna hezká vzpomínka z posledního průvodce Prahou Ivana Diviše a Josefa Jedličky. Pan Jedlička, básník, tam vzpomíná na Prahu svého dětství, jak kaštanáři tehdy patřili k sezónním prodavačům a na ulici se objevovali koncem října a vytrvávali tak do poloviny února se svými vozíky, ne v plochých roštech jako v Paříži nebo v Mnichově, kde pak kaštany pekly ve zvláštních strojích na podvozku s drátěnými koly, jako od dětského kočárku. A vlastně vůně pečených kaštanů byl největší kaštanářský zážitek, protože ta vůně slibovala chuťový požitek, který se bohužel nikdy nedostavil. Chuť pečených kaštanů vlastně nedosahuje kvality jejich vůně. A ještě jedna vzpomínka Josefa Jedličky, totiž na ty figury nebo figurky těch kaštanářů, tak typické, třeba kaštanářka u Žižkovské tržnice a hlavně na kaštanáře, starýho dědu, který stával na rohu před Žižkovskou lékárnou u Karla IV. I tohle bylo moje dětství. Kaštanáři a vůně pečených kaštanů. Přiznám se, že už ji tak často necítím a že se utíkám k těmto řádkům, abych je přivolal, protože je v tom cosi nostalgického, co patří k podzimu.

nemáte spát, ale máte vstávat, tak si říkám, to trošku si připadám jako učitel ve škole za katedrou, že to mám seznam jmen, jestli jsou všichni přítomní. Milan Čejka, Luboš Peterka, Pavel Peterka, Pavel Baránek, Dana Havlová, Dagmar Helšusová, Jarmila Polová, Ivana Marečková, Marta Hrušková, paní Raková, paní Beranová, no, Pavel Kyselák. Pavel Kyselák je taky, ano, Pavel Kyselák taky dokonce připravil na dnešek správně školní slohová práce. Ne, ta jména, která jsem řekl, to jsou jen někteří z těch, kteří mi pravidelně píší po vysílání, tak si připadám, že vlastně už nemluvím na neznámé adresy, jak říkával Jiří Voskovec, ale ke konkrétním lidským osudům a tvářím, a jsem rád, že se to takhle v neděli po ránu potkáváme. A zmínil jsem Pavla Kyseláka, který vydává i své postřehy knižně a ve svých 19 letech považte napsal tuhle školní slohovou práci a mně se dneska moc hodila do toho ranního programu k podzimu. Je podzim, cítím ho v kříži v 19 letech. Nahlas to však říci nesmím, protože dostávám od babičky 50 korun týdně a hubovala by mi, protože nechodím se sousedovic s Bětkou do biografu, ale do hospody ke škrobánkům. A na zpáteční cestě je už zima. Krajina obrůstá z rána mlhou, vítr si rozpustile pohrává se sukněmi a ovívá mladistvé křivky blondětého mladíka lelkujícího na návsi. Dědeček láme hůl. O mne? Kde pak? Už zestárnul a posedává nejraději na zápraží, někdy přebírá tymiána, kouří, bafá, šlukuje, vtahuje do plic dechtové svinstvo. Je mu 79 a tak má asi za ta léta plíce sám dehet. Věčně se usmívá, potahuje a je mu hej. I císaře pána viděl a taky moře. Nejraději má ale babičku, i když jí moc nepomáhá. Je chladno. Sisel reviduje zásoby, doplňuje slídí a pěchuje do zásobiště těžce nakradené zboží. I to děvče ve světlém kabátku je skřehlé, dlouhý cop jí ovívá podzim. Sentimentální tulák a malíř přicházející ze třech ročních období. Dnes mají u škrobánků zavřeno. Doma máme nudle s mákem. Babička si bere na noc 2 celpiriny a u tylšárků mám dluh. Tam jít nemohu. Musím zůstat doma. Venku prší, padá listí, kaštany se rozbíjejí o asfalt a tak dobře se usíná.

cestách na cestách se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe

a zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: já si právě myslím, že vy vůbec tady nemůžete o životě mluvit, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy, který jste si ten pojem času zrušil, tak nemáte pro ten život prostor, základnu, míru.
1: No, třeba je to textil. No. Aby šel někam, řekl, dejte mě 3/4 metru života, 10 cm na zálož. Já sám sobě připadám, že mě 129 let. Podle toho, co jsem zažil. A nebo podle toho, co jsem nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mě 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
0: No ovšem, nic jsem raz.
1: Bernard Shaw byl žil 100 let, řekněme. Byl to krátký nebo dlouhý život?
0: 100 let, dlouhý život.
1: Krátký život, protože Bernard Shaw tady mohl být ještě 250 let, protože pořád měl co říct.
0: Takhle jo.
1: Zatím, co v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik, 30-letých, který tady už 450 let nemuseli být.
0: Klidně.
2: Takže vidíte, že délka života je pojem, no, Herko, teď mě to slovo vyklouzlo, pojem, no, celá teorie se jmenuje tím slovem. A tak bychom určitě mohli pokračovat, známe to nazpaměť, vidíte. Já jsem si toho profesora Einsteina teď připomněl v týdnu, protože se oznamovaly letošní Nobelovy ceny. A nechci tady rozebírat, protože vlastně ani nerozumím chemii, biologii, respektive lékařství, fyzice, tak detailně, abych přijal to, za co byly uděleny, ale pochopil jsem aspoň náznakem díky popularizátorům vědy, o co se jedná, ale připomnělo mi to Einsteina v jedné anekdotě, která se, věřím, že když se nestala tak, jak bude teď řečena, tak se stala jinak, ale myslím, že Alberta Einsteina charakterizuje úplně přesně. Totiž prý, když jednou profesor Einstein nastupoval do vlaku z univerzity, nastoupil k němu průvodčí, aby zkontroloval jízdenky cestujících. A když se dostal k Einsteinovi, ten začal hledat svou jízdenku v kapsách saka, ale nenašel ji. Potom prohledával kapsy kalhot, malou zavazadlovou tašku, ale nic bez úspěchu. Nakonec se tedy pustil do hledání na sousedním sedadle. Když to průvodčí viděl, řekl mu, profesore Einsteine, pan doktore, víme, kdo jste. Všichni vás tady znají a já jsem si jistý, že jste si jízdenku koupil. Nedělejte si starosti. Albert Einstein vděčně přikývl a průbočí pokračoval v razítkování jízdenek ostatních cestujících, ale když se chystal přejít do následujícího vozu, zahlédl Einsteina na kolenou, jak pátrá zase pod svým sedadlem po jízdence. Překvapený se tedy vrátil k velkému fyzikovi a řekl mu, doktore Einstein, já jsem vám řekl, všichni víme, kdo jste. Vy jste Albert Einstein, to není problém, tak prosím, nechte tu jízdenku být, my víme, že jste si ji koupil. A tehdy Albert Einstein zvedl oči a odpověděl. Děkuji vám, mladý muži, děkuji. Já taky vím, kdo jsem. Ale to, co nevím, je, kam jedu. Proto hledám svou jízdenku dál.

0: ještě jedna vzpomínka, která předchází tomu udílení Nobelových cen v tomto týdnu. To byly ceny Thálie minulou sobotu. Já už od chvíle, kdy to grémium pro udělování cen Thálie oznámilo, že cenu za celoživotní dílo dostane Petr Nárožný, tak jsem se moc těšil na jeho vystoupení, že uvidím Petra Nárožného ve zdraví v Pražském národním divadle. Nevím, jestli tam náhodou tenhle pan architekt jako první nositel, jako architekt ceny Thálie nestál v životě vůbec poprvé, to nevím. Ale bylo krásné slyšet jeho humornou poznámku o tom, že možná to udílení té ceny za celoživotní dílo je trošku takovou pobídkou, jakoby děkujeme, odejděte, ale k tomu se Petr Nárožný alespoň díky besedám s diváky stále ještě nechystá i přes různé zdravotní problémy. Stejně vám je to zajímavý herecký osud, vidíte. Je známá ta věta režiséra Janka Roháče, který když ho režíroval v divadle s Miloslavem Šimkem, už poté, co vlastně opustil skupinu Rangers a působil vedle Miloslava Šimka v Pražském semaforu, tak mu říkal, co ještě chcete, když ho tam lákal? Chcete být nejlepší konferenciér na světě? Pojďte s námi dělat divadlo. A o pár let později přišla nabídka od režiséra Ladislava Smočka do Pražského činoherního klubu a to se teprve začaly dít věci. Narodil se herec, respektive on tam byl, ale objevil se velký herec. Tak ještě jednou takhle na dálku blahopřání Petru Nárožnému. Já jsem rád, že mi osud dopřál těch několik málo společných setkání. Petr léta odmítá psát memoáry, myslím si, že žádné nikdy psát nebude, ale svého času namluvil na dvojcédečko takový výběr ze svých textů nebo postřehů, úvah a drobných vzpomínek. Nechyběla tam ani ta, jak se právě u semaforu u Františkánské zahrady v Praze jednou potkal, nepotkal se zpěvákem a kolegou Miroslavem Palečkem.
1: Už se tak trochu smákalo, ale vidět ještě bylo a tak jsem si ve Františkánské zahradě hned z kraje u pasáže Alfa sedl na lavičku, vytáhl noviny a četl jsem si. Když jsem náhodou si všiml, že z pasáže Alfa, tedy směrem ke mně, do Františkánské zahrady přichází Mirek Paleček. Pamatuju si, že měl na sobě takový ten kabát, vzor rybí kos, ohrnutý límec, co ho nosíval, krásná hlava, pěšinka, vlasy na rozdíl ode mě a vycházel, šel sám. Já jsem dostal takový nápad, neříkám, že byl dobrý. Trochu jsem si zakryl těmi novinami oči, nechal jsem Mirka Palečka přejít a když mě přišel, no, nebyl jsem už chlapec, bylo to divný, ale udělal jsem takový 4 lehounký kručky po špičkách jako baletka a lehounce, kamaráčky ze žertu, placírkou, jsem ho tak jako nakop do zadku. Ten pán se otočil a nebyl to Mirek Paleček. Začal jsem vykládat, promiňte, já se vám velice omlouvám, víte, někdy jsou si lidi tak podobní a já mluvím, já víc světlo už tady. A ten pán moc neposlouchal, nebyl nepříjemný tu, ne, spíš takový rozpačitý, zaskočený, říkal, čiče, no nevím, no tak se jako tak pučoval tou rukou, ten kabát. No a bez nějakého srdečního loučení to mezi námi neproběhlo, to ne, odešel tou františkánskou zahradu směrem k Jungmanovému náměstí. No tak jsem si zase sedl na tu lavičku, jsem si nečet noviny, přemýšlel jsem o tom svém skutku. Mohlo uplynout 20 minut a z druhé strany, tentokrát od Jungmanova náměstí, v družném rozhovoru se stejně starým mužem zhruba kráčí tentokrát už skutečně Mirek Paleček, v ruce drží kytarové pouzdro, já ho jinak neznal než s tím kytarovým pouzdrem a něco si povídají. Pavel Bobek vždycky říkal, teprve opakovaný vtip stává se vtipem. Nechal se Mirka přejít, znovu 4 lehké, skoro baletní kroky a tentokrát možná už trošku taky naštvaný, že se mi to předtím tak nevyvedlo díky jemu a že to bylo tak nepříjemný pro mě. Možná o něco silněji, možná, že i špička bodky se tam prosadila. Jsem toho Palečka nakop. Ten pán se otočil a byl to ten samý pán, kterýho jsem nakop zhruba před 20 minutami. No řeknu vám, já jsem ustupoval, protože jsem čekal fyzický útok a teď ten člověk, který šel s tím pánem, ten nevěděl, co se stalo. Takže stále tomu pánovi s tou kytarou říká, co se Mila nestalo? On říká, tenhle chlap mě nakop. A on říkal, vy jste ho nakop? On říká, no nakop, ale on už mě nakop předtím. Teď já už si, když jsem šel pro tebe, tak už mě jednou nakop. Vomlouvá se žvaní o nějakým palečkovi a teď na mě čeká, nakop mě znovu. A zase ten pán na mě, a proč jste mě na nakop? A vy už jste ho kop předtím? Já říkám, ano. Po dlouhé době jsem to řekl ženě. To nebylo nachlubení. A žena říká, Petře, teď si představ, že ten pán, ten si to nenechal pro sebe. Ten to určitě řekl své ženě, představ si, co se mi dneska stalo. A řekl to určitě v práci. A jestli tě popsal, tak si taky můžeš představit, že s tou vyprávění tě někdo pozná. A nebude to trvat dlouho, po Praze sebe říkat, dávejte si majzla v té františkánské zahradě. Tam sedává v podvečer ten nárožný, víte kerej, ten plešatý s tím knírem a kope lidi do zadku. Inženýra Šlechtu nakup jeden den dvakrát za sebou a pak se ještě blbec omlouvá.

0: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Já už jsem tu před měsícem v září říkal, že ten říjen v tom mém ranním setkání s vámi tady na dvojce Českého rozhlasu bude mimo jiné zasvěcen panu Jiřímu Suchému. Jak by ne, krásných 95 let oslavil tenhle, jak sám říká, notorický neslavič. A já jsem si připomněl jeden jeho postřeh, kdy v proslovu proneseném při převzetí titulu doktor honoris causa uděleného Janáčkovou akademii muzických umění v roce 2002. Ten proslov se jmenoval Obrana humorem. Pan Jiří Suchý mimo jiné řekl, znám jeden atribut lidské duše, něco, co je ostatním živočichům odepřeno, je to smích. Chechot racka chechtavého se má ke skutečnému smíchu asi jako volání křepelky pět peněz k finanční transakci. Smích člověka je taky jen zvuk, ale je na rozdíl od racka podmíněn nějakým žartem. Racka anekdotou nerozchechtáš. Podle Konrada Lorence některá zvířata smysl pro humor mají, jde však o to, co si pod pojmem humor představujeme my a co ona, tedy ta zvířata. Pan Jiří Suchý, taky jsem zapátral ve svém archivu, protože už je to dávno, co jsme si povídali a vraceli jsme se ke kořenům. Já jsem připomněl jednu jeho skoro zapomenutou profesi, protože se o něm mluví jako o básníkovi, textaři, spisovateli, klaunu, herci, filmaři, zpěvákovi, skladateli, hudebníkovi, režisérovi, grafikovi, výtvarníkovi, sběrateli, ale pozor, taky v tom jeho životě vedle té grafiky velmi nablízko je i reklama.

0: a ten stolek.
1: Pozor, to jsou barvy, laky.
2: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
3: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějak kolem roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
2: Vracel jste se ke kořenům.
3: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
2: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
3: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo? Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
2: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
3: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
2: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
3: To bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo, a tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpití, jak v růzách.

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo hvězd je parno a místo snění žádno.

je pátek odpoledne, na dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Co je mi nepříjemno, rodinná hrobka a podobně. Z téhle písničky se nestal hit, ale je krásná. I když je, jak řečeno, Jiří Suchý, jak řekl sám o sobě, tedy tím notorickým neslavičem, tak Lukáš Berný takto příšernými slovy jako semaforolog, sucholog nebo šlitrolog udal moc hezký dárek, knížku Kabaret v duši. Je to vlastně takový průřez grafickou tvorbou Jiřího Suchého, knížka, kterou propojují jeho tísňové. No, já jsem to chtěl říct, písňové texty pro chvíle tísně, protože je nám dobře s Jiřím Suchým, s jeho písněmi ve chvílích stísněných, tak kdybych chtěl rýmovat a chtěl se mu vyrovnat. No a takže Kabaret v duši se ta knížka jmenuje, dal ji dohromady Lukáš Berný a jsou v ní písňové a další autorské texty z poslední doby, třeba ty méně známé a taky grafiky Jiřího Suchého. Nenechte si ji ujít. I třeba kvůli předmluvě. Ne, že by se knížka kupovala kvůli předmluvě, ale když už, tak ta předmluva je opravdu moc pěkná. Napsal ji Zdeněk Svěrák a ptá se v ní: je Jiří Suchý textař nebo básník? Básník je slovo honosnější. Textař zní jako pomocné řemeslo bez uměleckých nároků. Tady si dovolím závorku, Jiřina Fikejzová by tedy určitě nesouhlasila, ta by Zdeňka Svěráka hnala. Ale on to myslí tak, že opravdu to jenom tak zní. Vychází mi, že Jiří Suchý, pokračuje Zdeněk Svěrák, je český básník, jehož verše si zpíváme. Svou mateřštinu, tento západoslovanský jazyk s nemilosrdným přízvukem na první slabice, si osvojil tak mistrovsky, že si s ní pohrává jako žonglér. K vrcholům jeho kouzelnictví patří nečekaný rým. Objevuje ho jako poklad tam, kde by ho nikdo nehledal, a často nás právě rýmem typu toulavý, moulavý rozesměje. A tím se dostávám k další zvláštnosti. Podobně jako kdysi Werich s Voskovcem, spojil Jiří Suchý dvě zdánlivě neslučitelná řemesla. Je to básník i komik zároveň. A my, kteří ještě komunikujeme v češtině a těšíme se z její bohatosti, můžeme mluvit o štěstí, že mu dobře rozumíme. Neboť Suchého humor a poezie jsou opřeny právě o tuto naši řeč.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík chce v nejbližší době jednat s lídrem pražského STAN Petrem Hlaváčkem. V září zemřelo na silnicích 49 lidí. Byl to druhý nejtragičtější měsíc. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09, začne vyjednávat v hlavním městě s hnutím STAN. Řekl to lídr koalice, první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Koalice Spolu pro Prahu nejspíš skončí v Praze druhá, zvítězí hnutí STAN. Portlík připustil, že post primátora by měl získat vítěz, tedy STAN.
2: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže, pokud my budeme druhý, tak nemůže někdo z nás toto zpochybňovat. To si myslím, že je fér, to si myslím, že si Praha zaslouží a tak si myslím, že to má být. Samotným se nám stalo, že jsme několikrát vyhráli volby a pak nás vlastně ty, kteří byli pod náma, obešli. Myslím si, že toto je něco, co Praha prostě nepotřebuje.
0: Spolupráci koalice Spolu pro Prahu s hnutím ANO v hlavním městě Portlík vyloučil. Jednání sestavení polovolební většiny v zastupitelstvu v Hradci Králové povede vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Další potřebné hlasy by mohla přidat koalice Pirátů a Starostů se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Případná trojkoalice by v 37 členem zastupitelstvu získala 20 mandátů. Cílem je dohoda, která Hradci Králové zajistí stabilitu. To říká předsedkyně HDK a dosavadní primátorka Pavlína Špringrová.
3: Ta spolupráce je v tuhle chvíli na stole, je daná. Uvidíme, jestli se nějakým způsobem rozšíří. My se musíme bavit o tom, jaké projekty vnímáme jako prioritní, co jsou pro nás ty červené linie. A pokud se domluvíme na těch programových prioritách, tak budeme pokračovat dál, budeme se bavit o nějakém obsazení personálním.
0: Druhé v Hradci Králové skončilo hnutí ANO se 10 mandáty, čtvrtá ODS má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě náš Hradec, 6. je Změna pro Hradec se 3 mandáty. Na 38 místech v Česku rozhodovali lidé kromě komunálních voleb i v místních referendech. V Temelíně na Českolipsku tak odmítli výstavbu spalovny průmyslových a nebezpečných odpadů. Zařízení, které by mělo kapacitu až 20 000 tun odpadu ročně, plánuje v areálu Hůrka vybudovat firma Quail. V září zemřelo na českých silnicích 49 lidí, jde tak o druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Víc lidí přišlo na silnicích o život jen v srpnu. Vyplývá to z dat dopravní policie. Lidé v autech umírali kvůli nepřiměřené rychlosti a nepozornosti. Úplně nejvíc obětí si ale vyžádalo přejetí do protisměru. Policie za září eviduje takových případů 190, zemřelo při nich 11 lidí. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou převážně s většinou oblačnost. V Čechách se postupně místy na Moravě a ve Slezsku ojedinělé přidají přehánky. Na hřebene hor, hlavně Krkonoš, mohou být i sněhové. Později odpoledne a večere se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojedinělé až 18, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy překáží nehoda u Berouna. Na 16. kilometru se střetla 2 osobní auta. Na místě už jsou policisté. Na D2 z Bratislavy do Brna je nebezpečná situace před Hustopečemi. Mezi 28. a 26. kilometrem se na vozovce pohybují divoká prasata, tak velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Robert Tamchina.
5: Naďa Procházková a zprávy 7 hodin a 5 minut, ano, a je tu další hodinka dnešního nedělního dobrého rána na Dvojce. A co kdybychom udělali takový obrázek, synonymum, prostě představu, že si budeme spolu listovat, vyprávět, jako kdybychom seděli nad rodinným albem.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Tvůj byt v podkroví voní skořicí. Tolikrát mě vítal,

se mi tak skládá na scénář každonedělních setkání jednou za měsíc. V nejrůznějších pocitech a poznámkách, které si dělám celý ten uplynulý měsíc. Tak třeba jednou jsem po ránu pospíchal na tramvaj, ta tramvaj byla poloprázdná a tak jakoby pokradmu z ní vystupoval člověk, který si přidržoval něco v ruce. Skoro to vypadalo, že je po mozkové mrtvici, po mozkové příhodě a že tu ruku má takovou jakože při těle, ale bylo to jinak. On v té ruce měl schovaný doutník a kouřil v tramvaji, prosím pěkně. Asi si tak jakože potáhnul, aby to nebylo vidět, aby ho nevyloučili z provozu. Já jsem nastoupil do té poloprázdné brzce ranní tramvaje, brzce ranní, jo, je to v pořádku, tramvaje, která jela brzy po ránu. A najednou se mi vám v té tramvaji vrátilo dětství, protože ta tramvaj tak jako zavonila něčím, co už je dávno pryč. A nejenom v pocitech, skutečně ten doutník tam byl tedy cítit, nebo viržinko, nebo no, spíš doutník, tak jako malý schovaný v ruce. A já jsem najednou zase měl u hlavy dědovou drsnou tvář, čerstvě oholenou, skoro jako bych si vzpomínal romanci pro křídlovku Františka Hrubína a tátovu břitvu. A jezdím rukou po té drsné tváři, co mi dělá po těle husí kůži. A vůbec najednou jsem to všechno měl v těch vůních, v té vůni toho doutníku v sobě, protože ten doutník zavonil úplně jinak než ty dnešní prý zdravější, moderní chemické cigarety, nevím. Já jsem asi úchylnej na vůně. V tomto týdnu jsem se potkal s šéfdirigentem pražského foku, pražských symfoniků Tomášem Netopilem, který jednou řekl, hudba je pro mě závislost a lék zároveň. Tak já to mám podobně s těmi vůněmi, totiž vůně je pro mě závislost a zároveň lék, protože jsem závislý na vůních a přitom mě to léčí, pomáhá, hladí. A taky jsem si hned vzpomněl na Jaroslava Seifrta a tatínkovu dýmku. Tatínek kouřil z dýmky vždy večer, než šel spát. Vidím ho z měchuřinky, do dýmky tabák spát. Obláček namodralý, tiše se rozplýval, to, co jsme milovali, milovat budem dál. Co by byl bez vzpomínky náš život, co by byl? Obláčky z jeho dýmky jsou nejhezčí z mých chvil. Tak pokud dneska večer máte třeba volno a čas, ještě myslím jsou, je pár volných lístků v pražské Viole od 7 hodin, podsta večer, podsta Jaroslavu Seifertovi, ještě jednou jaro. Obláček namodralý, tiše se rozplýval, to, co jsme milovali, milovat budem dál.

taky za ta políbení chvatná. Než se ozval zvonek povědomí, nad prstínkem z kapkou rubínu, oči tvé mi řekly uplynu, a pak se ti zlatý kroužek zlomí.

kadeří. Byly to tak krásné okamžiky, zbyly z nich jen vůně, stín a nic. Již se zavrou křídla okenic,

0: Ještě jednou pozvání na dnešní večer do Violy. Jaroslav Seifert, Jiří Šlupka, Svěrák. Za minutku 7:45 je neděle 11. října. Vy si tu v nedělních ránech dopřáváte cestování po celém světě s Petrem Horkým. Zatímco to moje cestování je takové, jak by se řeklo, přicmrdávání, tak třeba teď do Berlína, do Postupim. Jel jsem tam 27. září a to vám vůbec jako nesepne, nebo vám to nedojde. Teprve když cestujete z Berlína do Postupimi na výstavu neoimpresionistů Paul Signac. Mimochodem výborná výstavní dramaturgie, doporučuju Muzeum Barberini v Postupimi. Tak tedy toho 27. září jsem jel berlínským metrem a najednou člověk slyší to jejich Nächste Haltestelle Berlin Wannsee. A v tu chvíli vám to došlo, že je 27. září, 85 let od nástupu Reinharda Heydricha na post protektora u nás v protektorátu Čechy a Morava. A proč právě tam? No protože 20. leden 1942 a Wannsee a konference, která měla být vlastně konečným řešením židovské otázky. To je vám paradox. Zámeček, půvabný romantický zámeček na břehu jezera Wannsee poblíž Berlína. A tohle setkání tam a zároveň tedy v hlavě těch 85 let, tak jsem začal vzpomínat, přemýšlet, co vlastně po Heydrichově nástupu nastalo, zatčení předsedy protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, vyhlášení staného práva. To byl ten podzim a úvahy o tom, jak potlačit český odboj, zajistit klid pro zbrojní výrobu, zlomit vůli národa a do budoucna vyčistit tohle území od nevhodných Čechů. Stejně jako 20. ledna 1942 na té konferenci ve Wannsee konečné řešení židovské otázky. Ještě, že už v té chvíli se někde přemýšlelo o konečném řešení Reinharda Heydricha.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kraky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

ožehnevý vůz dola, pyšný profil protektora, s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví,

Te a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Rektenganů doráží.
1: Tak si tak vzpomínám, že když rádio začalo hrát ještě před listopadem roku 1989, a to bylo s podivem, tuhle písničku Honzi vyčítala, protože připomenutí západního odboje tehdy nebylo tedy rozhodně pravidlem, tak si ji zamilovala moje maminka. A myslím, že chodila tou Reslovkou dolů od Karláku, dolů Reslovkou, a že si ji tak jako zpívala a že jí bylo moc hezky, protože pořád opakovala tu část textu, kterou měla ráda, a byla ráda, že prostě ta písnička tady vznikla jako poděkování našim západním letcům, parašutistům, vojákům. Ale teď je zpátky k té návštěvě Německa, o které jsem mluvil, to byla ta Postupim, a tak, jak se mi připomněla, ve Wannsee, a potom jsem cestoval zpátky do Drážďan, a tam, kdo jste byli v Drážďanech, tak určitě znáte ten jejich Blaues Wunder, což je krásný, já tomu říkám taková placatá Eiffelovka. Krásný montovaný most, obecně známý možná jako, nejenom jako Modrý zázrak, ale jako Lošvický most, který je vlastně nejvýchodnějším pevným mostem přes Labe v Drážďanech. Byl postaven jako ocelový most v letech 1891 až 1893 a spojuje vlastně dvě samostatné vesnice, které byly později k Drážďanům připojeny, to znamená Lošvic a Blazevic na levém břehu a Lošvic na pravém břehu Drážďan. A historicky je to 12. most přes Labe v Sasku. A tenhle Modrý zázrak, říká se mu tak proto, on skutečně jako připomíná tím, jak vypadá vlastně, jakoby vzešel z Eiffelovy dílny, ale jeho konstruktérem je Klaus Kopecky. Je to vlastně zpevněný, vysutý most. Běžte se na něj podívat, pokud ho neznáte, nebo si určitě najdete na internetu fotografii. Přežil lecos několik možností, kdy vlastně už jsme ho nemuseli mít, nálety na Drážďany, plánovaná demolice jednotkami SS v únoru roku 1945, pozdější to tam hrozilo, že se ten most rozpadne, že vlastně nějakým způsobem přestane fungovat navzdory ukončení tramvajové dopravy, uzavření trolejbusové dopravy. Teď je vlastně ten Modrý zázrak, ten most je zavřený, opravuje se, dá se přes něj chodit jako taková pěší zóna na ty dvě lanovky, které vedou nahoru v rámci té Lošvické strany. Takže je tam plno, ale doporučuji každému, kdo do Drážďan se podívá, pokud Modrý zázrak drážďanský neznáte, tak si ho projděte, budete ho asi obdivovat stejně jako já. Ale proč o tom mluvím, to by samo o sobě, že se mi líbí, nebylo asi důvodem, ale chci zase k tomu přidat v kontextu jednu vzpomínku drážďanského historika Volker Hlase, který úplně jak básník se vyznával a napsal o tom mostu. Rozděluje krajinu mezi čtvrtěmi

kulaté bílé ledové kry, české koláče, jak jim říkávala moje babička. A pokud se dostatečně dlouho díváte dolů na temnou vodu a ledové kry a stojíte na mostě, máte pocit, jako byste spolu s ním tiše odplouvali pryč.

a jen ozvěna se vrátí. Zavolám, zní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš čas ho odnes a já čekám do dnes.

ozvěna se vrátí. Zavolám, zní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš čas ho odnes a já čekám dodnes.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: Tak ještě jednou do toho zmiňovaného Německa zpátky do Postupimi, kde jsem byl na zmiňované výstavě Paula Siňaka. Bohužel už vás na ní nemohu pozvat, protože no, možná byste to dneska ještě mohli stačit. Dneska je poslední den podívat se na ty krásné obrazy z rodu neoimpresionistů, ale jak říkám, ta výstavní dramaturgie je tam skvělá, takže určitě si vyberete třeba někdy příště. Ale já se musím vrátit k té návštěvě, protože se mi tam na té výstavě stala věc. Já tady nekopu do lidí, o kterých si myslím, že jsou moji přátelé, jako Petr Nárožný, když vzpomínal na to setkání, nesetkání s Miroslavem Palečkem, ale to říkám samozřejmě v uvozovkách. Já jsem vešel do toho hlavního sálu a doslova jsem skamenil, zůstal jsem štajf, jak by řekl Vladimír Svitáček, stife, nebo štronzo, protože tam procházel muž, který byl tak jako jemně přihrbený v brýlích, sako měl jenom letmo hozené přes ramena, neměl ruce v rukávech. A já jsem zůstal stát, díval jsem se, říkal jsem si, pane bože, to nejde, to přece... A ta podoba, kterou jsem tam viděl, byla, že jsem si říkal, tady mezi obrazy potkávám po letech znovu Honzu Jana Kačera, to nejde. A tak jsem tak jako nenápadně chodil za tím člověkem, dělal jsem, že si fotografuju ty obrazy a přitom jsem si fotil jeho v té póze, kdy byl panu Kačerovi nejpodobnější. Až to začalo být nápadné i tomu dotyčnému, tak se na mě tak jako obrátil a já jsem mu, nevím, co pochopil z mé lámané němčiny, ale asi pochopil. Vysvětloval jsem mu lámanou němčinou, že mi velmi připomněl jednoho zesnulého přítele, umělce z Čech, herce, režiséra, a snad to bylo pochopitelné i z mojí němčiny, protože jsme se pak objali, já tedy v silném pohnutí, on v mírném dojetí, a bylo nám jasno, nemuseli jsme si nic říkat. Bylo to právě ve dnech, kdy se blížilo to nedožité 90. výročí narození Jana Kačera, ten rok 1936, to jsou stejně velká jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Milon Čepelka, Jan Tříska, Václav Havel, Nina Divíšková a nebo třeba právě Jan Kačer. Nejenom milovník výtvarného umění, ale taky vedle všech těch disciplín herec, režisér, spisovatel. Vždyť on napsal hned několik knížek, tak hezky si podávají ruce. Jmenují se Mírnou oklikou, Zadními vrátky, Jedu k mámě, k přátelům, tak se jmenují. No. A já si myslím, že je v nich vlastně všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech, o smutku z jejich ztráty, o životě a taky přemýšlení o Bohu, o lidech, o tom, co nám dnes a denně život přináší a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer svého času přemítal a přemýšlel, když ho oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek ve svých pořadech pro své hosty.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? To nebylo východisko. Ne? Naopak cíl, ne?
2: 17.
3: Ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle? Že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá, nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu sekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk. A to, kam mě to dovedlo...
2: Ne, poslyšte, pane Kačere, tak to ne. No, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocné a všemohoucí. A má to samozřejmě všechno hluboký smysl. Tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Ještě jednou o Janu Kačerovi. Pokud se tedy nevypravíte dnes na poslední den narychlo do postupy u Berlína na Pola Syňaka, tak můžete v Praze například na 15:00 odpoledne nebo mezi 14:00 a 15:00 se zúčastnit takzvané dernisáže z obrazu Jana Kačera, tedy nikoli jenom jeho obrazu nebo jeho postřehu výtvarných, ale z obrazu, které měl doma, které mu patřili, do nich se schovával, které vlastně během života, v nich si vytvořil takové své výtvarné milie a zázemí. V Písecké bráně, kousek od letohrádku Královny Anny pod Pražským hradem, bude dnes vlastně poslední den téhle výstavy pohledu do zákulisí života Jana Kačera. Mezi 14:00 a 15:00 začne ta dernisáž. Jan Kačer o autorech ve své sbírce mimo jiné napsal. Třeba Kavanův obraz milovala maminka. Byl pro ně něžnou vzpomínkou na vysněnou krajinu dětství. Pokorná prostota Kavánova, který chodil přírodou bos, aby nezašlápl včelku, sídlila v jejím domku. I pro mě byl František jedním z prvních průvodců do hájemství výtvarné krásy. Libor Fára byl pro mě v mnohém záhadou. V ateliéru, kde pracoval, byl přísný pořádek, askeze. Když takřka beze slova mi předával své návrhy, zpíval z gramofonu Louis Armstrong Wonderful World, obdivoval jsem jeho strohé dílo, byl jsem překvapován jeho životní vášní. Řekl mi, jen amatér váhá, profesionál se dá na rychlík a jede do Blatný pro Bémovy růže. A Matala jsem viděl poprvé svlečeného do půl těla, jak urputně opravuje svůj mlýn prudká. S ohromnou vervou maloval obrazy a náruživě miloval svou práci. Byl divoký i něžný, neobyčejně přátelský a inspirativní. A tuhle sošku Dona Kichota od Jana Kodeta jsem kdysi dostal od jeho syna Jirky. Stýská se mi po něm. V té sošce je skryté poselství. Do boje bez kopí, bez nohou, s marnou nadějí. S Karlem Malichem jsem hrával za Sokolovnou volejbal. Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou. Já říkám Ninou Divíškovou, ale on správně, nebo čeština má vlastně obě verze, říkal Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl, že ji oslovoval tak pěkně. Divizna. Od něj to vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, společný život. Jeho trable i radosti v tom jediném oslovení Nina Divizna. Nina Divíšková. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou při studiích na DAMU vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
3: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
4: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
3: Ano, velmi
4: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
3: Není
4: zlata?
3: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku.
5: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
3: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
5: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda. Jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze. Ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valdštejnská hospoda byla atrakce. A když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všichni ceny byly nízký. Takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
3: A co jsem tam jedla?
5: Jenom vám to právě řeknu. Ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu. A když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun. A v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se spletl, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil.
6: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
3: Byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.

0: Já už jsem tu dnes připomněl ten rok 1936 a celou tu plejádu velkých men, který nám ten ročník přinesl. Samozřejmě jsme v uplynulém měsíci hodně mluvili v rozhlase v seriálu Slyšet Havla o Václavu Havlovi u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vždycky říkám studentům v tom odkaze na jeho texty, čtěte Havla, tam to je, s odkazem na Voskovce a Wericha, protože si myslím, že skutečně, kdo chce poznat pana prezidenta, tak by měl číst, nebo dramatika a spisovatele Václava Havla, tak by měl číst jeho texty od těch v uvozovkách jakoby nejjednodušších až tím složitějším. A mě tu vlastně od září, od toho loňského setkání tady v neděli po ránu s vámi zůstal jeden záběr, který jsem nepoužil a který bych teď rád, a možná i v souvislosti s tím předvolebním a teď i povolebním blázněním, rád připomněl. Ono totiž to staví tu politiku hezky nohama na pevnou zem. To už nebylo v hovorech v Lánech, ale v návazných rozhovorech v Lánech, kdy jsme si s panem prezidentem povídali společně s tehdejším ředitelem československého, nebo tehdy už českého rozhlasu, Vlastimilem Ješkem. To byly rozhovory v Lánech, kam si pan prezident zval své hosty a přátele. A jednou z nich byla také spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová. A věřte mi, že jsem si moc přál vidět panu prezidentovi tehdy do hlavy, co se mu tam asi honilo hlavou, když mu Daniela Fischerová na závěr věnovala takovou krátkou povídku. O čem asi přemýšlel nebo na co myslel, protože je to všeplatný příběh, který se samozřejmě dotýká nejenom politiky.
1: Dovol, Václave, vypravěčka z bazaru. Já ti věnuji jeden příběh. Jmenuje se Osud hrdiny. V žitném poli spal pasáček ovcí a přes tvář měl děravý slaměný klobouk, aby mu slunko nespálilo nos. A náhle ho vzbudily tajemné hlasy. Nebe tě vybralo pro veliký úkol, splníš-li ho, zachráníš bez počtu lidí. Tvůj cíl je vzdálená severní říše, nemeškej a jdi. No, vylekaný hoch si protřel oči, už viděl jen andělská křídla někde mizející v mracích, ale narazil si ten roztrhaný slamák a vydal se k severu. Prošel cestu plnou dobrodružství a prožil život hodný hrdiny. Bojoval s draky a přemáhal zlé duchy, vedl svaté války, našel poklad, vysvobodil princeznu a stal se králem, a vládl řadu požehnaných let. Pak zemřel, v nějaký čas byl mrtvý, o soudném dnu vstal z mrtvých, putoval k nebeské bráně a tam už ho vítali sbory andělů. Hle, to je ten muž, který tak skvěle splnil úkol, provolávali. Ano, splnil, prohlásil hrdě král. Bojoval jsem s draky, přemáhal zlé duchy, vedl svaté války. Ale zadrž, vybuchli andělé smíchy, to po tobě přece nikdo nechtěl. No a co jste tedy chtěli, zarazil se král. No, vzpomínáš na ten roztrhaný slamák? Když si ho odhodil cestou, vypadla z něj hrstka žitných zrnek. Ujala se v nehostinné zemi, kde do té doby nikdo neznal obilí. Jen díky tomu přežila severní říše hladomory příštích tisíciletí. To byl ten úkol, který jsme ti dali. A jestli si bojoval s draky, jestli si byl hrdinou a králem, co na tom dneska komu sejde? Jaký to má význam proti jedinému zrnku z tvého klobouku?

No a to je všechno. Karel Plíhal společně s panem Kajnarem, s Josefem Kajnarem se nám vlastně jakoby a symbolicky rozloučili s dnešním nedělním dobrým ránem na Dvojce. A já už se teď v tuhle chvíli chystám, protože jakmile jedno dobré jitro nebo nedělní dobré ráno končí, tak pro mě vlastně začíná to další. S výhledem tentokrát tedy na 17. listopad, na státní svátek, se uslyšíme, to nebude v neděli, ale tuším v úterý, pakliže se dobře pamatuju a dívám do diáře. Tak tedy v úterý 17. listopadu, no a pro mě vlastně začíná to nedělní nebo sváteční dobré ráno už v tuhle chvíli, protože si začínám psát první poznámky na další procházky s vámi a třeba i pohledy do archivu Českého rozhlasu. Hezkou neděli a ve zdraví, přátelé.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Volby v Ostravě vyhrálo hnutí ANO, v Praze vítězí STAN. Při prvním hurikánu letošní sezony zemřeli ve Spojených státech 4 lidé. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost v Čechách, místy přeháňky, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Vítězství v komunálních volbách obhájil v Ostravě hnutí ANO. Získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice srdcová složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
2: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
3: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalici na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
4: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
3: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Po prvním kole senátních voleb je rozhodnuto v 5 obvodech. Do horní komory se dostali hlavně zástupci opozice. Do druhého kola postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13. Většinou ale ze druhého místa a tak jim jejich šéf Andrej Babiš moc velké šance na úspěch nedává. O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN. Nejtěsnější výsledky hlásí okolí Žďáru nad Sázavou. Tam před druhým kolem vede Michal Šmarda za Z druhého místa obhajuje lidovec Josef Klement. Na třetím místě je o jediný hlas Radek Černý za ODS. V horní komoře zůstane za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z Našeho Česka a na Děčínsku znovu uspěl Zbyněk Linhart za hnutí STAN. Voliče na Trutnovsku opakovaně přesvědčil Jan Sobotka ze STAN. Víc než 50% hlasů dostal taky předseda lidovců Jan Grulich na Vyškovsku. Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Nad pevninou už zeslábl. Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí taky, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost v Čechách, místy přeháňky na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne se postupně vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na horách kolem 6.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D5 se z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel a blokuje levý pruh. Tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo teď předávám Romanu Víškovi.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemné nedělní ráno také z vysílacího centra Dvojky a nabízím premiérové vydání pořadu Toulky první republikou. Tentokrát na téma počátky fašismu u nás. Uslyšíte příběh Radola Gajdy, muže s falešným diplomem a obrovskými ambicemi. Jak se z uznávaného legionáře a hrdiny odzborova stal vůdce českých fašistů, uslyšíte právě teď.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
8: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
9: Jana Striková
10: a Jiří Vyhorálek.
8: Díl 76. Radola Gajda a neb z historie českého fašismu.
10: Československý fašismus vždy stál kulturně nejníže ze všech politických hnutí v zemi.
6: Napsal Ferdinand Peroutka ve své knize Budování státu.
9: A pokračoval?
10: Úroveň jeho žurnalistiky byla nejhorší, jakou si možno představit. Byla to sběrna novinářské spodiny, která psala češtinou nesmírně horší, než všichni ti, jež prohlašovala za internacionalisty bez citu pro národ a jeho odkaz.
6: Podle Peroutky proti československému fašismu vypadal československý komunismus jako vytříbené kulturní hnutí.
10: Má je ve svých řadách významné spisovatele a umělce na úhoru československého fašismu. Nikdy nic nevzešlo.
9: A my si dnes posvítíme na to, jak se první republikou začaly myšlenky fašismu roztékat jako hnědé bahno.
6: Když se řekne fašismus, hned se mi vybaví Itálie a Mussolini.
9: Jasně, jeho bojové svazy a vláda pevné ruky. Ale co u nás?
10: U nás to vypadalo trochu jinak. Čeští fašisté si sice vzali Mussoliniho za vzor, ale jejich kořeny sahají do konzervativní československé národní demokracie Karla Kramáře.
9: Právě z ní se totiž začaly vyčleňovat radikální odnože.
6: Například červenobílý nebo takzvané národní hnutí.
9: Jeho stoupenci nosili nápadné odznaky. Na podkladě trikolory na nich byl zlatý meč s písmenem N jako národ.
10: Na Moravě vzniklo s podporou několika velkostatkářů a podnikatelů fašistické ohnisko v okolí městečka Holešova. Říkali si prostě fašisté.
9: Spojovalo je pohrdání parlamentní demokracií a nenávist k Masarykovu hradu.
10: Boj proti jiným národnostem v zemi, proti Němcům, stejně jako proti Židům.
6: Odpor proti bolševismu a komunismu.
10: Požadavek na vybudování silné armády.
9: K jejich sympatizantům se řadili převážně příslušníci vyšších vrstev, podnikatelé, živnostníci či právníci.
6: Jedním z čelních představitelů byl i básník Viktor Dyk.
9: Peroutka v Budování státu píše.
10: Proklamace bývaly většinou nepodepsané, snad proto, aby mohly být vydávány za celkový hlas národa. Obsahem jejich bývaly antisemitské výpady, útoky proti Masarykovi, realismu a socialismu. Časopis jeho mluvil o kabaretní většině v parlamentě, která by po příštích volbách vůbec mohla zmizet.
6: V polovině 20. let se u nás k fašistickým organizacím hlásilo asi 20 tisíc lidí.
10: Důležitý mezník nastal v roce 1926.
6: Tehdy totiž v nově vzniklé vládě Antonína Švehly poprvé zasedli němečtí ministři.
11: Němci v československé vládě? No to je doslova národní velezrada.
6: Tak to alespoň sympatizanti fašismu vnímali. Zároveň se jim konečně podařilo jednotlivé proudy sjednotit pod zcela novou organizaci.
10: Národní obec fašistickou. Toto polovojenské uskupení mělo celonárodní strukturu, místní organizace a zemské župy.
9: Jednomu ale přece jen chybělo.
6: Myslíte silná osobnost v čele?
10: Přesně tak. Když už jsme u toho, o někom bych věděl. Co byste řekli na Gajdu?
9: A víte, že to není špatný nápad. Radola Gajda, náčelník hlavního štábu československé armády, divizní generál.
6: Osobnost sice velmi kontroverzní, avšak pro mnohé i demokraticky smýšlející obyvatele legenda československých legií.
9: V té době toho měl Radola Gajda za sebou už požehnaně.
10: Pojďme si jeho vpravdě bouřlivý život představit a vezměme to od kolébky.
6: Radola Gajda. Jehož rodné jméno znělo Rudolf Geidl, se narodil v roce 1892 v Kotoru na Jaderském pobřeží.
9: Jeho otec tam sloužil jako voják a také se tu seznámil s Radolovou matkou.
10: Poté, co si odkroutil 12-letou službu, vrátil se na Jižní Moravu do rodného Kyjova a rodinu vzal sebou.
6: Radola Geida vystudoval 3 ročníky kyjovského gymnázia.
10: On sám ovšem tvrdil, že 4.
9: Ano. Tohle bylo pro Geidu typické. Rád si vymýšlel, fabuloval a nejrůznějšími způsoby si vylepšoval životopis.
6: Šermoval všelijakými vysvědčeními a diplomy, například diplomem zemědělského inženýra, taky se učil drogistou.
10: A pak se nechal odvést jako dobrovolník do armády na pobřeží Jadranu. Působil tam jako kancelářská krysa.
9: Ve městě Skadaru se seznámil s dcerou místního lékárníka Zorkou a oženil se s ní.
6: Tomu ovšem nebránilo v tom, aby se v zápětí v době svého angažmá u ruských legií oficiálně prohlásil za svobodného a oženil se ještě jednou.
9: Zorka se mezitím přestěhovala do Kyjova, kde na svého chotě čekala. Je tu první světová válka. Geida působí v rakouské armádě, ale spokojený není.
10: Válka mě udělala nervózním. A to tak silně, že se bojím, že to bude mít později na mne zlého účinku.
6: Napsal v dopise příteli do Sarajeva.
9: V září 1915 přeběhne k Černohorcům, ale jakmile si uvědomí, že malá černohorská armáda nevydrží dlouho odolávat rakousko-uherským útokům, popadne ho strach.
6: Co by dezertéra ho v případě porážky čeká šibenice?
9: Z Geidova životopisu.
10: Já jsem se nalézal ve velikém nebezpečí padnouti naspět do rukou Rakušanům. Tak jsem všeho nechal a skryl jsem se u ruské sanitární misie.
9: S falešnými doklady se mu podaří uprchnout do Ruska. Ačkoliv nemá žádné medicínské vzdělání, vydává se za vojenského lékaře a v této roli se zabydlí na delší dobu.
6: Po čase se mu podaří dostat se k českým legionářům a získat hodnost štábního kapitána.
9: Zúčastní se bitvy u Zborova a má štěstí.
10: Když těsně před útokem najde ruského velitele pluku Namol opilého, sám převezme velení, přidá se k útoku
6: a může si tak připsat nemalý podíl na zborovském úspěchu.
9: Skvělé velitelské schopnosti prokáže i v dalších bojích a vyslouží si řád svatého Jiří 4. třídy.
10: Během návštěvy Masaryka u legií se o něm dokonce uvažuje jako o jednom z důstojníků, kteří mají vybudovat legie ve Francii.
6: Ovšem teď se prokáže, jak dobré je držet se 8. přikázání. Lhát se zkrátka nemá.
9: Na Geidu praskne, že vůbec žádný doktor není.
6: Řeší to vyšetřovací komise. Sice u něj neshledá zlého úmyslu, nicméně je z výběru vyřazen.
10: První setkání Geidy a Masaryka tedy nedopadlo zrovna šťastně. Dobrodruh neudělal na budoucího prezidenta příliš dobrý dojem.
6: Po bolševickém převratu se nemohly české jednotky dostat na západ a Masaryk jim vymohl cestu přes Sibiř.
10: Geida úspěšně vedl své vojáky, problémy řešil silou a jakoukoliv nekázeň tvrdě potlačoval.
9: V červenci 1918 získal hodnost plukovníka a v následných bojích se podílel na ovládnutí transsibiřské magistrály.
6: Pak se ale rozhodl změnit hřiště a v lednu 1919 přešel od legionářů k ruské armádě admirála Kolčaka.
10: Geida se stal velitelem jedné ze 3 sibiřských armád bojujících v občanské válce proti bolševikům a vedl si zpočátku opět znamenitě.
9: Ovšem zároveň byl čím dál víc samolibý a krutý.
6: Toto je vzpomínka plukovníka Saladovníkova, který se s Geidou setkal ve vlaku do Vladivostoku.
9: Oblečený v uniformu ruského generála, ve zlatých pohonech a lampasech ozdobený řády, přijal mě ve velkolepém saloním vagoně vyzdobeném starožitnostmi a kožešinami vyvezenými ze Sibiře. Osobně využíval ještě 4 jiné. Vagon pro automobily, 2 vagony pro koně a vagon s uměleckými portréty. Na jednom byl zobrazen v životní velikosti na vraném koni.
6: Abychom nezabíhali do přílišných podrobností, konstatujme pouze, že po různých peripetiích Gajda upadl do zajetí. Život mu zachránila jen intervence legionářů a ponižující slib, že se už nebude vměšovat do ruských záležitostí.
10: Na konci roku 1919 zamířil náš dobrodruh konečně do Československa.
9: Cesta vedla přes Čínu, kde ho se všemi vojenskými poctami přijal samotný ministr zahraničí jako uznávaného válečníka.
10: Avšak doma ho čekalo přivítání podstatně méně pompézní.
6: No, v podstatě to pro něj byla spíš studená sprcha.
9: Politické špičky tak trochu nevěděli, co s ním. Na jeho ruské anabáze nenahlíželi s přílišnými sympatiemi.
10: Uvažovalo se o něm jako o veliteli v Podkarpatí, ale už tehdy poradci prezidenta varovali.
6: Nepovede to u dobrodružného generála při ctižádostivých jeho ambicích k pokusu o odtržení podkarpatské Rusy.
9: Radola Gajda zakoupí vilu v Říčanech a usadí se v ní se svou druhou manželkou, těhotnou Ruskou.
6: Jeho první žena Zorka na něj zatím stále čeká v Kyjově u Tchána.
10: V Říčanech se Gajda, teprve 28letý, pouští do psaní svých pamětí a pak odjíždí na vojenská studia do Paříže.
9: Od roku 1922 působí u 11. pěší divize v Košicích.
6: Tam se osvědčí nejen jako velitel, ale taky jako místní lev salonu. Dokonce zde po něm pojmenují lázně. Gajdovky.
9: V roce 1924 ho vláda nechá převelet do Prahy na hlavní štáb.
10: A o dva roky později, když se dosavadní náčelník hlavního štábu generál Jan Syrový stane ministrem národní obrany, Radola Gajda zaujme jeho místo.
9: Pustí se s vervou do práce ve snaze o celkovou reorganizaci armády.
6: A co na to prezident Masaryk? Ze svého pobytu u ruských legií si přece Gajdu pamatoval jako politicky nespolehlivého, nedůvěryhodného a autoritářského vojáka.
10: Jeho výhrady stále rostou, přesto Gajdovo jmenování nezablokuje.
9: A jsme zpátky v roce 1926.
10: Politická situace v zemi je značně nestabilní. Od voleb v loni v prosinci se nedaří složit vládu. Spory mezi socialisty a pravicí se zdají neřešitelné.
6: V květnu navíc v sousedním Polsku proběhne vojenský převrat, který zavádí autoritářský režim.
10: Začínají se šířit fámy o tom, že se stejný půjč chystá i v Československu.
6: Konspirace jedou naplno.
11: Dejte na mě. U nás ten převrat vypukne v červenci, až se bude konat všesokolský sled.
6: A už se ví, kdo za tím stojí?
10: Radola Gajda, kdo jiný? Je v republice z nejvyšších důstojníků nejschopnější a zároveň nejmíň loajální.
11: Masaryka hlavně Beneše zjevně nesnáší.
6: Máte pravdu a odmítá parlamentní demokracii.
10: On netají svoje sympatie k fašistům a vládě silné ruky.
9: V květnu vyjde v sociálně demokratickém týdeníku Nová svoboda článek podepsaný Rudolfem Bechyněm.
6: Někteří tvrdí, že ho psal pod pseudonymem sám Masaryk.
10: S názvem Hledá se generál.
6: Ten už míří na Gajdu zcela otevřeně.
9: Na všech fašistických schůzích oslavován je Gajda jako příští diktátor. Zmocnil generál Gajda tyto zástěry českého musolinismu k takovým oslavám? A když ne, proč je trpí? Našli fašisté svého generála nebo nenašli? Generál republiky nemůže nosit černou košili, ledaže by napřed složil svůj vojenský stejnokroj.
6: Byla to pravda?
10: To dodnes není jasné.
9: Nicméně kárný výbor došel k závěru, že Gajda chystal na 2. července státní převrat a donutil jej dobrovolně odstoupit.
6: Zároveň proti němu bylo vzneseno obvinění.
10: A dodejme, že značně nepravděpodobné.
6: Ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu.
9: Celou věc řešila ministerská komise. A přestože Gajdovi nic nedokázala,
10: prezident trval na degradaci tohoto nezodpovědného dobrodruha.
6: A tak byl v srpnu Gajda zbaven hodnosti a propuštěn z armády.
9: Byla to pro něj tvrdá rána a křivda.
10: Zároveň mu to ale umožnilo přidat se už zcela otevřeně k fašistům.
6: Z generála zbaveného frček se tak měl stát vůdce.
9: Na sjezdu v lednu 1927 v Brně zvolila Národní obec fašistická Radolu Gajdu do svého čela.
12: Děkuji vám.
6: Přítomní ho přivítali vztyčenými pravicemi.
12: Na úvod chci zdůraznit, že jsem s fašisty vnitřně sympatizoval už dříve. Ale dokud jsem byl voják, nemohl jsem to projevit veřejně.
13: Gajda! Gajda! Ty to ukážeš, Gajda!
12: Národ potřebuje řád, kázeň a pevnou vůli. Národní obec fašistická její povede k jednotě, síle a mravní obrodě.
14: Jo! Jo! Hurá! Republika je jako vykradená chajda! Zachrání ji Radola Gajda!
9: Strana pod Gajdovým vedením od počátku vystupovala krajně šovinisticky a antisemitsky. Svou popularitu získávala i kritikou korupčních afér a praktik demokratických stran.
6: A její příznivci se neostýchali sahat k násilí.
10: Tak například v květnu 1927 napadli v Berouně účastníky přednášky doktora Václava Boučka na téma demokracie nebo fašismus.
9: Z Prahy přijelo na 65 fašistů, kteří nejprve přednášku narušili křikem a střelbou z revolveru do vzduchu.
6: A pak se začali s návštěvníky prát, přičemž dle dobových svědectví dostal židlí po hlavě i sám doktor Bouček.
10: Řádění fašistického komanda ukončili až přivolaní četníci.
9: Fašisté měli svou omladinu, tedy vojensky organizovanou odnož. Ta se vyznamenala během takzvané sázavské aféry.
6: Tehdy fašisté zjistili, že v Sázavě tráví dovolenou ministerský rada Vorel.
12: No Vorel, nic vám to neříká? No přece ten Vorel. Určitě u sebe má spisy toho kárního vejboru, který vyšetřoval Gajdu.
15: Jo, jo, no tenhle.
12: No, ten. No.
15: A v tom případě se k těm materiálům musíme dostat.
12: No.
15: Sebereme mu je a odhalíme, že to, jak s generálem zametli, bylo spiknutí vedený samotný Masarykem.
12: Přesně.
6: 7 členů mládežnické polovojenské úderky Omladina se tedy vydalo do vily, kde Vorla s chotí přepadli a ohrožovali revolvery.
12: Tak to máš?
15: Ne, navál ty papíry, jinak tě odělám.
6: Nic ale nenašli. Nakonec se rozutekli a vše skončilo soudní dohrou a blamáží.
9: Omladina byla rozhodnutím policejního ředitelství rozpuštěna. Jeden z odsouzených členů se neúspěšně pokusil zastřelit a sám Gajda vyfasoval 2 měsíce vězení.
10: V roce 1929 se mu však podařilo pod hlavičkou Ligy proti vázaným kandidátkám dostat do parlamentu. Byť celkově fašisti nezískali ani celé procento a skončili mezi stranami s mandátem poslední.
6: Další incident se udál v roce 1933 v Brně Židenicích. Byl ze všech nejvážnější, přesto nepostrádal komičnost

0: Kalpa kasárna.
1: Vyčíhali si čas, kdy byla většina vojáků pryč. Vyzbrojeni noži a pistolemi vtrhli dovnitř a odzbrojili část posádky.
0: Zbytek se ovšem fašistům postavil a pokus o nacionální revoluci definitivně ukončili přivolané posily.
2: Po krátkém boji zůstalo několik zraněných a jeden mrtvý fašista.
1: A co pan Kopsinek?
0: Ten všechno sledoval bezpečně zpovzdálí. Po neúspěchu uprchl do Rumunska, kde poskytl rozhovor do novin.
3: Naším cílem bylo svrhnout i dnešní režim a docílit i dosazení vlády, která by odpovídala přáním národa. Měli jsme v úmyslu zmocnit se Brna a pak pochodem jít na Prahu.
2: Rumuni ovšem Kopsinka obratem vydali zpátky do Československa, kde vyfasoval 12 let vězení.
0: Na 6 měsíců těžkého žaláře byl odsouzen i Radola Gajda, ačkoliv tvrdil, že o chystaném převratu svých soukmenovců nic nevěděl.
1: Fašisté se dostávali do politické izolace. Marně se pokoušeli spojit s jinými radikály a vytvořit silnější koalici.
2: Tak například v dubnu 1934 vznikla Národní fronta sdružující 10 různých straniček.
1: Prohlášení znělo lákavě.
2: Náš program je jasný. Aby přestali u nás všechny politické rozdíly a rozbroje a aby všechna národní energie, která se dosud jen v tomto směru vyčerpávala, obrácena byla k lepšímu cíli, ke zblížení našeho lidu. Setrvání v dosavadních poměrech, v nichž každý táhl jiným směrem, jest naprosto vyloučeno.
0: Vydrželo to pouhé 3 měsíce a jiným směrem zase každý táhl.
2: V roce 1935 zapomněli fašisté na svůj boj o český národ a pokusili se spolu s německými a maďarskými ultrapravičáky vytvořit takzvanou Arijskou frontu.
1: Dopadlo to podobně.
0: Hádali se, tříštili a lidi se jich začali spíš bát jako rváčů v černých košilích, kteří si dokazovali statečnost vytloukáním židovských obchodů.
2: Do voleb v roce 1935 tak šla Národní obec fašistická sama a Gajda měl být zase hlavním tahákem.
1: Na jednom z předvolebních plakátů čteme:
0: Kdo potře korupci? Gajda. Kdo vrátí lidu skutečnou svobodu, práci a chléb? Gajda. Kdo zničí židomarxismus a komunismus, jakožto upíry lidstva a národů, jež slouží a dělají průkop židovskému šakalu mezinárodního kapitálu světového? Gajda!
2: Nakonec strana získala pouhá 2% a 6 mandátů.
0: Národní obec fašistická ale nebyla jediná organizace.
1: Italský fašismus si ve 30. letech brala za vzor také vlajka.
2: Utvořila se kolem stejnojmenného časopisu a jejími členy bylo i několik prominentních potomků šlechtických rodů, například Karel VI. Schwarzenberg nebo Jan Lobkovic.
0: Neslavnou úlohu se hrála za druhé republiky a okupace, kdy se z ní stalo ohnisko antisemitismu a pronacistické kolaborace.
1: To už ale řada původních členů ve vlajce nebyla.
2: S koncem 30. let se fašisté dostávali do dvojích kleští.
0: Na jedné straně rostla míra jejich antisemitismu.
1: Začali označovat židovské obchody i soukromé byty pěticípou hvězdou a nápisy Pozor žid. Jejich hlídky postávaly před židovskými obchody a nutili kolemidoucí k bojkotu.
2: Zároveň ale Gajdovci vedli kampaň na obranu republiky a zvýšení její obrany schopnosti.
0: Během květnové mobilizace v roce 1938 napsal Gajda na hrad, že přestává být opoziční silou a nabádal vládu, aby sousednímu Německu neustupovala. Mnichovské zmrzačení republiky znamenalo hlubokou ránu i pro české fašisty.
2: Druhá republika zároveň otevřela stavidla jejich ambicím i pomstychtivosti.
1: Hnědé bahno vybublávalo z kanálů a stávalo se novou normalitou. Do zastřešující Strany národní jednoty, vedené agrárníky, tak byli přijati i čeští fašisté.
0: Během druhé republiky si Gajda vymohl milost za své předchozí hříchy, navrácení hodnosti a výplatu alespoň části ušlých prebend.
2: Pořídil si za ně statek v jižních Čechách.
1: Toužil si vyrovnat účty i s Benešem. Proto na něj podal žalobu a domáhal se jeho vydání zpět do Československa.
2: Když se schylovalo k okupaci zbytku Československa, Gajda vycítil poslední šanci.
0: Snil o tom, že německé invazi zabrání převratem a zřízením fašistického státu.
1: V den okupace se tak pod hlavičkou Českého národního výboru, který zahrnoval fašistické strany typu Vlajka nebo Akce národní obrody, prezentoval Němcům jako nový vůdce národa.
2: Proti Gajdovi se ale jasně vymezil Hácha a další čeští představitelé.
0: Strana se nakonec rozpustila v rámci nově vzniklého protektorátního národního souručenství.
1: A to byl Gajdův politický konec. Pokusil se ještě procpat do nové vlády, ale premiér Eliáš ho rázně odmítnul.
0: Stáhl se na venkov, kde přečkal válku a dle některých svědectví i občas mírně pomohl domácímu odboji.
1: Jak Radola Gajda skončil?
2: Po válce byl zatčen a strávil bezmála 2 roky ve vyšetřovací vazbě.
0: Soud ho sice zprostil obvinění z kolaborace s nacisty, dostal ale 2 roky za propagaci fašismu během druhé republiky.
1: Protože si je odseděl už ve vazbě, po rozsudku odkráčel na svobodu.
0: Zemřel na leukémii v dubnu 1948, krátce po komunistickém převratu.
2: Jeho souputníci se za války buď přímo přidali k Němcům a otevřeně s nimi kolaborovali, nebo se naopak po vzoru Gajdy stáhli z veřejného života.
1: Když utichly zbraně, svět už mířil zcela jiným směrem.
4: Tak tedy končí 76. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Marcela Hájková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Touláte se rádi českou minulostí?
6: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
5: Více na prýbohemia.cz.
6: Děkujeme.
7: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
4: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Host sestry Angeliky.
8: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Blíží se takzvaný papučový den, který připomíná možnost prožít závěr života doma. A právě o domácí hospicové péči dnes budu mluvit s paní Lucií Stránskou, vrchní sestrou a spoluzakladatelkou domácího hospice 14 pomocníků v Semilech. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Hospic a paliativní péče jsou taková slova, které v mnohých budí rozpaky, možná i strach, protože to pro ně znamená, už se nedá nic dělat. Ale ve skutečnosti se asi ještě dá mnoho co udělat. Takže co se dá udělat?
9: Přesně tak. Říci si o naší péči je pro lidi většinou velmi náročné z toho důvodu, že mají strach z toho konce, ale naše služba tady je právě proto, aby lidé mohli žít až do konce, aby si mohli užít každou chvíli, kterou mají, ať už je jakkoliv dlouhá, aby jsme je zbavili příznaků, které by je omezovaly, a abychom jim pomohli co nejvíce být soběstační a co nejvíce si užít život, který jim zbývá.
8: Vy jste spolu založila a pracujete v domácím hospici, my známe kamenné hospice, známe paliativní oddělení v nemocnicích, tak v čem je ten domácí hospic jiný než ten kamenný?
9: My nemáme žádná lůžka, kde by leželi pacienti. Naši nemocní leží doma u sebe ve svém prostředí a my jezdíme za nimi. Takže jim dopřáváme to, že mohou ten konec života prožít ve své rodině, mezi svými přáteli, se svými mazlíčky, tam, kde jsou zvyklí celý život.
8: I v takovém rytmu, který je jejich.
9: Přesně tak.
8: Na vašem webu se mluví o tom, že paliativní a hospicová péče pomáhá člověku důstojně dozrát k závěru života. Tak co podle vás znamená to důstojně dozrát? Jaké jsou to momenty zrání?
9: Čím dál víc si uvědomuji, že dokud je život takový jako sluníčkový, tak nám opravdu nepomáhá přijít k té podstatě věci. Vidím mnoho zázraků na konci života. Nejsou to zázraky uzdravení těla, ale právě uzdravení vztahů a uzdravení duše. Často se setkáváme s tím, že lidé až na konci života poznají, jaký opravdu jsou, co je opravdu důležité. A myslím, že úplně nejtěžší, co se jako lidi na tomhle světě musíme naučit, je nechat si pomoc od druhých lidí. A to je někdy velmi těžké a myslím si, že je to přesně to, k čemu dozrává většina lidí, ke kterým jezdíme.
8: Vy jste teď řekla, že jste svědkem zázraku. Můžete se o nějaký podělit?
9: Zažila jsem například chvíli, kdy nás volali uprostřed noci k nemocnému a jeho syn nám do telefonu popisoval, že tatínek je velmi neklidný a že neví, co s ním má dělat. Když jsem dorazila na místo, tak pán usnul zrovna, ale opravdu ten spánek byl takový plný neklidů. A když jsem se ptala toho syna, jak to probíhalo, než jsme přijeli, tak mě říkal, že je to takové zvláštní, ale že to vypadalo, jako kdyby tatínek mluvil se svým mrtvým otcem. Tak jsem se trošku doptávala, jak to vlastně jako všechno bylo v jejich rodině. A zjistila jsem, že pánův otec zemřel, když mu bylo 18 a vlastně se upil, byl to alkoholik. A když se pán pak probudil, tak jsme to spolu trochu řešili a zjistila jsem, že tatínkovi nikdy neodpustil. Že mu vyčítal to, že pil, vyčítal mu to, že ho opustil v poměrně mladém věku. A dobrali jsme se k tomu, že by bylo možná fajn v tuto chvíli ty věci opustit a uvědomit si, že i ten tatínkův život třeba nebyl jednoduchý, že měl třeba nějaký důvod k tomu a že se vlastně ten náš nemocný zbytečně trápí tou tíhou toho neodpuštění, vlastně tím nikomu neprospěje. Druhá noc byla naprosto klidná, zvládli jsme to zcela bez léků a pán mě vlastně ráno říkal, že odpustil tomu svýmu tatínkovi a že to bylo hrozně krásný a že se cítí prostě mnohem lehčí. Jeho syn mi vyprávěl neskutečný zážitek o tom, že měl fakt pocit, že ho dědeček pohladil po tváři, že úplně vnímal tu přítomnost, viděl, jak se ten tatínek strašně proměnil. A ten náš nemocný si vlastně druhý den nechal zavolat všechny svoje děti. Udělali takový rozlučkový večírek, nechal si otevřít šampaňské, nechal si oblíknout svoji sváteční košili, kterou měl naposled na synově svatbě a udělali si strašně hezký odpoledne. A vůbec mě nepřekvapilo, když jsem zjistila, že vlastně v noci pán zemřel. Že jsme tam pak přijížděli, celá rodina byla klidná, protože věděli, že se s tatínkem rozloučili, že on odcházel klidný a pokojný. Všechno to bylo hrozně krásné a v síle toho zázraku odpuštění.
8: Ta vaše práce, tak jak to teď popisujete a vyprávíte, není jenom o nějakých zdravotnických úkonech, ale jako velmi komplexní. Kdo všechno patří do vašeho týmu?
9: Ano, fungujeme jako multidisciplinární tým, protože jsme zjistili, že ošetřit příznaky fyzické je hrozně důležité. Když máte kruté bolesti, tak nedokážete přemýšlet nad těmito věcmi, o kterých jsme teďka mluvili. Takže jsou v našem týmu lékaři a zdravotní sestry, který právě zajišťují i tyhle ty fyzické příznaky, ale máme v týmu i psychoterapeutku, sociální pracovnici a nemalé místo mají samozřejmě i duchovní.
8: Jak rodina pozná, že by si o tuto péči měla říct, že by ji měla začít hledat?
9: Ve chvíli, kdy si nevědí rady, bych řekla, anebo ve chvíli, kdy vědí, že se potýkají s nějakou náročnou diagnózou, protože někdy opravdu přichází pozdě a zbytečně s těmi svými obavami jsou. Když máme pocit, že je na péči jakoby brzo na to, aby jsme dojížděli do rodiny, tak ale se sejdeme s rodinou a přesně ty jejich obavy, které z té péče mají, se jim snažíme co nejvíce odebrat. Vysvětlit jim, co je čeká, co se bude dít. Vysvětlit jim, že na to nejsou sami. A někdy jim i to stačí zase na nějakou dobu. Takže paliativní péče by měla začínat ve chvíli, kdy se dozvíte nepříznivou diagnózu. To i přesto, že třeba je možnost vyléčení, tak mít za sebou ten tým, který vás s tím vším provede, si myslím, že je velmi důležité.
10: Možná pořád v nás přetrvává, že je lepší se s tím jako nezdělovat, protože ještě z dob, kdy se tyto diagnózy nezdělovaly, tak často zůstává, že ten nemocný to tuší, ale nechce tím obtěžovat tu rodinu a rodina zase nechce vzbuzovat strach v tom nemocném.
9: S tím se velmi často potkáváme. V tom případě rodinám vždycky vysvětluju, že se vlastně ochuzují o strašně moc, zavírají se každý do té svojí obavy, svého strachu a nemohou ho sdílet dohromady. Taky strašně často slyšíme, já se držím, já brečím, až když odejdu z pokoje. To mně taky přijde vlastně hrozná škoda. Všichni vědí, že je to pro všechny těžké a když se o tom spolu jako rodina nebudou bavit, tak na to každý z nich zůstane sám. Někdy jsou až překvapený, když to téma dokáží mezi sebou otevřít, tak zjistí, že některé jejich obavy jsou úplně zbytečné, protože ten jejich blízký to vidí jinak než oni. A není pravda, že ulevíte tomu svýmu blízkému, když s ním o tom nemluvíte. Naopak ho necháváte v těch jeho starostech samotný a to je strašně těžký.
10: A teď si představíme rodinu, která si chce teda svého nemocného nechat doma, nebo to může být i nějaký mladší, nemusí to být třeba starší generace, a jsou tam děti. Tak jak s dětmi a umírající doma?
9: Děti se strašně podceňují. Já si myslím, že velmi malé dítě si umí samo jako určit, co je na něho moc a co ne. A děti prožívají tyto věci úplně jinak. Moje vlastní děti mi jasně vysvětlili, že od 40 let je člověk starý a je zcela normální, když zemře, protože už je přeci starý. Nejdřív mě to trošku šokovalo, pak jsem se zamyslela nad tím, že si vybavuju, když moje rodiče slavili 40. narozeniny a přesně jsem měla ten stejný pocit. Takže pro ně už tahle ta první věc se odbourává, že by měli jako pocit, že je něco špatně. Oni nemají tu zkušenost se smrtí, kterou máme my, že by za ní viděli něco špatného. To, že je vyčleníte z péče o jejich blízkého umírajícího, neznamená, že ho chráníte před tou bolestí, ale necháváte ho v té bolesti samotného. A necháváte ho s jeho třeba někdy i nesmyslnýma obavama. Vidí, že maminka je smutná, ale neví, proč je smutná, takže jako první ho napadne, že udělal něco špatně. Nepřemýšlí nad tím, že maminka je smutná, protože její maminka v tuhle chvíli umírá, protože o tom neví. Stejně tak si myslím, že je strašné, když se nemohou rozloučit s tím svým prarodičem, nebo vůbec, když je to rodič, tak tam si myslím, že se to snad neděje. Ale i třeba co se týká pohřbů, tak se nás rodiny často ptají, jak to s dětmi mají dělat. Já si myslím, že velmi malé dítě, když mu popíšete situaci, jak to všechno bude probíhat, si umí říct, jestli je to něco, co chce zažít, anebo naopak ne. Říkáme, že by dítě mělo mít v takový případ někoho méně zaujatého, že když je to na něho všechno už moc, tak může odejít třeba z toho pohřbu. Cesta domů nakladatelství má spoustu nádherných knížek, jak mluvit s dětma o smrti. Mají i různé pracovní sešity, takže si myslím, že ten prostor a ty informace v dnešní době už jsou a je škoda děti vylučovat z péče.
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Host sestry Angeliky.
10: Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí je paní Lucie Stránská, vrchní sestra a spoluzakladatelka domácího hospice 14 pomocníků v Semilech. Ten hospic vznikl i za vašeho přispění, tak kde se vzala ta myšlenka, založíme tady domácí hospic?
9: Já jsem byla vždycky spíš intenzivista, hrozně mě to táhlo k akci a k různým těm invazivním vstupům a zákrokům, to mě vždycky hrozně moc bavilo. Takže jsem byla nadšená, že jsem pracovala na oddělení ARO, kde přesně tato akce byla. Pak přišla chvíle, kdy jsem se zamýšlela nad tím, jestli všechny tyhle ty akce, které pořádáme a všechny ty vstupy, které zavádíme a léčbu, kterou děláme, jestli je opravdu ku prospěchu toho člověka, který k nám přichází. Když nám pak přivezli 90-letou babičku, o které jsem věděla, že by vlastně celkem pokojně zemřela, ale my jsme měli možnost to zvrátit a vlastně jsme jí zavedli invazivní léčbu a ona umírala další měsíc, stejně to k té smrti vedlo, tak mě to najednou jako přestávalo dávat smysl. My jsme jí prodloužili spíš utrpení než nějaký kvalitní život. Pak tam byly také rodiny, které se nás ptaly, jestli si můžou vzít toho svého blízkého domu, že vědí, že ten jeho konec se blíží, ale že by ho chtěli mít doma. A já jsem věděla, že by to zvládnout šlo, ale že to nikdy nezvládnou sami, že se sebou potřebují mít ten tým. A jednou jsem se takhle postižovala zakladatelce domácího hospice v Hořicích, Janě Sýbrové, a ona mě řekla, no a proč ho nezaložíš teda ty? Tak jsem si nejdřív myslela, že se zbláznila, ale pak ve mně tato myšlenka zrála a začala jsem se o tom víc a víc bavit se svojí kamarádkou, která mě říkala, že by jí hrozně naplňovalo jako přinášet naději do těch posledních chvil, ale že vlastně není zdravotník, takže má pocit, že nemá jak. Tak vlastně pomaličku a pozlehoučku začal vznikat náš hospic. Ona začala dělat všechny ty papíry kolem, já jsem začala dělat tu péči a už 6 let vlastně takhle fungujeme. A náš tým se výrazně rozšířil.
11: Musím poznamenat, že zakladatelé paliativní medicíny u nás jsou také původně z akutní medicíny áraři.
9: Ano, velmi často to tak je.
11: Co se musí zdravotník naučit o paliativní péči, když je vlastně zdravotník je primárně cvičen v tom, že má ten život jako zachraňovat a vracet a pomalu bychom si pěstovali náhradní díly a směřovali k nesmrtelnosti a najednou stojíte úplně opačného pocitu. Co se člověk musí naučit?
9: Obrovskou pokoru, kterou intenzivisti mají, protože vidíte, že nejste páni života a smrti. A hlavní, co se musí naučit, je to, že smrt není prohra, ale součást života. My zdravotníci s tím někdy máme jako problém. Máme pocit, že když někdo zemře, takže je to naše selhání a trošku nám v tom mizí ta přirozenost života.
11: Souvisí to i s tím zráním, jak jste předtím řekla, že se musíme naučit přijmout tu péči, tak možná, že ten zdravotník musí uznat tu svou lidskou bezmoc a že to je obtížné, že možná máme právě pocit, že ještě něco můžeme udělat.
9: Určitě ano. A další věc, co si myslím, že je hodně potřeba, je vnímat to, že před sebou nemáme diagnózu, ale máme před sebou pacienta, který je hlavně člověk a má nějaké svoje přání a potřeby. A myslím si, že je velmi důležitý a jsem ráda, že se o tom začíná hodně mluvit, že záchrana života vlastně za každou cenu není cílem toho člověka. Jemu jde mnohdy o kvalitu. Jsou lidi, kteří se chtějí léčit do posledního dechu, chtějí mít veškerou péči a je jim jedno, že to bude i třeba za cenu toho, že nebudou s tou svojí rodinou nebo že budou třeba nějakým způsobem trpět, ale jsou lidi, kterým jde hlavně ne o čas, ale o kvalitu toho života. A odmítají nějakou invazivnější léčbu a raději chtějí mít kratší, ale kvalitní život s tou svojí rodinou. A myslím si, že je hodně důležitý, aby my jako zdravotníci jsme uměli těmto přáním naslouchat.
11: Mě ještě zaujalo, že váš hospic má název 14 pomocníků. Odkud se ten název hospice vzal?
9: No, to má taky svůj dlouhý příběh. My, když jsme vybírali, jak se náš hospic bude jmenovat, tak nám přišlo, že vzhledem k tomu, že po republice už různé hospice byly, takže byly takový nejlepší názvy přebraný. A právě jsme se s kolegyní vydali na takovou naši malou osobní pouť, na poutní místo do Boskova, kousek nad Semilama. A moje kolegyně bydlí ve čtvrti, která se jmenuje U 14 pomocníků, právě protože nad Semilama je kaple 14 pomocníků. A když jsme na tuto pouť vyráželi, tak se jí do ruky dostal právě tenhle ten seznam svatých. A když jsme četli, že to jsou pomocníci v bolestech, v hodině smrti, v nouzi, tak nám najednou přišlo, že to všechno úplně jako sedí, že to jsou ty nejlepší partneři pro náš hospic a myslím, že jsme se nespletli.
11: Můžete některé jména těch pomocníků připomenout, nebo který je vám i nejbližší?
9: Já nejbližší vůbec nedokážu asi takhle říct. Určitě mezi ně patří svatý Vít, svatá Barbora, svatý Eustach, Nevím, jestli je teď zvládnu všichni.
8: Myslím, 14. že tam patří i svatý Blažej.
9: Ano, ano.
8: Já jsem si tak říkala, to jsou svatí, kdy v ním utíkali lidé, kteří si třeba nevěděli tady s těma věcma rady, ale my jsme v tom pokročilém věku, kdy už spoustu věcí jsme odhalili, nepřipadá nám to tak nepochopitelné, umíme si s tím technicky třeba poradit, tak má ještě smysl obracet se k takovýmhle středověkým pomocníkům?
9: Život každého člověka nás má co naučit. A tito svatí nebyli, nebo nejsou svatořečení jen tak pro nic za nic, ale každý z nich si právě prošel tím životem s různýma zkouškama a myslím si, že se rozhodně máme od nich co učit a my tím opravdu jako utíkáme v nouzi, odezdáváme jim ty naše pacienty a zatím to funguje skvěle.
8: Když jsme se zmiňovali o tom týmu, tak se také zmínila, že tam patří i duchovní péče. Co si pod ní představit? Znamená to zprostředkování kněze a svátostí a jenom pro věřící? Nebo má tu duchovní péči zapotřebí každý?
9: Duchovní péči má určitě zapotřebí každý, protože každý člověk má svého ducha, kterého potřebuje řešit. Duchovní péče neznamená jenom, že bychom někoho převraceli na svoji víru nebo něco podobného, to určitě neděláme. Ale do duchovní péče patří i otázky, co bude po životě, jaký je smysl utrpení, proč já. A myslím si, že tyhle ty otázky si pokládá opravdu každý člověk a na sklonku života obzvlášť. Hledáte nějaký smysl, hledáte něco, čeho byste se mohli chytit, otevírají se vám opravdu takové ty důležité otázky, které si někdy bojíme pokládat dřív. Takže do duchovní péče určitě patří i tohle. I proto máme duchovní z různých denominací, nejenom katolické kněze, ale i pastory a evangelické faráře, protože chceme nabídnout opravdu široké spektrum, aby si každý v tom mohl najít to svoje. Nechceme prostě nikoho předělávat na naši víru, ale chceme jim pomoct najít jejich cestu.
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Host sestry Angeliky.
8: O její službě hovoříme s paní Lucií Stránskou, spoluzakladatelkou domácího hospice 14 pomocníků v Semilech. Jak už jsem přeznamenala, 14. října si připomeneme iniciativy Dožít doma, takzvaný papučový den, kdy chceme připomenout to, že je možné dožít doma a nebát se o to si požádat. Tak proč se symbolem toho dne staly právě ty papuče a co máme udělat v ten den?
9: Papuče jsou prostě takový typický symbol pro domácí pohodu. Já osobně to tak mám, že když schodím ty boty a nasadím si doma ty bačkory, takže jsem konečně doma. A proto ty papuče. Budeme velmi rádi, když se do toho zapojí každý, kdo má chuť a kdo může. Právě proto, že ještě stále se setkáváme s tím, že ne všichni lidi vědí, že si o naši službu mohou říct a že opravdu mohou zemřít doma i s odbornou péčí. Tento den si teda můžete navlíknout bačkory, ať už v práci, doma nebo kde jste, vyfotit se s nimi a na sociálních sítích je sdílet s hashtagem kampaně Dožít doma. Můžete připojit i hashtag hospice domácího, který máte nejblíž, aby jsme věděli o tom, že jste s námi.
8: Co byste chtěla, aby si lidé z toho papučového dne odnesli?
9: Pro mě je důležité, aby lidé na konci života, někdo, kdo se dozví nějakou vážnou diagnózu nebo se dozví, že vážnou diagnózou onemocněl někdo z jeho blízkých, tak aby věděl, jaké má možnosti. Ne každý může a ne každý chce zemřít doma. Určitě jsou i jiné možnosti, ale o těch se většinou ví a většinou se častěji nabízí. Ale chceme, aby lidé věděli, že mohou zůstat i doma a přitom mít odbornou péči v zádech.
8: My jsme teď hodně měli v centru toho nemocného. Pro tu rodinu to přináší zátěž té péče, ale přináší to té rodině i něco pozitivního, když se do toho pustí?
9: Strašně často slyšíme od rodin, o které pečujeme, protože my nepečujeme jenom o toho nemocného. Někdy mnohem větší podporu potřebuje právě ta jeho rodina a s tou zůstáváme i po úmrtí nemocného a doprovázíme je tím obdobím. A hrozně často nám právě říkají, že je to strašně zvláštní, ale že to bylo pro ně strašně těžký období životní, ale zároveň jedno z nejkrásnějších, které s tím blízkým prožili. Protože byli velmi intenzivně spolu, najednou nebylo nic důležitého než ten jejich vztah. na konci života padají takové ty masky, které každý z nás máme. Víme, že jestli chceme něco říct, tak je na to čas buď teď nebo nikdy. A třeba teďka jsem se nedávno setkala s tím, že jsme upozornili pána, že jeho manželka už opravdu umírá, že jí zbývá málo času a že je možná čas na to jí říct, že jí má rád. A on nám řekl, já jsem jí to asi nikdy pořádně neřekl, že jí mám rád. A vlastně pak seděl další asi 2 hodiny u ní, držel jí za ruku a říkal jí, že jí má rád. A vyprávěl nám právě o tom, jak to pro ně bylo strašně důležité. Že díky tomu mohl jít dál, protože věděl, že jí to řekl.
8: Ve chvíli, kdy ten člověk zemře, rodina předtím intenzivně pečovala a najednou zůstává určité prázdno. V dřívějších dobách měli lidé různé rituály nebo tam byly doprovázející plačky, kterým se můžeme na jednu stranu smát, ale na druhou stranu oni umožňovali to, že plakat se může. Tak jak byste doporučovala prožít truchlení?
9: Úplně to rané truchlení ve chvíli, kdy vám ten člověk zemře, tak doporučuji nedělat vůbec nic. To je další věc, kterou lidé někdy nevědí. Mají pocit, že hned musí něco dělat, někomu volat, ale někdy stačí fakt jenom zůstat v klidu, dát si pár minut, hodinu, to je jedno, tam opravdu čas nehraje žádnou roli. A být jenom s tím člověkem, nechat ho jít, prožít tu vděčnost za jeho život a prožít si i tu bolest, protože ta k tomu prostě patří. Uvědomit si, že každá emoce, která se v tu chvíli objeví, je v pořádku. Ať už je to vztek na to, že mě ten člověk opustil, na tu nemoc, na to, co se dělo, bolest a prázdnota, anebo i fakt vděčnost, anebo někdy nám lidé říkají, že se stydí za to, že cítí úlevu, ale tak tomu taky patří. Víme, že jsme toho člověka doprovodili, že už ho nic nebolí, že mu přejeme, že je v pořádku a že my sami jsme to zvládli. Takže každá emoce, která přichází, je normální a myslím, že je hodně důležitý na sebe netlačit. Dát si čas, fakt si to jako prožít, projít a právě naše služba nabízí i pomoc v těch nejbližších chvílích, ale i potom dál. Nabízíme ji nejenom pro rodiny našich pacientů, ale i pro širokou veřejnost, když mají pocit, že tu bolest nezvládají, že mohou přijít a my je rádi vyslechneme a projdeme s nima tímto obdobím.
8: Když se ve své službě setkáváte s těmito těžkými momenty života, tak jak se staráte sama o sebe a jak by se měla starat ta rodina sama o sebe i ve chvíli, kdy ještě pečuje a má možná dojem, že si nesmí ani odpočinout?
9: To říkáte hrozně dobře. Na naše rodiny nejvíce apelujeme v tom, čím jsem starší, tím víc poznávám, jak je to opravdu důležité pečovat o sebe. Ve chvíli, kdy nepečujete o sebe, tak nemůžete pomoct pořádně ani tomu druhému. Nemáte na to síly, prostě kdo dává, tak musí někde i nabírat. Jsme velmi rádi, že teď intenzivně pracujeme na tom, aby se naše služba rozšířila o odlehčovací službu. Právě proto, aby mohly rodiny odejít do lesa na houby na hodinku, aby se mohly vyspat po náročné noci, aby si mohli dojít v klidu na nákup nebo ke kadeřnici, abych na chvíli mohli přijít na jiné myšlenky a nabrat ty síly, aby pak pro toho svého blízkého zase mohli být. A i my sami určitě o sebe pečujeme, kromě toho, že máme pravidelné setkání s naší psychoterapeutkou. Hrozně rádi máme například to, který bývá v tyto podzimní dny, kdy jdeme do skal a tam má pro nás program, který mně přijde, že už jenom to sluníčko, skály a les je sebepečující, tak každý z nás si našel nějakou svoji cestu. Mě třeba jako velmi dobře dělá plavání. Myslím si, že ta voda prostě dokáže kolikrát odplavit ty náročné příběhy. A kromě toho mě osobně pomáhá samozřejmě i moje rodina, protože když přijdu domů a děti na mě vybafnou se všema úkolama, který mám, tak mi nezbývá v hlavě prostor na to, aby jsem se nějak víc ještě zabývala prací. A pak, co si myslím, že je důležité, že se snažíme opravdu žít hodně v týmu a sdílet se v týmu, vypovídávat se z těch věcí, které nás trápí. A někdy nás vlastně překvapí, že ve věcech, ve kterých my nevidíme východisko, přijde kolegyně úplně s nějakou jasnou, jednoduchou představou, jak celou situaci vyřešit a hrozně se nám uleví.
8: Moc vám děkuji. O tom, že je možné zůstat v závěru života doma a co to všechno obnáší, jsem dnes hovořila s paní Lucií Stránskou, vrchní sestrou a spoluzakladatelkou domácího hospice 14 pomocníků v Semilech. Děkuji vám moc.
9: Tak já moc děkuju.
11: Loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem ničím nerušenou podzimní neděli.
12: Haló, Soukup? Haló?
6: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
5: Co rád poslouchá?
6: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
12: Haló, Soukup? Haló?
6: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
5: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce.
6: Dnes večer v České televizi.
13: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Hlasy v komunálních i senátních volbách jsou sečtené. V Kyjevě odmítli výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k výměně ukrajinského prezidenta. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, v Čechách místy přeháňky teploty do 15 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední statistikum odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Rozhodnuto tak už je i v hlavním městě, kde vítězí hnutí STAN s víc než 23% hlasů. Druhá je koalice ODS a TOP 09 s 22%. Třetí je Praha sobě a s 18%. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. V 37 členém zastupitelstvu získalo většinu 22 míst. Hnutí ANO tak po 8 letech přišlo o primátora, má 6 mandátů. Vítězné uskupení Jedno Ústí podle lídra Tomáše Vohrysky nemá a ani nepotřebuje s nikým skládat koalici. Vohryska, dosud ředitel městských služeb, řekl, na co se ve vedení města zaměří nejdřív.
2: Pořádek, čistota, zeleň, bezpečnost, to jsou věci, které se dají udělat hned. Teď nám bude padat listí, takže my se postaráme o to, aby bylo do Vánoc samozřejmě zametený listí, aby ty věci, co mají fungovat, fungovaly.
0: 4 zastupitele bude mít hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. 3 spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci. 2 křesla v zastupitelstvu získala koalice SPD a Motoristů sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Mezi Ukrajinou a Spojenými státy vznikla další diplomatická roztržka. Americký prezident Donald Trump kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho za překážku míru a doporučil Ukrajincům jeho výměnu.
3: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na svém telegramovém účtu uvedl, že prezident Volodymyr Zelenský vede stát v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Má podporu ukrajinského lidu, který jediný má právo rozhodovat, řekl Sybiha. Zelenský předtím ostře kritizoval dohodu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o zmírnění ropných sankcí vůči Rusku a nepřímo označil amerického prezidenta za slabého. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Přibližně 60% pozemků pod budoucí středočeskou částí dálnice D3 už vykoupilo ředitelství silnic a dálnic. Asi 58 kilometrů dlouhý úsek od pražského okruhu Pomezno má stát víc než 70 miliard korun. Silničáři ho chtějí začít stavět nejpozději v roce 2029, říká generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: Nejdále je dneska asi stavba od Hostihradic po Václavice, kde už máme vykoupeno skoro 75% pozemků. Na některých úsecích je to asi trošku pomalejší, tam se začalo později, to je třeba ten první úsek mezi Pražským okruhem a Jílovým, tam jsme zhruba třeba na 30% v průměru, dá se říct, že jsme kolem 50-60%.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V Čechách se postupně místy vyskytnou přeháňky, na hřebenech Krkonoš mohou být i sněhové. Později odpoledne se místy vyjasní. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu počítejte s obousměrným omezením v tunelech, projíždí se tam kvůli údržbě vždy pouze jedním tubusem. Omezení by mělo končit dnes poledne, jinak na dálnicích je provoz zatím klidný a to i v místech dlouhodobého omezení nejsou hlášené ani žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Michal Jagelka.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
1: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
5: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
6: Přeji vám pěkné nedělní dopoledne, milí posluchači. Jak už napověděla znělka, začíná náš další Život na dvojce. A to ten s datem 11. října a pořadovým číslem 136. Jinak letos se slyšíme v tomto pořadu už po 33. a protože 33 je u nás doma považována za šťastné číslo, věřím, že mezi šťastné bude patřit i to naše dnešní rozhlasové setkání. Co nabídnu? Tak už za chvíli třeba rozhovor s Adélou Gondíkovou. Hned v zápětí se ohlédneme za speciálním toboganem z Pražské křižovatky, který jsme minulou sobotu věnovali Václavu Havlovi. Pozvu vás také k poslechu dnešní detektivní premiérové hry na neděli anebo dalšího dílu z cyklu Výjimeční. Nebude chybět tradiční anketa s osobnostmi dvojky a nakonec nás ještě kolega Vašek Žmolík pozve na chalupu Jitky Asterové. Právě tam s ní totiž natáčel zbrusunový díl pořadu Jak se vám tu žije. Tak tedy ještě jednou hezké sváteční dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje tak jako vždy ze studia dvojky od mikrofonu Michal Jagelka.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce. Osobnost dvojky.
1: Adéla Gondíková byla hlavním hostem našeho pořadu 14. ledna roku 2024. A tak je jasné, že už byl ten nejvyšší čas, aby opět usedla naproti mě za druhým mikrofonem, a já jsem moc rád, že mé dnešní pozvání přijala. Pěkné dopoledne, Aduš, vítej.
2: Ahoj, samozřejmě zdravím nejen tebe, ale všechny. Tak zase tak velká historie to není. Rok 24 ještě není tak dávno.
1: No, budou to 3 roky v lednu. Mm-hmm. Aduš, ty opět záříš, jak se máš?
2: No tak chtěla jsem říct, že bylo září, takže zářím, to a každé září zářím, protože začíná divadlo a já se vždycky na tu novou sezonu vlastně těším, ač je to takové zvláštní, že spoustu herců v mém věku už tak jako ubírá a chce vlastně jako nejezdit už tolik na ty zájezdy, protože ta záda trpí a tak dále, a já vlastně držím to, že celý léto nehraju, snažím se nehrát, protože v tom běžném roce hraju 25krát do měsíce a fakt jsem denně někde jinde, takže se vždycky hrozně těším, protože po tom volnu jsem taková natěšená, takže já jsem teď hrozně nabuzená.
1: No tak nám prozrať, kde tě všude mohou fanoušci a diváci vidět, do kterých divadel zajít na Adélu Gondíkovou.
2: Chceš nejkratší odpověď?
1: Nejkratší.
2: Všude.
1: Takže od Národního po Bradické divadlo.
2: Ne,
1: všude.
2: Vlastně, nejsem zase tak velká umělkyně, abych hrála v Národním, to ne. Ale hraju v divadelní společnosti Háta, tam mě samozřejmě najdou. Hraju ještě s Jirkou v Komorním kalichu, tam hrajeme pořád, to jedno představení naše nekonečné, to budeme hrát pořád, protože tam to není omezené věkem. Já tam takzvaně nerodím, nechci děti a podobně, takže to můžeme hrát opravdu ještě hodně dlouho a diváci to chtějí, takže my to tak pořád jako hrajeme, ale když se díváme na ty staré fotky, na ten program, tak už je nám to trošku trapný, ale zase proč ne? Takže tam ještě hraju a samozřejmě hraju taky u Lucky Bílý. Tam máme takový krásný představení s Bárou Munzarovou, s Danem Ratajským a s Lukášem Rousem a Adamem Oclou. Tam jsme jenom 4 a to nás teda taky moc baví, u Lucky Bílý.
1: Ty už jsi zmínila Jirku, samozřejmě mluvíme o Jiřím Langmajerovi, o tvém manželovi. Jaké to je hrát s vlastním mužem na jevišti? Je to výhoda nebo nevýhoda?
2: Ale je to vlastně hrozně vtipný, protože já jsem podobný stav zažívala vlastně s mým bratrem. Protože když jste s někým, koho tak strašně dobře znáte, vidíte mu do té hlavy, vidíte úplně přesně, ty to asi znáš, ale všechno, když co moderujete, nebo jste prostě spolu někde, tak vlastně člověk už ví, co se tam v tom mozku děje, a ty to poznáš podle pohybu očí, pohybu těla. Že já vím, že on třeba neví, nebo jo, když jsme to měli s bratrem, tak já jsem vždycky něco říkala, teď jsem věděla, že jdu do hrozný jako vrtulek, že vařím z vody a už vlastně nevím úplně přesně tu pointu, kam jsem chtěla dojít. A on tak jako v pohodě úplně, aniž by mě nějak jako ponížil, začal mluvit dál, navázal, aby to někam jako došlo, ta myšlenka. Tak tohle podobně já mám jako s tím manželem, že vlastně já vím, že on třeba neví, nebo on ví zase, že já to zase není, jak to nechci házet na něj, že on by jako nevěděl, pořád to tak není, ale vím, že se prostě něco děje a to nás vlastně hrozně baví, uklidňuje. Musím říct, že to mám teda i s jinýma kolegama, se kterýma jako hraju hodně dlouho, 20 let, tak tam už to taky znáte, takže je to takový podobný, není to zase úplně jiný.
1: Pojďme k tvé rozhlasové práci a k pořadu Blízká setkání. Který host tě v poslední době nějakým způsobem zasáhl? Koho si dlouho nedostala z hlavy? Je někdo takový?
2: Jsou skoro všichni, musím říct. Já, jak jsem jako vlastně tady jenom jednou za týden, tak já si to strašně užívám. Takže já odsud jdu, ještě žiju s tím člověkem. Pořád si to jako doříkávám, co jsme ještě nestihli říct, a že to je hrozná škoda, protože jsem těma informacema jako plná a chci to těm posluchačům se s tím jako podělit. A s tím žiju ještě tak jako do toho čtvrtka. A potom v pátek už zase začínám přemýšlet nad tím dalším hostem, protože si začnu naposlouchávat nějaký podcasty nebo si číst nějaký rozhovory, abych toho věděla opravdu hodně a vyzobat to, co mě zaujme, aby jsme se dozvěděli i něco jako novýho. Takže mě vlastně všichni jako zaujali, ať je to přesně od výtvarného umění, kde já se opravdu neorientuju vůbec. Já tomu fakt opravdu vůbec upřímně nerozumím. Tak jsem vždycky strašně obohacená.
1: Aduš, jak vypadá tvoje příprava na to natáčení? Je stále tak důkladná? A jak je třeba důležité při těch rozhovorech poslouchat a třeba tu přípravu úplně zahodit a nechat se vést tím hostem?
2: To se samozřejmě mnohdy stane, ale my máme oproti podcastu jakoby výhodu v tom, že máme ty vstupy předělené písničkami. To znamená, když je to podcast, který je teď hodně populární a možná i ten náš pořad je poslouchaný jako podcast v jednom kuse, tak my máme vlastně 5 témat. To znamená, že ty v té písničce si můžeš zase vymyslet nějaký téma, který máš už připravený, který by si hrozně chtěl sdělit těm našim posluchačům, a nebo se zkrátka nést jenom tím, co ten člověk jako přinese a co si třeba v žádném rozhovoru nenašel. To samozřejmě je daleko zajímavější, pro nás možná zábavnější, a nikdy mi není líto, že tu přípravu moji jako zahodím a neseme se prostě jenom tím tématem, které přinese ten host.
1: Poslední otázka, ty jsi v mých očích velký workoholik a velký pracant. Co dělá Adéla Gondíková, když nic nemusí, když má volno a když nemusí vůbec nic řešit? Co patří ke tvým koníčkům?
2: Uklízí.
1: Cože?
2: No tak, to si myslím, že dělá úplně každý, protože přesně když člověk je v tak takovým tempu, jaký máme my, ještě nedej bože, když se zkouší divadlo, tak opravdu ráno odejdete v 8 hodin, přijdete po tom představení v noci, takže sotva se člověk tak nějak jenom je převleče a potom po telefonu řeší, kdo půjde s tím psem nebo tak, jako jenom taková ta organizace a všechno se jako zastaví. Tam se fakt zastaví čas v tom baráku nebo v bytě, to je jedno kde. Takže vy nemáte jako vypráno, nemáte navařeno, nemáte uklizeno, tak to já potom postupně dělám a vlastně mě to strašně baví a musím říct, že dřív jsem hodně si u toho pouštěla hudbu, ráda jsem u toho sama samozřejmě, aby mi do toho nikdo nemluvil a nemusela jsem nic ještě k tomu dělat a vařit a tak. A dneska už mám hrozně ráda ticho. Jsem zestárla trochu a mám jako fakt úplně nejradši to ticho, kdy si tam jenom jedu ty dlaždičky tím parním čističem a jsem jako šťastná.
1: Tak já ti přeji hodně podobných šťastných chvil, přeji ti klid a ticho v duši a přeji ti uklizený byt, dům, zahradu a ať se ti zkrátka daří. Adéla Gondíková dnes byla hostem Života na dvojce. Děkuju a hezkou neděli.
2: Já taky moc děkuju. No.

0: To byla ABBA a vy stále posloucháte náš pravidelný nedělní život na dvojce. V pondělí 5. října by oslavil Václav Havel 90. narozeniny a na vlnách Českého rozhlasu se uzavřel náš unikátní a měsíc trvající projekt Slyšet Havla. V rámci tohoto jedinečného počinu jsme posluchačům nabídli celou řadu rozhlasových zajímavostí spojených s naším prvním polistopadovým prezidentem. Třeba znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, dosud nezveřejněné nahrávky k dálkovému výslechu, novou rozhlasovou audienci, výběr z hovorů Zlán a živé vysílání Zlánského zámku či Pražské křižovatky, tedy bývalého kostela svaté Anny. A bylo toho ještě mnohem a mnohem víc. Projekt Slyšet Havla jednoduše připomněl Václava Havla v celé řadě rozhlasových podob. Jako autora, interpreta vlastních textů, reportéra i prezidenta za mikrofonem. No a právě z Pražské křižovatky jsme minulou sobotu odvysílali speciální dvouhodinový tobogan věnovaný nedožitým devadesátinám našeho někdejšího prezidenta. Na pódiu se tam sešla celá plejáda českých osobností a z úst Dáši Havlové, Evy Holubové a Ivana Trojana tam zaznělo třeba tohle.
1: Já jsem si teď během toho našeho krásného povídání vzpomněla na jednu větu, kterou by mi asi řekl i teď. A to mi říkal, když mě žádal o ruku, že mě držel a řekl, ale budeš mi vždycky říkat pravdu, že? Mě hodně dalo, že Václav, i když neměl odvahu, i když se něčeho bál, tak přesto do toho šel. Kdyby byl jenom odvážnej, říkám jenom s takovým pousmáním, tak si řeknu, jo, on je takovej a já taková nejsem, tak já alibisticky do toho jít nemusím. Ale protože i on klidně mluvil o tom, jak se bál a co se mu nepovedlo, takže za to má ještě větší zodpovědnost ty věci napravit. A to bylo to strašně silný a to si myslím, že je jedno z poselství, který tady zanechal.
2: Já vlastně vděčím Václavu Havlovi za to, jaký jsem dnes člověk, že za to do značné míry může on, že mě utvářel. A to, že jsem podepsal ty dvě věci, asi nezměnilo nějak zásadně dějiny, ale změnilo to mě, nebo mě to velice pomohlo v mém osobním životě. A jeho myšlenka, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že děláte něco, co má smysl, tak to je takový jako pro mě erbovní věc, kterou se dodnes řídím. Tak.
0: Zbývá dodat, že pořad moderoval a se svým týmem připravil Aleš Cibulka a že to bylo setkání skutečně příjemné, důstojné, inspirující a pozitivní a že to nebyla žádná trizna, ale že jsme se i my v publiku poměrně hodně pobavili. Pokud jste tedy tobogán z Pražské křižovatky neslyšeli, doporučuji vám pustit si ho zpětně, a to buď na webu Dvojky, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Najdete ho ale i v dalších podcastových aplikacích a pozor, dokonce i s obrazem, tedy natočený na kamery, na platformě YouTube. A protože jsme v neděli na Dvojce odvysílali v repríze i skvělé rozhlasové zpracování Havlovy žebrácké opery z roku 2019, které režíroval Lukáš Hlavica, doporučuji vám pustit si zpětně i tuhle skvělou inscenaci, pokud jste ji nestihli. Žebrácká opera je vám k dispozici k poslechu celé dva následující měsíce. A stránky havel.rozhlas.cz jsou stále funkční, tak se tam podívejte, stojí to za to.
3: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
4: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že jsi tu.

0: slavného scenáristy Josefa Mareše. Autor při psaní příběhu i tentokrát vyšel ze skutečného případu a vše se odehrálo na Štědrý den. Zatímco většina lidí doma zdobila stromek a chystala štědrovečerní večeři, Josef Mareš se svými kolegy vyšetřoval vraždu starší ženy. Nutno dodat, že případ se jim podařilo vyřešit ještě do Silvestra. V rozhlasové hře nás příběh zavede do pražských Košíř a pátrat v něm budou kapitáni Šulc a Zavázal, kterým propůjčili hlasy Ondřej Bedchý a David Novotný. A půjde samozřejmě především o to zjistit, co přesně vedlo k úmrtí seniorky a jakou roli v celém případu sehrály peníze.
1: Koroner potvrdil podezření na násilnou smrt. Krajský výjezd se soudním lékařem na místě, intervent na cestě, vyrozuměno vedení kriminálky, včetně prvního oddělení.
2: A dosah prvního oddělení právě na místě. V cíli za 25 minut od vyrozumění.
3: Jsme prostě dobrý a rychlí,
2: jak by řekl major Kryčí, proto taky děláte na vraždách, vy blbci.
3: Přesně.
2: No, akorát teda nevím, kde zaparkovat.
3: Nej to na chodník.
2: No, dobře, ale je to na tebe.
3: Jasně.
2: Tamhle už po nás kouká příslušník.
3: Jak se na ně nekoukej.
2: Já na něj, on kouká na nás, chápeš?
3: Ale,
2: nekouká, ale už nekouká, už jde po nás.
3: Už jde na tebe,
2: no, tak na mě nejde, na tebe. Si
4: pardon. Promiňte, pánové, tady nemůžete parkovat.
5: Promiňte, já jsem tomu...
3: Kapitán Šulc, kapitán Zavázal, dosah vraždy.
4: Dobrý den.
3: Já se vám omlouvám, ale kolega se do dneška nenaučil, kde může a nemůže parkovat.
5: Já se omlouvám,
3: tak se za něj omlouvám. Berete to, kolego.
4: Jasně, jasně.
3: Díky.
4: Podpraporčík Vomáčka, místní. Tady Košíře.
3: Jo, tak jak to vypadá?
4: Koroner už vyplnil úmrtní list, výjezd se soudním lékařem ohledávají uvnitř a já čekám s oznamovatelkou na policejní interventku.
0: Josef Mareš je sice známý především jako někdejší kriminalista, ale posluchači a diváci ho už dobře znají také jako scenáristu. Je podepsaný pod seriály Případy prvního oddělení, Devadesátky nebo Docent a pro Český rozhlas už napsal detektivní hry Záhadné bodnutí a Okno smrti. Vražda za bílého dne je tedy jeho už třetí rozhlasovou detektivkou. Vedle Ondřeje Vedchého a Davida Novotného v ní uslyšíte také Miroslava Hanuše, Pavlu Bertovou, Tatianu Medveckou, Danielu Kolářovou, Pavla Oubrama a mnohé další skvělé herce. Režie se ujala Martina Šlegelová a jednu postavu už možná znáte z předchozího Okna smrti. Fenku Bobí, skutečnou psí společnici Josefa Mareše. Ta si prý roli vysloužila i tím, že mu při psaní jednou prošla po klávesnici a část scénáře smazala. A Mareš už předem avizuje, že pokud napíše další rozhlasovou detektivku, Bobí v ní rozhodně nebude chybět. Tak tedy Vražda za bílého dne. Premiéra dnes večer ve 20 hodin na Dvojce.
6: Po kým

To byly legendární Eláni a s vámi je stále dvojka a její druhý říjnový život na dvojce s datem 11. října. Co vám nabídneme v jeho druhé polovině? Tak už za chvíli samozřejmě anketu s osobnostmi dvojky, tentokrát na téma přátelství. Potom vám představím dnešní premiérový díl cyklu Výjimeční. Jeho šestou část věnujeme krátce po 18. hodině nepřehlednutelné osobnosti české architektury a designu Patriku Kotasovi. No a nakonec za mnou do studia dorazí ještě kolega Václav Žmolík, který nás už za nějakou hodinu a půl vezme na návštěvu k Jitce Asterové v dalším premiérovém dílu pořadu Jak se vám tu žije. Tak přejeme ze života na dvojce i nadále poklidné dopoledne s dvojkou a příjemný poslech.

0: Představte si, milí posluchači, že právě dnes se třeba na Panenských ostrovech anebo v Portoriku slaví Den přátelství. Je pro vás přátelství v životě důležité? A kolik lidí byste označili za své skutečné přátele? Tak na tuhle otázku si můžete jednak sami odpovědět právě teď doma u svých rozhlasových přijímačů a jednak jsem ji dnes položil v rámci naší ankety s osobnostmi dvojky svým drahým kolegům. Jak jsou na tom tedy s přátelstvím sestra Angelika, Martin Benda, Monika Valentová a Roman Výšek? To se dozvíte právě teď.
1: Bez přátelství se nedá žít. Dokonce jsem někde slyšela, co je nejdůležitější v krizových situacích, mít přátele. Ani ne peníze, ale mít přátele, mít se o koho opřít. Určitě jsme ve své rodině od dětství byli vychovávaní v tom, že jako sourozenci si musíme být přátelé. Současně tím pádem i třeba synovci a neteře jsme si teď přátelé. A stejně tak i v komunitě. V podstatě bych řekla, že v každé krizové situaci tam jsou sestry a mám tam pár sester, kam když je mi úplně zle, tak můžu přijít buď nadávat, nebo brečet, nebo se smát.
2: Myslím, že bych dokázal spočítat na prstech jedné ruky ty své opravdové skutečné přátele. Myslím, že pro nás jsou důležití a je fajn je sledovat ve svém životě, jak oni stárnou, jak my stárneme a je fajn mít se komu svěřit a tak dále. A dávám si takové předsevzetí mít víc času na své přátele.
3: Je pro mě strašně důležité, ale zároveň dělám všechno pro to, abych moc přátel neměla. Zní to zvláštně, ale já jsem malinko asociál a dělá mi problém přijít někam do kolektivu, kde nejsem úplně domestikovaná, těžko se seznamuju, ono to tak nevypadá, ale je to tak. No nicméně mám tři kmenové kamarádky, s nimi jsem se seznámila někdy před 20, 25 lety a zůstali jsme si a to je naprosto skvělá a cenná deviza. A pak mám vlastně kamarádku svoji jedinou sestřenici, která je úplně stejně stará a my jsme spolu vyrůstali a trávili dětství a to je vlastně všechno pro mě. Je to pro mě sestra, je to pro mě bratr, je to pro mě prostě všechno. Takže asi tyhle ty čtyři ženy bych řekla, že jsou úplně mi nejblíž. No a pak i můj muž je můj kamarád. A pak teda je taková dlouhá pauza a pak se taky pár lidí najde, který mám hodně ráda.
4: Jak ten čas životní ubíhá, tak mám pocit, že se vyeliminovali jenom ti nejvěrnější a ti nejdůležitější přátelé. Takže jsou asi tři nebo čtyři a musím říct, že přátelství teda po zkušenostech, životních zkušenostech u mě určitě stojí třeba nad láskou, protože je založeno na úplně jiných takových jistějších principech a bez přátel si teda život vůbec neumím představit a myslím si, že jsem ten typ člověka, který dělá hodně proto, aby přátelství vydrželo, aby přežilo spoustu let, protože zrovna nedávno jsme s mým spolužákem Antonínem, se kterým jsme se poznali 1. září 1976, takže před 50 lety na základní škole a to přátelství trvá dodnes, tak jsme odjeli do Budapešti a tam jsme oslavili 50-leté výročí přátelství s Antonínem. A to je, myslím, jasný důkaz toho, kde pro mě přátelství v životě stojí.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
6: Auta různých značek, pozor dej, vyletí ptáček. Ještě jedno foto.

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti,

vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Někdo po sobě zanechá knihy, jiný hudbu nebo obrazy. A pak jsou lidé, jejichž práce nás obklopuje téměř každý den, aniž si možná uvědomíme, kdo za ní stojí. Právě takové osobnosti hledá i náš nedělní cyklus Výjimeční. Jehož šestý díl nabídneme dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Tentokrát bude jeho hlavní postavou architekt a designér Patrik Kotas. Muž, jehož rukopis nesou pražské tramvaje, některé stanice metra, dopravní terminály v dalších městech nebo řada mostů. Za svou práci získal několikrát ocenění Stavba roku, zároveň ale patří k autorům, jejichž projekty dokážou vyvolat i velmi ostré reakce. Kritici jim někdy vyčítají přílišnou robustnost nebo předimenzovanost. Jak se s podobnými soudy Patrik Kotas vyrovnává? A proč má ateliér plný zmenšených modelů staveb a dopravních prostředků? I to nabídne dnešní díl cyklu Výjimeční.
3: Pro mě úplně nejsou důležitý takové ty chvíle nějakého oficiálního uvedení do provozu. Několikrát jsem se toho i záměrně nezúčastnil, nebo mě třeba ani nikdo nepozval, jak to taky bývá v českých zemích. Ale když člověk prolomí ve své hlavě nebo ve své představivosti imaginaci určitou hranici toho, že najednou něco nakreslíte, nebo třeba ani nenakreslíte, máte to v hlavě a najednou víte, že takhle je to správně. A třeba ten model nebo ty ruční kresby to potvrdějí, ale to prolomení toho, že najednou prostě přijde nápad a já samozřejmě tuším, že to bude ono. Na druhou stranu si musím připustit, že se můžu mýlit. Proto ty kresby, ty modely, ale ta výtvarná, prostorová a konstrukční intuice, to považuji, že je takový jako nějaký elektrický impuls do hlavy nebo z hlavy někam dál. A to je možná ten největší zážitek. Většinou to přichází buď třeba někdy v noci, hluboko v noci, po nějakým naprostým soustředění, anebo to přichází na krásném místě, kde mě něco osloví a já třeba to mám spojený, že zrovna v tu chvíli intenzivně myslím na nějaký koncept něčeho, to je jedno, jestli dopravního prostředku, mostu, budovy, veřejného prostoru, náměstí, parku a tak dále. Ale tam najednou třeba to rozechvění přijde.
2: Tak tedy architekt a designér Patrik Kotas. Premiéru šestého dílu našeho výjimečného cyklu s názvem Výjimeční si nenechte ujít dnes v podvečer krátce po 18. hodině tady u nás na vlnách dvojky. Autorem dokumentu je tentokrát kolega Honza Herget.

0: Za hodinu a kousek už se na vás na vlnách dvojky těší kolega Václav Žmolík, který nás provede dalším dílem autorského cyklu Jak se vám tu žije. Dnes navštíví naši milou kolegyni Jitku Asterovou a jaké to u ní bylo, to už nám právě teď prozradí Vašek sám. Vítám tě v životě na dvojce, pěkné dopoledne.
1: Děkuji, dobré dopoledne.
0: Vašku, tak kam tě Jitka Asterová vzala a kam zprostředkovaně vezmeš i nás, posluchače dvojky?
1: Až jsem se divil, protože já jsem věděl, že jedeme k ní na chatu. Ona má chatu u Sacké v takové krásné chatové osadě u jezera Sacká. No jenomže my jsme vyrazili i na procházku a byli jsme nejen u jezera na takové soukromé pláži, ale byli jsme i u Labe a to já mám moc rád, protože já jsem dětství strávil vlastně pár kilometrů odtamtud od Sacké v Lysé nad Labem u dědečka. Takže Labe s těmi řadami topolů z písáky, kde se dá báječně koupat v čistěnké vodě, tak to já prostě miluju, to je moje dětství a Jitčino také, jak se mi přiznala.
0: Mě to překvapilo, protože Jitku Asterovou si tedy dovedu představit v nejrůznějších situacích, ale jako chatařku tedy nikoli, tak si mě dneska vyvedl z omylu, že Jitka patří mezi chataře. Je Jitka Asterová i kutil? Ani to si neumím představit.
1: Správně si to neumíš představit. Známe oba Jitku jako neobyčejně elegantní a krásnou ženu, která se zabývá módou a kterou si umíme všichni představit, jak ji známe v kavárnách, na tanečním parketu.
0: V kyně, dejme tomu,
1: v kyně, v divadle. Ano, to všechno si umíme představit.
0: Ale v kůlně, Vašku.
1: Ale v kůlně a s pilkou a s kladivem a se sekačkou. Ale Jitka to tam všechno má. Ale sama sebekriticky přiznává, že to není úplně její šálek čaje, ale že má na všechno lidi. A já dokonce už teď tedy prozradím, anebo víš co, já to neprozradím.
0: Neprozrazuji.
1: Ona to poví sama za hodinku a půl, jak to s ní je. Mm-hmm.
0: Co zahrada a Jitka Asterová? Je to alespoň zahradnice?
1: Má nádhernou zahradu. Na zahradě má třeba paddleboard. A na zahradě má také stůl na stolní tenis, protože ten hrají celá rodina a velice rádi. No a pokud jde o ten paddleboard, tak nejen Helena Vondráčková jezdí na paddleboardu, ale i Jitka Asterová. A povídali jsme si o tom. A ona je veliká plavkyně, to na ní prozradím. A o tom budeme povídat. Ano, proto má tu chatu u jezera.
0: A je to i třeba otužilec nadšený, chodí tam takhle v těch podzimních a zimních měsících se vykoupat, nebo čistě v létě a opalovačka?
1: No tak, milý Míšo, vážení posluchači, asi by vás to teda taky u Jitky nenapadlo, ale ona začíná sezónu se začátkem dubna a končí sezónu s koncem října. Takže já si myslím, že teda asi otužilkyně je.
0: Je to frajerka. Na jaké další díly tvého pořadu Jak se vám tu žije se ještě můžeme do konce roku těšit? Kam se vypravíš?
1: Budu jezdit kolem Prahy, případně kolem Brna, dalších velkých měst, protože od listopadu bude podtitul pořadu opět Jak se žije za městem, což je velice inspirativní a velice zajímavé. A víš, s kým jsem třeba domluvený? S dalším kolegou, s kolegou Honzou Rosákem a s jeho báječnou paní Jiřinou. A prozradím vám na ně jednu věc. Jiřinka tam má slepice. Tak třeba o tom budeme povídat.
0: Tak tedy další díl cyklu Jak se vám tu žije a Jitka Asterová spolu s Václavem Žmolíkem. Dnes krátce po 11. dopoledne tady u nás na dvojce, takže vlastně už za malou chvíli. Vašku, děkujeme za pozvání a už teď se na tvůj pořad těšíme.
1: Děkuju a naslyšenou za chvíli, přátelé.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Oh yeah, to nám zase ta společná hodina utekla, co říkáte, milí posluchači. Náš druhý říjnový Život na dvojce končí a já se na vás budu těšit příště, tedy v neděli 18. října krátce po 9. dopoledne, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Přeji vám úspěšný a krásný 42. týden roku a troufnu si vyjádřit neskromné přání, aby vás naše milovaná dvojka i nadále bavila a aby vám dokázala přinést informace zajímavé, neotřelé, potřebné a důležité, a to formou, která bude nejenom fundovaná a chytrá, ale třeba i trochu hravá a úsměvná. Pro dnešek už se s vámi loučí a krásnou neděli přeje Michal Jagelka.

0: Tradiční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Hnutí ANO v krajských městech oslabilo, přišlo o Ústí, Hradec a Jihlavu. Nově ovládlo Plzeň. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají už za týden, opět v pátek a v sobotu.
3: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
4: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně v senátu.
3: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
5: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládní.
3: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Hnutí ANO v letošních komunálních volbách zvítězilo v 6 krajských městech. To je o 2 méně než před 4 lety. Nejsilnější vládní hnutí uspělo v Olomouci, Pardubicích, Zlíně, Ostravě, Karlových Varech a nově taky v Plzni. Přišlo naopak o Jihlavu, kde vyhrála koalice ODS, Lidovců a TOP 09. V Hradci Králové zvítězil Hradecký demokratický klub. V Brně poprvé vyhráli Lidovci a Starostové, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a nově hnutí Za Lužánky. Volby do zastupitelstva hlavního města vyhrálo hnutí STAN a získalo přes 23% hlasů. Druhá je koalice Spolu pro Prahu, třetí Praha sobě, následuje hnutí ANO a Piráti. Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček chce začít jednat o koalici už dnes. Po ruském útoku na ukrajinské Dnipro na jihovýchodě země jsou nejméně 4 lidé zranění, mezi nimi i 2 osmileté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici. Ruským úderům čelila i Oděsa. Ukrajina zase svými drony napadla v ruském městě Vladimír další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex a vyřadila ho z provozu. Bezpilotní letouny útočily i na letiště v černomořském Soči, kde způsobili požár. Soubor 5 kolorovaných leptů Jiřího Andeleho 5 smyslů s vyvolávací cenou 200 000 korun dnes nabídne společnost Prague Auction. Je nejvýš oceněnou položkou její série internetových dražeb. Zájemci můžou získat taky bronzovou plastiku od Janečka Výkřik, díla Jana Švankmajera nebo Adolfa Borna. Dražby začnou v 15:30 odpoledne sklem a keramikou, následovat budou fotografie. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve Velké Pardubické. Na startu v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku budou i 2 bývalí vítězové. Godfrey a Sakamiro, prchoný závod z tého 36. ročníku, legendární steeplechase cross country, odstartuje v 15 hodin a 30 minut.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude proměnlivá převážně zvětšená oblačnost, v Čechách místy přehánky, teploty 10 až 15 stupňů, na horách kolem 6.
7: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Doprava.
1: Na silnici 27 mezi Litvínovem a Dubím zpozorněte za osekem. Vyšetřují tam nehodu dvou osobních aut. Z obou směrů počítejte s kratší frontou. Na silnici 284 mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohrad před Bělou u Pecky narazilo osobní auto do svodidel. Projíždí se Kyvadlově, naberete kratší zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Václav Kopta.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
8: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a ze studia na pražské Hanspalce vás zdraví pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A samozřejmě nebude chybět ani citát. Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek, pak věz, že určitě nikam nevede. Arthur C. Clarke.

O první dvě skladby dnešních zlatých časů se postarali Miluška Voborníková a kapela The Temptations. Čas tak strašně letí. Máme s tím zkušenost všichni a já mohu potvrdit, že čím jsem starší, tím víc si začínám vážit šťastných okamžiků. A jednomu takovému okamžiku jsem se rozhodl jít naproti a využil jsem k tomu příležitost snad nejvhodnější. A sice narozeniny mé ženy Simony. Já jsem pořád cítil určitý dluh za velkolepou oslavu mých 60, kdy moje paní objednala apartma na Ještědu. Byl to nezapomenutelný zážitek. Dodnes na to vzpomínáme a mně se vždy usměje srdce, kdykoliv projíždím okolo Liberce a tu nádhernou dominantu zahlédnu. V každém případě jsem se rozhodl tenhle zážitek trumfnout a u příležitosti narozenin mé ženy jsem se rozhodl, že se pokusím učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby se ta oslava stala nezapomenutelnou. A povedlo se, přátelé. Já jsem zkrátka najal na celý večer a celou noc jednu nádhernou vilu na pražských Malvazinkách. Nebudu a nesmím zacházet do detailů, jenom prozradím, že to je mladší sourozenec, či chcete-li sestra slavné Millerovy vily. No a ta, kterou jsme si na ten večer a noc pronajali, je rovněž dílem Adolfa Losse. My s manželkou velice ctíme tohoto architekta, máme rádi architekturu a vše s touto dobou související a tak jsem věděl, že určitě udělám manželce radost. A když už, tak už. Já jsem se, přátelé, takzvaně rozšoupnul a za tím účelem jsem i na tu utajenou cestu do této vily objednal dobový vůz z roku 1934. Pán s ním přicestoval až z Míšku pod Brdy. Dali jsme si spicha, tak říkajíc, či rande, chcete-li, na nákladovém nádraží na Žižkově. No, on tam to auto složil z odtahovky a pak už jsme to měli jenom kousek do sídla Mezinárodní konzervatoře, kde má nic netušící manželka končila hodinu herectví. Ona tam už mnoho let učí. No a my jsme stáli s tím zaparkovaným Buickem z roku 1934. Auto jak z nějakého mafiánského filmu, vše v původním provedení, přátelé. No a nic netušící studentky a studenti mě míjeli. Za mnou stál nastartovaný notně kouřící vůz INU 1934. A když se moje žena objevila v doprovodu Ivety Blanarovičové a Marcely Březinové, jinak mých dávných kamarádech z dob studentských i muzikantských, no panečku, ty se možná diví ještě teď, když zjistili, že na moji překvapenou manželku čeká auto i se šoférem a že odjíždím vstříc nějakému dobrodružství. Nemůžu se rozpovídat do detailů, ale myslel jsem opravdu na všechno, takže v té vile jsem rozmístil několik reproduktorů, které jsem propojil se zařízením, ze kterého byla pouštěna hudba stylová, hudba let 20. 30. Zněly písně v podání Ondřeje Havelky, Melody Makers, R.A. Dvorský, Oldřich Nový. Nač si jen vzpomenete, vše stylově čisté a veškerá moderní technika ukrytá bedlivému zraku mé manželky. Byl to nádherný večer, který byl umocněn i kulinářským zážitkem, protože jsem nenechal nic náhodě a nedaleká restaurace se postarala o to, že jsme dostali i výbornou krmi a dobré víno. A když vám k tomu řeknu, že nám pánbu nadělil i v začátku oslavy jednu dobrou zprávu, která trochu souvisela se zdravotním stavem mé manželky a ta zpráva byla dobrá, uklidnila nás. To byl ten největší benefit toho večera a my jsme opravdu prožili šťastné chvíle, protože ač jsme spolu už 43 let, tak pořád mám pocit, že nás baví být spolu a že si dokážeme podobné zážitky skutečně užít, protože člověk si opravdu po té 60 váží každé šťastné chvíle. A tahle mezi ně určitě patřila. Děkuju své ženě za ty roky, za tu trpělivost, ale i za ten krásný večer, na kterém se podílelo tolik lidí. Ale k čemu by ten život byl, kdybychom si ho nedokázali pestřit takovými zážitky? No, jsme v hudebním pořadu, pojďme hrát. Carly Simon. Posloucháte Zlaté časy.

Není to tak dlouho, co se v naší poštovní schránce objevila reklama jakési firmy, která nabízí služby a sice v oblasti čištění fasád. Já jsem o této činnosti vůbec nic netušil a když jsem o tom tak začal přemýšlet, došlo mi, že fasáda našeho domu ho už zdobí někdy od začátku 80. let minulého století. A když jsem tak o tom přemýšlel, došlo mi, že tehdy můj otec Pavel Kopta zřejmě měl štěstí, anebo se takzvaně plácl přes kapsu, protože ta fasáda pořád drží a kromě jisté zašlosti barevné nejeví žádné známky únavy či oprýskání, nikde žádné pukliny a takové ty puchýře, které se objevují tu a tam na starších fasádách. I rozhodl jsem se, že tento krok podniknu. Objednal jsem služby této firmy. Ohromně jsme si porozuměli, vše bylo rychlé, profesionální, samozřejmě z důvodu, které jistě chápete, nemohu ve veřejnoprávním rozhlase jmenovat tu firmu. V každém případě jsme byli velice spokojeni obou straně. Ta rychlost a profesionalita mě až udivila. A děly se věci. Trvalo to 2 dny a představte si, že náš dům najednou září jak čerstvě vybílený maják někde na pobřeží. Opravdu se to povedlo a já jsem si uvědomil, že už tehdy se otec chlubil tím, že sice ta práce zednická odvedená na naší fasádě byla pravda dražší, ale rozhodně se vyplatila, protože i odborníci ze zmiňované firmy pochválili kvalitu té omítky a mě udivilo, kolik desítek let taková fasáda, když je dobře provedená, vydrží. Vzpomínám si hned také na jednu roztomilou příhodu z toho roku 1980, možná 81, kdy celý náš dům zdobilo lešení a nás s přítelem Malinovským nesmírně bavilo, pochopitelně, že v době nepřítomnosti mého přísného otce, tak nás strašně bavilo se po tom lešení pohybovat, protože celý dům byl dostupný vlastně i z té vnější strany, byly to letní měsíce, všude byla otevřená okna, balkony, bylo to zkrátka takové utajené dobrodružství. Ovšem v jedné nestřežené chvíli došlo k procházce po lešení, v případě tedy ne mém, ale přítele Malinovského, který se bez mého vědomí a vlastně bez vědomí kohokoliv vydal na takovou podvečerní potulku po tom lešení. Bohužel v tu chvíli byl doma i můj otec, který odpočíval ve své pracovně, zamyšleně ležel na své posteli v bílém tričku, to byla jeho oblíbená móda, bílé tričko a bílé plátěné kalhoty. V ruce držel nezbytný zapálený doutník, pokuřoval a možná přemýšlel o nějakém novém písňovém textu. Zkrátka měl takovou tu nádhernou odpolední chvíli toho relaxu, soustředění jen sám pro sebe a pro své myšlenky. V tu chvíli se na lešení, které procházelo prostředkem balkonových dveří, zcela tiše a naprosto nečekaně zjevil můj přítel Malinovský, který hlasem, který odpovídal té telecí době jeho vývoje, takovým tím pubertáckým hýkavým hlasem, vzkřiknul do té otcovy pracovny: "Dobrý den, pane Kopta." Můj otec se jednak popálil žhavým popelem z toho obřího doutníku. Bílé tričko už nikdy nebylo bílé, navíc bylo propálené. Možná, že se i o nějaký ten týden či měsíc zkrátil život mého otce, protože on se chudák tak strašně vyděsil té levitující postavy, kde si v prostoru mezi balkónem a věčností v tu chvíli vám prostě nedojde, že váš dům je obklopen lešením. Vidíte pouze levitujícího puberťáka, který se vznáší uprostřed vašich balkonových dvou.

Dozněla píseň Zlý trápení v podání Heleny Vondráčkové, Valdemara Matušky a Karla Kopeckého. Stále posloucháte Zlaté časy. Marná sláva, žijeme v době sociálních sítí, marketingu a podnikání nejrůznějšího druhu a tak i já jsem byl osloven k takové, řekněme, marketingové spolupráci v rámci svých sociálních sítí a už po několikáté ve svém životě jsem si uvědomil, že by bylo dobré, kdybych se držel takového baťovského hesla Ševče, drž se svého kopita. Já prostě nejsem dobrý marketák. Existuje celá řada mých úspěšných kolegů, kteří se rozhodli spojit svoji popularitu, svoji tvář, chcete-li, právě se sociálními službami a se zbožím či službami, které nabízejí v rámci svého Instagramu. Já jsem to zkusil také a zjistil jsem, že to prostě nefunguje. Víte, to je zvláštní chemie, která, když se nedostaví nebo když se ty ingredience namíchají jinak, než je třeba, tak to nemá užitek vlastně pro nikoho. Pro mě tedy vůbec žádný, spíš jenom ten, že jsem se přitom trochu styděl. Zkrátka není mi to souzeno. Nevím proč, přitom sám jsem uživatelem zboží, které jsem nabízel, jsem s tím spokojený, ale prostě nefungovalo to. Já mám takový pocit, že ti lidé, kteří mě sledují na té sociální síti, mi to sami nevěří. Prostě oni poznají na mě, a v tom je ta chemie, že to, co říkám, neříkám upřímně úplně za sebe a že se pokouším stylizovat do role, která mi není souzena. Takže jsme s díky se rozešli, poděkovali jsme si, myslím si, že to není důvod ke zlé krvi, ale tohle prostě není cesta pro mě. Ono se mi to nevyplatilo nikdy, ani třeba na začátku 90. let,

kdy jsem byl pro mě dodnes nepochopitelně pověřen vedením propagačního oddělení divadla Semafor. No, přátelé, to bylo velké nedorozumění. Já jsem absolutně netušil, kde začít, čeho se chytit, co to znamená to slovo reklama. My jsme to neznali v tom roce 1990. Nevěděl jsem, nebyly ještě nastaveny žádné vazby na tiskárny, na grafiky a tak dále. A tak já v tehdy ještě dosti nezralým svým stylem, skoro bych řekl dětinským, jsem vymýšlel nejrůznější slogany a pokoušel jsem se je prosadit. No, to víte, Jiří Suchý začínal svou kariéru jako reklamní grafik, tak toho věděl o propagaci podstatně více než já, tak jsme tu moji spolupráci s divadlem asi po půl roce ukončili, vůbec nikam to nevedlo a své kořeny to mělo už někde na základní škole, kdy jsem snad na týden byl pověřen funkcí výběrčího peněz za dodávku mléka. Vzpomínáte, tehdy v těch 70. letech se dodávaly do tříd ty zapáchající přepravky s těmi popraskanými pytlíky polotučného mléka. Já jsem byl pověřen výběrem peněz za to mléko. No, ten schodek je tam někde dodnes. Zkrátka Václav Kopta a marketing. Nějak to nejde dohromady, tak vám všem, kteří jste třeba zahledli mé nesmělé pokusy o propagaci jistých výrobků, zapomeňme na to, přátelé. Bylo to krátké a doufejme, že už se to nebude opakovat. Co se ovšem bude opakovat, doufám i v budoucnu, týden co týden, budou naše setkání v rámci zlatých časů. To mi jde a na to se těším. Doufám, že i vy. Teď nám zahraje a zaspívá Frankie Valli.

pracovně, kterou dříve obýval a užíval můj předek, tedy dědeček Josef Kopta, mám pár takových literárních artefaktů, po kterých sahám vždycky, když je mi smutno, nebo naopak, když si chci zavzpomínat na své předky, se kterými jsem neměl to štěstí se setkat, tak vždy sahám třeba po knížce Dášeňka, čili Život štěněte. Je to původní vydání, to úplně první, s osobním věnováním od Karla Čapka, který tento literární miniaturní skvost nejen napsal, ale také nakreslil a pořídil fotografie do téhle nesmrtelné knihy, která mapuje narození foxteriéří slečny Dášeňky. A tak jsem po téhle knížce nedávno sáhnul, abych to konfrontoval s tím, jaké mám nejčerstvější zkušenosti já, co by majitel štěněte, i když už jsou to více jak 2 roky, co k nám Barunka přibyla. A co na mě nevypadlo z té knížky, vypadly 2 papírky a na nich rukou mé ženy bylo několik poznámek, kterým jsem absolutně zpočátku nerozuměl. Jedna z nich touto začíná, například praví 21.30, 1H, 21.45, 2K, 22.18, 3K, bílá packa, 22.30, bílý Argo 2, 22.50, H, bílá tečka vpravo. A teď mě pomalu začalo svítat a já jsem si začal dávat do souvislosti ty údaje o čase 21.30, 1H, no ano, to přišlo na svět naše první štěňátko, naší dávné labradoří fenky Viktorky, neboli Vikiny, která nám tehdy nadělila rovnou 10 krásných zdravých štěňat labradorského retrievera a celý ten porodní cirkus začal právě ve 21.30 a moje velmi pečlivá žena si zaznamenávala jako porodní asistentka všechny časy tak, jak ta chlupatá štěstí k nám přichází. Takže začalo to ve 21.30 a to poslední přišlo na svět v 1 hodinu po půlnoci. Ty poznámky K, no to je kluk, H je holčička, bílá nebo černá, podle toho, jak byli pejsci zbarvení. A hned je u toho připojen i seznam našich jmen, která si později chovatelé, kteří si od nás štěňata odnesli, samozřejmě upravili, ale ta jména byla kouzelná, byla to Amálka, Bob, Celestín, Argo, Cecilka, Nelson, Dorotka, Lumpík, Lízinka a tak dále. No, je až s podivem, kolik krásných vzpomínek na tohle jinak dosti náročné období oba s manželkou máme, protože ono to nějaký čas trvá, než štěňata od vás odejdou. Při tom dnešním zápřahu si vůbec nedokážu představit, že bychom byli se ženou schopni se o takovou školku psí postarat. Zejména tedy to bylo na bedrech mé ženy, protože tenkrát jsme ještě neměli děti a ono 10 štěňat, to víte, to je neuvěřitelně náročné i logisticky. Měli jsme tehdy takové velké auto, si vzpomínám, takovou prastarou americkou dodávku značky Dodge. A to bylo prostorné auto, kterým se dalo v podstatě chodit jako v mikrobusu, ale běda, když se vám v zadní části vozu štěňata prokousala tím košem, ve kterém jsme je přepravovali a rozlezla se po celém tom autě. Vzpomínám na dramatickou chvíli, kdy to jedno štěňátko si ustlalo přímo pod brzdovým pedálem. No, byly to docela náročné jízdy a chvilky a zejména noci a ten nekonečný sběr exkrementů po celé zahradě a krmení a to všechno. Hluboce smekám před mojí ženou a už chápu, proč zrovna do té vzácné knihy Karla Čapka byly ukryty tyhle poznámky z toho nesmírně důležitého večera a noci v našich životech. S láskou na všechny ty pejsky vzpomínáme a prožili jsme s nimi krásné chvilky. Tak když dovolíte všem chovatelům, kteří mají rádi psy a kteří přivedli na svět a postarali se o nějaká štěňata, teď zahrají Matadors.

0: Ve zlatých časech, které stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, právě dospívala a dohrála kapela Matadors. Když už jsem u toho Karla Čapka, nedalo mi to a tu vzácnou literární relikvii jsem otevřel hned na první stránce a to, co se vám před chvíli trochu klopotně popisoval s tím narozením našich psích potomků, bych teď na vteřinu dal dovolením do takového kontrastu s mistrovskou češtinou Karla Čapka. No posuďte sami, jak popisuje on tuhle vzácnou chvíli. Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo. Ale anž to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko. A protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí a co se nožiček týče, jinou, mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky. Třeba, že ještě za mnoho nestály. Kde pak stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slaboučké. A schůzí to byla holenku teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula, totiž ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy, přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, no jak se říká, plivla do dlaní. Rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do dlaní, že? Protože ještě plivat neuměla a dlaně měla tak maličké, že by si do nich ani netrefila. Zkrátka, když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálela se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou třikrát nakrmila a dvakrát vyspala. No, tolik krátká ukázka mistrovského jazyka a rozkošného popisu toho, kterak Dášeňka na svět u Čapků přišla. Pokud jste už na tuhle knížku, na tenhle poklad pozapomněli, možná, že ji někteří máte ve svých knihovnách, věřte, že stojí za to, abyste třeba po letech knížku znovu otevřeli a zalistovali v ní. Je to neuvěřitelně roztomilý a dokonalý doklad nejen doby, ale i Čapkova vroucího vztahu ke všemu živému. Stále posloucháte Zlaté časy, ve kterých právě teď přichází hned dvě písně za sebou. Juliet Greco a slavný harmonikář, instrumentalista Lubomír Pleva. Příjemný poslech.
1: T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme.

0: 1. října 2026 uplynulo 95 let od narození muže, který umí snad úplně všechno s výjimkou jedné jediné věci. On neumí oslavovat. Asi tušíte, že mám na mysli, ano, Jiřího Suchého, Jiří Suchý, který oslavil 95. narozeniny. A protože už jsme před pár lety jeden speciál na téma Jiřího narozenin učinili, po 5 letech si myslím, že si to zaslouží repete, protože Jiří Suchý toho napsal a naspíval tolik, že určitě bude z čeho vybírat a že i po těch 5 letech najdeme nějaké třeba utajené poklady. Zkrátka, že si tuhle neuvěřitelně široce rozkročenou osobnost naší kultury připomeneme v příštím díle ve speciálu, který celý budu věnovat oslavě tohoto renesančního člověka. Teď jako malou ochutnávku toho budoucího speciálu si pustíme klasiku ze všech klasik, nejklasičtější. Budou to Léta dozrávání v podání samotného oslavence. Jirko, všechno nejlepší.
1: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil, pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu,
2: pro koho?
1: Pro ženu, to jsem si říkal, když mě bylo 20. Když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život pes je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se

zas nic, až jednou lehl jsem si na koleje. Neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek, ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a praž.

A je tu závěr dnešního dílu Zlatých časů. O hudební tečku se postará Karel Hála s českou verzí slavné Sinatrovy písně My Way. V českém podání se píseň jmenuje Má pouť. To je poslední informace, snad už jenom přání, abychom se ve zdraví dočkali i příštího dílu Zlatých časů. Do té doby prosím se opatrujte, mějte se rádi a buďte zdraví. A za týden, přátelé, naslyšenou.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínám, že další Václav, Václav Žmolík, se na vás těší hned po zprávách a nabídne další vydání pravidelného pořadu Jak se vám tu žije.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V komunálních volbách se ze stran nejvíc dařilo lidovcům. V Záporoží ukončili záchranou operaci po ruském útoku na bytový dům. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost v Čechách. Místy přeháníky teploty do 15 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Komunální volby ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 21% hlasů. Oproti roku 2022, kdy získalo téměř 32%, tak výrazně oslabilo. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se 20%. Třetí je Zlín 21 zhruba se 17%. Do 41 členého zastupitelstva míří taky Společně pro Zlín. ODS, uskupení Zlín srdcem a Piráti a také SPD.
3: Nejvýraznější posun v letošních komunálních volbách zaznamenali Starostové a Nezávislí. Před 4 lety získali jen něco málo přes 7% hlasů, letos už kolem 20. Naopak hnutí ANO ztratilo více než 10% bodů. O tom, kdo nakonec povede zlínskou radnici, ale rozhodnou až po volební vyjednávání. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Nejvíc zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Stejně to bylo i před 4 roky. Na počet mandátů skončilo druhé hnutí STAN a na třetím místě ODS. Hnutí ANO je celkově čtvrté. K volbám letos přišlo 48% voličů, to je zhruba o 2% víc než v roce 2022. V ukrajinském Záporoží skončily záchranné práce po včerejším útoku na bytovou budovu. Zemřelo při něm 20 lidí, včetně 4 dětí, informovala o tom záchranná služba DSNS.
4: Záporoští záchranáři na svých webových stránkách uvedli, že z místa dopadu ruských leteckých bomb vyvezli 320 tun sutin třípodlažního bytového domu. Kromě 20 mrtvých si útok vyžádal 32 zraněných, včetně 3 dětí. V Záporoží dnes vyhlásili den smutku.
5: Jeden přiletěl na Yandex.
4: Ukrajinské drony v noci podle ruských sociálních sítí zaútočily na velké datové centrum společnosti Yandex ve Vladimiru a úplně je vyřadily z provozu. Většina služeb největšího ruského internetového vyhledavače nefunguje. Jde už o třetí datové centrum Yandexu, které Ukrajinci zasáhli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna, je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška a teď děkuje veřejnosti za pomoc. Vědci objevili na jižní Moravě dva druhy pavouků, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Výzkumníci z Masarykovy univerzity na ně narazili při monitoringu mokřadů. Drobného pavouka skákavku našli na slanisku Trkmanec Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku a vzácnou snovačku na kosteliskách u Dubňan na Hodonínsku. Význam objevu vysvětluje vědkyně Marie Kotasová-Adámková.
6: Ono nám to vlastně ukazuje, že ten precizní monitoring je opravdu hodně důležitý, protože nám může vlastně ukázat, jaká je celková hodnota těch lokalit, jaká je ta reálná biodiverzita a taky případně i jak se vlastně ty samotné lokality a to, co na nich roste nebo žije, mění v závislosti na té péči, kterou my děláme.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Čeká nás proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost v Čechách, místy s přeháňkami. Později by se mělo vyjasnit. Teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách kolem 6.
2: Doprava.
1: Na příjezdu do Frýdku Místku je neprůjezdná 56. Za sjezdem na Český Těšín vyšetřují nehodu 3 osobních aut. Dá se objet kolem Hornbachu. V Praze v Cínovecké směrem do centra je omezení za sjezdem na Letňany. Projíždí se jen jedním pruhem a tvoří se tam fronta. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Zdravím vás, vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát se vydáme do chatové osady, jenom kousek od Sacké, tedy na Nymbursko, do Polabí, kde má moc hezkou chatu s nádhernou zahradou herečka a moderátorka, moje kolegyně z dvojky, Jitka Asterová. Jak tam tráví svůj volný čas, jaké vzpomínky se k tomuto místu vážou a také třeba, jak si rozumí se sekačkou anebo s kladivem, to všechno uslyšíte. A možná, že budete překvapení, tak abrakadabra a rázem budeme na místě, jak už my to v rozhlase umíme. V tomto okamžiku už jsem v půvabné chatové osadě na Nymbursku. Polabí, mám pocit deja vu, protože právě v Polabí jsem strávil dětství u dědečka a v takových chatových osadách jsme se také procházeli. No a slyším za živým plotem Jitku Asterovou a je tady zvoneček, tak zvoním. Ahoj, Jitko.
1: Ahoj, Vašku. Tebe jsem tu nečekala.
0: No nepovídej. Ahoj.
1: Pojď dál.
0: Děkuju.
1: Do mého království.
0: Jo. Takže tohle je tvoje království, tvůj ráj.
1: Ano, je to doslova můj ráj. Opravdu. Je to tady sice chatařská kolonie, ale jak vidíš, tady jsou všude tuje.
0: Ano.
1: Takže tady můžu chodit, ne, že bych to dělala, ale dneska už vůbec ne.
0: Úplně naha.
1: Jako když mě, ano, stvořil Pán Bůh, je to tak. Takže ty už tady byli, když jsme to koupili před 30 lety. Takže ty byly takhle stejně vzrostlé, jinak se to tady za tu dobu hodně změnilo.
0: No, já jsem strašně zvědavý, nakolik jsi to tady změnila, nakolik to vaše rodina tady změnila a ty mi o tom určitě všechno povíš.
1: Naprosto, to se spolehni.

0: U Jitky Asterové na chatě jsme dnes s naším pořadem Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. No Jitka chalupaří v takové typické chatě. Já zkusím tipnout, to jsou nějaká 60. 70. léta.
1: Přesně, to jsou sedmdesátky, ano. Takže ale...
0: Naše dětství.
1: Naše dětství, ale hodně se tady toho změnilo. Já tě vítám tady na terase, protože tady já trávím úplně nejvíc času vlastně.
0: Svítí ti sem krásně sluníčko, tamhle někde je jich, hádám.
1: Ano, je to jo. Tak, ano. Tam
0: čili
1: je
0: přímo
1: jich.
0: Ti sem jde sluníčko.
1: Přímo mi sem jde celý den sluníčko, proto jsme si tady pořídili teď tuto pergolu, ano. Která je teď nově opravená.
0: Jo, pochlup se.
1: No ano, pochlup se.
0: Jak ji ovládáš?
1: Takhle ji ovládám, nemusím točit kličkou, jak tomu bylo z začátku, ale rozšoupla jsem se a pořídila jsem si, je prostě takhle na ovládání, je to, no má krás, tam motorek. Funguje, takže vlastně bez té pergoly bych tady vůbec nemohla být, protože jsem praží slunce a jako ona i zachycuje úplně plně déšť, takže i když prší, tak my jsme pořád tady jako na terase.
0: No ale dneska vlastně. Krásně svítí sluníčko.
1: Ano.
0: Terasa je nádherná, prostorná, tady by se dalo tančit.
1: Je to tak. To tady původně nebylo, to zábradlíčko. Bylo dřevěný, takový strouchní bělý a naši to nechali jako předělat a měli výborný nápad, že ho udělali takhle kamenný, že se vlastně nemusí ani natírat nic a je prostě...
0: Žulové.
1: Žulové.
0: A věčné.
1: Je věčné, takže to
0: no
1: se našim
0: vidím,
1: povedlo.
0: No a vidím, že tady máš asi jaksi kuchyňku venkovní.
1: Takhle, to méně. Částečně taky, ale já tady mám barel, jako máme u nás v rádiu, takovej na vodu,
0: ano.
1: Protože tady není pitná voda. Je tady značně železitá voda, protože tady pod tím byla skládka. Takže sice pumpa tady je, ale ta teče úplně jako rezavá. Tak voda je tady opravdu nepoužitelná, co se konzumace týče, takže mám tady barely s vodou, což je vlastně fajn. A ty mi vozí až sem, tak to je výborný.
0: No a já podotknu, že ty jsi známá modemanka, všichni víme, že tě zajímá móda,
1: ano,
0: že velice dbáš na svůj exteriér, však také ti to sluší a báječně
1: děkuji.
0: Vypadáš
1: ale prosím
0: i na té chatě. Já tedy podotknu, že máš módní široké džíny,
1: ano.
0: K ním krásně pruhovanou košili,
1: ano.
0: Ano, tenisky.
1: Jasně, a ta košile není jen tak obyčejná,
0: ano.
1: Má takové jako zajímavé rukávy. Takže já si tady i potrpím, je to takové chatarské, ale mám tady i speciální šatník. Ne vyřazené věci, které nenosím, ale věci, které jsem si pořídila speciálně na chatu, aby se i tady za mnou otáčely. Ne, to ne, ale abych se tady jako cítila dobře. Proto tady mám to veliký zrcadlo.
0: No, to jsem já chtěl podotknout, že ty tady máš venku na terase cosi jako toaletku.
1: Ano, je to pravda, tady u toho se líčím,
0: ano.
1: Přestože nejdeme na obraz tak jako, aby ses mě nelekl, tak jsem se i kvůli tobě jako upravila, i kvůli posluchačům.
0: No jdeš na mikrofon.
1: Ano, jdu na mikrofon a tady si čekuju vždycky ty outfity, aha, jestli aha, jako, jo, že to je v pořádku.
0: Jo, je to paráda.
1: Jo, tak
0: paráda,
1: jo, tak děkuji. Paráda.
0: Já jsem to taky hezky sladil.
1: No právě my jsme úplně, ale no, jako...
0: Paráda.
1: Blue and white.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Koukám, že tady asi je hodně much.
1: Je tady strašně much, je tady hrozně vos, tady pod tou sedačkou mívám obvykle vosí hnízdo, tam si nesedej, ne, teď tam není, neboj se. Takže to jsem si teprve pořídila nedávno, takové ty dveře s tou sítí,
0: ano.
1: Protože když ještě byly naši, to si vzpomínám, že tatínek vždycky se ročilo, Jedunko, zavírej dveře, to je hrozný, nebo nám sem nalítají mouchy, že naši furt svítili, že jo, a nenapadlo nás udělat sem ty sítě, takže ty jsou skoro z brusu nové, ty sítě. Chceš dál?
0: Jak mají? No, jestli nás pozveš.
1: No tak co můžu dělat?
0: No to je hostitelka.
1: Takže ano. Takže jdeme dál. Tady je taková vlastně obývací místnost, ale kde opravdu trávíme minimum času, jenom když vlastně je opravdu hodně, hodně vošklivo.
0: A tady... Byť je tady velice příjemné ležení, musím podotknout.
1: Ano.
0: A televize.
1: No, jako televize ta prostě musí být.
0: No, na chatě.
1: I na chatě.
0: No,
1: za deštivých večerů a tak. Takže tady je vlastně taková sedačka rozkládací a když jsem tady sama, tak jako na ní i spím, nebo když je nás tu hodně, tak jako ta je jako pro dva a nahoře jsou ještě dvě ložnice.
0: No a máš tady nad sedačkou takové dětské obrázky, kdo pak to maloval?
1: Ano, je, to je hezký, ty úplně miluju. Tak ten horší, to je ten napravo, ten maloval můj syn.
0: Adam?
1: Adáme, když mu byly asi 4 roky. A ten hezčí, ten malovala moje Anička, která byla přibližně, já nevím, 8 letá, když ho malovala. A ten je o hodně hezčí, protože Anička vlastně původně, než chtěla být herečka, tak chtěla být malířka. Hmm. A její obrazy jsou i tady tyhle ty. Ona pořád malovala, když byla malá. No a tady visí vlastně jakoby obrázek z divadelní hry Tělo s Dášou Bláhovou, kde jsem s Míšou Sajlerovou. A když půjdeme dál, tak tady, jak naši vždycky si vystřihovali, sbírali všechny časopisy a fotky si se mnou a s slavními herci nechali rámovat, tak já tě pustím sem na toaletu.
0: Ano.
1: Pozor, kde jsem s panem Abrahamem.
0: Yeah.
1: Bez činoherního klubu z představení Žebrácká opera. Ne, tak já doufám, že se nikdy nevyšisují.
0: Krásné černobílé fotografie.
1: Ano.
0: A sluší ti to tam?
1: No tak ano.
0: Samozřejmě.
1: To bylo před 40 lety. Tak nějak zhruba, takže to mě to opravdu docela
0: to
1: slušilo. Letí to. No a tady taková opravdu pidi kuchyňka. Je, a tady mám kávovarek a vlastně ona stačí úplně, jo. Takže je tady lednice, je tady mikrovlnka, jediné, co nemám, troubu, ale my většinou grillujeme, takže tam vzadu potom...
0: Jak se sluší a patří na chatě. No a je tady průhled vedle na sedačku,
1: ano.
0: Takže kdo je na sedačce, může hezky komunikovat,
1: ano,
0: s tím v kuchyňce.
1: Přesně tak, můžeme
0: a říct si třeba o kávu.
1: Ano, je to tak, jako jsi si ty neřekl, ale já ti přesto vařím.
0: Děkuju.
1: Piješ černou jenom?
0: Máš mlíčko?
1: Mám ovesné mléko. To je s kávou nejlepší.
0: No.
1: Takže říkej si kolik toho mléka?
0: Kapičku jenom. Kapičku.
1: Kapičku. Výborně.
0: Kapičku.

0: Jitko, kafe máš výborný.
1: Ježíš, děkuju za to, může můj stroj, oblíbený Clooney, mu říkám.
0: Clooney.
1: Ano, je to George.
0: Hollywoodská hvězda.
1: No, je to tak.
0: Zdali pak naši posluchači teď podle zvuku pochopí, kde jsme, co děláme. Je ten zvuk hodně jemný a hodně slabý. My se, přátelé, s Jitkou Asterovou právě teď houpeme. Ano. Připadám si jako v nějaké anglické komedii.
1: Já jako v komedii.
0: Ale víš co? Nejenom díky té houpačce, ale i díky tomu, že máš nádhernou zahradu, kde ti toho strašně moc kvete.
1: Já tak děkuju. Na to, že je teda podzim, tak mi toho opravdu kvete hodně. S tou zahradou mě pomáhala moje kamarádka Klára Jirzáková. Před 2 lety jsme to tady jakoby osadili. Jsou tady hortenzie latnaté, pak tady mám jako levandule, které ještě teďko kvetou, přestože jsem je sestřihla. Tady mám bylinou zahrádku, kde je šalvěj, ta se letos teda urodila, rozmarín, tymián, kari. Na druhé straně pažitek a tady na pumpě, tady před námi je krásná bazálka ještě teď. No a tam jsou dále hortenzie a ibišek, který je v květu a to bude kvést ještě hodně, hodně dlouho. A motýlí keře jsou tady všude.
0: Ano, a ty ibišky máš nádherné tady.
1: Je, tak děkuju moc.
0: No dobrá, no vy jste s kamarádkou vysadili, ale kdo o to dnes pečuje?
1: Takže já musím říct, že tohle je opravdu moje práce, ale já jsem jí prosila, ať mi to udělá co možná bezpracné, čili tady opravdu je práce na jaře a teďko na podzim, kdy to budu muset trošičku sestřihnout. Horší je to s těmi tujemi a s těmi lískovými ořechy, které jsou sice krásné, ořechy neplodí a strašně moc rostou. A padá z nich strašně moc listí, takže na to mám tady sousedy pana Novotného číslo asi 10, což je naštěstí zahradník, který mi právě jednou za rok vždycky jako sestříhne takhle ty tuje a upraví mě včetně těch lísek. To bych sama nezvládla.
0: A víš, co je, Jitko, úžasné, že tady máš kolem dokola doslova zelené hradby, takže sem vůbec není vidět a máš tady absolutní soukromí.
1: Ne, tak to je fantastický. Nebylo tomu taky tak, jak jsem říkala v úvodu, ty tuje byly takhle po té pravé straně, ty už byly takhle vzrostlé, ale naproti mě to jsme nechali osadit všechno. To jsou taky tuje, pak jsou tady ty ořechy a pak jsme tady postavili ještě tady napravo od houpačky, to je vířivka.
0: Ano, jacuzzi, jsem se na to díval, no, ano, to je úžasná.
1: To je jakoby
0: prosklené stěny, které se dají srolovat, že jo?
1: Ano, to se dá srolovat, takže to je fantastický a když už je jezero opravdu tak studené, nebo když ještě není tak teplé na jaře, ale nebo i v létě, takže 2x denně užívám a jsem úplně jako nadšená. To byl nápad našich, protože tatínek byl u svého bratrance na Floridě. Asi před těmi, já nevím, 30 lety jsme tam byli a tam měli právě tam, každý Američan má na Floridě vířivku. Říkal, to si musíme na děnko pořídit i sem, tak my naši tady jsem jako pořídili a jsem jako strašně šťastná za to.
0: No a tamhle máš ještě nějaký domeček na konci pozemku.
1: Tak a do toho, jestli tě můžu vzít.
0: No tak ano.
1: Ano.
0: Rád se nechám pozvat.
1: No tak pojď. Takže původně tady je ještě za chalupou jedna kůlnička, ta je jako na nářadí, na sekačku, ano, na kola. A tady původně ta chatička, jak ji vidíš, tak té byla jenom půlka, ta světlá půlka. A tam byla vlastně taková jakoby i kůlnička. Ale já jsem potom přistavila, protože jsem si říkala, že je dobré mít své soukromí, když třeba přijede hodně lidí a tak, tak tady je to opravdu takové jakoby jenom obyčejné, ale pojď dál. A tady, ježiš, to je dobře, že jsem sem jako přišla, že tady něco hučí. No a tady je normálně
0: Ubytovna.
1: 2 postýlky,
0: ano,
1: tady s okýnkem a ještě to pojď klidně dál, nemusí se zouvat vůbec. A příslušenství, tady je prostě
0: všechno.
1: Aha. Takže když nás třeba přijede hodně, já nevím, děti, když mají třeba návštěvu a tak, tak já se přesunu sem do té malé místnosti,
0: aha,
1: kde je taky televize.
0: Jo, takže sem nepřesouváš návštěvy, ale sebe.
1: Ano, a nebo když prostě je návštěva, jako nechám vybrat, když je návštěva jenom jakoby solo, tak já obývám velkou chatu a oni jsou tady

0: původně obrovský smrk, který jsme museli porazit, protože už byl tak velký, že už to bylo jako docela jako nebezpečné.
1: No. Oni se rádi vyvracejí, ty smrky.
0: Takže, a podívej se, ten měl takový kořeny, vidíš tady tu vyvrácenou, tady tu dlažbu, to všechno způsobily ty kořeny. A tady se teda grilluje, no a tady je...
1: Tady se parkuje. No, zahrádka na dlani.
0: No, je to tak, jako. Ale ono se to nezdá, i tady je docela hodně práce.
1: No, já si myslím. A máš někdy čas jít na procházku?
0: No tak to určitě. Tak jako právě na jaře a v hlubokém podzimu moc ne, ale v létě já chodím hodně podél toho Labe, takže já se snažím, vždycky přijedu, rychle to všechno takzvaně odmakám a pak jenom relaxuju.
1: A ukážeš nám, kam chodíš?
0: Kam chodíš? No to samozřejmě. Tak jdeme na to. Půjdeme k Labi a k jezeru.
1: Jo, tak beru jo? Tě za slovo.

0: Na dvojce dnes posloucháte Kterak Chataří, herečka a moje kolegyně moderátorka z dvojky Jitka Asterová. Před písničkou jsme šli na procházku po zdejší chatové osadě u jezera v Sadské. No a kam jinam bychom šli než k jezeru, Jitko, že?
1: No samozřejmě, takže to je moje milované jezero. A to byl vlastně důvod, proč my jsme si tu chatu pořídili. Protože můj tatínek, letos je to přesně 30 let, co mám chatu. Já teda vůbec jako z podstaty nejsem chatařka. Já jsem viděla kladivo a sekačku a vrtačku poprvé před 30 lety. A musím říct, že když chci někomu udělat radost a chci mu zvednout náladu, to vždycky říká kamarádka, Jitko, prosím tě, vem si kladívko, abych se zasmála, jo, protože pat
0: a matka. Když se vrátíme, tak tě poprosím, vem si kladívko, Jitko, jo.
1: Určitě. No tak to byl vlastně důvod, proč jsme si tu chatu pořídili, toto jezero, kde se teďko právě nacházíme. Protože můj tatínek byl veliký plavec a já si myslím, že i díky tomu plavání se dožil 101 let. On opravdu plaval až do těch 100 let. Jednou nám dokonce, to už byl na vozíku, nám utekl z toho vozítka a skoro po 4 se doplazil tady k jezeru, jak to strašně moc miloval. On vždycky otevíral sezónu 1. května, zahajoval a končil 31. října. To já si vždycky vzpomenu, když se mi do toho jezera nechce, jako tomu bylo včera právě, protože už není nejteplejší, tak si vždycky vzpomenu na tatínka a říkám, no, ten by šel určitě.
0: Musíš, Jitko, musíš. No a ty jsi v tomhle směru po tatínkovi?
1: Určitě. Já, co se sportu týče, jsem rozhodně po tatínkovi, jsem taky veliká plavkyně, ale právě teď díky tomu jezeru, protože asi bych nechodila jako od 1. května pravidelně někam do plaveckého stadionu plavat, takže já si tady opravdu tímhletím udržuju. Ono je široký tady z tohohle toho pohledu 250 metrů, takže já to dám dvakrát za den tam a zpátky, čili ten kilometr tak uplavu.
0: No to paráda, jako díky tomu máš tu úžasnou figuru.
1: Ale tak jako děkuju, tak to není jenom díky tomu, já jsem na sebe dost jako přísná v mnoha ohledech, co se i jídla týče a tak, ale co je tady skvělý, že tady je to všechno na rovině, takže tady se člověk může věnovat veškerým sportům, jako je třeba běh, to už pro mě nepadá v úvahu, kole na kyčle a podobně, ale chůze a kolo.
0: Kolo, ano, jasně.
1: Takže to je fantastický.
0: Tady je to ideální, v Polabí se věnovat cyklistice. No a voda, před chvílí jsem ji zkoušel, je ještě docela příjemná, pokud jde o teplotu. A hlavně je tady čistá, to je písák, že jo, asi bývalý.
1: Ano, ale to je zajímavý s tou čistotou, jak jsi právě narazil. Teď je třeba čistší, než byla v červenci. Je tady třeba takové období, když neprší, nejsou bouřky a tak dále, jsou takzvaně stojaté vody, kdy nám začíná malinko zelenat. Hmm. Ale ne, že by to bylo sinicema, to vůbec ne, ale nevím, nanese se tady nějaký, jsou tady, ale já vždycky, když vidím ryby plavat, tak říkám, když plavou ryby a žijou, tak jdu taky, pak se třeba osprchuju.
0: Tak přežijeme taky.
1: Přežijeme, přesně.
0: Když přežijí ryby. No a my se teď nacházíme, prozradím našim posluchačům, na takové zase soukromé pláži.
1: Ano.
0: Je tady pro děti třeba skluzavka, je tady spousta dalších atrakcí, také se tady pravděpodobně udí a čepuje pivko, hraje se tady také stolní tenis a ty jsi mi říkala, že sem můžeme jít do tohoto prostoru za plůtkem, protože jsi členkou družstva. O co jde, jaké družstvo tady máte?
1: Takže původně, když jsme to před těmi 30 lety koupili, tak tady vlastně to bylo přístupné i veřejnosti. Z čehož měla radost veřejnost, ale my chataři už tolik ne. Já se pamatuju, když jsem sem chodila ještě s malou Aničkou, která se mimochodem naučila tady plavat, můj syn taky se tady naučil plavat, takže tady byla takzvaně hlava na hlavě. No ale pak to tady někdo skoupil všechno, tady ty pláže okolo, ale my jsme si tady, chataři, jsme si tady zařídili jakoby družstvo a tato pláž je naše, jsou tady schůze, které mě baví, protože jsou u vody a nejsou ani tak oskůzování.
0: A udí se přitom a pije pivo.
1: Pije pivo,
0: jistě,
1: takže
0: ano.
1: To je velice příjemné. Navezli jsme tady písek, čili já vždycky tvrdím, tady je to pro děti lepší než u moře, protože voda není slaná a můžou si tady stavět zrovna tak. Takže to je vlastně jako naše pláž a máme tady opravdu soukromí. Tak to je super.
0: No krásně tady máte, krásně tady máte. Tak takhle, vážení chataři, u Sadské, u jezera, Sacka, Jitka Hasterová, u které jsme dnes na návštěvě. No a já na ní pochopitelně mám ještě spoustu a spoustu dalších otázek.

0: I jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Tentokrát na chatě u herečky a moderátorky Jitky Asterové.
1: Jitulko, když si tady povídáme u toho jezera v Sadské, tak si říkám, tady je určitě i spousta dalších zajímavých cílů, kam se dá chodit. Říkala si, že se věnuješ chůzi anebo cyklistice. Tak kam tady v okolí ráda chodíš anebo jezdíš na kole?
2: Tak já chodím strašně ráda k Labi, které je tady kousek, a podél toho Labe jsou úžasné procházky a odsud ze Sadské dojdu až buď do obce Zvěřínek, která je tady po levé straně, anebo doprava do obce Písty. A to je takových 4-5 kilometrů, takže tam a zpátky je to takových 10 kilometrů, takže to je úžasný. A nebo chodím takhle okolo jezera. To je
1: no ale
2: krásná
1: odtud to
2: procházka.
1: Není daleko také do Krska, že?
2: To už je takových jakoby 10-12, takže 24 tam a zpátky, to už je docela dost. Hmm. Tak to jezdím buď na kole, ale ještě radši autem a do hospůdky, ano, do té slavné Hájenky, kde se točily slavnosti Sněženek.
1: No.
2: A kde mají právě na Šípkové, ano, takže to Šípkovou prostě. Vypadá to tam pořád stejně. A přes den se tam moc nemůžete chytnout, protože jsou tam cyklisti a někteří jsou tak nadšení z toho prostředí, že jezdí i z Prahy. Jenom na otočku.
1: A všichni vzpomínají na slavnosti Sněženek. A
2: je to tak.
1: Na Jiřího Mencla. A že bychom šli na procházku?
2: No, 100%.
1: Jo.
2: Seznámím tě se sousedy.
1: No já myslím, že můžeme nechat pracovat, protože jak je slyšet, asi i do našeho záznamu, tak pilně se tady pracuje.
2: Je to tak, tady se pořád jako něco kutí a tak. Jak jsem říkala, to není nic pro mě. Já taky musím pořád rekonstruovat, něco vylepšovat a tak dále, že samozřejmě za těch 30 let už zub času zapracoval, ale jak jsem ti říkala, slibuju ti, že si vezmu do ruky to kladívko, hřebíček,
1: aby jsme
2: se hodně nasmáli. A já mám opravdu na všechno lidi. To jsem zdědila po mamince, ta to tady taky teda hrozně milovala, když nebyla takový plavec jako tatínek, ale ta, když nám třeba praskla žárovka, tak vzala mobil a zavolala panu Novotnému sousedovi. Tam mu volala ze vším, pomalu, když nám došel toaleťák. Takže to jsem zdědila po mamince, tuto šikovnost a praktičnost.
1: No hlavně, jestli máš taky několik pánů Novotných tedy, kteří přiběhnou.
2: No, ti ubývají, ti pánové Novotní, ale já si vždycky nějakýho toho Novotního seženu.
1: No, a když tady jdeš na procházku po vaší chatové osadě, tak takže, kudy tak jdeš?
2: No tak jdu právě tady, já vždycky jdu prozkoumat, mě strašně baví koukat se sousedům přes plot.
1: No. Co mají nového?
2: Já to miluju.
1: Jo, a to máme jako, všichni.
2: A v duchu je pomlouvám. Ježišmarja, ty tady mají bordel, to by si taky
1: naopak,
2: mohli posek.
1: Ne.
2: A nebo naopak, no. Hele, jako, ty se nějak zmohli.
1: No takže, a potom inspiraci, ne? Člověk.
2: A samozřejmě dá. Inspiraci. No. A to úplně miluju. A tady právě je každá ta chata úplně jiná. Někdo zachovává takovej ten ráz, že si ten srubík jakoby buduje a že si ho tak jako opečovává a různě pospravuje.
1: Aby byl stále stejný, jako za rodičů a prarodičů.
2: A většinou tady přibývají, to už já teda tak moc ráda jako nemám, domy, protože někteří se sem stěhují, jak to bývá teďko zvykem, jako nastálo.
1: Ano,
2: že vlastně
1: ano,
2: tady
1: ano,
2: bydlí.
1: Ano.
2: Tak byt samozřejmě
1: v Praze pronajmou a stěhují se na chatu.
2: Ano.
1: Což a chata já jsem, je malá, tak se postaví domek.
2: Přesně tak, což já jsem teda taky, jako ještě před lety jsem si říkala možná, až budu ve věku, v kterém jsem teď.
1: Mm-hmm.
2: Nechci tomu
1: jako
2: říkat.
1: Jako malinko starší.
2: Ano, je to tak. Takže možná, že se sem přesídlím, ale zjistila jsem, že já nejsem ten typ. Protože, jak jsem říkala, přes zimu tady není moc lidí, takže nejsou tady právě ti pánové Novotní, kteří by mi s něčím pomohli, když třeba vypadnou pojistky, nebo nedej bože ještě jako něco horšího třeba.
1: Ano, a představ si, že ta cesta zapadá sněhem a je tady náledí taky možná.
2: No ale to, jak teďko jdeme takhle podél jezera, tak asi dvakrát jsem to zažila za těch 30 let, kdy jezero totálně zamrzlo. A já, jak jsem bývalá krasobruslařka, tak jsem se měla s dětmi. A normálně jsme tady bruslili. Já si vzala rukávníček, no a to bylo jak za první republiky. Mimochodem, když se podíváš sem doprava, tuhle tu vilu, já tomu říkám Španělsko, nevím proč, mně přijde taková...
1: Možná díky tomu balkónu.
2: asi mně přijde taková trošku prvorepubliková a ta je těch 30 let pořád stejná.
1: Ano.
2: A ti tady jako taková honorace, ti tady mají bazén.
1: Jo.
2: A mají ho tady už 30
1: bazén.
2: Let. A
1: prostě honorace, no.
2: Ano, no, ano. Tak těm já tiše závidím. A neznám se s nima. No, takže, no, až půjdeme
1: takže
2: i z té druhé strany. Ne, nezvou.
1: No, ale
2: nezvou mě.
1: Jak jsme říkali, také máš ledacos na svém pozemku, co potěší.
2: Určitě, tak já si vůbec jako nestěžuju, protože já ho mám malý, což má spoustu výhod. Vždycky říká kamarádka, která má velký pozemek, říkám, ty to máš za 20 minut posekaný. Mm-hmm. Takže to je pravda, to je ta výhoda.
1: To je veliká výhoda, ano, my sekáme hodiny, hodiny. Je to tak.
2: Jo, je to tak. No a tamhle vidíš, to je Labe už. Tam už je Labe.
1: A nemůžem Klaby.
2: Jo, půjdeme Klaby, to je teda velká jo. Nádhera. To
1: no skutečně právě, já Labe miluju.
2: Já
1: strávil
2: taky.
1: Jsem dětství víceméně u Labe, díky dědečkovi v Lise nad Labem, to je tady nedaleko.
2: Jenom, no jistě, Lisa.
1: No.
2: No já úplně taky, já to mám taky spojený s dětstvím, protože Labe a Topoly podél, to jsme vždycky jezdili s našimi, když jsme ještě neměli chatu na různé letní byty, tak já to mám taky hodně spojené s dětstvím. No tak ale tohle,
1: no, jsme to je toho velebného veletoku.
2: To je krásný. Tak tady já se právě procházím.
1: No nádhera.
2: To je velká nádhera. A někdy, když právě to jezero opravdu jakoby kvete, byla jedna sezóna, že opravdu tak měsíc bylo špinavý to jezero, tak jsme chodili plavat sem.
1: No a tamhle naproti je funkční pískovna, jak se dívám.
2: Ano, ano. No, není to nádhera.
1: No, je krásně. Ještě nám vyšlo počasí.
2: No právě, je úplně nádherně.
1: Kdy se jezdíš nejraději?
2: To je dobrá, zajímavá otázka, protože na ní mě hned nenapadla odpověď, ale je fakt, že já to tady mám ráda za každýho ročního období. Na jaře, já se jezdím tak jako od dubna, to už mám takový chvění. Se strašně těším vždycky, když poprvé přijdu, tak úplně udělám. Ale,
1: ano.
2: Jak víme, na jaře je strašně práce.
1: Ano, je třeba odzimovat za prvé.
2: Odzimovat a teď ano. Já mám všude okolo stromy, to mám bohužel smůlu, ne na svém pozemku, ale okolo, takže tam mám opravdu stonásobně víc listí než mý sousedé. Jo. Tak to je taková stinná stránka toho jara, ale mám to strašně ráda, všechno jako začíná kvést a ta příroda je taková v rozpuku. Pak když je prudké léto, tak to zase miluju právě díky tomu jezeru, protože to jsem vlastně víc u jezera než u sebe na pozemku.
1: Ano, víc ve vodě.
2: A teď zase, my jsme tady teď vlastně v těch podzimních dnech, tak to má zase úplně jinou atmosféru pro mě. Já miluju babí léto a je to všude nádherně barevný a úplně to sluníčko svítí jinak a tak jako si to víc užívám, protože vím, že už to moc dlouho nebude trvat. Takže vlastně za každýho ročního období se jezdím ráda. V zimě já vypouštím vodu, zazimovávám, takže to není chatka na to, abych sem jezdila jako v zimě. Jak jsem říkala, byla jsem tady s dětmi bruslit, ale to většinou nepřespáváme.
1: No, to tak člověk přijede na kontrolu.
2: Ano, jenom to tak zkontrolovat. No, ale má to tu svůj půvab jako od jara do podzimu, skutečně.
1: No, je tady krásně.
3: Matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací, když skákací kamínek jí hodím,

0: S Jitkou Asterovou jsme se v dnešním pořadu Jak se vám tu žije a neb jak chalupaří slavní vrátili na její chatu, do její kouzelné, jak jsem říkal, anglické zahrady, kde všechno kvete, ale my jsme ještě nezmínili, že se tady asi taky sportuje, protože tady vidím složený stůl na pinčes, tedy stolní tenis.
1: Ano, je to tak, to je outdoorový, musím říct, že už ho tady mám asi 25 let, ten ještě pořídil můj tatínek. A když se nehraje ping-pong, tak on je vynikající i jako, tady ho dám jako do prostřed zahrady a u toho se stoluje. Dám bílej ubrus a tam se vejde strašně lidí.
0: No, a to všechno u vás hraje pinčes?
1: No tak já jsem docela vášnivá hráčka. Návštěva, když se trošku ovíní, tak chtějí hrát všichni. Hlavně obíhanou, ta je u nás nejpopulárnější, ale co bylo bizarní, můj tatínek, který hrál skvěle stolní tenis, ale přece jenom, když ho vlastně pořídil ten stůl, tak to už mu bylo hodně přes 90 a byl právě na tom vozíku a on ho hrál ještě z toho vozíčku, jako ho pinkal. Takže to bylo jako úžasný úplně.
0: No a máš tady taky paddleboard.
1: Ano, to je nová věc. Ten mi darovala moje kamarádka Ivanka Chýlková, že to budeme zkusit asi před 2 lety. A já jsem si říkala, ten je takový široký, to bude jako
0: stabilní,
1: to bude hračka. Ale není tomu tak. A přestože dělám jogu a troufám si říct, že mám jakoby ty vnitřní svaly a rovnováhu docela, že na tom makám, no tak nechtěla bych, aby mě u toho někdo filmoval, když jsem jako na něj lezla poprvé. To bylo pádů, ale pak, když už se na něj člověk dostane, tak je to teda fantastická věc. Protože on je strašně rychlej. Uděláš prostě 2 záběry pádlem a seš na druhé straně jezera. Takže to je moje oblíbená věc a taky se na něm úžasně opaluje.
0: Umím si to představit. A mimochodem, býváš tady většinou v nějaké společnosti, co tvoje děti, ku příkladu, jezdí rády na chatu?
1: Tak děti to úplně milují, tu chatu. Když jsem jednou jenom tak naznačila, že bych ji jakoby prodala, to říkali, ne, to byla doma scéna. Jezdí, tak většinou děti jezdí se svými kamarády, ale mě tady nechají, mě tady trpí.
0: Tak se přemístíš do dépendance.
1: Ano, do dépendance, přesně tak. Takže přes den to s něma trávím a když už je nálada hodně bujará, tak se právě jakoby odpojím a jdu si lehnout. A někdy i jako poslední tady. Takže děti to tady milujou a když byla pandemie, tak my jsme tady trávili s dětma a s jejich partnery asi 3 týdny a bylo to tady jako strašně hezký. Takže jsme tady jakoby i rodině a i samozřejmě od toho to je, protože to je ideální tady na mejdany a na večírky, takže já to půjčuju prostě dětem, aby si se mohli jako jít takzvaně zablbnout.
0: A co tvoje mejdany? A co tvoji kamarádi, kamarádky, muži?
1: No tak budeme u těch kamarádek, jo? Zůstaneme u těch kamarádek. Takže...
0: Pardon, nejsme bulvár.
1: Určitě, ale tak to je jasný. Já si to tady užívám po všech stránkách, i když jsem tady sama, protože čím je člověk starší, tak tím má radši ten svůj klid a to svoje. Ale jak už jsem zmínila, byla tady Ivanka Chýlková, jezdí se moje kamarádka Monika hodně často. Trávím tady s kamarádami jako hodně času. A to si zase užívám úplně jiným způsobem. Já si teď vemu do ruky to kladivo, ne? Aby jsme se zasmáli.
0: Ano. To jsme slíbili, no. Tak ano. Mi ukáž, jaké máš kladivo.
1: Tak já pojď, já ti ho ukázat.
0: Vstupujeme do dílny, ano.
1: Tady je dílnička.
0: Ano, no máš tady ledacos.
1: Mám tady ledacos, to zase jako, jo, ano. Jo, to já zase tady mám tady všechno. Máš. No vidíš, tak ti neukážu se s kladivem, protože teď nevím, kam jsem ho dala, protože ho držím pořád v ruce, ale bude ti stačit takhle s pilkou.
0: Určitě. Když... No víš, na co je?
1: No to mě musíš říct ty.
0: No to je na železo tohleto.
1: Fakt, jo. No vidíš, a já jsem s ním řezala kde co. Takže to je pilka zvládla na železo. Ale ta to zvládla. No a teď vidíš, to kladivo nemůže najít.
0: Není tady? Není to tady? Ne, to je sekira?
1: Ne, to je sekira. Ale já si myslím, že i s tou mačetou by to bude hezký foto.
0: No, budu se bát.
1: Tak jo.
0: No tak, teď jsme to okecali, tak s něčím se musíš vyfotit.
1: Teď se s něčím musím vyfotit. To kladivo by bylo lepší, ale ona bude dobrá.
0: A ta pilka je hezká? Možná, že je červená, k tomu modrý víš.
1: Dáme tu pilku.
0: Ta pilka jako ladí k nechtům, víš?
1: Právě, jako, to bude jako Vašek ví, ten ví, co mi sluší.
0: No, právě. No a kde tě, Jitko, s tou pilkou na železo vyfotím?
1: No, tak,
0: asi před chatou, ne?
1: Asi před chatou, no určitě.
0: Jo. Tak
1: prosím, už jenom jak jí držím, tak
0: ano,
1: jako...
0: právě, jestli prosím pěkně zapozuješ.
1: Ano, já ráda zapozuji. S nářadím to po mně ještě nikdo nechtěl. Můžeme udělat, mám tam i motorovou, ale uděláme tady tu.
0: Ne, uděláme
1: to. To bude fotogeničtější, takže...
0: Tak, vážení, závěrečným pouzováním naší hostitelky Jitky Asterové končí dnešní vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chataří v Polabí tahle půvabná a populární herečka a moderátorka a moje milá kolegyně z Dvojky. Tak Jitko, ještě než uděláme tu správnou fotku, díky moc, že jsi na nás udělala čas.
1: Já jsem strašně ráda, bylo to s tebou milé, jako vždy, a zdravím všechny posluchače.
0: Od mikrofonu se s vámi i za Josefa Šmejkala, který se staral o zvuk a o spoustu dalších věcí, loučí také Václav Žmolík a naslyšenou se těším za měsíc u pořadu, ve kterém budeme zjišťovat pro změnu, jak se bydlí za Prahou.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: U Jitky Asterové na její chatě na Nymbursku jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku Josef Šmejkal a Roman Koliner, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Další vydání pořadu, jak se vám tu žije aneb jak se bydlí za městem, uslyšíte na Dvojce opět druhou neděli v měsíci, tedy 8. listopadu. No a dnes už za pár okamžiků tady bude Halina Pavlovská, ta už pro vás teď chystá své omeletky.
1: Četba na pokračování na Dvojce.
2: Major Saran žije jen prací a ta je někdy dost ošklivá.
3: Máme výjezd, řekl plukovník Jánoš. Vražda nebo zabití. Tam u vás na Písečné našli v poli mrtvého mladíka s rozflákanou hlavou.
2: Zvlášť, když ji provázejí nevysvětlitelné jevy.
3: Major zaregistroval, že jeho operativec nestojí mezi klasy, ale v jakémsi kruhu. Zaclonil si oči před sluncem. A konečně to uviděl.
1: Trojkunt kruhy.
2: Detektivka Petra Sagittaria jako četba na pokračování každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
6: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
7: Byly věci, které nešly říct.
8: Kde je moje dítě?
7: Sama víš, jak se k ní chovala.
9: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
10: Babi!
11: Proč mě nemáš ráda?
12: Mluv sakra, já to stesu.
9: Gerta Schnirch.
13: Kolik těl je masový hrob, pane?
9: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Zvony katedrály svatého Víta ohlásily pravé poledne.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Vítězní lidovci a starostové v Brně vyjednávají o nové koalici se všemi, kromě hnutí ANO. Policie v Polsku obdržela informace o hrozícím atentátu na premiéra a ministra obrany. A bude proměnlivá převážně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky teploty do 15 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Lidovci a starostové v Brně poprvé vyhráli volby, získali přes 27% hlasů. V koalici chtějí pokračovat s ODS a TOP 09, kteří skončili druzí. Novým primátorem by se měl stát lidovec Jakub Hruška. Ten do koalice přizval taky opoziční Zelené, Piráty a Nové hnutí za Lužánky. Hruška vyloučil pouze spolupráci s hnutím ANO. Koaliční vyjednávání bude podle něj pokračovat dnes odpoledne.
2: Ano, skutečně na této platformě společně jednáme, shodli jsme se na tom, že budeme ctít výsledek voleb, to znamená matematickým přepočtem budeme rozdělovat mandáty v Radě města Brna.
0: Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo přes 23% hlasů. Druhá skončila koalice Spolu pro Prahu s 22%, třetí je Praha sobě. Do zastupitelstva hlavního města se dostalo taky hnutí ANO a Piráti.
3: Lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, s kým bude vyjednávat.
4: Určitě se sejdeme se Spolu, s Prahou sobě a Piráty a budeme se i ptát na jejich představy, hledat nějaký plán do budoucna.
3: Případné rozdělení jednotlivých gescí Hlaváček nechtěl komentovat. Chce se ale ucházet o primátora. S tím souhlasí lídr Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS.
5: Myslím si, že vítěz má nárok na primátora a nemůže někdo z nás toto zpochybňovat.
3: Lídr hnutí ANO Jan Hušbauer řekl, že i oni jsou připraveni jednat o vstupu do koalice, a to se všemi uskupeními kromě Pirátů. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Voliči v prvním kole senátních voleb rozhodli o pěti kandidátech. V dalších 22 obvodech půjdou lidé k urnám ještě jednou příští týden v pátek a v sobotu. Víc než v polovině případů se o křeslo v horní polovině utkají zástupci vládního hnutí ANO. Kromě dvou kandidátek ale vstupují do druhého kola senátních voleb z druhých míst. Šéf hnutí Andrej Babiš proto velký úspěch neočekává.
6: Každé vlastně místo v Senátu pro nás bude fajn, když to bude těžké, protože je jasné, že podle toho, kdo postoupil do druhého kola, tak se samozřejmě zase všichni budou spojovat proti nám.
0: Největší šanci na výhru mají za hnutí ANO Jitka Wolfová v České Lípě a Lenka Břiškovská v Karviné. Obě postoupily z prvního místa.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby. Nejméně 12 lidí zabil raketový útok na mezinárodní letiště v saúdském Riádu. Zraněných je víc než 300. Někteří z nich jsou v kritickém stavu. Letiště zůstává mimo provoz. Saudové z útoku obvinili husijské povstalce z Jemenu.
7: Raketa podle agentury AP dopadla k terminálům pro vnitrostátní lety v sobotu odpoledne. Na letišti se ozval hlasitý výbuch. Mezi mrtvými jsou saúdští občané, ale taky cizinci. Saudský úřad pro civilní letectví potvrdil smrt lidí například ze Spojených států, Jordánska, Palestiny nebo Egypta. Jde o nejfatálnější útok v Saudské Arábii za posledních 10 let a taky o výraznou eskalaci v bojích mezi jemenskými husy napojenými na Irán a jemenskou vládou, kterou podporuje koalice vedená Saudskou Arábií. Úder na riádské letiště mluvčí koalice označil za válečný zločin. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Návštěvníci hradu Bezděz na Českolipsku mají dnes poslední možnost vidět výstavu Máchu v máji v mnoha podobách. Přístupná byla od 1. května k příležitosti 190 let od vydání prvního výtisku máje a zároveň úmrtí Karla Hynka Máchy. Na výstavě spolupracovaly dvě knihovny z Libereckého kraje, říká její autorka Petra Luňáková.
8: Je to sbírka z pozůstalostí lemnického rodáka pana Miroslava Janovského. který tu sbírku odkázal Jilemnické knihovně. Takže vlastně ta výstava je na základě spolupráce mezi Městskou knihovnou Semily a Městskou knihovnou Jilemnice. A poputuje zatím zpátky do Jilemnice, budou se vracet knížky tam k ním.
0: A kromě informačních panelů obsahuje expozice i 90 různých výtisků Máje, první z roku 1936.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku ojediněle přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků i sněhové. Později budou přehánky, místy i oblačnost ubývat, teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy 16, na horách kolem 5. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno, výjimečně slabší přehánky, na horách nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. A večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy 17, na horách kolem 6 stupňů.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu pracují na údržbě v obou tunelech, projíždí se obousměrně vždy jedním autobusem, kratší fronta je směrem na letiště a v Praze v Cínovecké směrem do centra je kolona od sjezdu na Hloubětín až ke sjezdu na Střížkov. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, další omezení je v Novopatské u sjezdu na Čakovice, kolona jede už od sjezdu na Prosek. Hlavní zprávy teď končí a u mikrofonu je Halina Pavlovská.
10: Milí posluchači Dvojky, včera jsem se vám zmínila, že přesně před 116 lety se narodil můj tatínek. Dnes má narozeniny má kamarádka, známe se od třetí třídy. Tehdy jsem na novou školu přišla až čtvrtý den po zahájení po prázdninách, jako nová žákyně. Stála jsem s paní učitelkou na stupínku a ona mě představovala sedícím dětem. Bylo mi to nepříjemné. A pak jsem si ve třetí lavici u okna všimla holčičky s velkýma hnědýma očima se zapletenými copánky. Široce se na mě usmívala. A tak se na mě usmívá i dnes. Vím, že se na ní vždycky mohu spolehnout. Vím, že mi vždycky nabídne něco k jídlu. Vím, že mě vyposlechne. Vím, že mě povzbudí. A že mi poradí, co s mými problémy. Mám ji ráda. A přemýšlím, co jí věnuju dnes jako dárek. Asi jí dám kabelku na šminky, protože ty jsou v našem věku moc potřeba a hezkých taštiček taky nikdy není dost. A ještě k tomu přidám ručníky s dýněmi, oranžovou svíčku a svůj nový diář. O ženách a o dívkách si dnes budeme povídat v omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Nikdo není dokonalý, pronesla Marilyn Monroe a zůstala symbolem dokonalosti ještě dalších 60 let. No a tak se, milí posluchači Dvojky, pro dnešní omeletky zvolila téma dívky a ženy. Barbara Streisandová jednou řekla: když jsem byla malá, byla jsem nejošklivější v Brooklynu. No ale teď se časy změnily. Teď jsem nejošklivější v Hollywoodu. Ve třetí třídě mě vybrali komunističtí delegáti, abych dala 1. května na tribuně květiny Antonínu Novotnému. Vybrali mě jako hezkou pionírku, což mi zkazila spolužečka, předsedkyně třídy, která málem udělala řízení, jak mohu mít na tribuně šátek, když nejsem pionýrka. Právě ona mě nepřipustila k pionýrskému slibu. A pak, aby mě ranila, tak ještě žensky řekla, že kdo je v dětství hezký, tak je v dospělosti hnusnej. No a tím myslela sebe. No, víte, já tvrdím, že ano, může se stát, že hezké dítě zošklivý. Ale kdo má hnusnou povahu už jako malej, tak ji bude mít v dospělosti ještě hnusnější. V období dospívání jsem byla na dálku zamilovaná do známého básníka. Jednoho dne došlo k tomu, že jsem s ním byla seznámena. Podlamovala se mi kolena, čehož básník docela dobře využíval, a říkal mi hned: Halinko. No a já na pokraji mdlob jsem se ho zeptala: a jak můžu říkat já vám? A on se zamyslel a pravil: říkej mi jednoduše mistře. Vypadá jak idol ze sna? Realita bývá děsná.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, dnes máme v omeletkách téma dívky a ženy. A já lehce vzpomínám na dobu svého dospívání. Pamatuji si třeba jasně, jak pro mě přišel v tanečních kluk, přišel asi třikrát za sebou a pak mi řekl, hele, aby si něco nemyslela, já s tebou tancuju, protože s někým tancovat musím. Má kamarádka Jana byla nedávno v Lázních a bydlela s bodrou jihočeškou, která každý večer vyrážela na tanečky. Paní byla pokročile středního věku a měla obrovské a zjevu zcela neúměrné sebevědomí, které pyšně demonstrovala větou. Víte, paní, já bejvala taková krasavice, že se za mnou otáčely i kombajny. Moje jiná kamarádka Vlasta nemá hojnost sebevědomí. Má neopodstatněný pocit, že je tlustá, že má křivé nohy, odstávající uši, no a tak vůbec. Našla si ovšem způsob, jak se tohoto pocitu zbavit. Alespoň jednou týdně si zajde na Petřín do Bludiště, kde je také sál s křivými zrcadly, která deformují obraz do komických tvarů. Hele, víš, tam strávím půl hodinku. No a pak se podívám do normálního zrcadla a říkám si, hele, není to zas tak špatný. Vyprávila mi tuhle kamarádka Milena. Mám někdy takové úžasné dny, kdy se od rána cítím skvěle. No a tak si vemu něco pěkného na sebe, hezky se nalíčím, se běhnu ze schodů, venku je krásný den, já vnímám pohledy všech mužů a tak se plná mladistvého elánu řídím ulicí. No a najednou si kouknu vedle do výkladní skříně, no hele, a tam se ti belhá nějaká zmalovaná bába. Můj decentní kamarád Míra se mi snažil popsat jednu velmi ošklivou ženu a taktně prohlásil, že je taková dost špatně esteticky vyřešená. Já se pořád snažím vylepšovat. Koupila jsem si onehdy krém proti vrázkám, ukazovala jsem ho dceři a ta se bezelstně zeptala. A není to moc malý balení? Byla jsem za kamarádkou Nadějou na návštěvě v nemocnici a hned pak jsem měla schůzku se svým producentem a s důležitými sponzory. A jako obvykle jsem nabrala skluz, takže jsem v hrozném spěchu a nervech vyběhla z nemocnice, skočila do taxíku, tam jsem se v rychlosti trošku přepudrovala a navuněla a už jako dáma jsem nakráčela do restaurace, kde se důležitá schůzka odehrávala. A můj producent se na mě tak zvláštně podíval a řekl, máš zajímavý boty. A já blbec ještě tak skromně jsem řekla, jo, díky, ty jsem si přivezla z Paříže. No a pak jsem se podívala na nohy a viděla jsem, že na nich mám ty obludné, modré, nemocniční návleky.

Milí posluchači Dvojky, probíráme v omeletkách dívky a ženy. Kamarádka se rozhodla, že bude cvičit aerobik. No tak jsem si koupila luxusní dres, šla jsem tam, šíleně jsem se nadřela, celá jsem se spotila, až jsem byla fialová. No a než jsem se do toho dresu nasoukala, byl konec hodiny. Když jsem byla v Africe, tak jsem byla nadšená z toho, jaký o mě projevoval zájem masajský náčelník. 17 krav za mě nabízel. Myslel si totiž, že mám ideální poměr pasu a boků, abych mohla mít hodně dětí. A právě plodnost je v Africe kritériem krásy. Na Kubě muži milují stehna, která se při chůzi třesou. Ve Švédsku vládnou ženy s chodidly většími

0: nejkrásnější jejich nohy. Lord Henry po chvilce řekl, pro boha tak dost, pánové, nebo z nás nakonec někdo řekne pravdu. Jistý muž zůstal celý život starým mládencem, protože celý život hledal dokonalou ženu. A když mu bylo 70, někdo se ho zeptal, tolik jste toho procestoval, všude jste ji hledal, copak jste nikde dokonalou ženu nenašel, ani jednu jedinou? A starý muž posmutněl. Ano, jednou jsem takovou ženu našel, jednou jsem potkal dokonalou ženu. No a co dál? Proč jste se s ní neoženil? A ten muž posmutněl ještě víc. No víte, co jsem měl dělat? Ona zase hledala dokonalého muže. Jo, a tohle mě zaujalo. Víte, jak ženy na Sibiři ukazují sympatie svým budoucím mužům? Tak, že po ní hážou polní šneky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, o ženách a dívkách si vyprávíme dnes v omeletkách. Po staletí se obraz dokonalé ženy mění podle doby, kultury i společenských ideálů. Ve starověkém Egyptě byla za dokonalou

0: považována Nefertity byla symbolem krásy i moci. V renesanci se ideál ženskosti spojoval s ladností a klidem, jak ho zobrazoval Leonardo da Vinci na obrazu Mony Lízy. Ve 20. století se ikonou dokonalosti stala Audrey Hepburn, štíhlá, elegantní, inteligentní a citlivá. V 50. letech ji vystřídala Marilyn Monroe, která představovala opačný pól ženské dokonalosti, smyslnost, nedokonalost a křehkost v jednom. Podle nejnovější zprávy Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie zveřejněné 29. září v roce 2026 byla v roce 2025 nejčastější estetickou operací na světě úprava očních víček s přibližně 2,5 milionu zákroků. Následovala liposukce s 1,85 milionu. Zvětšení prsou s 1,62 miliony. Modelace a pozvednutí prsou s 1,14 milionů a plastika břicha s 1 milionem zákroků. Mezi nechirurgickými estetickými zákroky vedla aplikace botulotoxinu s přibližně 7,33 milionů výkonů. A následovaly výplně kyselinou hyaluronovou se 4,74 milionů, nechirurgické zpevnění kůže s 1,53 milionů, odstraňování ochlupení s 1,15 milionů a chemický peeling s přibližně 660 tisíci výkonů. Pro Česko zpráva odhaduje přibližně 16 tisíc operací víček, 7 800 zvětšení prsou a 5 700 liposukcí. U nechirurgických výkonů vede botulotoxin s přibližně 9 600 aplikacemi, následovaný výplněmi kyselinou hyaluronovou s 6 100 aplikacemi. No jo, někdo nesnáší spoustu různých věcí. A já nesnáším, když někdo olizuje nůž. A nesnáším, když někdo používá slovo prd. A nesnáším, když si dá někdo v průběhu rozhovoru ruce za hlavu. A prostě nejsem schopna tolerovat žádného debila, co mi kouká na kila.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: teď vás čeká příběh pana inženýra Jiřího Čutky. Jeho text má název Nějak se dohodneme. Vypadl mi horní řezák, tedy zub, co je vidět ze všech nejvíc. Teď je ze všeho nejvíc vidět ta díra. Nejenže mi to na kráse nějak nepřidá. Ostatně ani s chrupem kompletním jsem obzvláštním půvabem nevynikal. Ale začal jsem šišlat. Šišlat. Dobře tedy. Každý problém má své řešení. Vypravím se k zubaři a on si už poradí. Jenže můj milý pan doktor odebral se do zaslouženého důchodu. Říkám si, přece nemůže být tak zlé, někoho splaším. Po 20. telefonátu splašil jsem jen sám sebe. Zakupuji tedy nejbělejší ze všech bílých žvíkaček a mezeru po chybějícím zubu zaplním. A o tomo tedy, skoro. Však ono se to nějak udělá. Po svých předcích zdědil jsem výrazný sklon k vzteklounství, ale naštěstí už vím, jak jej krotit. V případě rozčilení kousnu se do jazyka a tak se sklidním. Existuje jen jediná výjimka. Když mi někdo řekne, však se to nějak udělá, nějak se dohodneme. Jazyk si pak můžu ukousat, přesto vzteky vidím rudě. Scénář se opakuje s minimální obměnou. Fraška o třech jednáních. První jednání, kdekoliv. Od jistého Jardy dostanete radu, že na opravu všeho je machr Franta. Jarda, má toho fakt moc, znáš to. A když mu řekne, že jdeš ode mě, určitě se nějak domluvíte. Druhé jednání, v hospodě. Shodou šťastných náhod a mimořádných okolností sedí teď Franta v hospodě a pije pivo. Pátý. Zákazník. Dobrý den, posílá mě Jarda. Potřeboval bych opravit to a to. Franta, jasně, brnkačka. S tím budu hotovej raz, dva. Zákazník. A kolik to asi tak bude stát? Franta mává rukou. Však se nějak dohodneme. Zákazník. No a kdybyste? Franta s povzdychem. Těžko říct, mám toho moc. Zákazník objednává Frantovi pivo. Franta, tak jo, že jsi od Karla, tak zítra na to vlítnu. Zákazník nereaguje a pro jistotu nechává Jardu Karlem. Třetí jednání. Zákazník ukazuje, co je třeba opravit. Franta, jo tohle? S tím jsem nepočítal, pěkná fuška. Musím si dojet pro Vercajk, ale dneska už nestíhám. Zákazník, víte co? Zapomeňte na to. Hod budeme záchod zalívat kýblem. Franta, klídek, však ono se to nějak udělá. No, neudělalo. Neurčité přísliby a nedodržené sliby staly se naším národním folklorem. Příkladů je víc než dost. Třeba když kamarád Petr potřeboval vybagrovat díru na zahradě. Ptá se Franty, rejpnete? Franta, jasně, rejpnu, co bych nerejp? Když se známe, no a za kolik? No určitě se nějak dohodneme. A víš co? Že seš to ty, dáš mi 3000. Franta rejpnul. Franta, jak jsem říkal, stačí 5 táců a hotovo. No prostě není na to, když se lidi dohodnou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Nějak se dohodneme, se jmenoval příběh, který mi sem na dvojku do omeletek poslal posluchač, pan inženýr Jiří Čutka. A doufám, že vás jeho vyprávění inspirovalo a taky mi napíšete, co si myslíte, co vás potkalo, jak se vám změnil pohled na svět. Pište na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00.

0: Omeletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.
2: Někdo sní o množství žen, jinému život uběhne jako sen. Ošklivý sní o tom, že zkrásní, a někdo se nejlíp zasní, když něco sní. No a proto vám teď prozradím recept na banánový koláč. Na formu o průměru 22 cm potřebujeme 250 g máslových sušenek, 100 g rozpuštěného másla, 300 g hustého karamelizovaného slazeného kondenzovaného mléka, 3 banány, 300 ml smetany ke šlehání, trochu hořké čokolády. A sušenky rozdrtíme, smícháme s máslem a upěchujeme na dno i trochu do stran formy. A dáme alespoň na půl hodiny do lednice. Na vychlazený korpus rozetřeme karamel a poklademe ho banány nakrájenými na kolečka. Smetanu vyšleháme, navršíme na banány a posypeme nastrouhanou čokoládou. A necháme ještě hodinu vychladit. A je to dobré. Mňam.
0: Omeletky Haliny Pavlovské
1: na Dvojce.

Možná, že nevíte, že krasavice modelka Claudia Schiffer chtěla být právničkou jako její tatínek. Chodila ho pozorovat k soudu a kvůli plánovanému studiu se učila latinu. A ve škole nebyla považována za největší krásku. Připadala si příliš vysoká, hubená a nerada na sebe upozorňovala. A když dostala příležitost pracovat jako modelka v Paříži, 6 měsíců to tajila před spolužáky, dokonce i před nejlepší kamarádkou. Já bych tajila špatnou známku, špatný zub. Claudia tajila nabídku stát se supermodelkou. Zpěvačka Taylor Swift jako malá chtěla být burzovní makléřkou po tatínkovi. Sama později přiznala, že v 8 letech vůbec nevěděla, co takový člověk dělá, ale všem oznamovala, že přesně to bude její povolání. Zatímco ostatní děti chtěly být astronauty a baletkami, ona ve škole hlásila finanční poradenství. Já si představuju, jak si holčičky dají na obchod a Taylor jim nabízí restrukturalizaci. Adele chtěla být jako holka kardiochirurgem. Když jí v 10 letech zemřel dědeček, rozhodla se, že bude zachraňovat lidi s nemocným srdcem a později se pustila do biologie. Kolem 13 let si to ale rozmyslela, no a nakonec převážila hudba. U srdcí ale zůstala, jen místo operačního sálu pracuje s mikrofonem. Tuhle bylo takové hezké ráno, poklidná domácnost, nikdo ku podivu nikam nespěchal. Snídali jsme a já se ptám přítele, co se ti dneska zdálo? A on se na mě tak odspodu podíval a pravil, zadaní muži nemají sny. Milí posluchači, vy ale mějte sny, protože lidi, co nesní, jsou děsní. No a to je pro dnešek všechno. Mějte rádi ženy, dívky a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Primátorské křeslo v Havířově si udrží hnutí ANO. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. Od začátku roku už skoro 300. A čekejte proměnlivou, převážně zvětšenou oblačnost, ojediněle přeháňky, teploty do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Koalice bude mít ve 43 členem zastupitelstvu 25 mandátů. Primátorské křeslo podle svých slov obsadí současná primátorka z ANO Iveta Kočí-Palkovská.
4: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi, padaly tam různé návrhy, takže na těch se teďka ještě budeme domlouvat a co se týká té koaliční smlouvy, tak se budeme snažit, aby k tomu podpisu došlo co nejdříve.
3: Na českých silnicích zemřelo v září 49 lidí. To je po srpnu, kdy přišlo o život 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc letošního roku. Vyplývá to z dat dopravní policie. Mezi hlavní příčiny úmrtí patřily nepřizpůsobená nebo nepřiměřená rychlost, přejetí do protisměru a nepozornost, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
5: Podrobná data za září nám ukazují, že mezi jednotlivými hlavními příčinami si nejvíce obětí vyžádalo přejetí do protisměru. Při 190 těchto nehodách zemřelo celkem 11 lidí.
3: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje celkem už skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. V Ostrově u Karlových Varů dnes v 8 hodin večer začíná 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frajmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
6: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude proměnlivá, převážně zvětšená oblačnost. V Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku ojediněle přehánky, na hřebenech Krkonoš a Jeseníků i sněhové. Později budou přehánky, místy i oblačnost ubývat. Teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy 16 a na horách kolem 5 stupňů.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu. Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na chodce rady. Na 24. kilometru se srazilo několik osobních vozidel. Blokují v omezení pravý pruh, jsou tam záchranáři. Pomalu v koloně pojedete asi z 28. kilometru 20 minut. A v Praze v Novopatské směrem na Letňany je omezení u sjezdu na Čakovice. Jede se pouze jedním pruhem a od proseku se zdržíte asi 10 minut. To byly zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkné nedělní odpoledne z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu nedělní pohádky. Do rybníka Olšánu Velhotě se po starém Vrbatovi přistěhoval mladý Vrbinka. Hastrman je to pohledný, jenže víc než rybník ho zajímají vesnické tancovačky a dívčí pentle, a právě toho využívá drak Baheňák, aby kalil vodu. V příběhu uslyšíte Ivana Trojana, Ladislava Trojana, Alenu Vránovou, Antonína Procházku, Magdalenu Rajfovou a další. Tak se hezky bavte.

0: už není, zbylo jenom zrcadlení, čiré vody, vodičky.
1: Co budete?

0: Studánko, vás slyšela jsi? Viděla jsi? Právě začíná další kolo našeho zápasu. Dějiště Lhota, Rybník, Olšán. Ale jakože jsem vodní drak Baheňák, mám pro tebe pořád ještě slabost. Stačí jediné tvé slovo a dohodneme se. No co mlčíš?
1: Už jsem toho s tebou namluvila dost a vždycky to bylo marné.
0: Pořád se mi ještě líbíš, studánková. Ještě pořád jsem ochoten se s tebou oženit.
1: Výměnou za všechny mé studánky, prameny a za poslední čisté bystřiny. Já vím.
0: Oč si řekneš, toho se moje bahno ani nedotkne. Nesmíš chtít všecko, to se rozumí.
1: Já chci všecko, Baheňáku. Průzračná křišťálová voda je lepší než tvoje špinavé louže.
0: Ale víš, jak si v nich krásně bahním. Naučil bych tě to taky. Bahnění je nejlepší, co znám. I lidé už přicházejí na mou stranu, studánková.
1: Ještě si nevyhrál.
0: Velhotě v Olšánu teď uvidíš. Tvůj nový hastrmánek, jelimánek, má se mi zdá ručičky dozadu. To bude za vrbatu mizerná náhrada.
1: Já Vrbinkovi věřím.
0: Krasavice, studánková paní, jestli mě dnes odmítneš, já už svou nabídku k svíru nikdy nezopakuju. Budu pro tebe navždycky nepřítel.
1: Vzdej se špíny a můžeme být za dobře.
0: Nikdy. Jsem drak Baheňák.
1: A já, studánková paní, mezi námi by to neklapalo.
0: Budeš litovat, tvrdohlavá. Jen poslouchej, co se v tvém Olšánu děje.

0: zoufalé rybky, nešťastné žáby a celá ta tvá žoužel. Nový pán Vrbinka se na ně vykašlal, Studánková. Čistící mlýnky ho nezajímají. A víš proč?
1: Ještě mašlí, ještě stuhu, stuhy jdou mé.

0: Fešák? Ale lajdák! Jestli se se mnou nedohodneš, studánková, tak o Olšán přijdeš?
1: Vrbinka se polepší, nemám o něj strach.
0: Komu není rady? Ale až ti bude ve tvé křišťálové studánce sahat bahno po krk, to už bude pozdě.

0: Pištoro, ty jsi na stará kolena ke všemu ještě lhář.
1: Když ti říkám, paní maminko, že jsem se docela obyčejně holil a najednou rub, zrcátko, co jsem se do něj koukal, se vysypalo, tak mi věř.
0: Na tisíc střepů, jen tak z ničeho nic, samo od sebe.
1: Jen tak z ničeho nic, samo od sebe.
0: Neptá ty se zho Šantalo, kdo je v naší lhotě nejkrásnější.
1: Co bych se ptal, když to vím?
0: A kdo, ty stará holinko?
1: Přece ty, paň maminko, krasavice Pištorka, čiperná jak síkorka.
0: Že tě pisky nebrní, hubo nevymáchaná.
1: Pro pána Jána, teď mi to došlo.
0: Co pak?
1: To byl Vrbata, určitě. Znamení od něj, že je s ním zle, jsem já to nedovtipa.
0: Blázenci, kamarádice s Hastrmanem. Ty jednou špatně skončíš, Pištoro.
1: On pořád říkal, že už to s ním jede z kopce a že mi vzkáže. Ale já ho nebral vážně. Musím dolů do Olšanu.
2: Chtěli jsme jít na Posvícenskou. Co pak si zapomněl?
1: To ještě stihneme.

0: Hrbato, kamaráde, slyšíš mě? To jsem já, Pištora. Jestli nemůžeš nahoru, ponořím se já k tobě. Halo, Vrbato, Vrbato.
1: Uctivá poklona, starý pane.
2: Pámbu se mnou a zlý pryč. Ty jsi mě ale vylechal, vůbec jsem neslyšel kroky.
1: Splav šumí víc, než by měl. Pardon, ale je dnes velhotě posvícení.
2: To bych řekl, vždyť je Bartoloměje.
1: Chci se taky trochu potočit v kole. Děvčat bude jistě jako jiker.
2: Jako čeho?
1: Jako jiker. To jsou rybí vajíčka, neznáte, dědo?
2: Tak moment. Jikry, zelené střevíce. Aha, ty jsi vodník a nezapírej.
1: Že jsme tu sami, nezapírám. Mé jméno je Vrbink.
2: Ty jsi tu nový?
1: Skoro nový. Všeho všudy asi 14 dní.
2: A Vrbata, co je s ním?
1: Můj předchůdce dosloužil. Nestačil už na čistící mlýnky. Kdybych nepřišel já, váš lhotecký Olšán by začal brzy hnít.
2: A kde je Vrbata?
1: Rozplynul se.
2: Jak rozplynul?
1: Jak se tak vodníci rozplývají, když přijde jejich čas? Pár bublinek, zašumí a došumí.
2: To mi říkáš jen tak. Vrbata byl můj kamarád, ty hejsku.
1: Je mi líto, ale prý tady byl už 500 let.
2: Já ho znal 50 roků.
1: Jestli jsou pravdivé naše hastrmanské legendy, tak se za dalších 500 let zvodní znova.
2: To je pro mě dobrá útěcha, jdi do háje.
1: Háj mě nezajímá. Mám namířeno do místního hostince na Mariánce. Už jsem tam byl před týdnem.
2: Tak to zbyl ty. Holky byly celé sfanfrnělé, prý cizinec, prý krasavec.
1: Oblížel jsem revír.
2: Myslel jsem, že vodník má na starosti rybník a ne tancování a parádu.
1: Když je jeden mladý, stihne všechno, dědo.
2: Jen aby, Vrbinko, jen aby. Báňák nikdy nespí. No nic. Bydlím tamhle v té chalupě hned u břehu, kdybys něco potřeboval.
1: Doufám, že se obejdu bez pomoci.
2: Vrbata ke mně chodíval na besedu. Mám pod Olší lavičku. Často jsme tam spolu vykouřili fajfku.
1: Jej. A nejmenujete se Pištora? Vrbata mi něco říkal. Něco, abych vám vyřídil? Ale kdybyste mě vysušil, už nevím, co to bylo.
2: A ty si zdá se mi pěkný dáreček. Až si vzpomeneš, přijď.
1: Jenže já si nejspíš nevzpomenu, dědo.
2: Měl by ses jmenovat Vodoplach, a ne Vrbinka.
3: Já už musím, vždyť už hrají.

0: děvenky, nádherky. Hledám pomocnici do domácnosti a do hospodářství. Která byste ke mně šla?
1: To bychom to tvoje hospodářství museli znát, cizí pane.
2: Naše vesnice se jmenuje Lhota, ale padlé na hlavu v ní nejsme.
1: Jak velké máš pole?
0: Velké, ani na ně nestačí. 100 metrů na 100 metrů, skoro.
1: To je sotva jako větší šátek.
0: Kdyby byla moje hospodyně pracovitá, mohla by být později i svatba.
2: Jen jestli jsi pracovitý ty sám.
0: Pověz, líbím se ti.
2: Co pak o to? Štramák si. Jenže budeš asi chudák, přišel si pěšky. Kde máš kočár? Kde máš koně?
0: Nač koně? Já mám jiné poddané. Ryby, žáby, mloky, raky.
1: Tak ty jsi rybář.
0: Jsem vodník. Hastrman Vrbinka.
1: Těší nás, pane Vrbinko. My jsme zase vodní víly.
0: Nevěříte?
1: Věříme, ale jako vodní víly musíme tančit a ne se vybavovat s Hastrmanem.
2: Říkala jsem ti, že u nás ve Lhotě nejsme padlé na hlavu.
0: Ale ty jsi neutekla. Proč?
2: Třeba mě zajímá, co když to od tebe s tím vodníkem nebude žert?
0: To víš, že ne. Jsem Vrbinka a čistím vodu v Olšánu. A jak ty se jmenuješ?
2: Vlasta.
0: Je.
2: Umíš čarovat? Hastrmani to prý umějí.
0: Musel bych se soustředit
2: a
0: trochu se vyptat u starších.
2: Udělej to, jak chceš. Ale jestli pro mě přijedeš zítra v kočáře s Běloušem, budu pro tebe měsíc pracovat třeba pod vodou. Sloužím u Dinteru, největší statek ve vsi, abys trefil.
0: A co svatba? Vezmeš si mě, Vlasto.
2: To nezáleží na mě. Ale radši s tím nepočítej.
0: Proč?
2: Pro slepičí kvoč. Tak do zítřka čekám.

0: Táta Baheňák tě volá.
1: Já jsem tady, teďko.
0: Řekni, synku, poctivě. Nenudíš se?
1: Nudím hrozně. Už bych rád zas někomu něco provedl, ale nikdo tu není.
0: Sleduješ Olšán velhotě, jak jsem ti nařídil?
1: Voda jako sklo. S vodníkem Vrbatou není řeč.
0: Bláťolo, Vrbata už je dávno pryč a jeho nástupce Vrbinku zajímají spíš slečny než čistící mlýnky. Co ty na to?
1: Že je to hlupák. Slečny jsou dobré leda k jídlu. Už jsme dlouho žádnou neměli, taťko.
0: Budou, synku, budou. Namočíš Vrbinku do maléru? Potřebuje koně, tak mu pomoz.
1: Jak, taťko?
0: Dokaž, že jsi můj syn číslo jedna.
1: Můžu se proměňovat?
0: Jak je ti libo?
1: A můžu lhát?
0: Jako když tiskne jedničko.
2: Hej hola hola, hej hola, s Baheňákem Bláťola.
3: Hej holoubí lidé,
4: už jen chvilku,

0: paheňák. Hej hola hola, hej hola, s paheňákem pláťola. Hej hola hola, hej hola, s paheňákem pláťola.
1: Rybičky, žáby, ráčci, mloci, houfem ke mně. Kdo se nám to vloudil do našeho olšánu?

0: hořský koník ke tvým službám. Slyšel jsem, že mě potřebuješ.
1: To je omyl. Nepotřebuji mořského koníka, ale obyčejného pozemského koně. Šimla, s kopyty a s dlouhou hřívou.
0: To je pro mě maličkost. Počkej, jen co vyjedeme na cestu, jakou tam moje kopítka vyťukají krásnou písničku.
1: Cože? Ty by ses uměl takhle proměnit?
0: Nejsem zvyklý mluvit do větru.
1: To mi musíš ukázat. A hned. Rybičky, ke mně!
2: Jsme tu, pane. Co chceš, pane? Co poroučíš, to se stane.
1: Hlídejte čisticí mlýnky a obsluhujte je poctivě. Já vám jedu pro pomocnici.

0: Vlasto, Vlastičko, dívko krásná, tvůj ženík si pro tebe přijel.
1: Hned to bude, můj milý, hned.
2: Vlasto, kam běžíš? Nemůžeš přece takhle bez rozloučení.
3: Ale můžu, Jozífku Dinteru. Ty jsi nechtěl o svatbě ani slyšet. Párek svých šimlů si šetřil pro lepší nevěstu. Tak já si taky našla jinčího ženicha. Tak. Vyje, Bělouško, vyje!
2: Počkej přece, Vlasto! Ančo, viděla jsi to v životě?
4: To si prováhal, Jozífku, ale nediv se. Vlasta naštěstí nečeká. Ta si pro ně dojde.
2: Znáš toho frajírka?
4: Jen od vidění z posvícení. S Vlastou se asi domluvili, zatímco ty si tancoval s Veronikou. Veronika je bohatší, Jozífku, ale na práci není.
2: Kam odjeli? Musím to vědět!

0: Prosím tě, Pištoro, celá lhota je auf a ty tady sedíš jako socha. Je poplach.
1: Starostu štípnul komár, nebo co?
0: Co pak ty opravdu nic nevíš? Vlasta od Dinterů se ztratila. Jozífek je z toho jako mátoha.
1: Kam se ztratila?
0: Ty jsi dobrej. Kdyby se vědělo kam, nebyla by ztracená. Odjela v kočáře a jako by se po ní země slehla. Anča říkala, že v tom má prsty ten cizí fešák, co byl o posvícení na zábavě. Pamatuješ se? Ten v těch zelených bodkách.
1: Zelených bodkách?
0: No právě. Dobře jsi pochopil. Vrbata.
1: To je hloupost. Vrbata ne.
0: Ještě se ho zastávej. Máš pěkné kamarády, jen co je pravda.
1: Ty spolkneš každý špek, paň maminko. Na Vrbatu zapomeň.
0: A co Vlasta? Na tu mám taky zapomenout.
1: Hlavně prosím tě, nevykládej nic o vodnicích. Byl by z toho jen ještě větší zmatek. Já se na to podívám.

0: Poslyš, Vrbinko, takhle to dál nejde. Já nevím, jak to tady chodilo dřív, ale tím, že jsi mě najal, přece neskončily tvé ostatní povinnosti.
1: Tobě se na mě pořád něco nelíbí, Vlastičko.
0: Čisticí mlýnky potřebují udržovat, opravovat a promazávat.
1: Připravuju ti byt, Vlastičko, až se vezmeme, protože ty si to jistě rozmyslíš. Budeš mít kuchyňku, obývací pokoj, ložnici.
0: Nic jsem ti neslíbila. Radši bys měl obstarat údržbáře. Nebo údržbářku. Ančata by to uměla. Zapřáhni koně a vyřík, že jí prosím.
1: To není špatný nápad. Co říkáš, koníku, pojedeme?
2: Vyloučeno. Já už nemůžu. Dosloužil jsem. Jsem na umření.
0: Další budiš k ničemu. Nebudu se s vámi zlobit, lenoši. Nemám tolik času na zbyt.
1: Co je ti, koníku, kamaráde?
2: Chybí mi sůl. Jsem mořský koník. Sladká voda mi nedělá dobře.
1: Snadná pomoc, že mě to nenapadlo. Zajdu do Lhoty a sůl ti koupím. Kolik jí má být?
2: Čím víc, tím líp. 10 kilo, 50 kilo, možná radši hned metra.
1: Bodejť, nebudeme troškařit. Půjčím si od pištory trakař. Vydrž, koníčku, za chvíli jsem zpátky.
3: Ale ne, to jsou k nám hosti. Vrbinka.
4: A co, že jsi tak udýchaný? Vlasta už se ti bouří, chce zpátky na zem. Hm?
1: Jaká Vlasta? O čem to mluvíte, pane pištoro?
4: No, já nejsem dnešní. A ty doufám... U všech mokrých ťápot, Vrbinko. Snad si ji neutopil?
1: To víte, že ne. To bych si nedovolil.
4: A co s ní zamýšlíš? Vrbinko, snad se do ní nezamiloval.
1: Zamiloval? Jo, totiž úplně jste mě spletl. Já přece v rybníku nic...
4: Jen hezky s barvou ven. Jak to je?
1: Mám v Olšánu koníka.
4: Tak paní maminka měla pravdu. Zvábil si nevěstu na koně, kterého jí Josífek Dinteru odpíral.
1: Je to koník mořský.
4: Jo, mořský. Tak zpět. Paň maminka plkala jako vždycky.
1: Nutně pro něj potřebuju sůl. Šel jsem se do krámu zeptat, jestli jí mají dost, ale ženské na mě začaly křičet. Taky něco o nějaké Vlastě. A musel jsem utéct.
4: Naše ženské jsou jako vosy. Těm jen tak někdo neunikne. A to víš, když si o něm myslí, že je to únosce.
1: Naštěstí tam byla louže. Šlápl jsem si do ní a hop, byl jsem tady jedním skokem.
4: Neviděli, kde jsi přistál?
1: Určitě ne. Oh. Tak pomůžete mi, pane pištoro. Musí mít soli moc. Koníkovi chybí už kolik dní a hrozně ho to vyčerpal.
4: Něco za něco, Vrbinko. Zaprvé, vrátíš Vlastu.
1: Ale já žádnou Vlastu nemám.
4: Řekl jsem, za prvé vrátíš Vlastu a za druhé

0: Pěkná polízanice.
1: Myslím, že jsem tenkrát nedával ve škole zrovna dobrý pozor.
0: Že ty nakonec nevíš ani o Bahňákovi a o Studánkové paní.
1: O Studánkové, ano. Čisté prameny. A tak. Ale Bahňák, kdo je to?
0: Víš co, až jindy. Než bych ti to vysvětlil, ten tvůj koník by mohl být v limbu. Naposled. Vrátíš Vlastu? Je v pořádku.
1: V pořádku, jako obrázek je. Koník taky říkal, že je přímo k nakousnutí.
0: Vrátíš nebo nevrátíš?
1: Když to musí být.
0: Tak počkej tady.

0: Tak co? Už je ti líp?
1: Jen jsem se líznul a je to znát. Co teprve, až prosolíme celý rybník.
2: Ale to nemůžeme, to by mi zahubilo moje rybičky.
1: A k čemu ti ta havětě, prosím tě?
2: Pomáhají mi čistit vodu a to je fuška.
1: Vykašli se na to. Nesmíš být tak útlocitný. Podívej se, to se vezme ostrý kámen, udělá se šmyk, šmyk.
2: Co to děláš, koní?
1: A sůl se krásně valí z pytle na všechny strany.
2: To nesmíš.
1: Já smím všecko. Já jsem Bláťola, syn draka Baheňáka.

jsme!

0: rybičky, zlatíčka moje, odpusťte mi to. Napálili mě, přelstili mě, vyzráli na mě.
1: Stůj! Kam se ženeš?
0: Dal jsem slovo, že pošlu Vlastu zpátky do Lhoty. Jen tak jsem pro tebe mohl dostat sůl.
1: A hlupáku, sůl byla nutná jen proto, aby zkazila vodu.
0: Aby zkazila vodu? Ale proč?
1: Protože Olšán se ode dneška stává součástí říše draka Baheňáka. I ta tvoje krasotinka patří jemu, rozumíš? Už dlouho neměl čerstvou.

0: Pištoro! Pištoro! Pojď sem honem!
1: Ty umíš člověka vyděsit. Hoří?
2: V Olšánu se něco stalo.
1: Vlasta. Jestli mě ten hejsek podvedl.
2: Vida, tak přece jí má Vrbata.
1: Vrbinka.
2: On se ke všemu přejmenoval.
1: To je jeho nástupce mladíček.
0: Trdlo, jak se patří, řekla bych. Ryby jsou všechny bříškem nahoru. Jak se to mohlo stát?
1: Ješkovi zraky, že je ta voda slaná. No jo, to je moje vina. Já hlupák, mořský koník v Olšánu. Jak jsem na to mohl skočit? To je baheňáko.
3: Tak co mi povíš, můj první synu Bláťolo? Rybník Olšán je tvůj teďko a těší se na tvou návštěvu. Frejíř Vrbinka utekl kdo ví kam a Vlasta, holka jako lusk, čeká, až ji zbaštíme. Jen žádný spěch. Ještě počkám, až to tam dozraje. Mně nestačí vyhrát bitvu, když je naděje, že vyhraju celou válku.
4: Studánková má určitě vztek už teď.
3: To je málo. Musí se pokořit. Musí uznat, že jsem silnější. Za pár dní bude z Olšánu smrdutá louže a lidé začnou vodníkům vyčítat, že porušili smlouvu. Že neplní povinnosti.
4: Budou se s nimi hádat?
3: V hádkách se zapomíná na práci. A tak se špína rozšíří i do jiných vod. A jací budou lidé bez čisté vody?
4: Na mydlení.
3: Na mydlení a neopláchnutelní. Špíny bude přibývat. Vodníci se rozloví taky. Tam stáhnou pod vodu jednoho, tam druhého.
4: A my budeme mít hody.
3: Ve špinavé vodě na nás nebude vidět. Rozlezeme se a ze všech studánek i pramenů naděláme bahniska a močály a čvachtiska.
4: A na co cane bláťoliny?
3: Taťko, už aby to bylo.
4: Ale je tu taková maličkost. Vrbinka se o mě asi zmínil starému Pištorovi velhotě.
3: Ale to je chyba, synku, to je chyba. Prozradil mu tě jako Bláťolo?
4: Jako mořského koníka, kvůli té soli. Ale Pištora se dovtípí.
3: Tak to musíme do Olšánu hned. Zneškodnit Pištoru.

hej, hloupí lidé, už jen chvilku, co nevidět, vám vytřem zrak, dostanem se vám na kobylku, to slibuje drak, wow, bahňák.

0: A zkrátka, Josívku, máš teď v rukou nejen osud Vlastin, ale i osud Vrbinkův a vlastně celý Olšan a Lhotu a možná, že ještě víc.
1: To se povedlo, strejčku Pištoro. Vlasta dala přednost Hastrmanovi a já je mám teď oba zachraňovat. Nejradši bych je přetrhnul.
0: Nelamentuj, dobře vím, že máš Vlastu rád.
1: Měl jsem ji rád, ale teď já bych ho... Proč pak nepomůžou jeho kouzla?
0: Protože to byla kouzla draka Baheňáka. Kolikrát ti to mám vysvětlovat?
1: A co mám podle vás udělat?
2: Musíš na Sněžník a hned, abys tam byl nad ránem, když se pramínky probouzejí. Studánková paní si je zčesává z hlavy jako stříbrné vlasy.
1: Ani se mnou nebude mluvit.
2: I bude. A poradí ti, uvidíš.
1: Proč tam nejdete vy?
0: Jestli se budeš jenom štětit, tak bude Vlasta Baheňákovo první sousto. Konec řečí.

0: Vrbinko, vrbinko, vodníku nehodný, co mám s tebou dělat?
1: Udělej se mnou, co chceš, studánková paní. Hlavně ale zachraň vlastu, vlastičku.
0: To právě nemohu, nešťastníku. Nad lidmi já nemám žádnou moc a s drakem bahňákem jsme nepřátelé. Ten mě neposlechne.
1: Nechtěl jsem vlastně ublížit. Byla taková hezká. Šla se mnou dobrovolně.
0: Šla k tobě strucu, ty šášo. Chtěla by trestat toho svého. Takhle to dopadá, když se jednoživlové pletou mezi lidi. Z Olšánu je bahnisko a drak s Bláťolou si mnou pracky.
1: Já to napravím, studánková paní. Jen pověs jak.
0: Člověka může zachránit zase jen člověk. Jedině, že bys šel za tím Josífkem Dinterou.
1: Ten mě vysuší, ten mě zahubí.
0: Musíš to zkusit.
2: Studánková paní!
0: Počkej, slyšíš?
2: Vzácná studánková paní!
0: To je on. Ty máš víc štěstí než rozumu, hastrmánku. Tak teď sečím.
2: Studánková paní! Já nevím, kde tě hledat, ale jestli mě slyšíš, ozvi se, prosím tě, protože u nás velhotě se schyluje k neštěstí.
1: Jsi tady dobře, Josívku. Moc mě těší, že jsme se tu sešli. Já jsem přišel taky pro pomoc.
2: A co jsi zač? Neznám tě.
1: Já jsem Vrbinka.
2: Cože? Tak to jsi ty, ten únosce.
1: Žádný únosce. Já jenom... V Olšánu bylo moc práce.
2: Kde je Vlasta? Kam jsi ji schoval?
1: Já nic, já... Má jí Bláťula. Má jí Baheňa.
2: Jak to, že jsi ji nebránil, když je to tvá nevěsta?
1: Není, není, Josívku. Ona myslela pořád jen na tebe, jen o tobě mluvila, s tebou chtěla jet na svatbu v kočáře s Bělouši.
2: Tím hůř pro tebe, ty mizero. Připravil jsi mě o manželku.
1: Milost, Josívku, odpusť mi. Šetři síly na draka Baheňáka.
0: Vrbinka má pravdu, Josívku.
2: Studánková paní.
0: Říkají mi tak. I když se s lidmi často nesetkávám.
2: Jistě už víš, co se stalo.
0: Vím a trápí mě, že pro tebe nemohu nic udělat.
2: Nic? Tak to je Vlasta ztracená? Ten drak ji sní.
0: Drak Baheňák ji sní, jen když ho necháš, Josívku.
2: Nenechal bych ho, ale nevím, kde je.
0: U vás v Olšánu, ze kterého se vinou Vrbinkovy hlouposti stala páchnoucí bažina. Je jen jedna cesta, jak to všechno napravit, Josívku.
2: Vyčistit Olšán.
0: Jsi chytrý. Vůbec mě nepotřebuješ. Až zmizí z Olšánu bahno a špína, Baheňák s Bláťolou utečou sami.
2: A moje Vlasta?
0: Když to uděláš rychle, bude ti jistě vděčná. A jestli na břehu bude čekat aspoň jeden z tvých Bělošů.
2: Děkuji ti, studánková paní. Pospíchám, nechci ji nechat dlouho čekat.
0: Zesílím své prameny, aby se zas Olšán

0: Ohromné, synku, ohromné. To je dokonalé dílo zkázy. To je náš ráj. Nesklamal jsi mě?
1: A co Vrbinkova pomocnice v domácnosti? Taťko, spoutal se mi do kořenů a uspali. Ta je co?
0: Oh, nádherná, Bláťolo. To bude hostina.
1: Hele, s tímhle kamenem jsem rošmiknul pytel se solí.
2: Děkuji vám, sousedé, že mi pomáháte. Stavidla jsem zdvihnul, rybník už se vypouští.
0: Zrada, Bláťolo, lidé čistí Olšan, vyhazují bahno.
1: Spolikáme je všecky, taťko.
0: Pst, blázne.
2: A co když mi, pane Pištoro, Vlastu utopili?
3: Klid, Jozívku, klid. Vrba tam měl pod břehem takovou pěknou komůrku, skoro suchou.
4: Tam jsme právě byli, když na mě Bláťola vybafnul.
1: Synku, musíme vyklidit pole.
2: Taťko, vždyť hostina ani nezačala.
1: Až jindy, Bláťolo, neboj se, my se nestratíme.
2: A co Studánková? Ta se bude vyculovat.
1: Ať si si, zdravá kůže je přednější. Honem, pryč!
2: Je tady Vlasto.
4: To mi spadl kámen ze srdce.
5: Jozívku, co se stalo?
3: Už je po dobrodružství, Vlastičko, příště. Jestli ti můžu radit, dej každému Hastrmanovi košem.
4: Já už nebudu chodit tancovat. Leda snad někdy k vám, že bych, pane Pištoro, na lavičku pod Olši vykouřit fajfku, jestli smím.
6: Když to nebude moc často, aby si Pištora nezvykl zahálet.
3: Ale paň maminko, jen přijď, kamaráde, přijď, hned jak zacvičíš nové rybičky.
5: Co to je? Zas nějaký Bláťola?
2: To je náš Běloušek, Vlasto.
5: Tvůj, Jozívku.
2: Náš, jestli chceš.
4: Směl bych být první gratulant. Už se na mě nezlobíš, Jozívku.
2: Měl bych.
5: To víš, že ne, Vrbinko. Vždyť bez tebe by si býval nikdy neuvědomil, že mě doopravdy chce.
3: Hlavně, že je Olšan zachráněný. Ale to ti povídám, sousede Hastrmane. Jestli ho nebudeš, jak se patří, čistit.
4: Budu, pane Pištoro. A už jsem si vzpomněl, co vám vzkázal Vrbata.
3: Já to asi vím. Nebylo to náhodou, že na tebe mám dávat pozor, Vrbinko?
4: Bylo.
3: A že jsi to dokonce celou tu dobu věděl?
4: Jenom jsem se to styděl říct.
3: Jsi zkrátka vodoplach a žádný Vrbinka.

Tak tedy končí příběh Fešák Hastrman. Rozhlasovou pohádku napsali Hana a Miloň Čepelkovi. Hudbu složil Emil Viklický, dramaturgie Eva Košlerová. Účinkovali Ivan Trojan, Ladislav Trojan, Alena Vránová, Tomáš Šolc, Antonín Procházka, Hana Středová, Magdalena Rajfová, Zdeněk Sedláček, Ivana Měřičková, Jitka Šmídová, Lenka Loubalová, Dana Čechová, Ladislav Beneš, Eva Vosková a Jana Březinová. Technická spolupráce, zvuk Emil Jiří Silovský, záznam a střih Marie Kantorová. Příběh natočila režisérka Maria Křepelková v roce 1992.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Vláda zatím nemá v Senátu jistého žádného nového zástupce. ANO vede jen na Českolipsku a Karvinsku. A je proměnlivá převážně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
5: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
6: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
5: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
6: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Chovatelé v Česku musejí od října nechat vyšetřit hospodářská zvířata s podezřením na novou nákazu virem Šamonda. Povinná jsou vyšetření u potratu, u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo narození mrtvých a neživota schopných telat, informovala o tom státní veterinární správa. Letos se nemoc nově objevila v západní a střední Evropě. Pro člověka nebezpečná není. Vídeň chce dát dívkám větší slovo v tom, jaké aktivity jim město nabízí. Rakouská metropole proto připravuje svůj první dívčí klub. Fungovat bude na internetu a zpřístupní jim vzdělávací kurzy i další programy. Dívky navíc sami rozhodnou, co by v nabídce nemělo chybět. Radnice projekt představila u příležitosti dnešního Mezinárodního dne dívek.
7: Vídeň chce na nové platformě soustředit například workshopy o ženských právech, prevenci násilí nebo bezpečném pohybu ve městě. Počítá také s programy zaměřenými na robotiku, počítačové hry a umělou inteligenci. A dívky také budou moct strávit den po boku političek a sledovat jejich práci. Radnice je tak chce víc zapojit do veřejného života. První výsledky ankety, ve které dívky rozhodují o podobě klubu, představí radnice příští rok v březnu. Podle veřejnoprávní ORF tvoří Vídeňanky do 20 let téměř pětinu ženské populace města. Je jich zhruba 190 tisíc. Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je proměnlivá převážně zvětšená oblačnost v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku ojedinělé přehánky. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků můžou být i sněhové. Později budou přehánky a místy i oblačnost ubývat. Teploty jsou mezi 10 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku místy až 16, na horách kolem 5 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na chodce Rady na 27. kilometru dojedete do kolony, ta pak pokračuje až na 24. kilometr a zdržíte se asi 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, vybočuje se do prostředního. A v Praze popojíždí kolona před Libereckou směrem z centra od Bulovky k omezení u sjezdu na Prosek. Tam se jede pouze levým pruhem, zdržíte se asi 10 minut. Další omezení je pak ve Kbelské směrem do Letňan. U sjezdu na Čakovice se jede pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Prosek je taky asi na 10 minut. Tolik zprávy, teď si poslechněte to nejlepší z blízkých setkání.
0: Milí posluchači, vítám vás u víkendového výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Helena Dvořáková a řeč byla mimo jiné o filmu Tango pro tři, který je právě v kinech. Kolega Marek Němec si do Blízkých setkání pozval novináře a moderátora Michala Rosypala a ptal se ho na jeho projekt Mashup. Pekařka Juliana Fischerová alias Maškrtnica byla dalším Markovým hostem a povídali si třeba o tom, jak Čechům žijícím v Americe chybí obyčejný český chléb. Možná trochu překvapivě jsme se scenáristkou Lucí Konečnou bavili o Jedličkově ústavu a jejím tamním působení v roli vychovatelky. Jaká byla práce grafičky Míly Firstové na výtvarné podobě Erberovy Kytice? Na to se jí ptala Adelka Gondíková. Moc si vážíme toho, že nás posloucháte. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Dnes blízké setkání s herečkou Helenou Dvořákovou. Tak pojďme na to s hereckými kolegy tématem tance. Film Tango pro tři, když je dnes premiéra. Když jsem se dívala do té anotace, tak mi tam přijde něco velmi zajímavého, k čemu bys podle mě měla co říct a vlastně o tom v jiném úhlu pohledu mluvíme. Že to je film, kde se vlastně řeší tlak na výkon, potřebu uznání, pomíjivost popularity a druhé životní šance. Jak tvoje postava v tomto filmu, kde si stojí, kým tam je, koho jsi tam objevila nebo přinesla do toho filmu?
3: Takže Tango pro tři, nový taneční film, který jde do kin. A já jsem měla velký štěstí, že jsem potkala v životě režisérku Lenku Kny, se kterou jsem natočila svůj debut Vnučka, nebo Stínu neutěčeš, to se tak jmenovalo původně, pak se to přejmenovala na Stínu neutěčeš s panem Landovským, s paní Adamovou. Byla to první velká krásná příležitost moje filmová a ty setkání, tam to začalo vlastně. A Lenka Kny během toho natočila několik dalších filmů. Ne během toho, ale potom natočila dalších pár filmů. No a poslední film, Tango pro tři, zasadila do toho tanečního prostředí a mě nabídla, abych si zahrála profesionální tanečnici, což mě šokovalo, protože já se vám přiznám, jsem nechodila do tanečních, tereská v tom světě jako doma.
2: Neznamená, že tančím, jo, ale dobře.
3: No ale víš, co to je za dřinu? Víš, co to je prostě mít to v tom těle vžité, jo? To není úplně jako jednoduchý, že si stoupnete a jenom si na to zahrajete. A já jsem říkala, Lenko, to je jako velká pro mě výzva. Já opravdu, já si nejsem jistá, jestli jim budu sekundovat, jestli budu stíhat, protože mým partnerem tanečním v tom filmu je Jan Koleník, Kristýnka Boková. To jsou nejen herci, ale právě tanečníci a tak jsem z toho byla trochu nervózní a Lenka mě uklidnila a říká, no ale, nebo spíš mi vložila tu důvěru a řekla, no ale ty jsi skvělá herečka, já ti věřím. Takže já jsem do toho šla s tím, abych tu Lenku nesklamala. A opravdu, my jsme měli vlastně půl roku příprav, intenzivní zkoušení, pak bylo nějaký asi necelý dva měsíce, kdy jsme byli každý den ve zkušebně a já jsem se učila tu základní taneční abecedu. Já jsem stála před tím zrcadlem, držela jsem ten valc, bože, mě z toho tak bolely ruce. A teď Marek Dědík, který je hlavním choreografem, mi řekl, no, ale na to, aby si mohla tančit v páru, tak to napřed musíš ustát sama, ty musíš znát svoje kroky. Jako v životě, my nemůžeme vstupovat do páru, když neznáme svoje kroky. Takže pro mě to byla i škola vlastně v tomhle směru. A říkala jsem, dobře, tak já budu držet. Takže jsem opravdu se snažila, měla jsem vysoký podpatky, protože Janko je mnoho vyšší.
2: To měli minulý týden, je hodně vysoký. Ano.
3: Krásný, urostlej chlap. Když jsem přišla na zkušebnu, poprvé jsme se viděli, se podívala do očí, jak jsem málem odpadla. A říkám, o bože, tak tady bude z čeho brát. To je jako fantastický, jako krásný. A on opravdu celou dobu, on je velký, jako charismatický gentleman. A, takže i držel ty emoce v klidu a tak. A bylo to velmi příjemné zkoušení. Takže abych vám to ještě jednou zopakovala, s Janem Koleníkem v tom filmu hrajeme bývalý manželský pár, profesionální tanečníky. A Kristýnka Boková vstoupí jako ta třetí osoba, která nastavuje zrcadlo tomu showbiznesu a tomu světu soutěžení a výkonu a prestiže. Vlastně formou toho tance se ukazují ty emoce, ta vášeň a ten žebříček hodnot, který je v té společnosti nastavený. A je to nádherný zrcadlo, myslím, že by ho měli všichni vidět.
2: No, těšíme se na to. Už to, co jsi říkala, je zajímavý. Dnes s herečkou Helenou Dvořákovou.

0: S Michalem Rozsypalem, mým dnešním hostem, si povídáme o profesionální novinařině, ale i o přesazích do jiných žánrů společenského bytí. A teď tedy pojďme k tomu vašemu projektu Mashup, který samozřejmě jste vymyslel, zároveň ho produkujete. Jak si máme představit vlastně vyznění toho slova Mashup?
1: Mashup je vlastně prolínání dvou melodií v tom původním slova smyslu. Mě to inspirovalo, protože já chci takhle prolínat ve své talk show dva hosty z různých světů. Takže uvedu to na vašem příkladu, Marku, protože vy jste byl hostem s Cyrilem a Matějkou, pediatrem,
0: ano, s Cyrou,
1: a lékařem, influencerem dnes taky. No a člověk by řekl na první dobrou, že vy dva nebudete mít nic společného, a myslím, že během toho večera jsme si ukázali, že toho společného jste měli hodně. Takže je to prolínání nejenom takto dvou osobností z různých světů, ale já taky vždycky říkám, že je to prolínání i žánrů, že to je chvíli vážné a bavíme se vážně a snad i trochu do hloubky, ale chvíli i veselé. Zažili jsme tam taky spoustu veselých a vtipných chvil. A taky je to prolínání jeviště a hlediště, protože ti diváci jsou nedílnou součástí. Já hodně chodím do publika, diváci mi pomáhají s různými aktivitami, jsou zapojeni, ale tak, aby to pro ně bylo komfortní, to se neděste. Dámy a pánové, pokud byste na Mashup chtěli přijít do divadla Not nebo někde v regionech, tak vás srdečně zvu, ale nemusíte se bát, ta interakce, a doufám, že to, Marku, potvrdíte, je příjemná pro ty diváky.
0: No, je velmi příjemná, protože ten způsob, jakým vlastně ten večer vedete, protože jste průvodcem vlastně toho večera a vytváříte jako příjemné kontexty. Podle čeho je vybíráte ty hosty a podle čeho je dáváte dohromady? Je to intuitivní záležitost?
1: Je to intuitivní. Já na to mám scénáristku, se kterou pracujeme na té dramaturgii, takže máme některé osobnosti, kde k ním dlouho hledáme toho správného parťáka. U některých osobností naopak tam to je na první dobrou, že víme, že chceme zrovna tuto dvojici a čekáme třeba rok, dva, klidně i na termín, než se ty dva hosté sejdou, protože někdy to tak prostě je a vy sám to dobře znáte, když máte 20 představení do měsíce, tak jít ještě někam večer do talk show je náročné, ale je to intuice, v drtivé většině případů se to povede, ale samozřejmě taky se staly díly, kdy ta chemie mezi tou dvojicí prostě nefungovala.
0: Myslíte, že to je třeba i tím třetím hostem, kterým je to publikum právě?
1: Myslím si, že ne. Myslím si, že prostě ne vždycky všichni si úplně sednou a nebo ten večer prostě nefunguje, ale bylo to třeba z těch 130 dílů, které máme za sebou, třeba pětkrát, takže to je menšina.
0: Jak moc máte připravený scénář toho večera a jak moc se necháte a dokážete nebo máte i zálibu v tom nechat se unášet nějakou aktuální okolností?
1: Obojí. Mám připravený scénář, právě jak jsem zmínil se svou scénáristkou, dbáme na to, abychom měli dobrou rešerši, abychom se neptali po 30. Jiřího Macháčka, jestli hulil při natáčení Samotářů, protože tu otázku už, myslím, nemá rád. Ale na druhou stranu, abychom třeba vyhrabali něco i z nějakých starších rozhovorů, aha, nebo něco neúplně obvyklého. Takže ta příprava tam je velká, to je pořád to moje novinářské zázemí. A novinářská průprava. Na druhou stranu je tam velká míra improvizace, jsou tam k tomu různé rubriky, které k tomu vyloženě svádí, anebo když ten večer nějakým způsobem plyne, tak se rád nechám unést. Já vždycky říkám, že potřebuju tu dobrou přípravu, tu kotvu, abych mohl potom letět nebo nechat se unášet na těch vlnách potom toho večera. Takže dobrá příprava, která znamená improvizaci.
0: Poznáte třeba i v těch rozhovorech, a teď mám na mysli skutečně ten mashup, kdy ten člověk vlastně mluví sám za sebe, nebo začíná mluvit sám za sebe, nebo kdy odbouráváte i vy, jako moderátor toho večera, nějaké strachy, anebo nějaké sociální masky, který ten člověk má. Uvědomujete si třeba i tuhletu kvalitu toho moderátorského řemesla? Je to něco, co cítíte, nebo tohle neřešíte?
1: Je to zajímavé, vlastně mě asi nenapadlo se nad tím zamyslet, ale když jste tu otázku kladl, tak mě napadlo, že někdy trvá třeba 20-30 minut, než ti hosté se uvolní, trošku otevřou, než i ta chemie s tím publikem se naladí na nějakou společnou vlnovou frekvenci, takže někdy to chvíli trvá, ale doufám, že ta atmosféra je natolik příjemná a že i ti diváci nám přináší ať už energii, nebo vlastně podněty, které do toho sami vkládají, že se to skoro vždycky povede a že pevně doufám, že i ty hosty potom být v mashupu baví, protože už i ta dvojice vlastně umožňuje si hrát s tou dramaturgií. A když jste vy byl s pediatrem, no tak nám to hned dávalo už nějaké otázky a nějaké situace se tam daly rozehrát.
0: posun k tomu mashupu je poměrně výrazný od té klasické novinářské práce. Jaké to portfolio vlastně těch vašich činností vy považujete za ideální? Jak moc rozevřený to vaše působení ve společenském světě nebo životě máte rád a přál byste si, aby to tak bylo? Co je ten ideál?
1: Já to teď mám hodně rozkročené od té opravdu politiky a těch politických rozhovorů až po lifestyleovou talk show. Takže já mám rád tu pestrost. Mně se nedaří zbavit se ani jedné té nohy. Na druhou stranu přiznávám otevřeně, že je mi teď příjemnější být spíše v té zábavnější poloze a bavit diváky, doufám, inteligentně, ale když se lidé zasmějou, ale třeba se i něco dozvědí, nebo i ty hosty vidí trochu jinak, než už je viděli xkrát, tak to mě těší. Takže tak.
0: S mým dnešním hostem Michalem Rosypalem.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: S Julianou Fischerovou a chleby teď budeme cestovat, protože vy školíte české pekárny, malé české pekárny, které stojí o to, abyste se s nimi podělila o vaše zkušenosti. Zároveň jste také pekla koláče ve Spojených státech, byla jste v Chicagu a nejenom tam. Jak tohle to vzniklo? Pojďme rovnou do té Ameriky.
3: To vzniklo tak, že jestli krajanovi něco chybí, tomu československému, potažmo středoevropskému, tak to je vždycky chleba, protože máme velmi specifický chleba a máme takovou tu pekařskou domácí kulturu, právě kterou v Americe třeba docela postrádají, jo? Že zatímco tam je běžné koupit si koláč v boxíku všeho druhu, tak my tady i ti lidi, kteří vlastně říkají, že nepečou, tak ve výsledku každý druhý tady nakonec o víkendu upeče aspoň tu litou buchtu ze základních surovin. No a často právě ti lidé, kteří se takhle odstěhují, tak mají tendenci dělat různá komunitní a krajanská setkání, angažovat se, že jsme docela družný národ. A společně teda se Slováky většinou ty akce vznikají jako společně. No a jednou z nich byla právě i Klára Moldová, ředitelka České školy v Chicagu, která přišla na ten kurz můj tady v Praze a hrozně se jí to líbilo. A říkala, no tak my občas takhle zveme prostě literáty nebo něco podobného, tak chleba je v podstatě taky kultura.
2: No
3: tak
2: samozřejmě.
3: Tak je to kultura národa, tak to zkusíme nějak vymyslet, aby to šlo. A jelikož zase já mám taky takhle přistěhovaleckou emigrantskou rodinu v Minnesotě, tak jsem říkala, tak jo, já to, jestli o to stojíte, tak já to zkusím a zkusíme, aby to dávalo jako větší smysl, tak zkusíme to spojit, že oslovím i třeba komunitu v Minnesotě a udělám jakoby tour, šňůru.
2: Šňůru s pečením.
3: Ano, vzala jsem i rodinu, abych si to trošku ještě zkomplikovala a vyjeli jsme na tuhle tu túru a bylo to hrozně hezký, byly to vlastně asi dohromady 5 besed a kurzů, jakože byly vždycky 2 kurzy, pak něco pro tu školu místní a pak nějaká beseda pro ty členy, kteří třeba nechtěli péct, ale chtěli si popovídat o tom všeobecném kontextu. No a nakonec ta Amerika i proto, že právě Klára zase viděla, že já už jsem tam byla, že i tam trošku začala ta moje cesta k chlebu v tom smyslu, že když jsem já zase byla na tom ještě Gimplu, tak jsem si tam odjela a první, co mi chybilo, byl pochopitelně chleba. Takže tehdy jsem začala péct v 18 ty svoje první chleby prostě ze špetky droždí a se spoustou času a zjistila jsem, jak málo stačí k tomu, aby se krajan dobře najedl.
2: Ano, ano. Když je to trošku česky, tak je to skvělé.
3: Jo, když to nemá jako 18-řádkové složení, tak to chutná víc jako domov.
2: Bylo na těch vašich kurzech ve Spojených státech možno zahlednout i muže, nebo to je výhradně ženská záležitost?
3: To není výhradně ženská záležitost. Tak pokud se podíváte do pekáren, tak muži jsou tam často přítomní, protože taháme těžká břemena, takže ta pekařina jako do jisté míry je poměrně mužská záležitost a doma třeba často začínají s tím ženy, protože začínají často v období, kdy jsou třeba s dětmi nebo tak. Na druhou stranu to dělají vlastně to samé i muži, tím chci teda apelovat na teda muže, nebojte se jít na rodičovskou a starat se o své děti a třeba upéct ty chleba. V každém případě i na těch kurzech v Americe i v Čechách chodí muži.

0: Že to z toho mám strašnou radost, že se potkáváme normálně, jakoby vyvážená společnost.
1: Co vám to cestování teď po české vlasti řeklo o těch malých českých pekárnách? Máte z toho radost? Máte pocit, že to směřuje dobrým směrem?
0: Mám z toho velkou radost, protože když jsme před těmi, kolik to je, 15-16 lety začínali jakoby s tím boomem té mapy, tak se nám ti větší pekaři jako trošku podle mě museli smát, protože fakt tady nic moc nebylo a říkali, ono to nejde, doma to nejde, pak říkali, jakoby zase doma zjistili, že už to jde, pak že teda v malém to nejde. To se taky už ukázalo, že to funguje a že dokonce už jsou ty řemeslné pekárny ukrajují z toho celkového trhu s chlebem a zdá se, že to je konkurenceschopné, takže mám z toho obrovskou radost, že se lidi navrací k tomu, že oceňují ten původní produkt.
1: S mým dnešním hostem Julianou Fischerovou.

0: Mě samozřejmě velmi baví, když v knížce něco rezonuje se mnou, s mými myšlenkami nebo s představami, jako je v knížce Lucie Konečné Každý večer zavolej mámě, i téma sociálních sítí, tedy mladé dcery, té Evy. Protože to je téma, které řešíme všichni, každý nějak, i my sami. A tam je pro mě pěkné téma jako konfrontace nebo stylizace, jestli člověk má dávat na sociální sítě všechno. Je to něco, co vás trápí? Čeho si všímáte v okolí nebo u sebe a řešíte to, když jste to dala do knihy?
1: Já to řeším jenom do té míry, že se zkresluje ta pravda. Já vlastně nevím, co je pravda v těch pocitech, jo, co kdo cítí. A tady dojde k situaci, kdy dcera Evy se stará o babičku s Alzheimerem a dává to na sítě. A ta Eva si v jednu chvíli myslí, že ona vlastně se o ní stará jenom proto, aby byla na těch sítích zajímavá. Ale není to tam úplně dořešený, protože ani já sama jako autorka jsem nedokázala říct tu míru toho, kde má Eva pravdu. Jo? Mm. To se jako nedozvíte, přestože to je dcera. A tak jsem to brala tak, že je úžasný, že se o tu babičku stará. A vlastně to, že to dává na sítě, jí možná pomáhá v tom se o ní starat.
0: Motivuje jí to, ano, jako ty lajky a tak. Ano. To jsou ten generační střet možná.
1: Je to.
0: My tyhle věci na sítě vlastně moc nedáváme. Vy jste určitě nedávala na sítě, že jste se starala o klienty Jedličkova ústavu.
1: Ano.
0: Tak to musí vytáhnout moderátor.
1: Ano.
0: To je pravda, vy jste z Libereckého kraje, ostatně Eva taky se tam točí.
1: Ano.
0: To je pravda, vy jste tedy byla tam pečovatelkou, nebo jak to bylo?
1: Jo, já jsem byla vychovatelkou v Jedličkově ústavu. A i když jsem nastoupila na FAMU, tak pořád jsem to měla vzadu jako v hlavě, že přece já se nebudu nikdy živit jako scénaristikou, i když mě na ní vzali. Tak pořád jsem se chodila tady v Praze dívat na ten Vyšehrad, jo, tady já pak zase, až dokončím tu školu, budu pracovat.
0: Tak to byla jen taková touha jako koníček, že se vystudujete.
1: Ano, mě to celých 5 let přišlo jako nemožný, že vlastně mě vzali a že někdy něco napíšu.
0: A nebylo to tím, že v té době, když jste studovala, myslím, že takový boom seriálu jako teď nebyl, že to bylo v takovém tom větším útlumu, nebo
1: tam,
0: čím to bylo?
1: Ano, tam vlastně přemýšlím, jestli někdo z mých spolužáků se opravdu věnuje scénaristice. Myslím si, že ne, nikdo. A bylo to spíš taková profese pro vyvolené. No a já jsem si říkala, že nikdy vyvolená nebudu, takže jsem to měla prostě jako koníček spíš.
0: A to přišlo takové velké překvapení a jste tak uznávanou a vytěžovanou scénáristkou.
1: Jsem šťastná.
0: To je
1: jo, miluju to psaní, miluju prostě tu práci a jsem ráda, že to takhle dopadlo.
0: Muži v letu je další váš počin. Teprve půjde, to je miniserie televize Nové, se nepletu, z pera Petra Nikolájeva, je to tak? Nebo z režijního, myslím, vašeho pera, ale
1: ano.
0: Z režijního pera Petra Nikolájeva.
1: Jo. To je příběh 3 kamarádů, kteří spolu kamarádějí už 60 let a kdysi si slíbili, že spolu zaletějí letadlem, ultralightem na pivo do západního Německa. A chtěl to hrozně napsat Pavel Zedníček, který mě s tím oslovil. Chtěl si zahrát s panem Donutilem a panem Polívkou, že spolu nikdy nehráli a jsou spolužáci.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem jim to napsal.
0: Vy jste jim splnila sen.
1: Ano.
0: To je úžasný.
1: Ano.
0: Máte v šuplíku něco, o čem byste snila a přála si, aby vám se tenhle sen splnil? A řekněte jenom, kolik můžete, když je to sen, ale je-li něco takového?
1: Chtěla bych napsat hru zábavnou, vtipnou, hořkou, sladkou pro divadlo. O starých lidech.
0: To je krásný. Vy jste pro divadlo nikdy nic nepsala?
1: Ne. Byla jsem oslovena kdysi Janou Štěpánkovou, ale tenkrát jsem si na to ještě netroufala, ale teď už bych se asi troufla.
0: Naším milým hostem byla scénáristka Lucie Konečná. Hezký den.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Grafička Míla Firstová se v České republice nejvíc proslavila tím, že vlastně kapela, britská kapela Coldplay si vzala vaše křídla a dala si je vlastně na svůj obal. Vy jste někde říkala, že nerada děláte na zakázku, že vlastně ta komunikace byla na začátku taková hodně, že oni chtěli něco konkrétního, vy jste ale říkala, já ale na zakázku úplně nedělám. Takže oni si vybrali od vás něco, co vy jste potom dotvořila. To znamená, že když dostanete zakázku právě třeba dělat babičku, kytici, máj a podobně, tak to je přeci konkrétní. Tak to pro vás muselo být možná těžké.
1: No, to bylo velmi konkrétní. A vlastně zakázka na kytici přišla velmi zajímavě z Británie, kdy nakladatelství Jantar britské vydalo anglickou verzi kytice a chtěli obálku na ní. A já jsem jako byla tak nadšená, že vůbec jako náš pan Erben se jako dostává do světa a jestli mu budou rozumět a hrozně jsem jako chtěla tak nějak jako jít ruku v ruce s ním. Ale problém pro mě byl, že to je horor. Takže jsem jako tak jako váhala a pak jsem přece jenom si vybrala takovou jako zlatý kolovrat, který jako tak jako třeba nejméně horor, ale dobře dopadne. Udělala jsem obálku a potom mi to nakladatelství volalo, jestli bych udělala celou tu knihu. A já jsem řekla, že asi to nepůjde, protože prostě jako nevím, že to je na mě moc tak jako tmavý. A pak přišel covid a já jsem prostě místo toho, abych byla v hororu toho covidu v Anglii, kde jsem byla zamčená a nemohla jsem do Čech, tak jsem chtěla být s panem Erbenem radši, takže takhle vlastně jsem si žila ten svůj svůj českou tradici skrze to kytici a nejdřív jsem vybrala všechny, které dopadly dobře, to jsou jenom tři, a pak jsem ještě vybrala dalších jako pět. Jako bylo to fajn, bylo to tak jako cesta, kde jsem se sama i jako nacházela a zjišťovala jsem, ano, je to na zakázku, ale v podstatě je to jako hodně o nás, jako o Čechách a o těch archetypech a hrozně mě to bavilo a posunulo mě to.
0: Vy máte manžela, který fotí, ale fotí architekturu, ne tedy vás? Nebo zkoušel to?
1: Architekturu i krajinu. Můj manžel mám zajímavýho manžela Quentin Lake, se jmenuje to britský fotograf a on hlavně fotí teda krajinu a jeden z nich velkých projektů je, že obešel pěšky 11 000 kilometrů kolem pobřeží Anglie. Odešel, když naši děti byly malí, pak se vždycky jako vracel. A teď mu nedávno vyšla kniha, je inspirativní. Je to
0: šel to asi 5 let.
1: No, skoro 6 let to šel.
0: A vznikla z toho tedy unikátní kniha.
1: Ano, jmenuje se to The Perimeter.
0: Nebojí se, a možná i vy, s nástupem umělé inteligenci, že přijdete o práci, nemáte takové myšlenky nebo debaty doma?
1: Já myslím, že tak jako já můžu mluvit za sebe, jako za svoji práci a já právě, jak jsme se bavili o alchymii té mojí práce, tak já mám jako pocit, že když do toho dám ten svůj dotek, že v tom doteku je jako ještě daleko víc, než jakákoliv umělá inteligence dokáže pojmout a že já jako vždycky trvám na tom, abych ty věci dělala sama, abych je hladila sama, vyřezávala sama, malovala sama. A potom, když to s někým to dílo žije, tak z něho může sálat to lidství. Jo? Jako třeba, když nás prostě vychovávají naše maminky, tak se nás dotýká, že jo? Jako určitě nějaká daleko schopnější matka umělá inteligence, která to dítě by taky třeba vychovala, no, ale nemá ten dotek. Takže já si myslím, jako když jde o to hluboký lidství, tak to je v tom umění obsažený třeba skrze ten dotek.
0: A to já si myslím taky a taky v to samozřejmě doufám. Máte dvě děti. Můžete pracovat vlastně kdekoliv. Nemáte touhu se sem někdy vrátit?
1: A já se sem vracím pořád.
0: S dětma v létě?
1: A s dětma v létě.
0: Kvůli češtině?
1: Kvůli češtině, protože selhávám na ně mluvit česky v Anglii a tady se vždycky jako krásně rozmluvějí. A já jsem jako, opravdu jsem jako jednou nohou v Čechách, jednou v Anglii.
0: Mm-hmm. Jak ty děti začaly mluvit česky?
1: No se mnou ne.
0: Doma ne?
1: Jako na mě vždycky, až jsem se jako bála, že trošku jako jim zabraňuji v tom, aby se krásně jako rozvíjeli, ale potom, když je vypustím, můj bratr má 4 děti, tak když jako najednou vidím, jak na louce na sebe navzájem volají plynulou češtinou, tak si říkám, jako, tak jsem to zvládla.
0: Smí k vám do ateliéru, mohu vám pomáhat?
1: Někdy je tam pustím, ale ne, vždy to jde.
0: A mají tu touhu takovou? Říkala jste, že jednu teda vozíte na
1: je, moje synovi je 14, ten je hodně tak jako na matematiku a moje dcera Viola je 12. A to je taková bordelářka, že to je prostě, to je jako té umělkyně.
0: Ale já jsem jako slyšela, že to je nějaká chyba toho věku, že to prostě je v mozku taková nějaká jako fáze a že ta se nedá jako přeskočit. Protože moje dcera to měla taky, ale právě tady v tom věku, takže ono to přejde a zase začne uklízet, uvidíte.
1: Jo, tak děkuji.
0: To je taková psychologická rada pro vás. Míla Firstová byla mým dnešním hostem, já vám moc děkuji, že jste přijela.
1: Já taky děkuji.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
2: na Dvojce.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: V bytě se našla mrtvá žena.
2: Paní je udušená, zakrytí dýchacích orgánů kombinovaný se stisknutím krku. Podle těchto hematomů na krku bych řekl, že útok byl vedený spíš ze zadu.
1: A její vraždu musí vyšetřit první oddělení.
3: V cíli za 25 minut od vyrozumění.
4: Jsme prostě dobrý a rychlí,
3: jak by řekl major Kryčí, proto taky dělá teda vraždák, vy blbci.
4: Přesně.
1: Vražda za bílého dne.
0: Premiéra kriminálky Josefa Mareše v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Zemřel dlouholetý člen Národního divadla Adabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Je proměnlivá převážně zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky, teploty do 15 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Cízlar.
2: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
0: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Frýdek Místek povede koalice vítězného hnutí Naše město FM a Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb, kdy budou řešit i další podrobnosti spolupráce.
3: Já si myslím, že my jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici. Víme, s kým pracujeme, známe se navzájem.
0: Kvůli bleskové povodni ve středním Nepálu se museli evakuovat obyvatelé žijící podél řeky Budhy Kandaky. Voda v oblasti smetla několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Pohřešuje se ale 5 lidí. Úřady podle agentury Reuters uvedly, že řeku záplavu způsobil sesuv půdy, který načas zablokoval horní tok řeky. Ve věku 79 let zemřel herec Adabér Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Petruča ve Zkrocení zlé ženy nebo Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Pro Buriana byl ale především silnou osobností.
4: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin, od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
0: A na webu Českého rozhlasu Dvojka si můžete Jiřího Štěpničku připomenout v rozhovoru blízkých setkání z roku 2020.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Je proměnlivá převážně zvětšená oblačnost v Čechách místy a na Moravě a ve Slezsku ojedinělé přehánky, v Krkonoších a Jeseníkách můžou být i sněhové a později čekejte o ubývání oblačnosti a ustávání přehánek. Teploty 10 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy 16, na horách kolem 5 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem na 6,5 kilometru je nehoda. Kolona z 10. kilometru je asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor za sjezdem na Ořech. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje ke sjezdu na dálnici D5. Tam v připojovacím pruhu na 0. kilometru řeší nehodu osobního auta a zdržíte se asi 15 minut. Tolik zprávy, teď reprý za Meteoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Meteor právě začíná.
7: Novinky, zajímavosti i záludnosti ze světa vědy.
6: To vás čeká, pokud následující hodinku strávíte ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
7: a Kateřiny Březinové.
6: Proč se tučňáci kolíbají?
7: Jak létá sokol stěhovavý?
6: Objev měsíce Neptunu.
7: První vzorky od Marsu.
6: Kde hledat slimáčkovce?
7: Skáčou ryby radostí.

0: Máme říjen a rok se od horké fáze odklání a přiklání se do fáze chladné.
1: Odklání, přiklání, dalo by se tedy říct, že se kýve.
0: No, ano. Teplotní výkyv během roku je veliký.
1: Kýve se toho ale v přírodě mnohem víc. Ve větru se kývají stromy, na hladině se kývají lodě, mořské řasy se kývají v proudu, kývají se i květy na dlouhých stoncích.
0: A kývají se samozřejmě i zvířata, třeba když jdou.
1: Některá docela nápadně. Když se řekne kývavá chůze, asi málo které zvíře nás napadne dřív než...
0: Tučňák. Ten se při chůzi kolébá ze strany na stranu. Jenže proč se hýbe takhle neohrabaně? Protože chodit nemusel? Jeho předci byli přeci létaví mořští ptáci.
1: Ano, před nějakými 60 miliony let se všechno změnilo. Nicméně o schopnost létat přišli jenom zdánlivě. Záleží, jak se na to díváme. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Oni vlastně létají, ale létají pod vodou, protože ten jejich pohyb, který oni tam provádějí, tak je svým způsobem let. A pohybují se úžasnou rychlostí. Tím, jak naberou rychlost, tak jsou schopni vyskočit na ledovou kru, která je hranu má ve výšce 2 metry nad hladinou. Tam ten tučňák vyletí. Ale když chodí, tak to vypadá tak směšně, že oni se tak kolíbají ze strany na stranu. Taky se ukazuje, že oproti chůzi jiných ptáků tučňák vynakládá dvojnásobek energie. Pro ně je ta chůze strašně namáhavá. A to proto, že má nešikovně postavené nožičky. Že jo? On je má až na konci těla. To je výhodné pod vodou, kde díky tomu, že ty končetiny jsou až vzadu, tak to tělo má hydrodynamický tvar, klade minimální odpor a on tam skutečně může tou vodou létat, když to tak vezmeme. Ale když vyleze na souš, tak je to těžké.
0: Ano, kolíbavá chůze tučňáků vypadá až legračně.
1: Přesto jsou velkými vytrvalci a mají proto silný důvod.
2: Když pak chtějí založit rodinu, tak na těch krách to nejde, to je dost nestabilní prostředí. Takže musí na šelfový ledovec, to znamená, to je ten ledovec, který stéká z těch svahů pobřežních na hladinu oceánu, ale ten ledovec může být silný stovky metrů. A ti tučňáci císařští mají na tom šelfovém ledovci vybraná místa, kde budou odchovávat mláďata. Ale to může být od kraje toho ledovce 100 kilometrů. To znamená, ten tučňák rychlostí 2 kilometrů v hodině s tou dřinou, kterou to pro něj představuje, ušlape tu 100 kilometrů nebo někdy i víc. Tam samice snese vejce, samec si ho dá do té kapsy mezi nohama, že jo, aby ho udržel v té teplotě, tam musí mít 38 stupňů minimálně. A v té chvíli samice se otáčí a jde zpátky k moři, aby se nakrmila a aby si naplnila žaludek potravou. Ona v téhleté chvíli skoro netráví, protože pak jde zase zpátky, tak aby něco donesla. Mezitím se vylíhne to mládě. Když tam ta samice ještě není, tak otec ho krmí takovým sekretem, který mu vyvrhává do zobáku, ale pak přijde ta máma a vyvrhne mu ty natrávené sepie a ryby mu vyvrhne do zobáku a převezme ho od toho táty. A teď zase táta šlape až k tomu moři a zpátky s potravou. A takhle se po měsících střídají, takže oni tam nachodí strašně moc kilometrů.
0: Naprosto obdivuhodné. Ale proč se nenaučili tučňáci lépe chodit, když musí zdolávat tak dlouhé vzdálenosti?
1: No, začíná se ukazovat, že jsme jejich kolébání odsoudili předčasně.
2: Vždycky se to bralo, že ta energetická náročnost je daná právě touhletou kolíbavostí. Ale pak to věci propočítali a proměřili a zjistili, že kdyby se ten tučňák nekolíbal, tak by se nadřel ještě víc. To jeho tělo funguje jako kyvadlo, to znamená, on se nachýlí na tu jednu stranu a jak se vrací zpátky, tak ten kmych využije k tomu dalšímu kroku, takže on se tak kymácí ze strany na stranu, ale vždycky to za kymácením mu dá energii pro ten další krok.
0: Žádná neohrabanost, ale nutnost?
1: Omezení způsobují hlavně jeho nohy.
2: Jeho velkou nevýhodou jsou krátké nožky. Když si vezmeme nandu pampového příbuzného pštrosu, který váží zhruba stejně, tak při odrazu nohy, při kroku, on vyvine stejnou sílu jako ten tučňák císařský. Ale ten tučňák císařský má na ten odraz polovičku času, protože má ty krátké nožičky a nemá na to čas. Takže ten tučňák musí zapojit takzvané rychlé svaly, které se používají pro rychlý pohyb. Můžeme si zjednodušeně říct, že ten tučňák sprintuje. Kdežto ten nandu pampový, ten může využívat ty pomalé vytrvalecké svaly, ten běží jako maratonec.
0: Nandu pampový je podobný pštrosovi. úplně jiná konstrukce těla.
1: Právě proto se teď vědci důkladně podívali na konstrukci těla jednoho druhu tučňáka. Šlo o tučňáka žlutorohého.
2: Říká se mu žlutorohý, protože má na hlavě taková žlutá pírka a vypadají jako růžky, ale jinak žádné rohy to nejsou. A oni detailně prozkoumali jeho svaly a přitom zjistili, jak je to s tou kývavou chůzí. Proč musí chodit kývavou chůzí? Zajímavé věci našli i na té horní končetině, bychom mohli říct, na tom křídle. Tam se třeba ukázalo, že sval, který zajišťuje zvedání toho křídla, který u ptáků, kteří létají vzduchem, tak není tak silný, tak protože ta voda je husté prostředí. A i proto zvedání toho křídla, ta voda klade odpor, tak tenhle ten sval je mohutný. Taky ramenní kloub tučňáku je uspořádaný nebo utvářený trošku jinak, než u těch ptáků, kteří lítají ve vzduchu. Protože ten tučňák potřebuje zabírat dozadu. Taky trošku, takže k tomu má ty klouby způsobené a na té spodní končetině našli vědci úplně nový sval.
0: Asi nebude moc nápadný, když byl nalezen až teď.
1: Ono je to celé složitější.
2: O tom svalu nebo o té struktuře anatomické se vedou diskuze mezi vědci, mezi anatomy už déle než století. Co to vlastně je? Někdo říká, že to není sval samostatný, že to je jenom jakýsi úpon jiného svalu. A teď se zase vědci nemůžou ani dohodnout, jakého svalu to úpon je, jo, ke kterému svalu to patří. Ale tahle ta studie byla udělána opravdu detailně, důkladně a zjistila, že je to samostatný sval, který mají jenom tihleti tučňáci. Říká se mu musculus adductor tibialis, čili přitahovač holeně. A to je sval, který drží ty nohy u sebe, aby se tomu tučňákovi ty nohy nerozjížděly. Tak tenhle sval mu je drží u sebe, což je hrozně důležité v té vodě. Aby mu ty nohy nešly do strany a nebrzdily ho, tak tenhle ten sval mu je drží pohromadě, ale zároveň, když se s tím má chodit po souši, tak to tam trošku vadí. Nedovolí vám to udělat ten pořádný krok. Je to jako když máte kalhoty u kolen spuštěné, tak se taky nechodí úplně dobře.
0: Takže odpověď na mou otázku, proč se tučňáci nenaučili lépe chodit, když musí zdolávat tak dlouhé vzdálenosti, asi už máme.
1: Protože musí být především mrštní a rychlí ve vodě. Ještě dodejme, že celý tenhle výzkum může mít i praktický užitek.
2: Tak si představme, že často třeba tučňáci skončí na nějaké záchranné stanici, kde ten pták je nemocný nebo zraněný. A teď si představme, že ho ten veterinář má léčit nebo nedej bože operovat. No tak je asi dobře, aby věděl, co v tom tučňákovi všechno je, kde to tam je a k čemu to slouží. A taky je to taková připomínka. Já třeba jsem si s kolegy, který učil anatomii, vždycky dělal legraci, vždycky jsem mu říkal, víš, Jirko, vy to máte dobré. Vám se to nemění. Představa, že by se objevil na koni nový sval nebo nová kost, to prostě nepřipadá do úvahu. Když to my, co učíme biotechnologie, tak to máme těžké, protože my tam máme každou chvilku nějakou novinku a musíme si ty přednášky pořád udržovat. Ale tady vidíme, že i v anatomii jsou nové objevy a řekněme si, že i u člověka se občas objeví nějaká anatomická struktura, kterou vědci nebo ti anatomové do té doby neznali. A třeba mě napadá jeden sval tady na tváři, ten se našel, to je sice konec 20. století, ale očekávali bychom po všech těch anatomických studiích, že všechny svaly člověka už jsou dávno objevené a pak se najednou zjistí, že na tváři mají někteří lidé sval, který nikdo do té doby neviděl.
0: Tučňáci mají sval, který jim drží nohy při sobě, když plavou.
1: Běžné ryby mají vzadu ocas, tučňák ale potřebuje stále i nohy, protože chodí po souši.
0: A někdy dost daleko, dál než bychom na ledu zvládli bez tréninku my.

0: Když Miroslav Tyrš s Jindřichem Fignerem zakládali tělocvičnou organizaci pro všechny věkové kategorie, dali jí jméno Sokol.
1: Tyrš totiž miloval antickou kulturu a obdivoval vlastnosti dravých ptáků. Sokol byl vybrán jako symbol síly, odvahy, rychlosti, bystrosti a touhy po svobodě.
0: Sokol stěhovavý je opravdu úžasný pták. Má speciální třetí oční víčko, které funguje jako ochranný štít proti větru a prachu při střemhlavém letu.
1: Další úžasnou adaptací je malý kostěný výrůstek v nosní dírce, který při rychlém letu pomáhá snížit tlak vzduchu. Tato úprava inspirovala letecké inženýry při konstrukci moderních proudových motorů.
0: O Sokolovi nám přichází říct zoolog Jan Andreska.
2: Sokol stěhovavý je pták, o kterém víceméně skoro každý ví, že to je zvíře velice rychlé. Protože on loví střemhlavým letem a při pádu tím střemhlavým letem nabírá rychlost skoro 400 km hodině. To je těžko představitelné, ale je to tak. On se dostane poměrně vysoko nad svojí letící kořist. To jsou jiní ptáci, holuby, bahňáci, ale i jako ledacos jiného. A ten sokol stěhovavý na ně zaútočí z výšky a v té rychlosti se jich tak jako dotkne. A tím je buď omráčí nebo usmrtí. Potom je podlétne, chytí a odnáší je někam, kde je bude konzumovat.
0: Téměř 400 km v hodině. Třikrát rychleji než auta na dálnici.
1: Samozřejmě mu pomáhá tíhové zrychlení země.
0: A proč se mu neříká raketový, ale stěhovavý?
2: Tím se vyjadřuje to, že on cestuje na veliké vzdálenosti. Jako příklad bych uvedl samici, která pocházela ze souostroví Nová země, což je tedy v severním ledovém oceánu. Tam dostala vysílačku a touhletou vysílačkou jí šlo satelitně sledovat a ona létala zimovat do Budějovic. České Budějovice, tam je taková vysoká stavba hotelu a na té ona potom byla celou zimu. Na tom by vlastně nebylo nic divného, kdyby to nebylo tak, že ona z té Nové země, což je 3000 km, tu vzdálenost ulétla v podstatě za 1 až 2 dny.
0: To je fofr.
1: No, sokol stěhovavý je úžasný pták, ale bohužel se mu u nás přestávalo dařit.
2: Sokol se dostával v 19. a 20. století do konfliktu s myslivostí, s myslivci. A v roce 1930, kdy to poprvé umožnil zákon o myslivosti, dostal ochranu jako zvěř, jako zvláště vzácná. Souběžně s ním to dostali různí jiní živočichové, třeba vír a na Slovensku kamzík a drob. Ale tahle ta ochrana fungovala příliš krátce na to, aby se ta populace dokázala nějakým způsobem zcela dát dohromady, zcela skonzolidovat. A přišlo po druhé světové válce DDT.
1: DDT velmi účinně zabíjí hmyz, protože narušuje činnost jeho nervové soustavy. DDT vykazovalo několik vlastností, které se zpočátku zdály téměř ideální. Bylo levné, účinné už malé množství a hlavně v prostředí vydrželo velmi dlouho.
0: Polní škůdci měli útrum. Svět slavil a za jeho objev dostal švýcarský chemik Paul Hermann Miller v roce 1948 Nobelovu cenu.
1: Jenomže se postupně ukázalo, že tráví vodu, šíří se potravním řetězcem a hubí i jiné živočichy, o což nikdo nestál.
2: DDT je insekticid, který se používal téměř 30 let. Zákaz DDT na území současné České republiky přišel v roce 1974. To DDT se používalo od 40. let nebo od začátku 50. let a to DDT vedlo k tomu, že ti sokoly u nás velmi pravděpodobně kvůli tomu vymřeli. To znamená, v roce 1973 až 1977 se dělalo první čtvercové mapování hnízdících ptáků a zjistilo se při té příležitosti, že u nás není doloženo ani jedno sokolí hnízdo, na kterém by ten sokol aktivně byl a hnízdil.
0: Smutný výsledek.
1: Po zákazu DDT se populace poněkud zmátořila, jenomže lidé vybírali hnízda, aby získávali mláďata pro sokolnictví, zejména na export do Arábie.
0: Ach jo, nešlo to udělat jinak?
1: Šlo a stalo se.
2: Ti sokoly se začaly velmi úspěšně chovat, to znamená umělým oplodněním samic se získávala vajíčka, v inkubátorech se vychovávali mladí sokoly a tihleti sokoly napřed naplnili ten trh a potom se zjistilo, že je lze vypouštět do přírody a v tom byli naprosto světoví Němci, tehdy ještě západní a východní, dnes už jenom Němci, ale dokázali vypustit několik desítek až set jedinců do přírody, takže se ti sokoly začaly dostávat zpátky na naše území a začaly u nás znovu hnízdit.
0: Čekalo je nadšené přivítání?
1: No, neměli to snadné.
2: Jakmile začaly hnízdit, tak se ukázalo, že nastává kolize s volnočasovou aktivitou, která se jmenuje horolezectví. To znamená, ti sokoly z jara hnízdí a horolezci, jakmile se udělá kloudné počasí, tak mají tendenci lézt po skalách, takže tam bylo třeba domlouvat dosti pečlivě, regule mezi horolezeckým svazem a ochranou přírody. Ke cti těch horolezců musím říct, že ti organizovaní horolezci to opravdu respektovali a v podstatě ty zákazy dosti důsledně respektují do dneska. Což se dobře říká, protože je to pochvala.
1: Což ale neznamená, že by přítomnost sokolů v přírodě vítali úplně všichni.
2: Ti sokoly loví holuby s velikou oblibou, loví holuby poštovní, kteří letí od někud někam, takže se najdou na sokolích hnízdech kroužky od holubů, kteří letěli nějaký závod a nedoletěli ho, takže u holubářů ti sokoly nejsou úplně oblíbení.
0: Za to ve městech plných přemnožených holubů by se nám hodili.
1: Možná i to je důvod, proč je tam můžeme pozorovat stále častěji.
2: Sokoly v podstatě kvůli nedostatku skalních příležitostí hnízdních se začaly dostávat do měst, takže začaly hnízdit na věžích kostelů, byl pár sokolů na Týnském chrámu v Praze a dneska, když dostanou hnízdní příležitost na vysokých komínech, tak hnízdí na vysokých komínech. Ta příprava, která se tam musí dělat, je relativně malá tomu sokolu, který se nestaví hnízdo. Stačí, aby tam byla bedna s říčními kamínky v podstatě velikosti štěrku. A když je tam budka, tak jsou ti sokoly samozřejmě o to raději, ale víceméně stran toho hnízdění jsou skromní, v podstatě potřebují, aby byli necháni na pokoji, aby tam k ním nikdo nechodil. A tihleti sokoly, kterým se říká komínáři, to je v podstatě populace, která žije dneska celoevropsky, protože vysoké komíny jsou na řadě míst a v zásadě ty komíny tomu sokolímu hnízdění také velmi intenzivně pomáhají.
0: A víme, kolik hnízdních párů u nás máme?
1: Dneska už zhruba 200.
0: A má takto velký dravec vůbec přirozené nepřátele?
1: Má. Nebezpečný je třeba vír velký, který může ulovit mladého sokola a na hnízda se dokáže dostat také kuna skalní a sežrat vejce nebo mláďata.
0: Přesto se u nás sokolům daří stále víc. Jen tak dál.

0: Kateřino, co je potřeba k velkému astronomickému objevu?
1: Hvězdárna se špičkovým dalekohledem a tým profesionálních astronomů?
0: No, dneska možná, ale v 19. století někdy stačilo mít peníze, technický talent, velkou trpělivost a postavit si dalekohled doma.
1: Takže nás čeká další z těch příběhů, kdy se do dějin vědy zapsal člověk, který vlastně nebyl profesionálním astronomem?
0: Přesně tak. A tentokrát se musíme vydat opravdu hodně daleko od Země.
2: Stalo se tento den, 10. října. První 4 měsíce planet naší sluneční soustavy objevil Galileo počátkem roku 1610 u Jupiteru a zahájil tím epochu dalekohledné astronomie. První satelit Saturnu objevil Christian Huygens roku 1655. V roce 1669 vynalezl Newton dalekohled zrcadlový, schopný až řádově vyššího zvětšení než dosavadní čočkový. Většina dalších astronomických objevů se potom odehrávala pomocí těchto reflektorů. V roce 1781 William Herschel objevil planetu Uran a o 6 let později i jeho první 2 měsíce. Planetu Neptun našel v září 1846 Johann Gall. Jedním z jejich následných pozorovatelů byl i zámožný sládek William Lessell, který si doma poblíž Liverpoolu sám zhotovil teleskop o průměru zrcadla 61 cm. Lessell se o Neptunu dozvěděl počátkem příštího měsíce a už 8 dní na to, 10. října 1846, objevil jeho první měsíc. Sám ho nepojmenoval a neměli se k tomu ani jiní. Teprve v roce 1880 slavný francouzský astronom a popularizátor vědy Camille Flammarion navrhl jméno Triton. Přesto se mu až do objevu druhého měsíce Neptunu v roce 1949 říkalo jen Neptunův měsíc. Připomeňme si, že Triton byl v řeckém bájesloví jedním ze synů boha vodstva Poseidona, což zase byl řecký protějšek římského boha vod Neptuna. Triton je pozoruhodný nejméně dvěma věcmi. Jednak je to jediný známý velký měsíc ve sluneční soustavě s retrográdním pohybem, obíhá tedy v protisměru rotace své planety. A jednak kolem něj v srpnu 1989 proletěla ve vzdálenosti pouhých 40 000 kilometrů kosmická

chrlí dusík. Tlak jeho dusíkaté atmosféry je asi 70 tisíc krát nižší, než máme na Zemi. Za panující teploty minus 235 stupňů je tam vodní led tuhý jako žula. Zmrzlé jsou také dusík a metan, které vytvářejí ledovce a na jižní straně polární čepičku. Pod ledem se skrývá jádro z hornin a kovů, které tvoří 2/3 celkové hmotnosti měsíce. William Lesl si později udělal větší teleskop a přestěhoval se s ním na Maltu, kde měl pro pozorování čistší vzduch. Neptunův měsíc Triton objevil na den přesně před 180 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Triton tedy nejspíš původně vůbec nebyl Neptunovým měsícem.
0: Pravděpodobně vzniklo jako samostatné těleso za Neptunem a planeta ho později gravitačně polapila. A tohle gravitační zajetí bude mít jednou docela dramatický konec.
1: Nepovídejte, co by se mohlo stát?
0: Triton se totiž velmi pomalu k Neptunu přibližuje. Za několik miliard let se může dostat tak blízko, že ho slapové síly planety roztrhají.
1: A z jeho trosek by pak mohl kolem Neptunu vzniknout mohutný prstenec.
0: No ano, toho se ale nedočkáme.
1: A nestane se ve vesmíru něco, co bychom si mohli užít už teď?
0: No, pokud by vás zajímal výzkum jiného měsíce, který vstoupí do dějin...
1: Jasně, že zajímá.
0: Tak můžete držet palce japonské sondě MMX, která brzy odstartuje k Marsu. Cílem není planeta, ale měsíc Phobos, kde poprvé odebere vzorky a přiletí s nimi zpět na Zem.
1: Páni, to budou mít vědci žně. A čím je tenhle měsíc zaujal, že k němu posílají sondu?
0: Představí nám ho inženýr Tomáš Přibyl z Hvězdárny a planetária v Brně.
2: Phobos je strašně zvláštní těleso. On má takový divný, ani ne bramboroidní, ale prostě protáhlý tvar 27x22x18 kilometrů. No a dodneška se vedou učené spory a disputace o tom, jak vlastně vznikl. On totiž vypadá jako zachycený asteroid, ale chová se jako měsíc, který vznikl přímo u Marsu. Pak je tady ještě třetí skupina, která tvrdí, že je to hybrid, kdy je to třeba zachycený asteroid, který si Mars roztrhal a pak ho znovu poskládal. Z toho důvodu může být velmi zajímavý. On je navíc velmi porézní. On není pevné těleso nebo těleso s neporušenou homogenní strukturou, ale často ho vědci přirovnávají k hromadě stavební suti. Každopádně, ať je ta jeho historie jaká je, ať je jakákoliv, tak pro nás jakákoliv z těch cest bude strašně zajímavým dílkem do skládačky toho, jak vznikala sluneční soustava, jak vznikaly ty planety v té její vnější části, jak se sem dostala voda a tak dále. No a tohle to všechno nám stojí za to, abychom k měsíci Phobos vyslali velmi drahou a komplikovanou sondu, ty náklady na ní jsou 300 milionů dolarů, která nám má přivést 10 gramů, nebo všichni doufají, že alespoň 10 gramů vzorku horniny.
1: To není mnoho, ale asi je těžké něco sebrat.
0: Možná někoho překvapí, že tenhle historický počin neprovede žádný stát ze silné trojky Čína, USA nebo Rusko, ale Japonsko.
2: Je to tak a Japonsko se dokonce stalo jakýmsi kosmickým specialistou na zachytávání vzorku a jejich přivážení sem na Zemi. Ono do budoucna plánuje dovést třeba vzorky z komety, z dalších planetek, z dalších kosmických těles, ale to je hudba vzdálené budoucnosti. Podívejme se do minulosti. Ono má za sebou dvě velmi úspěšné mise. Mise Hayabusa a Hayabusa 2. Hayabusa je česky Sokol stěhovavý. Ta první mise Hayabusa přivezla velmi malé množství materiálu z planetky Itokava. Ono to bylo 1500 zrnek a ty byly menší než 10 mikrometrů. Oni dlouho dokonce vůbec netušili, jestli dokázali nějaké vzorky odebrat, protože to odběrové zařízení nefungovalo, jak mělo, takže na první pohled to vypadalo, že se vrátili s prázdnou, až na ten druhý s pomocí elektronového mikroskopu zjistili, že tam mají těch 1500 zrnek. No ale potom letěla mise Hayabusa 2, což byla výrazně modernizovaná sonda, takové to poučení z krizového vývoje z té minulé výpravy. No a ta už přivezla 5,5 gramů vzorku horniny z asteroidu Ryugu. 5,5 gramů zase zní to velmi, velmi málo, že? Ale požadavek na dopravu byl 0,5 gramu. To znamená, že více než desetinásobně překročila svůj plán. No a na základě tady zkušenosti s těmito dvěma misemi teď Japonsko připravuje sondu MMX, která má v příštích letech odebrat vzorky z měsíce Phobos a dopravit je zpátky na Zemi.
1: Na to se musí odborníci moc těšit.
0: A start už se blíží.
2: Sonda má odstartovat ve startovacím okně, které se otevírá v říjnu a listopadu letošního roku. Ten první termín pokusu o start je 19. října ve 21 hodin 41 minut a 3 sekundy našeho času. Pokud to takhle bude, a všechno vypadá, že ano, maximálně se tam bude odkládat kvůli nějaké technické závadě nebo nepřízní počasí o pár, řekněme, dní nebo týdnů, Pak nás čeká v srpnu roku 2027 navedení na oběžnou dráhu Marsu. Já vím, že letíme k měsíci Phobos, ale on je příliš slabý na to, aby tu sondu udržel na své oběžné dráze. Kdybyste se dostal na oběžnou dráhu měsíce Phobos, tak velké gravitační pole, které je mnohonásobně o mnoho řádu větší, tak vás z té dráhy vždycky strhne. Takže on bude na takové kvazi oběžné dráze, kdy zesynchronizuje svoji trajektorii letu s měsícem Phobos. No a automat MMX jej takhle bude zhruba rok studovat.
0: Sonda tedy bude létat kolem Marsu po stejné dráze jako měsíc Phobos, díky čemuž se bude držet v jeho blízkosti.
1: A co bude měřit?
2: V září příštího roku začne ta studijní fáze, kdy má měsíc Phobos fotografovat, studovat jeho topografii, složení, gravitační pole, prach, plazma, prostě okolí. Zároveň jako prémie, jako takový bonus, bude i zkoumání Marsu a pozorování jeho atmosféry. Ve chvíli, kdy budeme vědět opravdu více, než víme dneska o měsíci Phobos, tak v prosinci roku 28 dojde k prvnímu přiblížení sondy MMX k povrchu měsíce Phobos. Ovšem nedojde ještě k přistání a odběru vzorků, dojde ke zhozu roveru, čili vozítka, čtyřkolového vozítka, které má takový sympatický název Idefix. Příznivci Asterix se jistě vědí. Toto je vozítko, které připravila Francie a Německo. Má rozměr, řekněme, mikrovlnné trouby 25 x 38 x 42 cm, hmotnost 25 kg a jak jsem říkal, bude zhozeno ze 40 metrů. Dopadne tedy na povrch měsíce Phobos, ale vzhledem k té slabé gravitaci, tak ten dopad bude poměrně něžný. Nicméně může několikrát poskočit a převrátit se a skončit kdo ví v jaké poloze, proto má podvozek navržený tak, že ho to vozítko je schopný otočit samostatně do správné polohy.
1: Pohyb na měsíci, to je asi velká technická výzva.
0: Ano, kvůli nízké gravitaci.
2: Bylo potřeba vymyslet kola, která budou stále v kontaktu s povrchem, kdyby se to vozítko rozjelo trošku rychleji, no tak získá oběžnou rychlost a odletí jako jakási raketa do neznáma. Přece jenom ta gravitace na měsíci Phobos je asi 1600krát slabší než tady na Zemi, takže opravdu tam jsou ty zákony trošičku jiné. Má se pohybovat velmi pomaličku, má se pohybovat rychlostí maximálně 3,5 metru za hodinu, takže to bude takové sunutí se. No a fungovat by toto vozítko mělo asi 3 pozemské měsíce, čili 100 dní. Nese 2 přístroje, spektrometr, radiometr, to znamená, bude zkoumat chemické i fyzikální složení povrchu a kromě toho se můžeme těšit na záběry ze 4 kamer. 2 jsou panoramatické, rozhledové a 2 mají sledovat funkci kol, zdali funguje správně.
1: A kdy přijde na řadu zlatý hřeb celé mise?
2: To nejdůležitější nás čeká v roce 2029 v první polovině, kdy sonda MMX má 2x přistát na povrchu měsíce Phobos a jednou odebrat vzorky spod povrchu. Ono to nebude žádná závratná hloubka 2 cm, takže nic světoborného a podruhé odebrat vzorky přímo z povrchu. Těch vzorků dohromady by mělo být více než 10 gramů. To je tak jedna polévková lžíce a pozor, zarovnaná polévková lžíce. Kdybyste ji vzali vrchovatou, tak už byste mohli naplnit 2 sondy MMX. To znamená, že to množství bude velmi, velmi malé, ale z vědeckého hlediska to bude jeden z nejcennějších materiálů, s jakými jsme kdy v laboratořích pracovali.
1: 10 gramů štěstí a pak hurá domů?
0: Kde pak ještě ne? Od léta 2029 do léta 2030 přijde další důležitý úkol.
2: Po odběru vzorků se ty vzorky uloží do návratové kapsle, sonda to zabalí u měsíce Phobos a přeletí k měsíci Deimos, což je druhý měsíc planety Mars, no a provede jeho průzkum, tentokrát už bez přistání, ale tím, že ten průzkum bude provedený stejnou sadou vědeckých přístrojů, jako v případě měsíce Phobos, tak získáme srovnatelná data. No a ve druhé polovině roku 2030, někdy v listopadu, se počítá s tím, že bude zahájený návrat směrem k Zemi, který by měl být završený v červenci, to si poznačte do diáře, roku 2031 přistáním návratového pouzdra v Austrálii. Pouzdra, které ponese alespoň 10 gramů horniny z měsíce Phobos, která se stane neskutečnou zlatou bonanzou jsou pro vědecké obory, nejenom pro astronomii, nejenom pro kosmonautiku, ale pro mnoho, mnoho dalších oborů, protože poprvé si budeme moci prohlédnout vzorky pocházející z tohoto světa, které nám napoví tak moc o vzniku a vývoji naší sluneční soustavy.
1: Budeme svědky historického milníku.
0: Nezbývá, než držet palce sondě už na začátku, aby se povedl start a aby se jí štěstí drželo i dál.

0: Jeho slavný pokus s drakem z roku 1752 měl ukázat, že bouřkové mraky jsou elektricky nabité.
1: A to se mu povedlo. Přišel pak, nezávisle na našem Prokopu Divišovi, s nápadem sestrojit bleskosvody a chránit tak domy před bleskem.
0: Zavedl pojmy kladný a záporný elektrický náboj. Věnoval se i meteorologii či mapování golfského proudu.
1: A ocitl se ve sbírce Jiřího Grigara, ze které nám nově čte syn Lukáš Grigar.
2: Slovutný americký přírodovědec a jeden z tamních otců zakladatelů Spojených států Benjamin Franklin se narodil 17. ledna roku 1706. Ale jak sám později vtipně zhrnul, nejradši by tohle datum posunul, neboť prohlásil: rychlý pokrok vědy způsobuje, že mě někdy docela mrzí, že jsem se narodil tak brzy.
1: Jo. Kdo z nás by se nechtěl alespoň na chvíli podívat do budoucnosti? Navštívit svět třeba za 100 let. Co všechno asi bude jinak?
0: No, s nástupem umělé inteligence a pokrokem techniky si myslím, že změna bude výraznější než za uplynulých 100 let.
1: A kde bude za 100 let žít slimáčkovec černohlavý, který je teď na našem území nováčkem, ale našlápnuto má k postupnému obsazení snad celé Evropy?
0: Našlápnuto, to zní vtipně, když uvážíme, že jde o plže.
1: Plže, který moc zajímá přírodovědce. Dagmar Hříhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy by ráda věděla, kde všude u nás je.
0: A tak se obrací na posluchače Meteoru, aby pomohli. Dnes nám poradí, kde ho hledat.
1: Já bych asi začala na své zahrádce. Má to smysl?
3: Pátrání je rozhodně dobré začít na zahrádkách, ale můžete s ním skončit i v lese. Většina lidí, kteří ho v České republice potkali, tak ho potkali při nějaké procházce, kdy oni se procházeli třeba po parku a on se plazil naproti ním. Někteří lidé ho našli i přímo ve městech, jak se plazí po dešti po chodníku nebo po nějakém obrubníku. V současnosti se nejčastěji vyskytuje, právě protože je u nás nepůvodní, tak na člověkem ovlivněných stanovištích. Můžou to být nějaké zahrady, můžou to být městské parky, městské přirozené lesy. V okolních státech se velice často vyskytuje v nějakých kompostárnách, zahradách, ale taky v zahradních centrech. Například na Ukrajině to vypadá, že zahradní centra a obchod s okrasnými rostlinami jsou přímo to, co slimáčkovci umožňuje cestovat na různá i docela vzdálená místa.
1: Protože ho lidé s nakoupenými rostlinami převezou na nové působiště, kde vyleze a uchytí se?
0: Je to riskantní, ne vždycky to vyjde, ale funguje to.
3: Pokud byste ho chtěli najít tak, jak žije ve své přirozené domovině, tak je to plš, který obývá takzvanou hrabanku a opadanku. To jsou spadané listy, které leží na povrchu země a pomalu se rozkládají. On ten plš za normálních okolností žije poměrně skrytým životem, schovává se v těch opadaných lístečcích, má také velmi rád místa, kde je nějaké třeba padlé dřevo, takže leze po tom dřevě, a nebo se schovává přímo pod ním. Právě třeba v případě pražských lokalit jsou to polopřirozené lesy v Dolní Šárce, kde se vyskytuje velké množství habrů. A on tam žije v opadance z těchhletěch habrů, ale lidé ho můžou najít i na zahrádce.
0: Ještě nějaký tip, kde slimáčkovce hledat?
3: Ještě má jednu specifickou vlastnost. On má velmi rád vlhko, jako většina měkýšů. A zatím to vypadá, že ve své domovině se vyskytuje v listnatých lesích a většinou se vyskytuje poblíž nějakých vodních toků. A třeba pro pražské lokality je tohleto naprosto typické. Všechny ty lokality jsou ve stráni, v nějakém lese, pod kterým teče potok. A ti slimáčkovci jsou velmi blízko toho potoka. Takže je možné, že i posluchači je najdou někde, kde je to poblíž vody.
1: Už víme kde. A teď nám řekněte také kdy. Kdy máme nejlepší šanci slimáčkovce najít?
3: Nazí plži mají obecně soumračnou anebo noční aktivitu, ale neznamená to, že posluchači musí vyrazit na lov slimáčkovce s čelovkami a baterkami uprostřed temné noci. Ono docela stačí počkat, až zaprší, protože ve chvíli, kdy zaprší, tak ti slimáčkovci vyráží za potravou nebo za hledáním partnera, případně se i sami šíří. Dají se zastihnout v průběhu světelné části dne.
1: Aspoň nemusíme fotit s bleskem.
0: A proč je nejlepší období k pozorování právě teď?
3: Úplně nejlepší je se po slimáčkovcích dívat v říjnu a v listopadu, protože je to docela zajímavá věc, ale ten plš dospívá až takhle na podzim a úplně nejčastěji ho lidé nachází právě někdy na sklonku října, na začátku listopadu. Před prvními mrazy krade vajíčka a potom následně dospělci zmizí. Vajíčka přezimují, Na jaře se z nich vylíhnou malinkatá šnečátka, která v průběhu roku dospívají. Ona, ta šnečátka, jsou docela podobná dospělcům, mají taky tmavou hlavu a světlé těličko, ale to těličko není tak světlé, jako u dospělých jedinců, je spíš do hněda. Ti dospěláci jsou takový bledě šedí, někdy se to popisuje jako šedomodrá, nebo olověně šedá, nebo bělavá, ale úplně nejpřesnější popis je, že má barvu jako rozříznutý stroužek česneku. Tak ta mláďata jsou spíš do hněda nebo do růžova, ale mají tmavou hlavu, není tak tmavá jako u dospělců. Mláďata se hledají výrazně hůř, ta žijí opravdu hodně skrytým životem. Člověk by musel otáčet nějakou hrabanku nebo padlé kusy dřeva, ale je mnohem jednodušší počkat právě do října, kdy se dospělci objevují i na povrchu hrabanky. Je taky možné, že pokud je někdo bude mít na zahrádce, tak je můžete najít na povrchu kompostu, případně jak ochutnávají zeleninu.
1: Z toho obvykle zahrádkář nebývá nadšený.
0: Udělejte výjimku a utíkejte pro fotoaparát. Možná se vám povede i skupinové foto.
3: Tihle slimáčkovci mají jednu zajímavou vlastnost. Oni, když se někde vyskytují, mohou se vyskytovat i v ohromných množstvích. Náleskyně z Hradce Králové si minulý rok dala práci, když zjistila, že v lese v městském parku v Hradci Králové žijí, tak se podívala do plochy 2x2 metry a ty slimáčkovce tam postupně vyzbírala. Za zhruba hodinu sběru jich tam našla 213. Takhle velké nahromadiny nejsou úplně běžné. Například v Praze jsme viděli, že pod padlým kusem dřeva, které jsme otočili, tak bylo okolo 30 jedinců. Ale skutečně takovéhle nahromadiny, někdy těch slimáčkovců je i několik desítek najednou, tak se dají najít. No to působí pak poměrně děsivě, většinou jsou na nějakém místě, kde něco okusují, což můžou být třeba staré houby nebo nějaký odhozený odpadek, na kterém se krmí. Ale je to pro ně naprosto typické.
0: Těm schromážděním se také někdy s nadsázkou říká zombie apokalypsa.
1: Takže slimáčkovce černohlavého je nejlepší začít hledat na zahrádce nebo v parku či v listnatých lesích poblíž vody.
0: Pokud budete mít podezření, že jste na něj narazili, vyfoťte ho a fotku vložte do mobilní aplikace iNaturalist.
1: Další možností je webová stránka najdije.cz nebo facebooková skupina Určování bezobratlých.
0: A nebo fotku pošlete přímo nám na meteor@rozhlas.cz. Abyste věděli, jak slimáčkovec vypadá, dali jsme jeho fotografii na naše stránky meteor.rozhlas.cz.
1: Přejeme úspěšný lov!

0: Petře, poznáte, když má pes radost?
1: Většinou ano. Vrtí ocasem, dovádí, chce si hrát.
0: A co ryba?
1: No ta sice také umí vrtět ocasem, ale to mi ve čtení emocí moc nepomůže.
0: Přesto vědci pozorují u ryb chování, jehož příčinu není jednoduché vysvětlit. Píše o tom kniha Co ryba ví, britského etologa a biologa Jonathana Balcomba, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Čte Igor Bareš.
2: Skáčou ryby radostí. Pokud jste někdy trávili čas na lodi, rybařením nebo pozorováním ptáků na jezerech a řekách, určitě jste si všimli ryb vyskakujících z vody. Já sám jsem to viděl mnohokrát. Zákon pravděpodobnosti velí, že k tomu obvykle dojde ve chvíli, kdy se dívám na opačnou stranu a moje oči se k akci dostanou tak akorát včas, abych zahlédl šplouchnutí. Čas od času mám štěstí a spatřím i rybu. Už jsem viděl z vody vyskakovat do pořádné výšky 30-centimetrové i ty drobné 2-centimetrové ryby. Jistě, ryby opouštějí vodu v rámci zoufalých pokusů vyhnout se predátorovi. Toho využívají delfíni, kteří vytvoří kruh a panikařící ryby chytají ve vzduchu. Ale stejně jako my můžeme utíkat ze strachu či pro zábavu, ryby mohou být ke skoku motivovány různými emocemi. Rejnoci mobula nejsou motivováni strachem, když vyhodí svá obrovská těla až 5 metrů široká a vážící tunu do výšky až 3 metrů, než sebou plácnou u hladinu s hlasitým plesknutím. Existuje 10 známých druhů mobul a jejich vzdušné triky jim vysloužily přes dívku létající mobuly. Někdy to dělají i ve stohlavých hejnech. Většina skoků je vypočítána tak, aby skončili na břiše, ale někdy se pustí i do kotrmelce vpřed a přistanou na zádech. Zdá se, že toto chování započínají samci a je proto možné, že jde o součást dvoření. Jiní vědci se domnívají, že jde o strategii na odstraňování parazitů. Ať už je funkce tohoto chování jakákoliv, já bych si dovolil tvrdit, že si to rejnoci parádně užívají. Při jízdě na kajaku v průzračných vodách Floridské národní rezervace Časahovicka jsem pozoroval ladné seskupení několika hejn sestávajících z 50 či více cípalů. Cípalovití jsou v těchto vodách běžní. Jsou známy vyskakováním z vody a při jejich výskocích si nejlépe povšimnete krémových okrajů jejich ocasů a zadních ploutví a žlutavé hranice mezi metalickými zády a bílými bříšky. Většinou vídám jednu rybu vyskočit jednou či dvakrát za sebou, ale jednou jsem viděl rybu vyskočit i 7krát. Každý skok dosáhl zhruba 30 cm nad vodní hladinu a přibližně 60 až 100 cm daleko. Na světě existuje 80 druhů patřících do čeledi cípalovitých a nikdo s jistotou neví, proč vlastně skáčou. Obvykle přistanou na bok, což přiživuje teorie, že se svými skoky snaží zbavit parazitů. Další myšlenkou je, že se snaží vdechnout kyslík. Takzvanou hypotézu vzdušného dýchání podporuje skutečnost, že cípalovití častěji vyskakují z vody, pokud je v ní malý obsah kyslíku. Avšak proti této teorii stojí fakt, že vyskočení rybu pravděpodobně stojí více energie, než kolik získá nádechem. Mohly by i tyto ryby skákat jen tak pro radost? Mohlo by jít o určitý druh rybí hry? Biolog Gordon Burgard publikoval případy tuctu druhů ryb, které opakovaně vyskakují a dělají salta ve vzduchu, někdy i přes plovoucí předměty, klacky rákosí, opalující se želvy a dokonce i mrtvé ryby. Ale nemají proto žádný jiný očividný důvod než čistou zábavu. Doposud se nikomu nepodařilo tuto fascinující možnost podrobit vědeckému experimentu. Možná by někdo měl chytit pár chytrých ryb, strčit je do luxusní nádrže s veškerým vybavením, včetně romantické hudby a mechanického modelu čistící ryby, a poskytnout jim plovoucí předměty, které by mohly přeskakovat.
0: Tak co? Skáčou tedy ryby radostí?
1: To zatím s jistotou říct nemůžeme. Ale samotná myšlenka rybí hry už tak fantastická není. U některých ryb bylo pozorováno, jak opakovaně postrkují nebo přemisťují věci ve svém okolí, aniž by z toho měli potravu nebo jiný zřejmý užitek.
0: Takže rybí hřiště není úplný nesmysl.
1: Jenom jestli by si ryby dokázaly zapamatovat pravidla hry.
0: Právě na rybí paměť se zaměříme příště.
1: Hezký týden a brzy naslyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát architekt Patrik Kotas.
2: Mosty považuji za královskou disciplínu a to, že se mi v životě podařilo několik mostů navrhnout a zrovna tak několik typů tramvají a metra a vlaku, tak to je vlastně taková kombinace, kdy se mi splnil dětský sen a mě to vlastně fascinuje do teďka.
0: Výjimečný.
1: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: SPD bude v Karviné žádat kontrolu výsledků voleb. Kvůli hrozbám atentátu na polského premiéra a ministra obrany se sešli důstojníci bezpečnostních složek. Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hnutí Svoboda a přímá demokracie chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy.
7: Máme indicie od našich z volebních komisí, že i to sčítání prostě někteří normálně ani nevěděli pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat. Myslím si, že podáme prostě návrh a žádost o přezkum na krajský soud a uvidíme.
6: Září je zatím na českých silnicích letošním druhým nejtragičtějším měsícem. Nedodržování dopravních předpisů si během něj vyžádalo 49 životů. Vyplývá to z dat dopravní policie o nehodách. Hlavní příčinou nehod, které skončily smrtí, je vysoká rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Od ledna zemřelo na českých silnicích asi 300 lidí. Polská policie vyšetřuje výhrůžky smrtí namířené vůči premiérovi a ministrovi vnitra. Sešli se kvůli nima představitelé bezpečnostních složek. Výhrůžky vyhodnotili jako vysoce pravděpodobné. Po jednání ve vládním protiteroristickém centru ale podrobnosti nezdělili.
8: Hlášení o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a vicepremiéra ministra obrany Vladislava Košiňáka Kamiše přišlo dnes. Služba pro ochranu nejvyšších představitelů ho přeposlala policii.
9: Řekla k výhruškám mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecka. Bezpečnostní služby pátrají po autorovi hlášení. Tiskový mluvčí ministra koordinátora zvláštních služeb Jacek Dobřiňský řekl, že hrozby je nutné brát smrtelně vážně a že jde o výhrušky nejvyšším představitelům státu. Řekl také, že služby podniknou další kroky, neupřesnil ale jaké. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Jakou moc mají dnes bezmocní? Na odkaz Václava Havla naváže 30. ročník konference Fórum 2000, který začíná dnes v Praze. Setkání zároveň připomene 90 let od narození bývalého prezidenta. Do úterý budou účastníci hledat konkrétní cesty, jak posílit demokracii čelící tlaku autoritářských režimů i oslabování zevnitř. Debaty se zaměří na zapojení občanů do politiky, budoucnost mezinárodního řádu nebo rizika umělé inteligence. Část programu bude věnovaná Ukrajině.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, na horách nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Teploty přes den čekejte mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17 a na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Zastavíte na 13. kilometru a kolona pokračuje na 6,5. Tam řeší nehodu 4 osobních aut. V levém pruhu zdržíte se asi půl hodiny. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Jičín. Pomaleji pojedete do omezení od 42. kilometru až na 25. Zdržíte se asi 20 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
5: Má tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den.

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje Stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám
2: říct.
1: Kde se narodila?
2: Narodila jsem se v Praze, jsem se narodila, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no. Hmm.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům. A tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne, nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně bez mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezky.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě. Přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit. Nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak, to že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém Chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové Chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně. Kopce.

Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně. A to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby, když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
1: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví nebyl čas.

0: dělat?
1: Sedmička, Adam Vopička, to se krásně rýmuje, a Esther Gerson, Nebyl čas. Na šestém místě je písnička, která byla novinkou před 14 dny a minulý týden byla osmá. Jde tedy žebříčkem nahoru a na tom šestém místě je Jiří Pršala s hitem, který si sám napsal. Malá hvězda v trávě.

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. Thank you.

Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

0: Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh. Ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach,

0: to zadečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Miraj, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru. Tak jim přejeme, a tím to vyjde, a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: V bytě se našla mrtvá žena.
2: Paní je udušená, zakrytí dýchacích orgánů kombinovaný se stisknutím krku. Podle těchto hematomů na krku bych řekl, že útok byl vedený spíš ze zadu.
1: A její vraždu musí vyšetřit první oddělení.
3: V cíli za 25 minut od vyrozumění.
4: Jsme prostě dobrý a rychlí, jo?
3: Jak by řekl major Kryčí, proto taky děláte na vraždách, vy blbci.
4: Přesně.
1: Vražda za bílého dne.
0: Premiéra kriminálky Josefa Mareše v neděli ve 20 hodin na dvojce.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. Po ruském bombardování ukrajinského Charkova zemřela jedna žena. Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu kandidátů hnutí STAN, třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Ve východoukrajinském Charkově zemřela po ruském bombardování jedna žena. Oznámil to starosta města Ihor Terechov s tím, že další 3 lidé jsou zranění. Ruské letecké bomby zasáhly v druhém největším ukrajinském městě čtvrť rodinných domů. 2 z nich zničili a 15 poškodili. Jednoho zraněného hlásí taky Záporoží, kde podle regionální zprávy ruský dron zasáhl sportovní areál. Policisté pátrají po 670-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, 2 mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Ve věku 79 let zemřel herec Jiří Štěpnička. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Štěpnička stvárnil desítky významných rolí. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frajmanová.
3: Vzpomínám si, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se, jak se mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
0: Překážkový dostih Velká Pardubická podruhé za sebou vyhrál Irský kůň. Na loňský triumf z Temptowna navázal 10letý valach Final Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Donoju. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye. Závod dokončilo 6 z 10 koní.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách nad 1100 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy byla neprůjezdná za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru obnovili provoz odstavným pruhem, zasahují tam uvážné nehody 3 osobních vozidel. Kolona je na půl hodiny z 18. kilometru. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, pokračuje až na 6.5. Tam řeší nehodu 3 vozidel v levém pruhu a zdržíte se asi půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
6: Pěkný den a dobrý poslech příběhu z kalendáře s datem 11. října vám přejí Jan Kovařík
7: a Tereza Stýblová. Hezké odpoledne. Mně by se dneska, Honzo, líbil nějaký dojemný příběh.
6: Myslíš třeba takový, kdy jedno oko nezůstane suché?
7: Tak něco, nebo třeba příběh o pomstě.
6: Příběh ve stylu oko za oko?
7: Třeba ano.
6: Nebo pěst na oko?
7: Co máš pořád s tím okem?
6: No, já tak nenápadně pomrkávám v rámci naší první nápovědy. Náš dnešní hrdina měl jen jedno oko.
7: Co si vzpomínám, tak oko neměl třeba herec Peter Falk, představitel poručíka Kolumba.
6: Musíš hlouběji do minulosti.
7: Takže slepý na jedno oko byl také americký prezident Theodore Roosevelt.
6: Ne, musíš o hodně víc do minulosti.
7: Tak to mě napadá kartaginský vojevůdce Hannibal.
6: Ach jo, ani novověk, ani starověk, náš dnešní hrdina žil...
7: Ve středověku?
6: Ano, v českém středověku.
7: Už víte?
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Docela by mě, Terezo, zajímalo, kolik posluchačů dnešních příběhů z kalendáře uhodlo, že se chceme věnovat Janu Žižkovi z Trocnova.
1: Já myslím, že spousta, Honzo, protože jednookých postav v našich středověkých dějinách, jak jsme zdůraznili, moc není.
0: Asi máš pravdu. Tak fakta nejprve, alespoň ta, která známe. Husitský vojevůdce zemřel 11. října roku 1424. To je důvod, proč o něm mluvíme právě dnes. A ani po takové době na něj historici nemají jednotný názor.
1: Pro někoho je stělesněním barbara a náboženského fanatika, který neznal slitování a způsobil více škody než užitku.
0: Jiní ho považují za božího bojovníka, hrdinu, vlastence a jednu z největších národních legend.
1: No, budí rozporuplné emoce, ale jisté je, že jeho vojenské schopnosti byly mimořádné.
0: Ano, do praxe uvedl řadu inovací, které se týkaly taktiky, výzbroje i organizace armády.
1: A některé byly tak pokrokové, že se používaly dalších 100 let.
0: Není divu, že jako vojevůdce nikdy nepoznal porážku.
1: Něco podobného se v historii povedlo pouze 7 mužům.
0: Docela vybraná společnost, mimo jiné Džingis Khan nebo Alexandr Veliký.
1: Přesná statistika Žižkových úspěchů sice neexistuje, ale lecos lze odvodit.
0: Já se pokusím. Dobyl více než 40 měst, dále asi tak 8 klášterů a 5 hradů.
1: Prubířským kamenem každého vojevůdce jsou bitvy na otevřeném poli a tam měl Žižka skutečně 100% bilanci.
0: A víme, kolik takových bitev vlastně absolvoval?
1: V Žižkově případě se počet zásadních vojenských střetů pohybuje mezi 9 a 13.
0: Zajímavé rozpětí. Nepřátelské šiky porážel i poté, co zcela oslepl.
1: A za zmínku určitě stojí, že to všechno stihl za pouhých 5 let.
0: A co dělal, prosím tě, předtím?
1: No, to je do značné míry, Honzo, obestřeno tajemstvím. Není třeba jisté, kdy a kde se Jan Žižka narodil.
0: Dobrá, navrhuji, abychom jeho tajemství začali probírat až po písničce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Jan Žižka je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. Nemáte-li nic proti, vydejme se teď do světa, v němž řimčí řemdihy, palcáty, sudlice a okované cepy.
1: A tedy pozvánka do světa husitů a Jana Žižky.
0: Co o slavném vojevůdci vlastně víme? Do čela božích bojovníků se postavil na prahu šedesátky.
1: No, Honzo, tak to je docela pozdě.
0: No ano, na to, aby se člověk postavil do čela bojovníků, určitě. A na tehdejší dobu šlo opravdu o úctyhodný věk.
1: Do té doby máme o životě Jana Žižky minimum informací. S jistotou neznáme dokonce ani datum narození. Odhaduje se, že se tak stalo kolem roku 1360.
0: No ale místo je, doufám, jasné. Je to přece Jan Žižka z Trocnova.
1: No, jak se to vezme? V Trocnově, nedaleko Českých Budějovic, skutečně stávala osamělá tvrz, která patřila jeho předkům.
0: Žižkův otec byl chudý vladyka z velmi mladého šlechtického rodu. Dokonce mohl být dost dobře jeho prvním představitelem. Další podrobnosti neznáme.
1: Snad jen to, že v erbu měl červeného raka ve stříbrném poli.
0: Jan Žižka se přesto nemusel narodit přímo v Trocnově.
1: Jeho matka se totiž v pokročilém stupni těhotenství vydala v horkém dni na pole.
0: Když ji překvapila bouřka, našla si úkryt pod mohutným dubem a tam přivedla na svět synka Jana.
1: Je to sice jenom pověst, ale lidé jí pevně věřili.
0: Ten dub nedaleko Trocnova skutečně stál a pro husity se po Žižkově smrti stal doslova poutním místem.
1: V 17. století tam katolíci postavili kapličku zasvěcenou Janu Křtiteli, ale místo zůstalo v myslích lidí stále spojeno s husitským hejtmanem.
0: Takže vás nepřekvapí, že začali kapličce říkat Žižkova.
1: Vojevůdce měl přitom v katolických kruzích nálepku násilníka, který vypaloval kostely a vraždil mnichy.
0: A tak není divu, že se probošt nedalekého kláštera jednoho dne rozhodl rázně zakročit.
1: V roce 1700 přikázal dub pokácet, rozřezat a spálit.
0: Jenže Žižkův odkaz vymítit nedokázal. Lidé si úlomky dřeva z dubu nosili domů a opatrovali je jako relikvie.
1: Od roku 1908 tam stojí pomník s nápisem Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova.
0: No a mně se chce jen dodat, že tam možná chybí slůvko asi. Ale kdo ví, třeba to tak bylo.

0: Životní pouť Jana Žižky z Trocnova sledujeme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce.
1: Před písničkou jsme malého Jana přivítali pod dubem na svět. Co pak s ním bylo dál?
0: No, nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1378 z Českého Krumlova, kdy Jan, řečený Žižka z Trocnova, je uváděn jako svědek svatební smlouvy.
1: Připustíme-li, že se narodil roku 1360, bylo mu tedy 18. Myslíš, že to byl pozdější husitský hejtman?
0: No, možná ano. Stejně tak to mohl být jeho otec. A nebo jiný příbuzný.
1: Dobrá. Později se jakýsi Žižka objevuje jako ručitel prodejní smlouvy.
0: A v dalším zdroji se muž podobného jména dokonce uchází o dědictví.
1: Potíž je v tom, že v těchto zmíněných pramenech se jméno neobjevuje v ustálené formě. Někdy je uváděno latinsky, jindy německy, případně všelijak zkomoleno.
0: Stejně tak tápeme v tom, čím se Žižka většinu života zabýval, než tedy v 60 letech začal být vojevůdcem.
1: Jeho současník, italský historik a pozdější papež Pius II. Ve svém díle Historie Česká napsal, cituji, husitský hejtman byl od dětství chudý a při královském dvoře živený.
0: No, lze předpokládat, že sloužil v Praze jako panoš a dost možná se také potkal s Karlem IV.
1: Další zprávy se objevují až v roce 1408, kdy se Žižkovi blížila 50.
0: A jsou to zmínky zcela jiného ražení. Náš vladyka se vydala na zbojnickou dráhu. Ostatně loupeživí rytíři tehdy patřili ke koloritu doby.
1: Mnozí šlechtici si díky tomu, no snad se to tak dá říct, slušně přivydělávali.
0: Proč ne? Můžeme to tak říci. To ale neznamenalo, že jim v případě dopadení nehrozily přísné tresty.
1: Dobrá, byl to středověk. Ale koho vlastně Žižka přepadával? Nějaké jednotlivé pocestné?
0: Měl větší cíle. Vyhlásil nepřátelství Jindřichovi z Rožumberka a také českým Budějovicím, což bylo tehdy královské město.
1: Tak to bych hádal, že skončil na mučidlech.
0: No, neskončil, protože se o rok později stala nečekaná věc.
1: Tak mě nenapínej a řekni to.
0: Král Václav IV. Vydal list, v němž oznamuje, že přijal na milost Jana, řečeného Žižku, svého milého věrného a že mu odpouští všechny výtržnosti.
1: No tedy. Jedno z možných vysvětlení je, že Žižka patřil mezi nepostradatelné členy jeho družiny a panovník pak nad jeho poklesky ochotně přihmouřil oko.
0: No, tady musíme zase připomenout to, co už jsme dnes řekli, že Žižkovy vojenské schopnosti byly mimořádné. Yeah.

0: O hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře na dvojce víme zcela jistě asi pouze to, že zemřel 11. října 1424. Pak víme přibližně, že v 60 letech se stal vojevůdcem, ale co se dělo v životě Jana Žižky z Trocnova předtím, o tom existují pouhé dohady a legendy. Nicméně i ty dnes zmiňujeme, protože k jeho životu zkrátka patří.
1: Budeme tady mluvit o jeho vojensko-taktických schopnostech. I tam jsou všelijaké pověsti a legendy, třeba ženské šátky na dně rybníka, to je spíš pověra, zatímco vozová hradba, to je reálný Žižkův vynález. Zmíníme se o Žižkově vojenském řádu, který vydal rok před svou smrtí, a taky probereme, jak to vlastně bylo s tou ztrátou druhého oka. Máte-li chuť, buďte u toho s námi.
2: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: Jan Žižka, o kterém si povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce, se v boji zdokonaloval po většinu života. Jako člen loupeživé bandy si osvojil řadu metod typických pro partyzánské vedení boje.
1: Takže ovládal taktiku nečekaných výpadů, rychlých nočních přesunů a také uměl dokonale využívat terén.
0: Nechyběly mu zkušenosti ani z velkých bitev.
1: Poté, co mu Václav IV. Prominul labkovské prohřešky, vstoupil do služeb polského krále Vladislava II. A vydatně mu pomáhal v tažení proti řádu německých rytířů.
0: Někdy se uvádí, že se zapojil také do stoleté války mezi Anglií a Francií. Nebyl mu cizí žádný úskok a nebo lest. Dokázal porážet i početnější a lépe vyzbrojené protivníky.
1: Když například vedl husity do bitvy u Sudoměře, povolal na pomoc ženy, které pokryly dno nedalekého rybníka látkami. Útočníci se do nich zamotali, takže je vyznavači kalicha snadno pobili.
0: Tak zrovna tahle historka je podle všeho smyšlená, ale zní velice dobře, to musíme uznat. Ale to nic nemění na faktu, že husitský hejtman razil heslo, že účel světí prostředky.
1: Dobrá, zkusím něco reálnějšího. V bitvách Žižka slavil velké úspěchy zejména s vozovou hradbou.
0: O tom jsme se učili už na základní i na střední škole, ale jak tyto vozy vlastně vypadaly?
1: No, příliš ověřených informací nemáme. Obrazové prameny jsou velmi skoupé, ty písemné jsou pro změnu dost kusé.
0: Nejčastěji se hovoří o vozech bednovitého tvaru se svislými bočnicemi a s koly o velkém průměru, bez rejdu, tedy bez oje, kterou se řídila přední náprava vozu a bez kozlíku.
1: V bočnicích měly vozy údajně vyřezány otvory jako střílny.
0: Šlo o tak revoluční metodu, že se používala ještě 100 let po Žižkově smrti.
1: Jak se množila husitská vítězství, začal vojevůdce používat i prvky psychologické války.
0: Svým šikům před příchodem na válečné pole v uvozovkách ordinoval hromadný zpěv náboženských chorálů.
1: Tím dokázal nepřítele znejistit či rovnou, jak se tvrdí o bitvě u Domažlic, zahnat na útěk.
0: Jednooký vůdce také dbal na morálku a kázeň.
1: To mě zajímá. Jak toho u armády složené většinou z prostých rolníků docílil? A pokud to zajímá i vás? Vydržte, řekneme vám to po následující písničce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Nikdy neporažený vojevůdce Jan Žižka je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce.
1: Už ve středověku platilo, že morálka vojska je základním předpokladem k vítězství.
0: Žižka byl podle všeho přesvědčen, že je skutečným božím bojovníkem, tudíž má zaručenou pomoc, tak říkajíc, zhora.
1: A byl zřejmě velmi přesvědčivý, protože tuto fanatickou víru dokázal přenést na své vojáky.
0: A brzy se ukázalo, že odhodlaný vesničan se sudlicí v ruce má mnohdy převahu nad dobře vyzbrojeným rytířem, který bojuje spíš za žolt než za svou pravdu.
1: Žižka nespoléhal na pouhé nadšení a své charisma. Dobře věděl, že musí mužstvu vštípit kázeň. A tak v roce 1423 vydal takzvaný Žižkův vojenský řád.
0: Většina jeho pravidel by se dala uplatňovat i dnes. Tak například pod přísnými tresty byly zakázány nadávky, hádky a potyčky.
1: Mezi nežádoucí osoby se řadili zloději, hráči v kostky, opilci, drbny a nevěstky.
0: Při přesunech museli ti vpředu pochodovat tak, aby jim ti poslední stačili. Každý se měl držet u své jednotky. Platil přísný zákaz přebíhání mezi oddíly.
1: Žižka upravoval také drancování vesnic a měst. I v této činnosti, která možná vypadá poněkud nahodile, měl rád pořádek. Nemělo docházet k živelnému vypalování a rabování. K této činnosti vždy předem zřídil speciální oddíly.
0: Budiš mu ovšem řečeno ke cti, že získaná kořist se dělila spravedlivě mezi všechny vojáky.
1: Výše uvedená pravidla platila pro pány i sedláky, pro muže i pro ženy.
0: Ano, slyšíte dobře, v husitském vojsku byly i ženy. Nejčastěji pracovaly jako ošetřovatelky a kuchařky. Zmínky o tom, že by se zapojili do válčení, jsou sporadické.
1: No a další činnosti byly ženám zakázané, jak jsme slyšeli.
0: Ano, třeba drby.
1: Ale jednu zmínku o zapojení do válčení ženy tu máme. Kronikář Vavřinec z Březové připomíná, že v bitvě na Vítkově v roce 1420 čelili přesile jezdců i tři ženy a jedna z nich dokonce padla.
0: Vavřinec se zmiňuje také o radikálních táborských ženách, které o rok později po dobytí Chomutova slíbili tamnějším ženám bezpečný odchod z města.
1: Místo toho jim ovšem sebrali cennosti a oblečení a nakonec je zavřeli do viničné boudy, kterou zapálili.
0: Řekl bych, že v Žižkově vojenském řádu o takovém zacházení se ženami nebyla ani zmínka.

0: Příběhy z kalendáře na Dvojce dnes s Terezou Stýblovou, Honzou Kovaříkem a Janem Žižkou z Trocnova, který je jejich dnešním hrdinou. Bojoval, ale stále nevíme, jak se z něj stal přívrženec kalicha.
1: No nejsme sami, nebuď z toho smutná, Terezo.
0: Tak si můžeme pomoci legendou.
1: Dobře,
0: říkáš?
1: Dobře.
0: Žižku si prý oblíbila Žofie Bavorská, manželka Václava IV., která z něj učinila svého důvěrníka.
1: To se mi úplně nelíbí, jestli Žižka takhle oplatil Václavovi tu milost, o které jsme tu mluvili, ale budiš. V Žižkově doprovodu každopádně Žofie navštěvovala kázání Jana Husa, a to už v roce 1410.
0: To mě přivádí vlastně k otázce, jestli měl Jan Žižka manželku.
1: No, pokud víme, tak ano, a ne jednu. Po smrti té první se znovu oženil.
0: Měl nejméně jednu dceru a s rodinou bydlel v honosném domě v centru Prahy.
1: Počkej, já jsem měl za to, že měl u Litoměřic hrad kalich.
0: No, ten založil ale až později, víš, po vypuknutí husitských válek.
1: Tak, to jsem nevěděl. Naopak jistě víme, že se v roce 1419 účastnil první pražské defenestrace. Byl v tom davu, který vtrhl na novoměstskou radnici a vyházel končely z oken.
0: Není už ale jasné, zda se k události jenom připletl a nebo v ní sehrál roli jednoho z vůdců. Lze ale předpokládat spíše druhou možnost, neboť hned další rok už patřil mezi vrchní velitele vojska.
1: A to navzdory chybějícímu oku.
0: No, já čekala konečně, Honzo, kdy to zmíníš.
1: Nediv se, páska přes obličej patří k Žižkovým typickým rysům.
0: A co se mu tedy vlastně stalo?
1: Nechci pořád říkat, že nevíme, takže řeknu, lze usuzovat, že o oko přišel už jako chlapec. Odtud ostatně může pocházet označení Žižka. Mnohé prameny ho totiž uvádějí jako Jana řečeného Žižka.
0: Takže touhle logikou by mělo slovo Žižka znamenat jednooký.
1: Mohlo by to tak být, výkladů je ale víc. Třeba, že se jedná o variantu jména Zikmund.
0: Husitský hejtman ale každopádně přišel také o druhé oko.
1: Máš pravdu a k tomu došlo v roce 1421, pokud jsou tedy historické prameny správné, a to při dobývání hradu Rábí.
0: Stále se vedou dohady o tom, do jaké míry byl vlastně Jan Žižka slepý. Možná, že rozeznával světlo a stín a možná dokonce i obrysy postav.
1: Nicméně postupně se přidaly další zdravotní problémy.
0: A vše vyvrcholilo 11. října 1424, kdy vůdce husitů při obléhání hradu u Přibyslavy zemřel.
1: Jak je v našem dnešním příběhu z kalendáře zvykem, i tento okamžik jeho života je zahalen rouškou tajemství.

0: Staré letopisy uvádějí, že Jan Žižka, náš dnešní hrdina, podlehl hlíznatému onemocnění.
1: Ten termín se obvykle vztahoval k moru, ale tenkrát v Čechách žádná epidemie nezuřila.
0: Mohlo se jednat o velký nežit, kterému se říkalo karbunkl.
1: Brr, moderní medicína něco takového léčí antibiotiky, ale Žižka neměl šanci.
0: Lze tedy předpokládat, že zemřel na otravu krve.
1: Ostatky slavného vojevůdce skončily v Hradci Králové.
0: Později se za nejasných okolností dostali do Čáslavy, kde spočinuli v kostele svatých Petra a Pavla.
1: Svatostánek ale následně vyhořel a zbylé Žižkovy ostatky zničila katolická církev.
0: O to překvapivější byl nález z roku 1910, kdy dělníci při opravách čáslavského kostela objevili zazděný výklenek.
1: Uvnitř se nacházelo několik kostí a také vrchní část lebky, takzvaná kalva.
0: V oblasti jednoho oka měla dobře patrné zahojené poranění.
1: Pochopitelně se okamžitě začalo spekulovat, že patří Žižkovi.
0: Rozbory potvrdily, že jde o lebku zhruba 60-letého muže, který mohl žít v 15. století.
1: Je to tedy jako se vším v tom našem dnešním povídání. Takzvaná čáslavská kalva může patřit husitskému předákovi, ale jistotu nemáme.
0: Na to, jak je Žižka známý, kolik má soch, kolik je po něm pojmenováno ulic a jaká aura hrdiny jej obklopuje, tak o jeho skutečném životě víme překvapivě málo.
1: I když, pokud byste toužili se o Žižkově době a o něm samotném dozvědět víc, možnosti rozhodně existují. Můžete sáhnout například po publikaci medievalisty Františka Šmahela nebo po oceňované práci historika Petra Čorneje. To doporučuje scénárista dnešních příběhů Tomáš Kautský.
0: Tak a my vám doporučujeme si to všechno přečíst a samozřejmě poslouchat i další příběhy z kalendáře.
1: Budeme se na vás těšit. Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Marka Němce.
1: Na Dvojce.
2: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v okresním Přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. V Polsku zadrželi muže, který hrozil atentátem na premiéra. Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Některá města už znají složení svých radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
4: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
5: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
4: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
6: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
4: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má stále šanci 13 kandidátů. Jitka Wolfová na Českolipsku postupuje z prvního místa, kde překonala libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Lenka Břiškovská na Karvinsku vede nad nezávislým Petrem Kazíkem. Ostatní nominanti ANO do boje vstupují ze druhého místa. Muže, který hrozil atentátem na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze, zadržela policie. Na sociální síti X to napsal polský ministr vnitra Marcin Krajewnicki. Podle něj muž útok skutečně plánoval. Výhrůžku dostala služba zajišťující bezpečnost nejvyšších představitelů státu dnes ráno. Následně se kvůli ní mimořádně sešli zástupci bezpečnostních složek. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
7: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
8: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
9: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
10: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
9: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
10: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, výjimečně. Čekejte slabší přehánky na horách nad 1000 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru začíná kolona 1/11, tam se srazila 3 osobní auta. Jede se pouze odstavným pruhem, zdržíte se 20 minut. Na D35 z Mohelnice do Olomouce dejte pozor u sjezdu na náměšť na Hané. Na kilometru 253 řeší nehodu motorky a je tam kratší kolona. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
12: A teď už tu, přátelé, pro vás na Dvojce máme premiérové vydání pořadu Výjimeční. Patrik Kotas, architekt, od mládí milovník modelů, snílek a hračička, jak o sobě sám říká. Jeho rukopis mají pražské tramvaje, několik stanic metra, ale také dopravní terminály v dalších městech nebo řada mostů. Získal hned několikrát ocenění Stavba roku. Jeho práce má ale i kritiky. Jak k Patriku Kotasovi přicházejí nápady a co ho inspiruje? I o tom nám teď bude vyprávět.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Patrik Kotas, architekt. Výjimeční.
13: Tak, tady si dáme trošku sauvignonu, aby se nám rozšířily cévy, protože každý den je potřeba nějakou aspoň radostnou chvíli si způsobit, aby člověk překonal všechny skepse a naopak, aby se povzbudilo kreativní myšlení, což je základ toho, aby to celé mělo vůbec nějaký smysl. Tak, přátelé, ať se z toho nezhroutíme a hurá do práce.
0: Patrik Kota s pohledem Jana Hergeta.
13: A jdeme na to. Martine, co jsi mi dneska zase připravil za překvapení?
14: Jo, my se tady podíváme.
13: Jo, tak to je stanice Pankrác Dčko. Klasika.
14: Jdeme se tady, Patriku, na ten kousek, co je nad nástupištěm. Tady máme takovou drobnou komplikaci, kterou se nám ale podařilo vyřešit. Podélná osa eskalátorového tunelu oproti podélné ose přestupní chodby v úrovni nad nástupištěm se nám vlivem zaměření, respektive skuteční polohy vestibulu Gemini, posunul o nějaký centimetry.
13: A bude tam ta kapsa dostatečně hluboká, aby tam svítidlo mohlo být, protože stále si myslím, že to modré osvětlení soklu, že je vlastně taková vizuální vodící linie, která je dost důležitá, protože Dčko má modrou barvu a už kdysi dávno bylo deklarovaný, že jedním z fenoménů Dčka je modrá barva a modré světlo, tak bych byl prostě strašně rád, kdyby jsme udělali všecko pro to, aby se to udrželo.
15: Jaký je pan Kotas šéf?
16: Šéf je bezvadnej a je to velice kreativní osoba. A inspirativní. Tím nás motivuje a žene nás dál.
15: Jak to vypadá ve chvíli, kdy se něco nepovede a pan Kotas na to přijde a zjistí, že někdo z vás udělal chybu?
13: Můžu na to odpovědět. Já jako Patrik, ono se třeba často ukáže, že jsem tu chybu udělal já, jo, takže...
14: Já jsem to chtěl hnedka takhle říkat, jo, ale... Ale když se něco nepovede, no, tak obvykle ten projekt je vždycky týmová práce, že jo. Takže jako, pokud začnete hledat viníka, tak tím končí ta týmová práce, ale, ale bývá to někdy hlasitý, no.
15: Je Patrik Kotas emotivní člověk?
14: V každém ohledu ano.
15: Takže radost i starost se projevuje silně?
14: Řekl bych, že ano, no. Možná ta radost jako u něj dokáže jako vydržet díl, protože tendence se zbavit těch negativních myšlenek je většinou silnější. Ta radost díl vydrží.
17: Patrik Kotas se narodil 1. září 1964 v Praze. Vystudoval fakultu architektury na ČVUT, v roce 1989 začal pracovat v Metroprojektu a o 4 roky později založil svůj vlastní ateliér. Jeho specializací se stal design vozidel hromadné dopravy a dopravní stavby, především stanice metra. Když ho v 10 letech vzal tatínek na projížďku nově otevřenou pražskou podzemkou, zážitek z prosklené stanice Vyšehrad ho zcela uchvátil a měl jasno, co chce v životě dělat.
18: Já sám o sobě někdy říkám, že jsem kombinací snílka a hračičky. Mě na tom baví to, že jsem v životě začínal jako modelář. Mě prostě fascinovalo vyrábět modýlky, snít o tom, jak by mohlo vypadat město, jak by mohly vypadat ulice, náměstí. No a potom jako asi taková ta moje největší láska, což jsou na jednu stranu návrhy vozidel, tramvaje, metra, vlaky a na druhou stranu návrhy mostů. Mosty považuji za královskou disciplínu a to, že se mi v životě podařilo několik mostů navrhnout a zrovna tak několik typů tramvají a metra a vlaku, tak to je vlastně taková kombinace, kdy se mi splnil dětský sen. A mě to vlastně fascinuje do teďka. Já naprosto si nedovedu představit, že bych někdy odešel do důchodu nebo že bych prostě tohle měl opustit. Pro mě je to vzrušující takový trošku intelektuální sex, omlouvám se za ten výraz, ale to je jako, to je něco, dokud mě bude mozek fungovat a dokud nepocítím nějaký známky demence, tak mě to bude doživotně brát, jako těžce brát.
15: My jsme teď ve vaší kanceláři v centru Prahy a vy jste zmínil ty modýlky, ale vy je tady máte. Kam já se rozhlédnu, všude vidím nějaký model.
18: No, z těch staveb, který navrhuju jedna ku jedný, zase se z důvodu vlastního ověření i ty prezentace zákazníkovi nebo veřejnosti vracím zpátky do toho měřítka 1:100 nebo 1:87, abych ukázal vizi, kterou mám ve své palici.
15: Můžeme si některé ty modely prohlédnout?
18: Jasně, mám tady řadu modelů. Tak tady je křižovatka Koruna v Hradci Králové, což je vlastně projekt 3 na sebe navazujících už dříve realizovaných záležitostí v pražském předměstí. Je to přednádražní prostor Riegerovo náměstí v Hradci. Tato okružní křižovatka s velkou fontánou a takovým atypickým systémem nosník, u které drží trolejové vedení, osvětlení a zároveň tvoří jakýsi symbolický prvek královské koruny, protože koruna byla místo, kde čeští králové při příjezdu do Hradce Králové dostávali tu hradeckou korunu, tak já jsem toho využil pro koncept téhle křižovatky.
15: A řekněte mi, když se teď na to tady dívám, my musíme být v podřepu, protože to máte na takovém sníženém stolečku, překryto jinými věcmi.
18: No bordelem, přiznejme si, papírovým bordelem.
15: Vy tam máte opravdu i ty troleje, pro ty trolejbusy, tak ano. Jak se křižují, tak jak ano. Se rozpojují, ano. Takhle do detailu vy ty modely připravujete?
18: No samozřejmě, protože ty modely mají ukázat to, jak celá ta stavba funguje. A zrovna třeba tato okružní křižovatka, to není jenom konstrukce, aby tudy trolejbus projel do více rozměrů, ale ta konstrukce zároveň tvoří horizontální výplet, který stabilizuje pozice těch jednotlivých paprsků královské koruny. Takže ono je to kombinace dopravní funkce, konstrukčního řešení a té výtvarné symboliky.
17: Nejvýraznějšími stavbami Patrika Kotase jsou například dopravní terminál v Liberci, stanice metra Rajská zahrada a Střížkov nebo tramvajová trať na sídliště Barrandov. Jejich zprovoznění pro něj však obvykle není tím nejdůležitějším okamžikem celého projektu.
18: Pro mě úplně nejsou důležitý takový ty chvíle nějakého oficiálního uvedení do provozu. Několikrát jsem se toho i záměrně nezúčastnil, nebo mě třeba ani nikdo nepozval, jak to taky bývá v českých zemích, ale když člověk prolomí ve své hlavě nebo ve své představivosti imaginaci určitou hranici toho, že najednou něco nakreslíte, nebo třeba ani nenakreslíte, máte to v hlavě a najednou víte, že takhle je to správně. A třeba ten model nebo ty ruční kresby to potvrdějí, ale to prolomení toho, že najednou prostě přijde nápad a já samozřejmě tuším, že to bude ono. Na druhou stranu se musím připustit, že se můžu mýlit. Proto ty kresby, ty modely, ale ta výtvarná, prostorová a konstrukční intuice, to považuji, že je takový jako nějaký elektrický impuls do hlavy nebo z hlavy někam dál. A to je možná ten největší zážitek. Většinou to přichází buď třeba někdy v noci, hluboko v noci, po nějakým naprostým soustředění, anebo to přichází na krásném místě, kde mě něco osloví a já třeba to mám spojený, že zrovna v tu chvíli intenzivně myslím na nějaký koncept něčeho, to je jedno, jestli dopravního prostředku, mostu, budovy, veřejného prostoru, náměstí, parku a tak dále, ale tam najednou třeba to rozechvění přijde. Já si vzpomínám, jak mě tohle úplně takhle jako pojalo, ale úplně jako, že člověk má pocit jakýhosi tranzu vnitřního. Když jsem seděl na nábřeží v Janově starého přístavu, popíjel jsem italský červený Chianti a koukal jsem se na nádhernou membránovou konstrukci od Renzo Piana, která je na takovém ostrově jako solitární stavba v tom starém přístavu ve vodě, v moři. A najednou jsem přesně věděl, jak by měla vypadat silueta autobusového nádraží terminálu hromadní dopravy v Hradci Králové. Taky membrána, byť samozřejmě úplně jinak tvarovaná, protože má jinou funkci. Já jsem velký milovník klasické hudby nebo třeba filmové hudby, protože mám rád prostě kombinaci klasika, divadlo, opera, film. Už vlastně strašně dlouho jsem abonentem České filharmonie a Pražského orchestru FOK. A tam se mi prostě stane, že někdy při třeba Dvořákovi nebo Málerovi nebo Čajkovským nebo Rachmaninovovi najednou, aniž by se mi objevily nějaký, bych řekl, konkrétní obrysy něčeho, takže člověk má pocit, že najednou přichází taková vlna jakýsi neuchopitelný inspirace. Já třeba pro mě jeden z nejintenzivnějších hudebních zážitků, který na mě zapůsobil, jako skoro by řekl celoživotně, byl poslední koncert Jiřího Bělohlávka s Českou filharmonií, než bohužel zemřel. Byla to Mahlerova pátá symfonie s tím slavným táhlým adagietem. A tohle bych řekl, že byl možná s tím Bělohlávkem a s tím Mahlerem možná vůbec nejsilnější zážitek, kdy architektura je mimořádně spojená s hudbou a hudba dokáže být barevná, má rytmus, vytváří tvary, imaginaci a ta hudba mi v tom strašně pomáhá a cestování. Ale kvůli ním stojí za to žít a kvůli ním stojí za to jako mít ještě spousta životních tužeb do budoucnosti.
0: Výjimeční. Galerie současných osobností Česka na Dvojce. Nepřehlédnutelnou stopu má Patrik Kotas ve vývoji pražských tramvají. Od roku 2010 jezdí ulicemi naší metropole vozy typu 15T, které byly jako první kompletně nízkopodlažní. Praha jich získala celkem 250 a staly se jednou z novodobých dopravních ikon města.
18: Moje dítě, tramvaj Škoda 15T, a celoživotní potěšení, ale vlastně, jestli bych řekl, že v něčem se zhmotnil můj pocit, že jsem chtěl něco dát Praze, obrazu Prahy, ale i si splnit nějaký životní sen, tak jsou to pražské tramvaje. Takže tohle je asi zrealizovaný projekt těch tramvají 15T, který pro mě znamená strašně moc. Zrovna tak jako vagóny Siemens M1 na C-čku, co jezdějí.
15: A jaké to pro vás je chodit Prahou a takhle skoro na každém kroku vidět svoji práci?
18: No, já vás možná zklamu, protože jsem vždycky docela naštvaný, když vidím ty zoufale nekultivované reklamy. A to je bolest, jo, to prostě, to si říkám, který pablb tohle mohl na většině těch tramvají vymyslet nebo dokonce povolit.
15: Dobrý den, jenom se vám zeptám, jak se vám líbí tadyhle ta tramvaj?
19: Tady ta tramvaj, jo, líbí se mi, přijde mi barevná, hezká.
15: Jo, a jak si představujete někoho, kdo takovou tramvaj vymyslel, nakreslil, navrhl?
19: Asi to mohl být kreativní člověk.
15: Tak dovolte, abych vás seznámil. To je Patrik Kotas, pan architekt, který tuhle tu tramvaj vymyslel a navrhl.
18: Dobrý den, Patrik Kotas.
19: Dobrý den.
15: Tak co myslíte, je to ten prototyp kreativního člověka?
19: Já jsem se nepředstavovala asi vůbec vzhledově toho člověka, ale pokud to navrhl, tak určitě je kreativní. Má to určitě moc hezkou práci a gratuluju vám.
18: To mám, ale zároveň to přináší spousta starostí.
15: A naopak, co vlastně vás jako designera a architekta zajímá při kontaktu s běžnými cestujícími?
18: Já bych se zeptal, jestli si slečna nebo mladá paní myslí, že ty tramvaje patří k Praze, jestli harmonicky spolu vytvářejí prostředí Prahy.
19: Myslím si, že se to povedlo a určitě tramvaje v Praze hezky doplňují tu každodenní realitu a scenéry.
18: Já děkuji.
15: Stane se vám někdy, když jen tak jdete městem, že se třeba zastavíte na křižovatce nebo při jízdě metrem, jen tak zůstanete v té stanici metra a chvíli se kocháte pohledem na tu svoji práci, jak si žije svým vlastním životem?
18: Stává se mi to poměrně často, přiznávám se, ale není to jako kochání z pohledu nějakého úžasného vítězství, spíš je to takový rozjímání. Prostě když se člověk vnitřně říká, jestli by něco udělal líp, nebo se naštve, co tam nějaká lidová tvořivost vyvedla, a dělám to, jasně.
15: A je pro vás důležité to, jak s těmi vašimi výtvory jezdí obyčejní lidé, jak je ti lidé užívají?
18: No samozřejmě, když to je přece jeden ze smyslů, nejenom mé, ale vůbec práce někoho, kdo vytváří veřejný prostor nebo kdo vytváří veřejné budovy, dopravní prostředky. Kdyby mě toto nezajímalo nebo jsem tohle nevnímal, tak bych to měl zabalit. A můj tatínek říkával, až budeš mít pocit, že už všechno víš a všechno znáš sám, tak jdi do důchodu a už nikoho neotravuj.
1: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
18: Na začátku kariéry jsem si uvědomoval tu rozjevou možnost, že člověk vůbec se neprosadí, nebo že to všechno skončí někde úplně jako nějaký myšlenkový omyl, že člověk vyčerpá síly na věci, které nemá šanci ovlivnit. Ale měl jsem jednu úžasnou příležitost, která mě celoživotně ovlivnila. Já jsem těsně po absolvování fakulty architektury v Praze na ČVUT v Dejvicích, je to moje alma mater, tak se mi podařilo zcela legálně získat rok a půl stáž v Paříži ve Francii a najednou jsem se dostal do světa, kde nebyla chudoba ambicí, kde nebyla takový to připosrání, promiňte mi ten výraz, z toho, jak nic nejde a jak nemáme na nic peníze a jak vlastně jako je nevhodný se nějak významně individuálně projevit. Francie mě naučila jedné věci, mít svůj názor, mít odvahu se individuálně projevit, že je základ toho, aby člověk někde prorazil. Já jsem se ve Francii nenaučil víc než na ČVUT v Praze. Naopak z hlediska takového projektantského řemesla nebo tak zůstávám věrný své alma mater. Do dneška tam teda na obou fakultách, na stavební a na architektuře působím. Ale Francie mě naučila nebát se mít odvahu jít za svým cílem a vidět věci jako věci možností, nikoliv jako věci problému. Nedávno se mě jeden kolega při mý jmenovací přednášce ptal, jak se vyrovnávám s tím šíleným kvantem problémů. A já jsem říkal, jestli jste se dívali na profesionály, na Bodyho, Doyle a Cowleyho, který Cowley řekl, máme problém, tak jeden z těch dvou odpověděl, pane, nevím, co znamená slovo problém, tak chci říct, že držím takovýhle přístup k životu, přestože samozřejmě to není tak jednoduchý jako tato hláška.
17: Architekt Patrik Kotas má výrazný, jasně rozpoznatelný styl. Za svá díla získal několikrát ocenění Stavba roku a Steel Design Award. Současně však také čelí kritice, že jeho stavby jsou předimenzované, megalomanské, drahé a těžko udržitelné. A že k sobě sebestředně poutají příliš velkou pozornost. Nejvíce stížností se týkalo tramvajové trati na Barrandov, kde je dlouhodobě problém s opotřebením některých materiálů.
18: Hledám kus pravdy v tom, co se na těch projektech nepovedlo, třeba z hlediska některých konstrukčních detailů nebo toho, když někde nějaký materiály po nějaký době odcházejí. Samozřejmě na vlastní práci člověk vždycky vidí jaksi exemplární ukázku vlastních chyb, anebo chyb, který nebyly vlastní, ale který se tam prostě objevili a měl jsem je buď já nebo mý kolegové ohlídat. Takže takovouhle kritiku, spíš to je ta, která není mediálně vyřčená, a kterou vidím já, to si nejenom, že všímám, ale to mě bolí, protože na tom člověk třeba cítí kus vlastní viny, anebo když se zase vracím k té otázce bez moci, že jsem třeba to nemohl ovlivnit a přesto se tam nějaký omyl objevil. No a pak mluvíte o kritice toho, že něco bylo moc nafouklýho nebo tak. Víte, to je přesně ten střed hodnot a myšlení. Jestli máme být skromní, nevýrazní, jestli máme být takový, jakože něco uděláme a vlastně si toho nemá nikdo všimnout, bez větších ambicí. Já jsem díky té Francii a pak následně i mnoha letům působení v Itálii, byť jsem tam na rozdíl od té Francie nežil kontinuálně, ale prostě jsem ještě těžce poznamenaný mentalitou italskou, tak já jsem vychovaný profesně k velkorysosti, nebát se jít za svým individuálním názorem. A to je možná to, kdy mnoha lidem lezu na nervy.
15: Je něco, co jste musel pro svou profesi, anebo pro svůj úspěch, nebo pro svou spokojenost v profesní rovině obětovat?
18: Jo, to je bolestivá otázka, na kterou jste teďka klepl. Co jsem musel obětovat? Já jsem se vždycky už prostě od dob, kdy člověk dospěl, považoval za velkýho obdivovatele krásných, stylových žen. A vidíte, do dneška jsem starý mládenec. A není to proto, že bych na manželství nebo na vztahy rezignoval, ale prostě tak, jak se něco povedlo v tom profesním životě, tak se mi nepovedlo v životě soukromým. Takže bohužel nemám děti, byť mám teďka několik let přítelkyni, který si moc považuju, ale vlastně oproti svým vrstevníkům nezaložil jsem rodinu, nemám následovníka a musím říct, že to jsou někdy jako hodně bolestivý stavy, který člověk sám sobě řeší.
15: Vrací vám to ta profese?
18: Vrací mě to v tom, že si nedovedu představit, že bych se měl do budoucnosti nudit, že bych neměl ty svý koníčky, které zase s tou prací bezprostředně souvisejí. Mám spousta životních ambicí a chuti do budoucnosti. A zároveň mi ta profese dává najevo, jak je vyčerpávající. Takže prostě někdy stavy psychické frustrace, ale i jako fyzického opotřebení se projevují. Ale já tady nechci na něco nadávat nebo na něco si stěžovat. Hluboce převažuje ta chuť dělat, tvořit. vymýšlet. Prostě nadále být tím snílkem a hračičkou, tak jak když mě bylo 10 nebo 15 nebo 25, tak pokud mi pán Boasur dovolí zdraví, tak tímhle zůstanu a chci zůstat. Těším se na projekt jednoho úplně nového vlaku, protože je to částečně tajný projekt, tak nebudu říkat pro koho a kam, ale mám ho rozdělený a věřím, že do toho opřu zase tu kreativitu, imaginaci a i samozřejmě zkušenost, protože tam u každý specializovaný profese je strašně důležitý, kromě citu a představivosti, reálná zkušenost.
0: Výjimeční. Galerie současných osobností Česka.
1: Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A já už jen dodávám, že tento díl cyklu Výjimeční natočil Jan Herget. Mistrem zvuku byl Pavel Dejmek, dramaturgii měla Terezie Jirásková.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
20: Dva gurmáni stále objevují krásy a historii Itálie.
21: Úžasné jídlo, krásné prostředí.
22: Grazie.
20: Ale hlavně její chutě. Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
23: Já tady chci žít.
20: Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
24: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 14. Pád.
0: Komentuje profesor Jiří Strauss, kriminalista a soudní znalec v oboru forenzní biomechanika.
2: Nic neděláš, chlastáš, pořád jenom sedíš na tom zatraceném gauči.
3: Ty vůbo jedna nevymáchaná, takhle se mnou mluvit nebudeš. Koukej uvařit něco pořádného k jídlu.
2: Co bych ti asi tak měla vařit? Jsme rozvedený na jese, kde chceš. A kdy konečně od tebe uvidím nějaký peníze?
3: Jaký bych já tobě měl dávat peníze?
2: Třeba ty, co mi dlužíš za rekonstrukci bytu.
3: Žádný peníze ode mě neuvidíš.
2: Jen počkej, máš předvolání k soudu a tam ti sedřu z kůže. A pak si běž bydlet klidně pod most.
3: Už toho mám dost! Jsi hnusná, sobecká mrcha. Mrcha jedna, jak já ji nenávidím. Nechá mě chcípnout hlady někde pod mostem. Oškube mě jak slepici. Co to dělá? Otevírá okno. Leze na stůl. Snad nechce skočit z okna. Ne. Klečí u okna a vyklání se ven. Bere košík s vypraným prádlem a přivazuje prádelní šňůru. Stačilo by jen málo. Jen ji trochu šťouchnout a byl by klid. Nešťastná náhoda. Nikdo by přece nemohl nic dokázat.
4: Za svoji praxi jsem prováděl velké množství znaleckých posudků v oboru forenzní biomechanika. Velké množství se zabývá pádem z výšky. To jsou často případy pokusu o vraždu, nebo jsou to případy pádu z okna, náhodných vypadnutí. Tak v případě těch násilných trestných činů to má podobný pohybový vzorec. A je zajímavé, že ve většině případů vyhazuje muž ženu. Málo kdy se stane, že by žena vyhodila muže, partnera z okna.
1: Ona klečí u parapetu. Pořád se vyklání z okna. Teď se ještě víc nahnula. Jen přepadnout a všechny problémy by byly pryč. Nikdo mi přece nemůže dokázat, že
3: se šmrcha. Neměla jsi mi dělat ze života peklo.
1: Říkala jsi, Soto.
5: Záchranná služba, dobrý den. Pád z okna. A z jaké výšky? Je při vědomí. A kdy se to stalo? Ano, posíláme tam sanitku. Počkejte prosím na místě.
6: Ježišmarja, ona je asi mrtvá. Zavolejte někdo policajty.
7: Postižená je Natálie Benešová, věk 40 let. Vypadla z okna. Odhaduju to tak na 20 metrů. Lékař konstatoval smrt hned po příjezdu na místo. Dotyčná utrpěla mnohočetná zranění hlavy, hrudníku a vnitřních orgánů.
8: Zajistěte stopy. Vyfoťte polohu těla.
9: Informovali jste příbuzné? Viděl někdo ten pád?
7: Jo, je tu sousedka, která zavolala záchrannou službu a bývalý manžel zemřelé, Josef Beneš.
10: Vyslechneme je a snad se dozvíme něco víc.
6: Byla jsem doma, když se to stalo. Slyšela jsem výkřik a viděla jsem ji padat. Hned jsem vyběhla ven a zavolala záchranku.
1: Seděl jsem v kuchyni u stolu. Natálie, moje bývalá žena, ona věšila prádelní šňůru do okna. Vykláněla se ven a najednou jsem slyšel výkřik a viděl už jen, jak padá z okna. Musela uklouznout. Nestačil jsem jí nějak pomoct.
10: A co se dělo pak, pane Beneši?
1: Já byl jsem úplně v šoku. Běžel jsem nejdřív k oknu a když jsem se podíval dolů, Natálie ležela na zemi a nehýbala se. Pak jsem se běhl po schodech ven na ulici.
4: K tragické události došlo v neděli 26. listopadu v roce 2000. Zajímavé pro vyšetřování bylo, že dva dny před tou tragickou událostí přišlo panu Benešovi, tedy manželovi té zesnulé, předvolání k soudu v případě nějakého občanskoprávního vyrovnání. Oni ti manželé byli rozvedeni, žili ve společném bytě, manželka investovala velké finance do úprav toho společného bydlení na rozdělení bytu a manžel se na té finanční zátěži nepodílel. Manželce se to prostě nelíbilo a začala vymáhat dluh a obrátila se na soud.
7: Zjistili jsme, že Josef Beneš v pátek obdržel předvolání k soudu kvůli finančním sporům s bývalou ženou,
9: která v neděli vypadne z okna. To je ale náhoda, co?
7: Jo. Musíme zjistit víc od sousedů. A jestli si ještě někdo něčeho nevšiml.
9: Bydlíte ve stejném domě. Znala jste se s paní Benešovou?
6: Ani ne, spíš jen tak od vidění. Ale byla to chudák ženská.
9: Jak to myslíte?
6: S tím svým mužem si vytrpěla. On to je vzdělaný a inteligentní člověk. Dokonce učil na univerzitě, ale pak dostal mrtvici a ochrnul na polovinu těla. Přišel o práci, zkoušel sice nějak podnikat, ale to nedopadlo dobře. Nakonec začal pít, začal být hodně náladovej a agresivní a stal se z něho zlej chlap. Rozvedli se, ale zůstali bydlet spolu. Často se hádali. A ona mi jednou říkala, že ji i několikrát zmlátil a vyhrožoval, že ji zabije.
9: Ty výhrušky jste slyšela vy osobně?
6: Já ne, ale Pavlíčkovi, který s nima bydlejí na patře. Víte, v paneláku je slyšet skoro všechno. Zeptejte se u nich. Několikrát si stěžovali i narušení nočního klidu. Víte, já bych se vůbec nedivila, kdyby jí z toho okna strčil.
9: Neříkejte.
6: Někdy z něj šel strach.
4: Přihlédnutím k tomu, že Josef Beneš podle svědeckých výpovědí často vyhrožoval své bývalé manželce zabitím, tak bylo nutno provést další šetření a v té souvislosti jsem vypracoval znalecký posudek z oboru forenzní biomechanika. Forenzní biomechanika je nový obor, je to forenzní věda, která zkoumá mechanické chování živých organismů. A to slůvko forenzní znamená, že se využívá poznatků biomechaniky pro soudní řízení.
9: Pane Beneši, můžete nám popsat situaci, jaká předcházela tomu, než vaše žena vypadla z okna?
1: No, seděl jsem u stolu v kuchyni, manželka klečela na stole u otevřeného okna. Tady. A uvazovala prádelní šňůru. Chtěla totiž prádlo pověsit, ale šňůra se jí přetrhla. Pak jsem uslyšel výkřik a viděl už jen nohy, jak přepadávají přes parapet. Vůbec netuším, jak se to mohlo stát. Byla vždycky tak opatrná.
9: A jak daleko jste byl od postižené ve chvíli, kdy přepadla přes parapet okna?
1: Asi 3 metry. Proč? Proč to vlastně chcete vědět?
9: No, jen musíme prověřit všechna fakta.
4: Tehdy se prověřovaly 3 verze. Jednak to byla varianta nešťastné náhody, například pád v důsledku ztráty vědomí. Nebo se mohlo jednat o sebevraždu, že by poškozená aktivně vyskočila z okna. A nebo přicházela v úvahu 3. varianta, a to je působení vnější síly druhé osoby. Tedy mohli bychom říct, že se jednalo o vraždu. Bylo třeba prověřit, zda místo dopadu poškozené odpovídá výšce a způsobu pádu, který popisoval manžel. Pro biomechanické posouzení pádu z výšky je důležitý pohyb těžiště těla při pádu a jeho výchozí poloha.
7: Zopakujme si fakta, která známe. Pád se uskutečnil ze 7. patra budovy. Vzhledem ke konstrukci panelového domu se jedná fakticky o 9. podlaží domu. Délka pádu byla přesně 23,7 metru. Postižená měří 160 cm a váží 55 kg. Tělo bylo nalezeno po dopadu v poloze na zádech a vzdálenost hlavy od svislice pádu byla 1,9 metru. Čas pádu jsme vypočítali na 2,19 vteřiny.
9: Pane Beneši, můžete nám prosím názorně předvést, v jaké pozici byla paní Benešová,
10: těsně před tím, než vypadla z okna. Máme tady figuranta, který je jištěný na laně a budeme zkoušet různé verze, jak se to mohlo stát.
1: Tak Natálie klečela na stole asi takhle, ruce měla natažené před sebe a vázala prádelní šňůru v okně. Hmm. Já jsem seděl tady v kuchyni u stolu.
10: Potřebujeme teď co nejpřesněji polohu zrekonstruovat, tak jdeme na to. Jirko, jsi přivázaný?
11: Jo, už jsem.
10: Podle výpovědi svědka Josefa Beneše byla poloha těla poškozené v okamžiku vázání provazu v kleče, set na patách.
11: Jo, takhle?
10: Jo, berce byly položeny na stole před oknem, špičkami byla zapřena za okraj stolu.
11: Jo, jo.
10: Klekni si, prosím tě, do stejné pozice.
1: Ale že se jich tady sešlo, policajtů. Jsou jak mravenci. Blbnou tady takhle už celé odpoledne. A nic netušej. A jak by taky mohli. Jedinej já vím, jak se tvářila ta mrcha, když jsem jí strčil. A co měla ve očích. Na to nikde nezapomenu.
10: Pane Beneši, klečí ve správné poloze?
1: Myslím, že ano. Víte, manželka měla nízký tlak a často se jí motala hlava. Mohly na ní třeba přijít mdloby a vypadla z okna nešťastnou náhodou.
10: Ano, pane Beneši, všechny varianty vyzkoušíme. Teď a tady. Jirko,
11: ano.
10: Teď se ještě víc nahni a zkus přepadnout.
11: Jo, no ale to taky nejde.
4: Na místě činu byl proveden vyšetřovací pokus s figurantem. Figurantem byl hasič, dobrovolník, umístili jsme ho do té podezřelé situace tak, jak obviněný uváděl, že ta poškozená klečela na okně. Hasič byl jištěný lany o patro výš, aby byl včas zachycen a variovali jsme různé způsoby pádu. Výsledkem bylo, že jsme zjistili, že poškozená nemohla vypadnout v žádném případě nešťastnou náhodou. Podle polohy poškozené na místě činu a podle dalších geometrických parametrů, jako je třeba výška pádu, jsem vypočítal teoretickou rychlost pádu těla, jakou musela padat poškozená, a tento biomechanický parametr neodpovídal variantě spontánního pádu. Ten, kdo letí, už s tím v podstatě nic neudělá a dopadne do determinované vzdálenosti.
10: Pane Beneši, podle biomechanického posudku nešťastná náhoda nepřichází v žádném případě v úvahu. Dotyčná by musela padat skoro 75 metrů a ne 24 metrů, jak bylo v tomto případě, aby dopadla do místa a pozice, ve které byla nalezena.
1: A co když skočila schválně? Mohla to být sebevražda.
10: Tak zkusíme sebevražedný pokus. Jirko,
11: ano.
10: Teď zkus ze stejné pozice vyskočit.
11: Vy máte teda nápady. A jak mám z kleku přeskočit rám a parapet okna?
4: Druhá varianta uvažovala aktivní skok poškozené. Podle podkladů, které jsem měl k dispozici, jsem spočítal, že tělo se nemohlo pohybovat tím způsobem aktivního odrazu. Tělo by dopadlo do jiné vzdálenosti, než bylo zjištěno. Tedy bylo možné variantu sebevraždy aktivního skoku vyloučit. A nakonec ten vyšetřovací pokus i tuto verzi prověřil.
10: Pane Beneši, když vaše bývalá žena vypadla z okna, byl v bytě ještě kromě vás někdo jiný?
1: Ne, nebyl, jen já a Natálie.
10: Víte, rekonstrukce pádu i biomechanický posudek prokázali, že vaše bývalá žena nemohla vypadnout z okna nešťastnou náhodou a ani to nebyla sebevražda.
1: No, proč mi to říkáte? To si myslíte, že jsem ji jako strčil? Proč bych to dělal? Navíc jsem mrzák po mrtvici, ani bych toho nebyl schopný.
10: Sousedi vypověděli, že jste měli dlouhodobé spory. Často jste se hádali.
1: No tak občas jsme se hádali, kdo taky ne, že jo. Byli jsme rozvedení a bydleli ve společném bytě. Taky byste si po čase lezli na nervy, to mi věřte.
10: V pátek vám, jak jsme zjistili, přišlo předvolání k soudu k občanskoprávnímu finančnímu vyrovnání.
8: vaše bývalá žena, která iniciovala toto soudní jednání, v neděli čistě náhodou vypadne z okna. To nemluví ve váš prospěch a vy to moc dobře víte.
3: Natálie byla pěkná megera. Já jsem jí obětoval celý svůj život a ona na mě kašlala. A co je teď ze mě? Mrzák, který nemá ani práci. Ale nezabil jsem jí. Jak bych taky mohl? Vždyť se na mě podívejte. Sotva se vleču o holi, po mrtvici jsem částečně ochrnul.
4: Obviněný neustále tvrdil, že po mozkové mrtvici zpočátku malinko napadal na nohu, pajdal, ale jakmile to vyšetřování postupovalo, tak on zdůrazňoval ten svůj handicap. Začal chodit oholi a pořád zdůrazňoval při výslechu, že je mrzák, že by přeci manželku nevyhodil. Manželka byla sportovkyně, ona by se bránila a on jako mrzák by ji přeci ani nemohl silově vyhodit ven.
8: Pane Beneši, takže trváte na své nevině? Nechcete změnit výpověď? Přiznání je polehčující okolnost.
3: To máte pravdu, nechci.
8: Dobře, tak budeme pokračovat ve vyšetřovacím pokusu. Tentokrát s použitím síly další osoby.
12: Jasně. Jirko?
11: No?
12: Jsi šištěnej?
11: Jo, už jsem.
12: Tak jdem na to. Prosím tě, klekni si zas na ten stolek u okna.
11: Jo.
12: Do stejný pozice jako předtím.
11: Jo, do stejný pozice.
8: Pane Beneši, klečí figurant správně? Klečela takhle i vaše bývalá žena?
3: Jo, klečela. Tak nějak.
12: No tak fajn, můžem začít. Jirko, zůstaň takhle, nehýbej se.
11: Ano.
12: A my tě takhle šťouchnem.
11: Ty vole!
12: Ho, a už je venku. A stačilo jen málo postrčit. Ale pěkně se houpe.
8: Jo, no páni, sice dělám u policie, ale na tohle bych žaludek neměl. 7. patro, pěkná výška. Jirko, jseš v pohodě?
11: Jo, jsem v pohodě.
12: Tak fajn. Vytáhněte ho, kluci. Teď to zkusíme mnohem menší silou.
4: Při vyšetřovacím pokusu si figurant vždycky klekl do té polohy, jak uváděl obviněný. A my jsme se pokoušeli z této polohy rekonstruovat nejenom různé typy pádu, vyhození a vypadnutí, ale také jsme zkoušeli, jak velká síla je potřebná na vystrčení poškozené ven. Figurant vždycky dopadl 2-3 metry pod okno, vytáhli jsme ho nahoru, znova šel do té výchozí polohy a ku podivu ta síla, vnější síla na vypadnutí byla poměrně malá. Mně vyšla ve znaleckém posudku kolem 60 newtonů a skutečně při tom vyšetřovacím pokusu se zjistilo, že těch 60 newtonů, což je asi tak zhruba 6 kilo, plně postačuje, aby poškozená byla z té polohy v kleče na stole před otevřeným oknem, kdy ruce měla vysunuté ven, byla vystrčena ven a letěla tím definovaným pádem až do té polohy, kde byla zadokumentována. Tento experiment byl významný i z toho důvodu, že na vystrčení poškozené stačil tlak jedné ruky. A to bylo v rozporu s tím, co uváděl obviněný. On jako ten mrzák, ten handicapovaný člověk, by přeci tu manželku ani nemohl vyhodit, ale zjistilo se, že opravdu ta síla byla velmi malá, takže on to mohl zcela bez problémů provést.
8: Pane Beneši, celý znalecký posudek hovoří ve váš neprospěch. Nechcete ještě změnit svoji výpověď?
3: Nic jsem neudělal.
8: Poškozená musela padat z budovy zády ve směru pádu, což je jinak, než jste vypověděl. Vnější síla, která na ní působila, musela působit do těžiště, nebo mírně nad těžiště.
12: A jednoduše přímo do zadku. Místo dopadu odpovídá výšce pádu jen v případě, že poškozená byla vystrčena nebo vyhozena ze 7. patra budovy působením vnější síly jiné osoby. Místo dopadu neodpovídá nešťastné náhodě nebo sebevražednému skoku.
3: Já ji nezabil.
8: Variantu aktivního sebevražedného skoku nebo spontánního pádu vylučuje také velikost okna budovy a výška postižené. Z tohoto okna nemohla samovolně...
3: Nemůžou mi přece nic dokázat. Neodsoudí mě přece jen kvůli nějakému profesůrkovi, který to tak spočítal. To přece není žádný důkaz. Jenom mě chtějí znervoznit a donutit k přiznání. Neměl jsem jinou možnost, Kdybych to neudělal teď, už chcípám někde pod mostem.
8: Tak to vypadá, že se nám pan Beneš nepřizná.
12: No jo, už to tak bude. Ale biomechanický posudek na začení a odsouzení pachatele stačí.
6: Ale dobrý den, pánové. Tak už víte, jak se to stalo.
8: Dobrý den. Bohužel je nám líto, paní, ale nemůžeme s vámi mluvit o průběhu vyšetřování.
6: Ne, to je škoda. Takovou podívanou jste nám tady požádali. Celý odpoledne se tu houpal chlap na laně v okně a parád vzhůru nohama. To víte, všichni jsme strašně zvědaví, na co jste přišli.
8: Je nám líto, to bohužel nejde. Ale určitě nám povíte, jestli je pan Beneš momentálně doma.
6: Asi před půl hodinou se vracel, tak by měl být.
12: No tak vám moc děkujem.
3: Zase vy? Co ještě chcete?
8: Pane Beneši, zatýkáme vás pro podezření z vraždy Natálie Benešové.
12: Půjdete s námi.
3: To přeci nemůžete. Nic jsem neudělal.
4: Pachatel byl podroben poligrafickému vyšetření a bylo prokázáno, že na otázky, zda došlo ke kontaktu v okamžiku vypadnutí jeho bývalé ženy z okna, odpovídal nestandardně. Měl nestandardní kritické projevy. Výsledky poligrafického vyšetření jenom podpořily ten závěr biomechanického zkoumání a přispělo to vlastně k jeho odsouzení. Abych upřesnil, co toto poligrafické vyšetření je, tak to je vyšetření, které snímá fyziologické reakce formou kožního odporu, dechové frekvence, tepové frekvence a krevního tlaku, a navíc ještě snímá napětí na hlasivkách. A v tom komplexu vyšetření lze prokázat, zda dotyčný vyšetřovaný mluví pravdu, nebo zda se něčeho obává, že má z něčeho strach, že něco skrývá. A tady v tom případě bylo jednoznačně prokázáno, že on musel být ve fyzickém kontaktu s tou poškozenou, když padala ven z okna. Výsledný rozsudek, který jednak zohlednil posudek z oboru forenzní biomechaniky a poligrafické vyšetření, byl takový, že pachatel byl odsouzen na 10 let.

Tak to bylo další pokračování seriálu Historie českého zločinu s podtitulem Pád. Autorkou scénáře byla Tereza Vojtová, odborná spolupráce profesor Jiří Strauss. Ruchy a hudbu doplnil Petr Šplíchal, mistrem zvuku byl Ladislav Rajch. Účinkovali René Přibyl, Krištof Nohýnek, Eva Kodešová, Marcela Nohýnková, Jarmil Škvrna a Matyáš Procházka. Režii měl Jaroslav Kodeš. No a připomínám, že další pokračování s podtitulem Král padělatelů vysíláme příští neděli v 18 hodin a 30 minut tady na Dvojce.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
0: Noční mikrofórum.
3: Hostem Jany Richterové bude astrofyzik Václav Pavlík. Co ho nejvíc okouzluje na výzkumu hvězdokup? Proč se v rámci popularizace astrofyziky rozhodl psát pohádkové příběhy pro děti? A které vesmírné záhady nám dnes umožňují zkoumat počítačové simulace?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Nejprve zde máme dvě informace z domácí, konkrétně pražské muzikálové scény.
2: Minulý měsíc proběhla v divadle Kalich premiéra nového původního jukebox muzikálu Biograf Láska 2, tedy nový příběh s písněmi legendy české populární hudby Hany Zagorové.
0: Přesně v den zpěvaččiných nedožitých 80. narozenin tedy divadlo představilo pokračování úspěšného muzikálu Biograf Láska, který se od své premiéry v roce 2022 těšil velkému zájmu diváků. Vytvořit ze stovek písní Hany Zagorové, které se do původního muzikálu nevešly druhý díl, tak bylo zcela logickým krokem. Potvrzuje to i skutečnost, že jsou všechny reprízy nového muzikálu až do prosince vyprodané.
2: Scénář k Biografu Láska 2 opět napsala spisovatelka, scénáristka a publicistka Uljana Donátová. Stejně jako u prvního dílu, kde se v divadle Kalich představil ve svém režisérském debutu, je autorem režijního zpracování i scénografie Jan Kříž.
0: Nový příběh navazuje na předchozí muzikál velice volně. Objeví se zde nové postavy i nové zápletky a inscenaci si tak užije i divák, který první Biograf neviděl. Příznivci prvního dílu si zde ovšem najdou i drobné odkazy a souvislosti. Oproti jedničce, ve které se příběh točil kolem trojice nejlepších kamarádek, dostává nyní větší prostor více postav.
2: V centru dění pak stojí Tomáš a Linda, tedy mladí lidé, kteří mají celý život před sebou. Linda se snaží jít za svým snem a prosadit se jako herečka. Tomáš zase v kavárně Biograf Láska čeká na skutečnou lásku, která by dala jeho životu smysl.
0: Ač byla řada nejslavnějších hitů Hany Zagorové využitá už v jedničce, rozhodně to neznamená, že ve dvojce na diváky čekají jen neznámé skladby. V inscenaci tak zazní například písně Studánko stříbrná, Duhová víla, Černý páv, Málo kdo ví, Sláva je bál nebo Zdá se.
2: Divadlo Kalich představilo svůj nejnovější muzikál netradičně ve dvou premiérách, během nichž se objevily stálice divadla, jako jsou Marie Křížová, Kateřina Steinerová či Michaela Tomešová. Zároveň však nový příběh otevírá prostor pro hlavní role novým mladým tvářím Natálii Říhové, Miroslavu Frýdlovi a Filipu Antoniovi.
0: Podobně jako jeho předchůdce zaujme Biograf Lásky 2 nový příběh, zejména po hudební stránce, která dokazuje, že písně Hany Zagorové budou žít dál. K tomu přispívají skvělé výkony umělců, kteří se nelehkého úkolu interpretovat důvěrně známé a oblíbené skladby zhostili s velkou ctí.
2: Nahrávka z nové inscenace zatím k dispozici není, a tak se vrátíme v ukázce k úspěšnému prvnímu jukebox muzikálu Biograf Láska. Je na

0: Minulý měsíc zveřejnilo hudební divadlo Karlín informace k připravované novince s názvem Malý princ. Jeden z nejslavnějších příběhů světové literatury z pera Antoana de Saint-Exupéryho ožije tentokrát na jeho malé scéně jako muzikál s novou původní hudbou, scénářem a osobitou výtvarnou koncepcí.
1: Legendární příběh o hledání sebe sama, svého místa na světě a blízkosti druhých skrze dětský pohled na svět přirozeně promlouvá k dětem, avšak otevíráním hlubokých témat hovoří stejně tak i k dospělým. Malý princ by tak mohl být titulem pro všechny generace a z toho by chtěla vycházet také nová karlínská inscenace.
0: Původní téměř filmovou hudbu k novému muzikálu složil herec, hudebník a skladatel Jan Maxián, texty pak napsal společně s Dominikem Rosem. Režisérkou představení je Kateřina Pixa-Průšová, která pro nový muzikál vytvořila také libretto a scénografii. Výraznou součástí inscenace má být její výtvarná podoba, která bude vycházet z ilustrací světově uznávaného českého výtvarníka Petra Sýse, mimo jiné autora knihy Pilot a malý princ.
1: V rámci obsazení se diváci mohou těšit například na Romana Tomeše, Petru Koskovou, Josefa Feča, Dennyho Ratajského, Dušana Kolára nebo Michaelu Tomešovou. Premiéra muzikálu Malý princ na malé scéně hudebního divadla Karlín je naplánována na 2. prosince letošního roku.
0: Nahrávka z Malého prince zatím k dispozici není, a tak si místo ní připomeneme snad nejslavnější český muzikál Drákula, který právě v hudebním divadle Karlín čeká na svoji obnovenou premiéru.

0: Posloucháte Musical Express.
1: 9. října uplynulo přesně 40 let od světové premiéry muzikálu Phantom Opery. Konala se tehdy v londýnském divadle Jejího veličenstva, dnes Jeho veličenstva, a hraje se tam dodnes. No a proto bude druhá část našeho pořadu věnována právě jemu.

0: Fantom opery se za 40 let své existence stal doslova muzikálovým fenoménem. Rok a půl po své světové premiéře byl uveden na Broadway a i tam patřil mezi prémiové tituly. S úspěchem se poté hrál i ve Vídni a koncem roku 1990 si odbyl také německou premiéru v Hamburku v divadle Nová Flóra, které bylo postavené speciálně pro něj. Všude, kde byl uváděn, se doba jeho hraní počítá na dlouhé roky a až donedávna se směly po celém světě uvádět pouze takzvané repliky, tedy inscenace jako přesné kopie té původní londýnské inscenace v režii Harolda Prince.
1: Výjimku dostalo na počátku nového milénia pouze Madáchovo divadlo v Budapešti, a to pro mimořádně úzké osobní vazby na skladatele Andrewa Lloyda Webbera, ale to by bylo povídání na delší dobu.
0: Jednou z prvních takzvaných non-replik, tedy inscenací z vlastní režií, choreografií, scénou a kostýmy, byla před lety ta v pražském divadle Goya Music Hall. Navíc Fantom nesměl být uváděn v repertoárových divadlech, nýbrž výhradně jako takzvaná long run produkce, tedy jediný titul divadla od premiéry až do derniéry.

0: Phantom opery je klasický příklad moderního romantického muzikálu a ani po 40 letech nestrácí na vitalitě. Nepřeháníme, když tvrdíme, že Phantoma komponoval Andrew Lloyd Webber pro svoji tehdejší přítelkyni a pozdější manželku, posléze muzikálovou světovou hvězdu Sáru Brightmanovou.
1: Původním londýnským Phantomem pak byl Michael Crawford, ze kterého se právě díky této roli stala takřka přes noc muzikálová hvězda. Phantoma i v průběhu dalších let hrál nejen na Broadwayi, ale také v dalších inscenacích po světě.
0: Dodejme, že dnešní hudební ukázky pocházejí z remasterované nahrávky právě se solisty původní premiéry.
1: Producentem původního londýnského nastudování Phantoma opery byl producent Cameron McIntosh, kdysi nejbližší spolupracovník skladatele Lloyda Webbera. Na svém kontě má ale i další úspěchy, například původní londýnskou inscenaci Koček, Bídníky, Miss Saigon, Mary Poppins, Čarodějky z Eastwicku a další tituly. Zkrátka, Cameron McIntosh patří mezi přední světové producenty muzikálů s ryzím srdcem divadelníka. Na rozdíl od mnoha velkých produkčních společností, v jejichž luxusních kancelářích zasedají střídající se anonymní manažeři, McIntosh sám začínal jako divadelní inspicient při světové premiéře Olivera v roce 1960 a postupně se vypracoval v uznávanou a nezaměnitelnou osobnost světového muzikálu.

0: Andrew Lloyd Webber se při tvorbě Fantoma opery inspiroval stejnojmenným francouzským románem Gastona Lerouze z roku 1910. Podle svých vlastních slov si vždycky přál složit velký romantický příběh a právě tento román mu k tomu dal ideální příležitost. Trvalo sice nějakou dobu, než se mu podařilo najít vhodnou cestu, jak osudy krásné a talentované Christine a jejich dvou nápadníků dostat na jeviště, nakonec to však ve spolupráci s libretisty Richardem Stilgouem a Charlesem Hartem dokázal.
1: Stvořili tak nejen muzikál, který se dočkal bezpočtu divadelních nastudování po celém světě, ale také své filmové verze a volného pokračování s názvem Love Never Dies, tedy

0: Muzikál Phantom Opery je ve své podstatě pohádkou o neopětované lásce. Když Christine strhne Phantomovi jeho masku a odhalí jeho znetvořenou tvář, dokáže mu jako jednomu z nejtypičtějších tragických hrdinů moderního divadla a muži s hudbou v duši, že chyba není na jeho straně, ale ve faktu, že se narodil jako hříčka přírody.
1: Proto není nikterak překvapující, že se právě tento romantický muzikál, odehrávající se v pařížské opeře a jejím podzemí, setkal s tak velkým úspěchem a stal se divácky vůbec nejoblíbenějším Lloyd Webberovým dílem, které kdy napsal.

0: Hovoříme o 40. výročí světové londýnské premiéry muzikálu Phantom Opery a tam se hraje prakticky nepřetržitě dodnes. Za ty 4 dekády má jenom tam na svém kontě více než 15 000 repríz.
1: Originální londýnské nastudování se dočkalo i několika světových turné. Jednou z jeho zastávek byla loni na jaře na několik týdnů i Praha, kde Phantom hostoval v kongresovém centru.
0: Možná tedy neuškodí několik statistických údajů.
1: Phantoma opery v různých nastudováních vidělo přes 160 milionů diváků v 21 jazycích ve 193 městech a 46 zemích světa. Muzikál získal 70 prestižních divadelních cen, včetně 7 cen Tony a 4 cen Laurence Oliviera, mezi kterými nechyběly ani ceny za nejlepší muzikál.
0: Jak jsme už v našem pořadu uvedli několikrát, nové nastudování se u nás Phantom Opery dočká za rok, tedy v září roku 2027, v novém divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Půjde o zcela novou scénickou koncepci s novým obsazením a také s novým českým textem.
1: Phantomovi opery přeje Muzikál Express do Londýna hodně úspěchů i do dalších let, novou generaci představitelů a především další a další generace diváků.
0: Osobně jsem měl to štěstí, že jsem v Londýně tento muzikál viděl poprvé krátce po jeho premiéře. Vlastně to byl v roce 1986 vůbec můj první londýnský muzikál. A samozřejmě se Sarou Brightmanovou a Michaelem Crawfordem. Od té doby se i svět muzikálu hodně změnil, ale Phantom stále žije a stal se doslova a do písmene muzikálovou klasikou.
1: Další ukázkou z původní inscenace Phantoma opery se tedy pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express za autorské spolupráce Lukáše Helceleta jako vždy připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Naslyšenou se těšíme opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikálexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný nedělní večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu o nejkrásnějším ostrově. No a ve 20 hodin skvělý kriminální příběh Vražda za bílého dne. Můžete se těšit na Ondřeje Vetchého, Davida Novotného, Pavlu Beretovou, Tatianu Medveckou či Danielu Kolářovou. Ve 20 hodin tady na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hayaya. Princ Fumio se konečně dostane na ostrov, kde si všichni dělají, co chtějí. Bude tam opravdu spokojený? Co myslíte? Je tu poslední díl ze seriálu o nejkrásnějším ostrově, který dostal název O ostrově květin. Tak honem do postýlek, ať vám z pohádky nic neuteče.

0: Dobrý večer, děti. Od té doby, co Fumio opustil svůj domov na Třešňovém ostrově, usínalo slunce za mořem už mnohokrát. Tolikrát, že Fumio ani neuměl do tolika počítat. Teď znovu sledoval, jak si slunce načechrává peřinu z červených obláčků. Plavil se na moři velkou lodí, která ho snad jednou doveze zpátky domů. Moc si to přál. Tolik se mu stýskalo po babičce, dědečkovi, tatínkovi i mamince. Litoval toho, že si jednoho dne přál, aby nemusel být zdvořilý, poslouchat rady druhých a ctít pravidla Třešňového ostrova. Byl nešťastný, že mu pán moře tohle přání kdysi splnil. Kapitán lodi sice pomohl Fumiovi utéct z ostrova plného draků, ale svoji cestu si malý kluk musel tvrdě odpracovat. Dostal velký rejžák a každý den s ním musel palubu vytrhnout tak, že svým leskem odrážela paprsky slunce. Také musel námořníkům pomáhat chytat ryby a krájet v kuchyni zeleninu. Té však nebylo mnoho a její zásoby se každým dnem tenčily. Když už na palubě lodi nebylo k jídlu nic jiného než ryby, zavelel kapitán zastavit u břehu. Loď zakotvila v malém přístavu s barevnými domky, kolem kterých rostly ještě barevnější květiny. Všude jich bylo plno, ale nevypadalo to jako na Třešňovém ostrově, kde se Fumio narodil. Žádné zahrádky, žádné ploty, jen divoce rostoucí květiny a zaprášené, neudržované ulice. Fumio a vousatý námořník v pruhovaném tričku dostali za úkol nakoupit vodu, zeleninu, ovoce a vonné oleje. Ty totiž námořníci převáželi na jiné ostrovy, kde jim za ně štědře platili. Fumio a námořník přišli na tržiště. Hezký den, pozdravil slušně Fumio prodavače rajčat. Neotravuj, odseknul trhovec a dál se na něčem dohadoval s prodavačem paprik u vedlejšího stánku. Fumio s námořníkem nabrali do koše rajčata a pak podali trhovci peníze. To je málo, vykřiknul trhovec. Námořník se ale nedal. Tady je napsáno, že koš stojí 5 stříbrných, ukazoval na cedulku. To jo, ale cizinci platí víc, hádal se trhovec. Stejně Fumio a námořník pochodili i u prodavače melounů a pomerančů. Když si pak zašli na oběd do místní hospody, nestačili se divit. Po učení z tržiště se předem ptali na cenu, ale když jim jídlo přinesli, museli zaplatit víc, protože zvon v přístavu odbyl poledne. A co hůř, místo kuřete, na které se Fumio a námořník těšili, dostali na talířích rybu. Prý kuchař neměl náladu péct kuře. Ale tím to neskončilo. Když se s plnými koši vrátili k moři, zjistili, že loď je pryč. Správce přístavu totiž prohrál v kartách a neměl náladu na to, aby tam kotvili cizí lodě. Co budeme dělat? Roztřásla se Fumiovi kolena. Námořník, který byl starší a tudíž i na lecos zvyklý, jen pokrčil rameny. Muž, který nedaleko vykládal velké sudy s květinovým olejem, jim nabídl nocleh, když mu pomůžou. Avšak poté, co Fumio a námořník odnosili všechny sudy, jim muž řekl, že si vše rozmyslel a že se mají zeptat pekaře, zda je nenechá přespat. Fumio v tu chvíli pochopil, že na ostrově neplatí žádná pravidla. A druhý den se o tom znovu přesvědčil. Když se ráno probudil pod květem orchideje, vládl na ostrově král. Jen co s námořníkem posnídali, usedl na královský trůn místní šaman a už v poledne šaman oznámil, že ho králování nebaví. Šel se koupat k moři a vládu předal opici, která běžela kolem. Fumio a námořník se poučili z předešlého dne a chtěli za práci zaplatit předem. Ale ukázalo se, že peníze na ostrově nemají moc velkou hodnotu. tu chtěli za vodu zaplatit zlaťáky, i když Fumio a námořník měli jen stříbrné. Jinde zase za oběd požadovali pytel mouky a peníze vůbec nechtěli. Prý proto, že jim zrovna mouka došla a kuchařovi se nechce jít na tržiště. Zkrátka, na ostrově si každý dělal to, co ho zrovna napadlo. Fumio a námořník se snažili přežít, ale nebylo to snadné. Jednou je posílali k čertu, po druhé jim ani neodpověděli na pozdrav. Po třetí museli vylézt na strom a slézt dolů, aby dostali radu, kudy se dostanou k přístavu. Tam námořník a Fumio chodili každý den. Doufali, že se loď pro ně vrátí. Ale správce přístavu hrát karty neuměl a tak pořád prohrával a náladu měl mizernou. A když neměl náladu, tak žádné lodi nedovolil zakotvit. Naposledy jim pekař slíbil, že konečně zatopí v peci a upeče chléb. Dopadlo to tak, že Fumio a námořník si museli chléb upéct sami. Pekař sice zadělal v díži, ale pak ho napadlo, že by bylo lepší si zdřímnout. Samozřejmě, námořníci nejsou pekaři a tak chléb vyndali z pece úplně černý. V tu chvíli byl Fumio z ostrova, kde neplatí žádná pravidla, už tak zoufalý, že si sednul na břeh moře a usilovně prosil pána moře, aby mu pomohl dostat se zpátky domů. Konečně pochopil, proč jeho maminka s tatínkem trvali na tom, aby dodržoval pravidla Třešňového ostrova. Proč mu říkali, že lidem se tak žije lépe. K čemu mu to ale bylo, když byl na ostrově, kde žádná pravidla neplatí? Rozplakal se. Když na horký písek ukápla jeho první slza, objevila se na obzoru loď. Fumio a námořník k ní sice museli doplavat, jelikož nesměla zakotvit v přístavu, ale byli zpátky. Zpátky na lodi, se kterou mohli plout kamkoliv, hlavně pryč z bláznivého ostrova. Kamkoliv ale nepluli. Fumio dostal od kapitána pochvalu za to, jak dobře si na ostrově vedl, a nejen to. Loď se vydala k Třešňovému ostrovu. Už jen několikrát si slunce ustlalo na červených obláčcích a Fumio byl zpátky doma. Doma, kde si lidé přejí krásného dne a chovají se k sobě hezky. Když Fumia maminka přikrývala peřinou a přála mu dobrou noc, věděl, že už nikdy nebude hledat krásnější ostrov, na kterém by si mohl dělat jen to, co sám chce. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Jak došlo k úmrtí seniorky v pražských Košířích, tak právě na tuto otázku snad dostaneme odpověď v následujících chvílích. Poslechněte si kriminální příběh, ve kterém jde o peníze a zazní v něm i psí a kočičí hlasy. Děj detektivky podle scénáře bývalého kriminalisty Josefa Mareše inspiroval skutečný případ. Stal se na Štědrý den, upřesňuje jeho autor, takže vzpomínka na něj je taková, že jsem místo strojení vánočního stromečku vyšetřoval s kolegy vraždu starší paní a zvládli jsme to do Silvestra, uvedl Josef Mareš. V rozhlasové nahrávce pátrají kapitáni Schulz a Zavázal v podání Onho a Davida Novotného. Dále uslyšíte Danielu Kolářovou, Tatianu Medveckou, Pavlu Beretovou nebo Miroslava Hanuše. A kromě studia se natáčelo i v ulicích pražského Karlína.
2: Mami. Mami. Mami. Mami. Mami, jsi tu?

0: Prohlídky v okolí Košíř. Praha 5, ulice U Tenisu 11. Podezřelé úmrtí v bytě. Mrtvá Jana Černá, 69 let, bytem tamtéž. Oznamovatelka, dcera Eva Černá, čeká na místě. Opakuji, prohlídky v okolí Košíř. Praha 5, ulice U Tenisu 11, podezřelé úmrtí v bytě. Koroner potvrdil podezření na násilnou smrt. Krajský výjezd se soudním lékařem na místě, intervent na cestě, vyrozuměno vedení kriminálky, včetně prvního oddělení.
1: A dosah prvního oddělení právě na místě. V cíli za 25 minut od vyrozumění.
2: Jsme prostě dobrý a rychlí,
1: jak by řekl major Kričí, proto taky děláte na vraždách, vy blbci.
2: Přesně.
1: No, akorát teda nevím, kde zaparkovat.
2: Nejde to na chodník.
1: No, dobře, ale je to na tebe.
2: Jasně.
1: Tamhle už po nás kouká příslušník.
2: Jak se na ně nekoukej.
1: Já na něj, on kouká na nás, chápeš?
2: Ale,
1: nekouká, ale už nekouká, už jde po nás.
2: Už jde na tebe,
1: no, tak na mě nejde, na tebe. Na tebe.
3: Promiňte, pánové, tady nemůžete parkovat.
2: Promiňte,
4: já jsem tomu...
2: Kapitán Schulz, kapitán Zavázal, dosah vraždy.
3: Dobrý den.
2: Já se vám omlouvám, ale kolega se do dneška nenaučil, kde může a nemůže parkovat.
4: Já se omlouvám,
2: tak se za něj omlouvám. Berete to, kolego.
3: Jasně. Podpraporčík Vomáčka, místní. Tady Košíře.
2: Jo, tak jak to vypadá?
3: Koroner už vyplnil úmrtní list, výjezd se soudním lékařem ohledávají uvnitř a já čekám s oznamovatelkou na policejní interventku.
2: Jo, jasně, takže já si oznamovatelku s dovolením předtím ještě vyslechnu, jo?
3: Dobře.
4: Já se budu podívat na místo činu, jo?
2: Jo.
5: Dobrý den, paní Černá? Já jsem kapitán Schulz. Policie.
6: Dobrý den.
5: To vy jste?
6: Ano, já s maminkou si voláme, teda vlastně jsme si volali několikrát denně a já bydlím na druhém konci Prahy, takže před polednem ona nebrala mi telefon, tak jsem to zkoušela opakovaně a nakonec jsem se sem vypravila, zvonila jsem. A když maminka neotevírala, tak jsem, já mám klíče náhradní od mámy.
5: Rozumím. Vaše maminka tu bydlela sama?
6: Mhm. Sama. Táta zemřel před 5 let. Promiňte.
7: Kapitán Schulz?
5: Ano.
7: Zdravím, Zumová, policejní interventka.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Výborně, tohle je paní Černá. Její maminka byla...
7: Rozumím.
4: Ale tak už... Jo, pardon, promiňte. Doktor bude končit.
5: Jo. Paní Černá.
6: Ano.
5: Kdybyste byla tak laskavá a počkala tady na mě. Víte, teď musím na chvilinku. Mhm. Ale tady paní policejní interventka vám zatím vysvětlí všechny ty věci kolem.
6: Dobře, děkuju.
5: Děkuju, hned jsem tady.
8: Ahoj.
2: Jak to vypadá?
8: Smrt nastala, typnul bych si dnešní dopoledne. Paní je udušená, zakrytí dýchacích orgánů kombinovaný se stisknutím krku. Podle těchto hematomů na krku bych řekl, že útok byl vedený spíš ze zadu.
2: Sama se k němu otočila zády?
8: No, vypadá to tak. Ani se nestačila bránit. Jiný zranění na těle nevidím. Víc vám tady neřeknu.
2: Napadena byla v předsíni.
9: Byt se zdá netknutej. Nic otvíraný, nic přeházený.
2: Vypadá to, že jediný, co tady udělal, je, že jí zabil.
9: Tady na zemi je asi její peněženka. Prázdná. Může by přece jenom loupeš?
2: Potrž mi.
9: No.
2: Vyfotím to a ukážu to její dceři.
8: Tak, pánové, já se s váma loučím. Se kterým z vás se uvidím na pitvě?
9: Já byl minule.
8: No, byl jsi hodně dobrý.
9: Slyšíš?
8: Upozornil mě na možnou cirhózu jater.
2: Ten mladý zastřelený Rusák měl cirhózu?
8: Ne. Ten byl až na tu prostřelenou hlavu úplně zdravý.
9: Za to doktor vypadal nezdravě.
8: Já jsem byl po chřipce.
9: Blá, blá, blá.
2: No, vidím, že jste zahraní, pánové. Takže to nebudeme měnit.
9: Cože, jakože já zas na pitvu?
2: Já dokončím výslech dcery, když už jsem ho začal.
9: Fajn, srazíme se pak na baráku.
2: To je snad jasný. Čau.
9: Čau.
1: Paní Černá? Je tohle to peněženka vaší maminky?
6: Je. To dostala to k svátku.
1: Nevíte, kolik v ní obyčejně nosívala peněz?
6: Ne, to nevím. Ale maximálně 1000 třeba.
1: Ano. A peněženku si doma někam odkladala na nějaké místo?
6: Aha, odkládala na takovou poličku v předsíně u dveří.
1: Ano. Až skončí ohledání, mohla byste se mnou, prosím, projít celý byt? Víte, potřebujeme vědět, co se případně ztratilo.
6: Dobře, samozřejmě, snad to zvládnu. Promiňte, já to pořád nechápu. Maminka byla přece tak opatrná, když někdo zazvonil, ona otvírala dveře vždycky jenom na ten řetízek, ona vůbec...
1: Jenže zámek na dveřích je neporušený. Vaše maminka, pachatele, musela pustit do bytu sama.
6: No to ne, to máma by nikoho cizího do bytu určitě nepustila, to ne.
1: To znamená, že jí mohl napadnout někdo, koho znala?
6: Tak tomu taky nevěřím. Maminku měl každý rád.
1: Sousedský nebo rodinný problémy? Žádný?
6: Ne, to určitě ne.
1: Jak na tom byla finančně?
6: No jak, tak celý život pracovala v bance, měla slušný důchod, ale žila skromně. Ona si šetřila na baráček, ona si představovala stáří v přírodě. Tak se začala ještě teď přivydělávat.
1: Víte, jak si přivydělávala?
6: Nějak se to týkalo úvěru, nebo...
1: Takže pokračovala v práci v bance?
6: Ne, to bylo u takové soukromé firmy úvěrové.
1: Tam neznáte náhodou název té firmy?
6: To si nevzpomenu, promiňte, to... Nebo počkejte, něco jako levná půjčka.
1: Levná půjčka?
6: No, nebo tak nějak. Máma tam, myslím, uzavírala smlouvy a pak teda hlavně obcházela klienty a vybírala od nich splátky.
1: A ty peníze, co vybrala, tak...
6: No, na to tam mají nějaký předpisy. Ona to musela vždycky odevzat ve firmě.
1: A nechodili za ní klienti třeba i domů?
6: Ne, to vůbec, to v žádném případě. I na tohle tam, co říkala, mají dost přísný pravidla, víte. Moje maminka, ona byla zvláštní, ona v práci byla ráda, že je mezi lidma, ale svoje soukromí, ona si to hodně hlídala, víte.
1: Rozumím.
6: Po smrti táty se uzavřela do sebe a... Nikoho si domů nezvala, já byla ráda sama, četla si nebo kouká na televizi.
1: Takže žádní známí? Nebo třeba kamarádky? Příbuzní?
6: Já bych řekla, že ne. Ona vlastně měla jenom mě.
3: Pane kapitáne?
1: Ano?
3: Pardon, od výjezdu mám vzkázat, že jsou s ohledáním hotoví.
1: Ano. Díky. Paní Černá. Zkusíte se mnou tedy projít ten její byt?
6: Tak jo, tak... Ano, samozřejmě, zkusím.
1: Děkuju vám. Děkuju. Tak můžeme, prosím.
10: Major Krejčí, slyším. Pane redaktore, tiskové oddělení už k tomu zprávu vydalo. Nic víc vám neřeknu.
11: Ahoj, můžeme?
10: Pojďte dál, kluci. Řekl jste to naprosto přesně, jsem vedoucí oddělení vražd. Mým úkolem je vraždy objasňovat, ne je komentovat. Naschle.
11: To už otravuje kvůli ty dnešní vraždě.
10: No ty ještě asi nevědí. To byl kvůli tomu zastřelenému Rusákovi. No tak si sedněte a povídejte, jak to vypadá s tou Janou Černou.
11: Ne, slušná, starší, nekonfliktní paní. Byť prohledaný nebyl. V ložnici v zásuvce nočního stolku se našly i nějaký cennosti. Pár tisíc v hotovosti a platební karta.
10: Takže kromě peněz z peněženky se jinak nic nestratilo.
11: Ne, vypadá to, že ne. Na druhou stranu nic moc cennýho tam nebylo. Paní měla celkem pěkný peníze na účtu. Chtěla si koupit baráček někde u Jílovýho. Takže důchod jí chodil na účet a z účtu až zas tak nevybírala. Nepotrpěla si na žádný šperky nebo něco podobného. Nebyla tam ani žádná drahá elektronika, nic. A mobil měla tlačítkový.
10: Co pitva?
11: Jenom se potvrdilo, co doktor říkal už na místě.
10: Já na místě nebyl.
11: Jo,
12: to my víme.
11: Promiň. Paní byla napadená v předsíni hned u dveří zezadu. Jednou rukou jí pachatel zacpal ústa a nos, druhou jí vzal jakoby do kravaty. Smrt udušením. Bylo to rychlý, nestačila se ani bránit. Hm. Smrt nastala v dopoledních hodinách mezi 10. a 11.
12: Dcera s ním mluvila naposledy dneska v 9 hodin ráno. Do práce měla jít poškozená až další den. Dneska měla volno. A podle dcery žádnou návštěvu nečekala. To by jí prý určitě řekla. Pak jí dcera volala v 11.45. To už ale telefon nezvedla.
10: Stopy.
12: Vypadá to bídně. Pachatel byl s největší pravděpodobností akorát v té předsíni. Prohlíd jenom tu peněženku a na ní nic nenechal.
10: Svědci?
12: Zatím žádný.
10: Kamery?
11: Ani v domě, ani na ulici.
10: Tak to bude hodně těžké.
11: To teda.
10: Nezbývá, chlapci, teda než znova projít celý barák, okolní ulice a poptejte se u ní v práci, nebo jestli má nějaký další příbuzný.
12: Jo, jasně, klasika.
10: Major Krejčí, vraždy.
13: Další.
10: Mlčte. Ano. Ano, paní redaktorko, máme další vraždu. Zavražděná starší paní v bytě. Intenzivně se na případu pracuje. To je vše, co vám k tomu zatím můžu říct. Naschle.
11: Fofr.
10: Supy.
11: Promiň.
12: My už jdem. Jo, pojď, Supe.
10: Pojď. Hodně štěstí.
12: Pojď, Supe. Takže, barák máme komplet hotovej, že jo? A okolní ulice...
14: Počkej, barák kompletně hotový nemáme.
12: Jak to?
14: Chybí ta sousedka, co bydlí nad Černou, a ta se jmenuje... Jiřina Budíková.
12: Jo.
14: Jo, ta nám to ale stejně asi moc neřekne, když leží v nemocnici.
12: To je na nic.
14: Co?
12: No ne, když je ta zavražděná taková hodná, naprosto bezproblémová.
14: Jo, tohle, no jo, no.
12: To je v pytli, s někým žádný problémy. V baráku bydlí samý starší lidi. Žádná kriminální minulost. Blbý je, že si nikdo ničeho nevšim.
14: V okolí během tohohle roku žádný přepadení v bytě, žádný podezřelý vloupání.
12: Sakra, všechno je proti nám.
14: Přesně. Podívej, taková tichá ulice. Tady, když jde někdo cizí, hned je nápadnej.
12: Ty jsi taky nápadnej.
14: Protože jsem cizí.
12: No, ale ne pro mě a přesto jsi nápadnej.
14: Čím to je?
12: Nevím, páč jsi divnej.
14: Dík.
12: Hele, je 5:55. Takže já si do bačinu. Vidíš, a nikde.
14: Aha, pleteš se, já vidím svědka. Vlastně svědkyni.
15: Běž, promíček!
12: Dobrý den. Aha. Ale šikovnej pejsek. Chodíte sem často spolu?
15: Tak to je snad moje věc, pánové.
14: Kriminální policie.
15: Ježiši Kriste, pardon, já...
12: Kapitán Schulz, tohle to je můj kolega, kapitán Zavázal.
14: Dobrý den.
15: Zelenková, dobrý den.
12: Dobrý den.
15: Ale víte, já bydlím ve vedlejší ulici, vy asi vyšetřujete smrt paní Černý, ne?
12: Ano, znala jste jí?
15: Jo, moc hodná ženská, opravdu. Bobby, ticho.
14: A jak dobře jste jí teda znala?
15: Tak já tu bydlím od narození, teda kromě 2 let, co jsem byla u dcery v Motole, a paní Černá, tak ta tu bydlí léta.
14: Jo.
15: Trochu se známe, teda vlastně, no, znali jsme se, no, ale ne nějak moc. Pozdravili jsme se na ulici, prohodili pár slov, tak...
12: A paní Zelenková, chodíte sem do parku s pejskem často?
15: Jo, no, skoro každý dopoledne, nějak takhle kolem 10. Samozřejmě, když neprší, že jo.
14: No a co včera, to nepršelo?
15: No, to bylo hezky.
12: Odsud je docela dobře vidět na vchod do domu paní Černé.
15: Jo, to je. Hm.
14: No a paní Černou jste včera neviděla?
15: Ne.
12: A nevšimla jste si náhodou, že by v tu dobu, co jste tady byla s pejskem, někdo vešel nebo vyšel z domu paní Černé?
15: Počkejte, tak já myslím, že ne. Ale teda, pánové, víte, já se venku starám hlavně o bobinu, takže vchod do domu nehlídám.
12: No,
15: ale stejně, když do toho domu se nikdo cizí dostat nemůže.
14: No, to máte pravdu. No. Sulice není kliká bez kóru nebo bez toho, že vám někdo zabzučí, to nejde.
15: Přesně. A chytíte ho?
12: No, snažíme se, no.
15: Tak to je dobře, protože paní Černá byla podle všeho zlatá duše. Nezlobte se, Bobby! Já musím běžet.
14: Jistě.
12: Naschledanou.
14: Děkujeme, naschledanou.
12: Díky.
14: Tak se asi půjdem snažit k ní do práce, ne?
12: No jo, půjď se levně. Nevíš, kde to je?
14: Samozřejmě, s mým příjmem a hypotékou na barak tuhle adresu znát musím.
16: O paní Černé vám toho moc neřeknu.
12: Mm-hmm. No a kromě vás jako ředitele, kdo jiný tady ve firmě by to o ní mohl vědět víc?
13: Myslím, že nikdo. Pracovala tady jen jako brigádnice. Chodila nepravidelně, párkrát týdně. Třeba taky zaskakovala za nemocné a tak. S nikým se moc nebavila. Neměla ani důvod, práci jsem jí zadával pouze já.
12: Mm-hmm. A jaká byla náplň její práce?
13: Když si u nás někdo půjčí, zaváže se splácet týdně určitou částku. Výběrčí, to byla právě paní Černá, u něj ve smluvený den a čas zazvoní a převezme si splátku. Tu pak odevzdá v pokladně firmy.
12: Aha. A jaká byla paní Černá po pracovní stránce?
13: Upřímně?
12: No, zkuste to.
13: Na tuhle práci se vůbec nehodila. Nedokázala dostat klienta pod tlak.
12: Dostat klienta pod tlak?
13: To znamená, že buď klient splátku zaplatí, nebo s ním uzavřeme smlouvu o odložení splátky a zároveň další půjčce. Hmm,
12: jasně, která je ale pro vaši firmu o něco výhodnější než ta předchozí.
13: Vidím, že se vyznáte.
12: No, děkuju.
14: A tohle paní Černé teda asi moc nešlo, jo?
13: Víte, ona sice celý život dělala v bance s penězi, takže nějakou praxi určitě měla. Ale na druhou stranu...
12: Byla moc hodná?
13: No, i tak se to dá říct. Hmm.
14: Naposledy byla v práci kdy?
13: V pondělí.
14: V pondělí. Kolik klientů obešla?
13: Tuším, že 5.
14: Měla s některým z nich třeba výstup nebo řekněme problém?
13: Nevím o ničem. Klienti si na ní nikdy nestěžovali. A ona na nikoho taky ne. Podívejte, jak jsem jí poznal, tak... No, myslím, že tenhle motiv můžete vyloučit. Právě v pondělí, co tu byla naposledy, jsem s ní měl ráno řeč. Nechtěl jsem jí hned propustit, ale naznačil jsem jí, že když nebude mít výsledky, chápete. A ten den přinesla 100% plnění všech pohledávek. Já jí podezíral, že to spíš za nějaké klienty zaplatila ze svého, aby tady mohla dál pokračovat.
12: A můžou se klienti dozvědět něco bližšího o výběrčích? Jako třeba, kde bydlí, nebo tak?
13: No, od nás určitě ne. Mm-hmm. A při přijímacím pohovoru na tohle upozorňujeme i nové zaměstnance. Tedy, aby si na to dali pozor. Výběrčí se prokazují jen oprávněním naší firmy, kde je fotka a jméno, nic víc. Navíc nikdy neoperují tam, kde bydlí, jestli mi rozumíte.
12: Jasně, že rozumím. Přesto ale budeme potřebovat jména všech vašich klientů, se kterými přišla paní Černá do styku.
13: To nebude problém.
12: To jsem rád. Pan Kulich, dobrý den.
16: Co je?
12: Jste klientem firmy Půjčte levně?
16: No tak tenhle týden mám snad zaplacený. Zbohe.
12: Moment.
16: Pane, co si to dovoluješ, ty vole?
12: Kriminální policie.
14: Tak co, nepozveš nás dál? Ty vole.
16: Hm? No dobře, no.
12: Můžem?
17: No, tak pojďte, už vás čekám.
16: Oj, můžu taky.
12: Dělej.
17: OK, jak jste pokročili v případu Černá?
12: No, prověřujeme dlužníky té firmy, co u nich Černá vybírala peníze.
17: A?
14: Od všech stejná písnička, firma Půjč si levně názře do krve. Ale když se zeptáme na Černou,
12: ta jediná jim tak nějak rozuměla, ta jediná s nima měla soucit a trpělivost. Mm-hmm. Když neměli peníze, tak napsala do zprávy, že jsou nemocný, nebo že odjeli na pohřeb, nebo prostě tak něco.
17: Tak když byla takhle hodná, nenapadlo někoho z těch dlužníků, že si půjde půjčit radši rovnou od ní?
12: Jenže nikdo nevěděl, kde bydlí. Všichni se shodli na tom, že tohle to si hlídala.
14: Navíc ona se chovala tak, že to vypadalo, že je stejně chudá jako oni.
17: A mluvili jste se všema jejíma klientama?
12: Jo, tady máme přehled. Teda z 25 men už zbývají jenom poslední dva.
17: Ukaž mi to. Zbořil a couval. Koukám, že zrovna s těmahle dvěma Černá jednala v pondělí, kde byla naposled v práci. Ty můžou být zajímavý.
14: To určitě. Zatím je teda marně hledáme.
12: Ale máme jeden tip.
17: Jo, tak gratuluju. Tak šup ven, jděte je sehnat.
14: Jistě, už jdeme. Díky.
12: Nazdár. Čau.
18: Jandro! Bacha za tebou! Hoši, pojďte, dějte to!
19: Pojď, nevadí, zkus to ještě.
20: Pojď, vracej se.
19: Do nohy dávej.
18: Do nohy, to vypadá. Jo, dobře. Dobře, hoši.
19: Dobrá práce, kluci.
18: Pěkně.
19: Super. příští týden zase znova, jo? Zase vyhrajem.
20: Ahoj. Vyhrajete po nás?
21: Ne, hledáme Zdenka Zbožila.
22: To jsem já.
21: Pane Zbožile, kriminální policie. Potřebujeme s váma něco probrat.
22: Dobře, já hned, nebo se můžu převlíknout?
21: Klidně se převlíkněte, počkáme na vás tamhle na lavičce.
22: Tyjo, tak paní Černá je mrtvá. To snad není možný. U mě byla asi tak 4x moc milá a hodná paní.
21: A jak probíhala její poslední návštěva?
22: Ta v pondělí. Normálně.
21: Normálně?
22: Jakože přišla v domluvený čas, já jí dal splátku a ona zase odešla.
21: Ale z materiálu od půjč si levně. To vypadá, že vy většinou máte se splátkama problémy.
22: Jako jo, ale v pondělí jsem prachy normálně měl.
21: Takže tohle pondělí jste opravdu jako normálně zaplatil.
22: Jasně.
21: Říkala vám paní Černá něco o sobě?
22: Ne, proč?
21: Jak jste se vlastně k té firmě půjč si levně dostal?
22: Jeden známý z hospody si u nich taky půjčil. No a k němu taky chodila paní Černá.
21: Počkejte. Nemenuje se náhodou Jan Couval?
22: Jo, to je on.
21: Couvala hledáme. Nevíte, kde je?
22: To nevím. Někam se asi vypařil. Jsem nechtěl mluvit s policajtama.
21: To myslíte jako s náma?
22: Ne, to ne.
21: Tak jak jste to myslel?
22: Prostě mluvil o nějaký policejním předvolání a říkal, že se radši na chvilku zdekuje.
21: A kam se zdekoval? To víte?
22: Ne, to nevím. Zas takový kamarád jsem s ním nebyl. Já ho fakt znám jenom z hospody u Zábranských, jinak ne.
21: Vás jsme ale taky docela dlouho hledali. Doma jsme vás nezastihli, do práce nechodíte.
22: Já jsem na neschopence. A občas jdu jenom projít, jo. Na nákup a tak.
21: Nebo si čutnou do balonu, že jo?
22: Počká, jako neřeknete to na mě, ne?
21: Co?
22: No, jakože hraju fotbal a přitom marodím.
21: Ne, nejsme ze sociálky.
22: Dík moc. Víte, kluků bylo málo, tak... Ale od zítra se nechám uschopnit, fakt, slibuju. A jo, a když narazím na Couvala, tak vám dám vědět.
21: Ten Couval začíná být zajímavý.
22: Jo.
21: Poslouchej. Má na krku 10 exekucí a je fakticky rozpracovaný obvodní kriminálkou, bytařema. Ty věci pak prodával v bazaru.
22: Jo.
21: A pozor, hádej, kde bylo to vloupání.
22: V ulici u tenisu?
21: Ne, kousek vedle. Na Zatlance Smíchov. Máš adresu, kde jsem měl naposled zdržovat?
22: Jistě. V hlavě Pernerova 75, Karlín.
21: Takže bude muset do Karlína.
22: To teda.
21: Pernerova 75, tady to bude.
23: Co tady děláte?
21: Co tady děláte vy?
23: Já tady bydlím. A vy tady nemáte co dělat. Jestli hned nevypadnete, tak zavolám policajty.
21: Klídek, teta, policajti jsme my. Hledáme Jana Couvala.
23: Pro vás nejsem žádná teta, no? A Couvala tady hledáte zbytečně, není tu.
21: Ale bydlí tady, nebo ne?
23: Jo, má tu pronajatý takovej krcálek. V patře nade mnou, ale už nějaký čas se tu neukázal.
21: Když jste ho viděla naposledy?
23: 12. v 6:30 ráno, když odcházel z domu.
21: Jak to můžete vědět tak přesně?
23: Mám oči, paměť mi slouží a 12. mi chodí důchod.
21: Takže na tom sedí.
22: Jo.
21: A pak už jste ho neviděla?
23: Ne. I když podle mě věci v bytě má, nešel odsud s žádným kufrem nebo tak něco.
21: Třeba se pro ty věci vrátil, aniž byste si to všimla.
23: To vylučuju.
21: Mohl vám přece proklouznout.
23: Prosím vás, když vám říkám, že tu nebyl, tak tu nebyl. Jsem tu pořád, bydlím pod ním, slyším, když je doma. Ani se mu něj nesvítilo a na chodbě jsem ho taky nepotkala.
21: Když máte takovej přehled, co tahle paní na fotografii? Už jste tu někdy neviděla?
23: Čekejte, dejte to blíž.
21: No?
23: Jo, viděla. Jo, to je ta ženská z té firmy, co půjčou peníze.
21: Ano, paní Jana Černá z firmy Půjč si levně.
23: Jo, to je ono. Scháněla tady Couvala den předtím, než zmizel.
21: A sehnala ho?
23: Jo, dočkala se ho, ale bylo jí to prplatný.
21: Proč?
23: Protože jí nic nezaplatil. Dušoval se, že nemá žádný peníze, ale do hospody pak večer šel. To zas jo. Ale proč ho vůbec hledáte? Že on v ničem jede, že jo?
21: Proč myslíte?
23: Protože mu to kouká z očí.
14: Pracoval někde?
23: Spíš někde krat.
14: A to víte jak?
23: Jsem ho viděla. Jak třeba odešel bez tašky a za pár hodin se vrátil s taškou plnou krámu, který pak prodává.
14: Mám taky?
23: Mně se bá.
14: Není divu.
21: No, taky nedivu. Ale neporadila byste nám teda, kde bysme ho mohli najít?
23: Nejsem placená za to, abych radila policii.
21: Aha.
23: No, a navíc to nevím.
21: No to se mi snad ani nechce věřit, že vy byste něco nevěděla.
14: Kdyby se to couval objevil, dáte nám vědět?
23: To si ještě rozmyslím, synovečku.
1: Škoda, že taková neteta nebydlí v Košířích.
21: Přesně, to bys ho měli případ dávno vyřešit.
1: Jo, ta by toho pachatele zadržela ještě v tom baráku.
21: Ale Černá poslední návštěvu ucouvala v Karlině vykázala jako vyřízenou. Teda, že jí splátku 500 korun zaplatil.
1: No.
21: Ale správcová tvrdí něco jiného.
1: Takže co?
21: No věřil bych správcovi.
1: Pak?
21: A vzpomeň si, co říkal ředitel.
1: Takže to vypadá, že Černá těch 500 zacouvala zaplatila ze svýho.
21: Třeba jí slíbil, že jí peníze přinese další den k ní domů.
1: Myslíš?
21: Tak vypařil se v den, kdy byla zavražděná Černá. Jaký měl asi důvod?
1: Třeba mu Černá řekla, kde bydlí, aby jí mohl vrátit prachy. Šel tam, něco se zvrtlo, skončilo to vraždou, on se lék, zpanikařil a prostě utek.
21: Ty zastav mi tady u metra.
1: Aha.
21: Stavím se u bytařů. Říkali mi, že mají připravenou domovku na couvala v tom, jak to říkala ta bába, ta správcová?
1: Ta bába, jo.
21: Krcálku, jo. Zkusím to urychlit, dík.
1: Dobrý. No a já zkusím toho couvala ještě hledat. Netřísnými dveřma, prosím.
21: Co jsi říkal?
1: Nic, to je jedno.
21: Jo, hele, ten mladý fotbalista na neschopence přece říkal, že...
1: Jo, vím, že zná couvala z hospody u Zábranské.
21: Přesně, tak začni tam.
1: Sraz na baráku.
21: Jasně. Hele, co skočit večer někam na nějakou dobrotu?
1: Ne, večer teda na dobrotu, na večeři.
21: No.
1: Udělám se hlad, dobře.
21: Jsi chytrý, no, tak začni. Čau.
20: Dobrý večer. Tak, co to bude? Boba pivo?
21: No já teda určitě.
1: Já ne, já si dám nealko, děkuju.
21: Koukám, že tě náš doktor s tou cirhózou pěkně vyděsil.
1: Jsem tu autem.
21: Ale dneska už stejně nikam nepojedem. Auto tady můžeš klidně nechat.
1: No, dobře, no a hlavně potřebuju...
21: Co?
1: Čistou mysl.
21: Jo, aha.
20: Pivo a nealko, prosím.
21: Díky.
20: Budete jíst? Vybrali jste?
21: Já mám asi nám vrabce.
1: A já si dám řízeček s bramborem.
20: Aha, tak hned to bude.
1: Díky.
21: Tak zár. Ale tak ta domovka v Karlíně ucouvala potvrdila, že má na svědomí minimálně 5 vloupání do bytu. Ale k naší věci bohužel nic. Jinak se ale správcová nemailila. Vypadá to, že couval opravdu odešel toho 12. a už se do bytu nevrátil.
1: To sedí, já nakonec objel půl Prahy, včetně asi 5 hospod, kam nárazově dochází, ale nenarazil jsem na nikoho, kdo by ho od 12. dál viděl.
21: Je to hodně divný, že se ztratil právě tenhle ten den.
1: Zbořil nám přece řekl, že se bál policajtů a chtěl se vypařit. Podle dalšího jeho kámoše couval mluvil o tom, že se chce zdekovat směr Brno.
21: Na Brno.
1: To kámoš nevěděl. Takže jsem už přes velitele poslal brňákům žádost o spolupráci při pátrání.
21: No tak to tě chválím. Jsi děsně šikovnej. Ale jestli to teda couval nebude, jo? Uvědomuješ si, že jsme úplně v hajzlu?
1: Uvědomuju. Bylo by dobrý připravit případný záložní plán.
21: Co navrhuješ?
1: Já?
21: No ty máš přece tu čistou mysl, ne?
1: Já nevím. Hlavně jsme nenašli jediný důvod, proč by někdo Černou chtěl zabít.
21: Je fakt? A to jsme mluvili úplně se všema. No vlastně, kromě té sousedky, té Budíkovi.
1: Ale ta byla v době vraždy přece v nemocnici. Stejně to záhada. Peníze se sice z peněženky ztratily.
21: Ale loupežnej motiv tam pořád teda moc nesedí.
1: Jo. A navíc, kdo jí znal, věděl, že peníze doma moc nemá.
21: A kdo jí neznal, tak toho by do bytu asi podle všeho nepustila. Minimálně ne tak, aby se k němu utáčela zády.
1: Co ta její dcera? Bude jediná dědit?
21: Ty vole, to nealko ti leze na mozek. Tu bych vyloučil, i kdyby neměla žádný alibi.
1: A ona je má. Navíc dost neprůstřelný, když byla v práci s těma kolegyněma. Dobrý, beru zpět.
21: Jo.
20: Prosím, pánové, jeden vrabec a jeden řízeček.
1: Ne, krásně to voní, dík.
0: Jo, krásně.
1: Helejte, já si nám určitě ještě jedno. Je výborný.
20: Mm-hmm. Tak, já jsem tady hned.
1: Počkejte, pane vrchní, pojďte sem. Přineste mi taky pivo. A vemte sem rovnou i dvě hruškovice na trávení.
20: A dvě piva a dvě hrušky, jo.
1: Hele, máte toho dost? Myslím, jako těch piv a tý hrušky.
20: <Tam skočím.
1: laughs> Tak to je dobře. No vidíš, když to nejde po dobrým.
0: Musíme to zkusit pozle.
1: Přesně, ty vole, přesně.

0: Jich včetně nemocnice.
1: Neměl u sebe žádný doklady, tak to chvilku trvalo, než ho stotožnili.
2: Počkej, a kdy se stala ta nehoda?
1: O 10. dopoledne.
2: Takže v době vraždy byl Couval v hustopečích? To hajzlu.
0: Tam má teda kliku, je z toho venku.
1: No, s ohledem na to, v jakým stavu, bych v tom moc velkou kliku neviděl.
0: Jestli necítí hlavu, tak mu aspoň pro dnešek docela závidím.
1: Já jo,
0: tak...
1: a ještě pro vás mám jednu zprávu, taky z nemocnice. Pustili do domácího ošetřování tu Budíkovou.
2: Sousedku tý černý.
1: Jo, tak se za ní stavte. Ale bez auta.
2: Proč?
1: Protože procházka na čerstvém vzduchu vám dvěma nepochybně udělá moc dobře.
3: To je strašný. Já tomu pořád nemůžu uvěřit. A už víte, kdo jí to udělal?
4: Bohužel ještě ne. Scháníme další informace. Proto jsme přišli za vámi, paní Budíková.
3: Já vám toho moc neřeknu. Byla jsem v nemocnici, když se to stalo.
5: Jak dobře jste znala paní Černou?
3: Bydlím v domě přes 25 let. Potkávali jsme se na chodbě a venku na ulici.
4: Co jsme zatím zjistili, tak paní Černá byla celkem uzavřená.
3: No to ano. Pravidelně k ní chodila jenom dcera, jinak nikdo.
4: Koukám, že máte hodně kočiček, víte?
3: Mám ráda. Manžel mi umřel, děti jsme neměli, žádné další příbuzné nemám. Mám teda jednu celoživotní kamarádku, známe se od školy. Ale ta má teď taky problémy s nohama, takže se moc nevídáme. No tyhle ty kočičky... No, viď, jsou jediná společnost, kterou tu mám.
4: Jsou nádherný.
3: Děkuju. No.
4: A co paní Černá, s tou jste se nenavštěvovali?
3: Málo. Maximálně tak jednou za čtvrt roku jsem jí pozvala sem k sobě na kafe. Ale třeba u ní v bytě jsem mockrát nebyla. Střežila si svoje soukromí. No, podle mě to trošku přeháněla, ale jinak byla moc milá.
5: Takhle krásný kočičky se jen tak nevidí. Pouštíte je ven.
3: Kde pak? Ještě by se jim něco stalo.
4: Paní Budíková, teď mě napadá, kdo se vám o ty kočky staral, když jste byla v nemocnici? Říkáte, že ta vaše kamarádka má problémy s chozením?
3: No a právě ta kamarádka mi to zařídila.
4: Aha.
3: Má synovce, takovej sportovec, ale má rád zvířata. Chodil mi sem kočky krmit a čistil jim záchody. Staral se znamenitě.
4: Jo.
3: Kočičky můj pobyt v nemocnici přežili bez úhony.
4: A jak často jsem chodil?
3: Když měl čas. Dohoda byla minimálně jednou za dva dny.
5: A jak se ten chlapec jmenuje?
3: Zdeněk.
5: Zdeněk.
3: Ale dál nevím.
5: Nevíte, jak se jmenuje? A svěřila jste mu klíče od bytu?
3: No já... Je to přece synovec mojí kamarádky.
4: No to chápu, ale přeci jenom...
3: Vy myslíte, že by to něco ukradl?
4: No, no.
3: Prosím vás, vždyť já tu nic cenného nemám. Snad jenom kromě těch bankovek.
4: Paní Budíková, promiňte, jakých bankovek?
3: Starožitní. Mám je ještě po otci a ten je měl po svém vzdáleném strýci.
5: Můžeme je vidět?
3: No, můžete. Počkej, Micinko. Ukážu něco pánům. Je to nějaká kolekce výročních bankovek z Rakouska-Uherska.
4: Aha.
5: Teda.
3: Tady je mám.
4: To je krása.
3: Celkem 30 kusů. A ani nevím, jakou mají přesně cenu.
5: Řekla jste 30?
3: Ano.
4: Teda.
5: Odpusťte, ale to vypadá, že tady dvě chybí.
3: To není možné.
5: Ne, opravdu.
3: Ukažte.
5: Podívejte.
3: 5, 10, 15, 20, 25, 28.
5: No.
3: Tomu nerozumím.
4: Dokázala byste říct, které konkrétně ty bankovky vám chybí?
3: To já nevím. To paní Černá. Ta by vám to řekla přesně.
4: Ona tu vaši sbírku znala?
3: A moc dobře. Dělala přece v bance. Bankovky jí zajímaly. Prohlížela si je skoro pokaždý, když tady byla u mě a znala k nim zajímavosti.
5: Kdy se vám ty dvě bankovky asi tak mohly ztratit?

0: To opravdu vůbec nemám představu.
1: Paní Budíková, než jste šla do té nemocnice, jste si jistá, že byla sbírka kompletní?
0: No, a snad si nemyslíte, že Zdeněk? No, to rozhodně ne. To je takový hodný a milý chlapec a navíc má rád zvířata.
1: Potřebovali bychom vědět, paní Budíková, jak se jmenuje dál.
0: No, ale proč?
2: Jen si s ním promluvíme. Třeba když tu byl, tak si něčeho mohl všimnout. Máte na něj nějaký kontakt?
0: Někde na něj mám telefon, ale teď nevím, kam jsem si to napsala.
1: Paní Budíková, já tady mám na mobilu fotku. Nemluvíme náhodou o tomhletom Zdeňkovi?
0: No Zdeněk, vy ho máte na fotce.
3: Takže zbořil.
1: Jo.
4: No tak zbořil, chodil krmit kočky do domu, kde bydlela Černá. To je dobrý, ne?
5: Hele, to je náhodička, jako na zavolanou paní Zelenková.
6: Bobby, Ápor!
4: Paní Zelenková!
1: Dobrý den!
6: Dobrý den!
1: Tak co, pravidelná procházka?
6: Ano, dobrý den.
1: Jo, paní Zelenková, když jsme se vás minule ptali, jestli jste tu v den vraždy někoho viděla, říkala jste, že ne?
6: Ne, vy jste se ptali, jestli jsem viděla někoho vcházet nebo vycházet z domu.
1: A to jsme se asi měli ptát jinak, to je naše chyba, promiňte.
4: Dneska nás zajímá takovej sportovní mladík, blonďák ve věku něco přes 30, možná do tohohle domu docházel. Neviděla jste ho tu?
6: No počkejte, možná, že jsem takovýho poslední měsíc občas zahlídla.
4: Jo.
1: A nespomínáte si v ten den, co se to stalo paní Černé? Neviděla jste ho?
6: Bobby, ticho. No tak teda ne, určitě ne vcházet nebo vycházet z domu, to ne.
4: Aha, ale...
6: Ale myslím, že jsem ho viděla jít po ulici.
1: Jo, a nepamatujete se, kterým směrem šel?
6: Jako tam, jako pryč z ulice.
4: Tam teda. A jak se v té ulici ocitl?
6: No to nevím. Přišla jsem do parku a on už z té ulice jakoby odcházel.
1: A nevíte, kolik mohlo být tak hodin?
6: No, něco po desátý. Mhm.
4: Poznala byste ho?
6: Bobík, ticho, buď si. No tak, hele, kdybych ho viděla jako in natura, tak možná. Bobík, pojď se.
7: No, jsme tady.
8: Fakt, dík za smezení. Ale nemuseli jste pro mě jezdit, dojel bych k vám sám.
4: Ale kde pak pomáhat a chránit? To je naše zásada.
7: Měli jsme zrovna kolem.
1: Tak, prosím.
8: Ale já vám k Souvalovi stejně víc neřeknu. Nebo vy už ho máte?
1: No, jo i ne. No. Ale probereme to radši u nás v kanceláři. Pojďte.
8: Jinak pod Souvalovi jsem se fakt hodně ptal, ale nikdo o něm nic neví.
1: Co se dneska bavit spíš o tobě?
8: O mně?
1: No, nevadí, že tě tykám, vět?
8: Ne, vůbec. Hm. Ale já jsem vám přece všechno řekl.
4: No, všechno úplně ne.
1: Ptali jsme se tě... Jestli ti říkala paní Černá něco o sobě.
4: A ty jsi odpověděl, že ne?
8: No.
1: A když se tě zeptám obráceně?
8: Jak obráceně?
1: No takhle. Co všechno ty víš o paní Černý?
8: Já? Nic víc, než jsem vám řekl.
4: Ne, počkej, promiň. Já myslím, že jsi začal špatně. Kolega myslí, že bys nám měl říct fakt všechno, co o paní Černý víš.
8: Já? Ale o ní nic nevím.
4: Víš třeba, kde bydlela?
8: Nevím.
1: Když ti řeknu, že bydlela v Košířích v ulici u tenisu 11.
8: To neznám.
4: Špatná odpověď, zamysli se.
1: Paní Budíková, kočky.
8: Jasně, sorry.
1: Jo.
8: Já jsem si to jenom hned neuvědomil. Do té ulice jsem chodil krmit kočky, ale že tam bydlí paní Černá, to jsem vůbec nevěděl.
1: Ale a co 12. v den vraždy? To jsi tam byl?
8: Ne, to na beton ne. Kolem 12. já jsem byl přece nemocnej. Ležel jsem doma.
4: Zase špatně.
1: Ne, a co skoček přejít pro změnu na psy? Fenka Bobí? Každý den si hraje s tenisákem v parku v té ulici?
8: Ne, neznám žádnou Bobí.
4: Můžem ti sem přivést její paničku.
1: Ona tě totiž v té ulici viděla. A zrovna 12. tohohle měsíce.
4: Máme jí sem přivést?
8: No tak jo, tak možná jsem tam byl, nebo asi jo, já už si to nepamatuju přesně.
1: A v kolik jsi tam přišel a v kolik jsi odcházel?
8: Jo, to nevím. Já jsem tam teda spíš chodil odpoledne.
4: Ne, zase špatně, byl jsi tam dopoledne. Svědkyně tě viděla odcházet po desátý.
8: No tak jo, tak když to říkáte, tak asi jo.
4: Fajn, v kolik jsi tam přišel?
8: To nevím přesně. ale byl jsem tam vždycky tak půl hoďky. Nasypat těm kočkám granule, vyčistit záchody, trochu si s ním pohrát.
1: Trochu prošmejdit byt.
8: Co? Nerozumím.
1: Nebo si dopředu od tety věděl, kde jsou uložený ty starý bankovky?
8: Jaký starý bankovky?
1: Ach jo, řítíš se do neštěstí, chlapče. Radši začni mluvit pravdu.
3: Kdy jsi zjistil, že paní Černá bydlí v tom domě?
1: A neříkej, že jsi nevěděl, že v tom domě bydlí.
3: Pravidelně si přece chodil kolem jejich dveří.
8: Ne, já jsem to fakticky nevěděl.
1: Ale nekecej, ten den toho 12. To tě do bytu pozvala ona, nebo si na ní zazvonil ty?
3: Den předtím jsi měl zaplatit splátku, ale neměl si prachy.
1: Tak to zaplatila za tebe a ty jsi slíbil, že jí peníze další den vrátíš.
3: Bylo to tak?
8: Ne.
3: Ale bylo! Ty jsi zabil! Zabil jsi starou, bezbranou, hodnou paní.
1: To se ti o tom nezdá? To jsi fakt tak bezcitný.
3: Kvůli pár stovkám, co měla v peněžence.
8: Ne, to nebylo kvůli těm pár stovkám.
3: Tak kvůli čemu?
8: To bylo kvůli tomu, že ona... U Budíkový jsem sebral dvě starý bankovky z té sbírky. Ale já jsem na ně narazil fakt náhodou. No a... Já jsem si říkal, že si toho Budíková nevšimne, nebo že třeba ani neví, kolik jich tam má. Když pak byla u mě Černá to pondělí, tak jsem peníze opravdu měl. No, já jsem totiž přescouval a prodal jednu z těch bankovek. Černá se mě pak ptala, kde jsem vzal peníze. No, já jsem mi blbec řekl, že jsem dědil. A ukázal jsem jí...
3: Tu druhou bankovku z Rakouska-Uherska.
8: Jo. No bylo poznat, že Černá tomu, že jsem dědil, nevěří. Fakt jsem netušil proč. Ano, a když jsem šel krmit kočky, tak... Ach jo, já jsem jí jako na potvoru v tom domě náhodou potkal na chodbě. Jí hned došlo, že chodím k Budíkovi za kočkama. Ej, ona na mě vyjela, že si je jistá, že ta bankovka je od Budíkový. Já vůbec netušil, že se ty dvě báby znají. Ona mi jako začala mi vyhrožovat, že mě udá, že to Budíkový všechno řekne. No, tak já jsem jí v tu chvíli jenom jakoby natlačil k ní do bytu, jakože to přece nebudeme řešit na chodbě. Prosil jsem jí, ať toho nechá, ať to nechá bejt, jenže ona, ty vole, jako ona řekla, že si jde pro telefon a hned zavolá Budíkový do nemocnice. Jak se jak tak otočila, já nevím, se to všechno sebělo nějak. Najednou prostě najednou ležela na zemi a byla mrtvá. No. Tak jsem utek.
3: Ještě si na něco zapomněl.
9: Vedle paní Černý ležela prázdná peněženka.
8: Jo. No jo. S tím jsem si nějak asi vzal peníze. 800, myslím, nějaký drobný.
3: Můžeš vysvětlit, jak to, že na té peněžence nebyly žádný tvoje otisky?
8: No, všechno, na co jsem šák, jsem pak utřel nějakým šátkem, co tam měla... Já se totiž koukám na telku a vím, že pak, když se hledají ty stopy, tak je dobrý. Ale fakt zabít, ne, to ne. Ne, já jsem ji fakt zabít nechtěl. Já vím, že jsem to podělal, prosím, já jsem to fakt podělal, ale zabít jsem ji nechtěl.
3: Tohle si nech pro soud.
10: Hlásím, že Zdeněk Zbořil byl obviněn z vraždy a z následné krádeže. Návrh na vazbu na soudu. No.
11: A my jdeme na pivo.
10: Jo.
11: Jděte radši domů. Myslíte na svý blízký.
10: Ne.
11: Jo, moc si vás tenhle týden neužili.
10: No tak my si na ně připijeme.
11: Jo. V tom případě vás upozorňuji, že pracovní doba vám končí až za půl hodiny.
10: Počkej, veliteli, a co naši blízký? Sám jo. Si říkal, jo, že se tenhle týden moc neužili.
11: Jo. A o co dřív do té hospody půjdeme?
10: O to dřív budeme vinný a doma.
11: Jo, nazdar. Vy dva určitě. Velpci. Major Krejčí, slyším. Ano, pane redaktore, vražda té paní v Košířích je objasněna. Ne, pane redaktore, loupežný motiv se úplně nepotvrdil. co bylo příčinou? Naprostá neúcta k lidskému životu. Skrnout do jedné, dvou věc. Tak jo, tak třeba, kdo lže, ten krade, a kdo krade, může i zabít. No tak to jsem rád, že jste taky jednou spokojený.
12: Tak tedy končí příběh Vražda za bílého dne. Mimochodem, kromě studia se natáčelo i v ulicích pražského Karlína. Autorem je Josef Mareš, dramaturgyní Kateřina Radhouská, účinkovali Ondřej Vetchý, David Novotný, Miroslav Hanuš, Pavel Oubram, Pavla Beretová, Tatiana Medvecká, Daniela Kolářová, Tomáš Havlínek, Natália Drabiščáková, Milada Vyhnálková, Matěj Převrátil, Richard Fiala, Jakub Koudela, Jan Staněk, Marek Frňka, Prokop Košař a Barbora Kvapilová. Technická spolupráce zvuk Dominik Budil, zvuková spolupráce Miroslav Tóth, asistentka režie Radka Tučková. Příběh natočila v červenci tohoto roku režisérka Martina Šlegelová.
13: Český rozhlas 2.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 11. říjnového večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Miroslava Žbirky Mám rád. Tentokrát repríza ze 12. října roku 2019 s podtitulem Speciál Karel Gott.
3: Mám rád.
2: Miro Žbirka
3: na dvojce.
5: A je to tu opäť, ale dnes to nebude to, na čo ste zvyknutí, dnes to bude úplne inak, pretože je to špeciálne vysielanie a dnes máme špeciálneho hostia, bez ktorého by som to dohromady nedal. Takže zdraví vás Miro Žbirka, ale dnes vás pozdraví aj jeden chlapík, ktorého poznám už roky osobne. Poznám ho z branže a vlastne ho všetci speváci a autori poznáme ako veľmi špecifického novinára, kritika, pretože Miloš, keď písal svoje kritiky, tak zároveň si veľmi dal záležať na to, aby nás nejakým spôsobom neranil. Čiže vytvoril veľmi špeciálny druh kritika, ktorý síce napríklad váš nový album nejak pomenoval, piesne a tak ďalej, ale zároveň ste z toho cítili, že vám praje s tým vašim počinom, s tým vašim albumom to najlepšie. Ja si myslím, že to bol jediný kritik svojho druhu, až mi to slovo nejde z úst, pretože to nebol kritik, to bol priateľ domácej populárnej hudby. A vlastne sme ho všetci cítili a zrejme aj keď niekam prišiel, ako svojho kamaráta. Čiže ja som ho nikdy nevidel iba ako hudobného kritika, ale ako svojho kamaráta. A teraz ešte jedna vec. Ja som sa vždy, a možno aj preto teraz to vysielam, zaujímalo túto hudbu a myslel som si, že ja tu všetko viem, že som encyklopedický hrdina, poznám všetky knihy, všetky charts. A je tu jeden chlapík, ktorý ma prekonal. A to je ten, ktorého dnes vítam. Znalec absolútny, ale nielen tej domácej, aj svetovej hudby a neviem, kde to všade ukladá v tej svojej hlave. Je to Miloš Skalka. Ja ťa, Miloše, vítam.
6: Mäkky ďakujem za pozvání, zdravím také samozrejme posluchače. Ja bych sa jenom krátkou poznámkou vrátil k těm mým recenzím. Ja som se nikdy neříkal, že som kritik. Já jsem celý život říkal, že jsem hudební publicista a protože jsem se svého času také věnoval produkci gramofonových desek, tak vím, že nikdo nejde do studia s tím, aby natočil nějakou hloupost, nějaký nesmysl. A když se to náhodou nepovede, tak já přece nebudu toho člověka popravovat, jenom že se mu nepovedlo něco, co zamýšlel dobře. Tak to je taková ta moje filozofie.
5: Ja som ti to nikdy nestihol povedať, ale možno aj preto, že až teraz som to pochopil. Vtedy sme to nejak vnímali a vedeli sme, že keď Miloš Skalka napíše kritiku, tak nám nevynáda nejak tak zbytočne. Ale teraz si to vysvetlil, prečo to bolo tak, že nie je to náhoda.
6: A je s tým spousta práce tú desku vôbec náhráť?
5: Ja som nevedel, že to tak poznáš z toho zákulisia. Ale keď hovorím, že to nie je náhoda, že si tu, dnes je jasné, že si pripomíname piesne Karla Gotta. A do tohto by som sám nešiel. Samozrejme, že som Karla poznal z mnohých stretnutí, veľmi príjemných, Karel bol šarmantný človek. to mi potvrdíš. A mal rád humor. Takže mňa sa často pýtali, o čom sa s Karlom rozprával, ale najčastejšie to bolo toto. Alebo som si tu i tam s ním zaspieval skladby, o ktorých mi nikto nepredpokladal, že si ich spolu zaspievame. A už sa teším z toho, že si znalec. Cathy's Clown.
6: V Everly Brothers.
5: Áno, v Kolíne sme točili takú televíziu a ja som si spieval Everly Brothers, Cathy's Clown. Mali sme spoločnú šatňu s Karlom. A on prišiel a pridal ten druhý hlas. A to dokázal iba môj brat, ktorý mňa naučil. Ja som na Karla pozeral a som si povedal, no, no je to takto. To nie je len tak. On to pozná. A tam je taký komplikovane vedený druhý hlas a on ho tam celý dal a dal ho tam s chuťou. Pozeral sa na mňa.
6: Protože on, to byla muzika, na které vyrůstal. On měl tuhle muziku strašně rád a měl rád více hlasy. Bohužel v souvislosti s těmi Everly Brothers ty už nikdy ten dvojhlas dohromady nedají. Protože ano. Phil odešel také na věčnost, takže už zbyl jenom Don Everly.
5: No, tak a teraz jsme tu u toho, prosím ťa. Jsme u začátku Karla Gotta. Tam, já nevím, objavil sa on už na scéne v 50. rokoch, že teraz ide o to, aby sme už pustili nejakú takú pieseň, ktorú by si považoval za tú prvú, ktorú by sme mali pustiť.
6: Karel se objevil na hudební scéně koncem 50. let v divadle, nebo v kavárně Vltava, ale tam zpíval převzatý repertoár. Tam zpíval právě Everly Brothers a tam zpíval třeba Only You od skupiny Platters a tak dále a tak dále. Ale jeho první gramofonová nahrávka na deskách je ten slavný světový evergreen Měsíční řeka, Moon River.
5: A čo ty navrhuješ, čím by sme to odštartovali?
6: Poďme začít tou Měsíční řekou, protože byla první.
5: Tak Měsíční řeka. K tvým...

0: No tak teraz vidím televizor Lotus. Toto má dojíma.
1: Já měl televizor Mánes.
0: Má velmi podobná značka. Lotus, Kája tam zpívá, tě jakoby prvé...
1: Černobílé?
0: Ano, černobílé klipy. Moon River se to volá v originále.
1: Ano, ano, Henry Mancini.
0: Toto nevím.
1: Mimochodem, český text k tomuhle dnes velkému evergreenu napsal jakýsi Karel Jelínek. A to je jediný text, který on napsal. Takže to byl nejen Karlův první single, ale také to byl jediný text toho Karla Jelínka.
0: Takýchto ľudí a milujem, to sú super, oni len tak mimochodom nepotrebuje žiť, napíšu hit a odiť, lebo sa zaoberajú, dajme tomu chemiu.
1: Niečím úplne iným.
0: Toto je neuveriteľné, čo si mi povedal. Je pár takých postav, ktoré mi takto vrtajú hlavou, ale my dnes chceme stihnúť čo najviac pesničiek. Miloši, tak ja som tu ten doktor Watson, dnes poviem ti to na rovinu, ako to je, pretože ma to samého veľmi zaujíma. Všimol si si, že nejaká emócia tu u mňa je hneď na úvod takáto skladba, keby si to nejak zoradil, lebo ja mám v tom mierny chaos, ja vidím Zdvořilýho, Woodyho a tieto klipy, mám to tak trošku ako 60. roky akoby dohromady. Vedel by si mi z tých 60. rokov, vedel by si vysvetliť, ako vlastne Kája sa stal takto úspešným? Toto je pôvodná nahrávka.
1: To je pôvodná nahrávka a Karlův první single. Ale jeho první velký hit, toho se dočkal v divadle Semafor, kam ho angažovali pánové Jiří Šlitr a Jiří Suchý.
0: Ano.
1: Ti se na něj přišli podívat do té kavárny Vltava a na místě samém mu nabídli okamžitě angažmá v divadle. A protože tam Karel zpíval písničku, jak jsem se zmínil, Only You od Platters, tak chtěl po pánech, aby mu napsali podobnou píseň, kde by mohl podobně vzlikat jako v tomto dnes americkém evergreenu. Pánové jeho přání vyslyšeli a vznikly Oči zaváté. Nejpopulárnější píseň roku 63.
0: 63, no toto je neuvěřitelné, čo mi hovorí. A oni si asi neuvědomovali, že koho angažovali.
1: Já si myslím, že to věděli velmi dobře, protože oni tam už šli na doporučení Karla Mareše a to byl člověk, který uměl ty talenty objevovat.
0: To byla velká osobnost. Ano.
1: On objevil třeba Ivonu Přenosilovou.
0: Vím.
1: On pro divadlo Semafor do toho pořadu Ondráš podotýká angažoval Mickeyho Volka. Čili on měl obrovský čuch, navíc to byl výborný skladatel, pianista, choreograf a režisér. No a Karel Mareš viděl v kavárně Vltava Karla Gotta a v Semaforu pánům Jiřím řekl, kluci, běžte se na něj podívat, z toho člověka bude hvězda. Takže oni už tam vlastně šli na jistotu.
0: Tak to bylo. Vypočujme si Očima, sněhem závaté, opět je to ten Lotus.

0: Miloši, dnes sa tu dozviem veci. Pôvodná skladba Suchý šlítr?
1: Áno.
0: Ja som si vždy myslel, že je prevzatá. Fakt.
1: Byla prevzatá od Suchého a Šlitra.
0: Toto snad nie je možné. Ja to dnes konečne pochopím, ako to s Kájom bolo.
1: Ale ja si dovolím ešte zústať na začátku tých 60.
0: let. Ja budem len rád. Vieš.
1: Protože tvoje celoživotní láska k Beatles tebe určite muselo potešiť, že Karel Gott byl první český interpret, který převzal písničku Beatles a naspíval ji česky s textem Jiřího Štajdla.
0: Tak toto je jediná věc, kterou ti povím, co ty nevíš. Keď se Karel nedávno vrátil na scénu, tak já jsem seděl v jedné restauraci a naraz hovorím Katke, ale to je Karel. On už je normálně chodí, že to je úžasné. A tam jsme se viděli po jeho ošetreniach a tak dále. A tam sme hneď dohovorili, že keď bude mať prvé vystúpenie, že tam prídem a že zaspívame práve spolu túto skladbu.
1: A to bolo v Malostranskej besede?
0: V Malostranskej besede, samozrejme. A ja som ho navštívil u neho doma a tam sme to fakt nacvičili. Jako pedantne, kam patrí, ktorý hlas. Takže to je neuveriteľné.
1: A český text si sa musel naučiť. Zvonek sa mu tu protína.
0: Zvonek sa mu tu protína s Bohem na piate
1: čekání.
0: To samozrejme. Toto bolo neuveriteľné, že som to s ním toto zažil. Mal som so sebou gitaru, mal k tomu také postrehy, takže som tam kúsok niečo zahral a tak ďalej. Toto bolo veľmi príjemné stretnutie. Dokonca som tam prvýkrát videl na gitare hrať jeho dcéru a pripadala mi s tým nástrojem tak prirodzene. Ako nejaká Susan Vega, alebo čo strašne...
1: Čo to bolo normálne?
0: Áno. Mám tam množstvo takýchto zážitkov a to vystúpenie naozaj prebehlo. Tým odštartoval ďalšiu sériu vystúpení, pretože Karel potom ešte hral aj na veľkých týchto, ale začínal týmto malým koncertom.
1: Protože on potřeboval se ujistit, že to ještě půjde. Proto začínal v těch vlastně klubových podmínkách.
0: Takže ak můžeš, tak mi pusti tuto skladbu.
1: Velmi tvůj.

0: Miloši, ty vieš, čo pre mňa znamenali 60. roky, tebe to nemusím vysvetliť.
1: Ale pro mňa taky.
0: A pre teba. Ale čo znamenali pre Karla?
1: Pro Karla to byl neuvěřitelný start jeho neuvěřitelně závratné kariéry, v podstatě i ve světě nepopsané. 60. léta pro Karla byla blahodárná studnice vody živé, protože už z 50. let do těch 60. let přešel rock'n'roll, který vlastně na hudební scéně vystřídal.
0: Tak on mal rád Elvisa. Tý,
1: přesně ne? Tak. A to byla tam hudba, která vystřídala ten do té doby převládající swingový ideál a ty, jak on tomu Karel říkal, prozívnuté baritony, aha, takové ty optimistické. A 60. léta pro Karla Gotta, neuvěřitelný start v divadle Semafor. Potom polovina 60. let založení vlastního divadla Apollo se sourozenci Jirkou a Ladislavem Štajdlovými. Potom angažmá 7měsíční v Las Vegas v hotelu Frontier.
0: Ano, to je legendárne. No.
1: A to bylo pro něj strašně důležité, protože on se tam vrátil z Las Vegas a v podstatě zanedlouho už to divadlo živořilo, až potom zaniklo. A to bylo z toho důvodu, že Karel Gott tam viděl v Las Vegas ty největší světové hvězdy. A viděl, že jsou to interpreti, kteří mají své vlastní kapely a cestují po celém světě. Že to je vlastně takové kočovné povolání. A on si najednou uvědomil, že do toho divadla Apollo chodí jako do kolbenky, jak říkal, a to se mu nelíbilo. Každý den na stejné místo to samé. Tak se rozhodl vyrazit na solovou dráhu se svou vlastní kapelou a vyšlo mu to na 100%.
0: Víš, co si myslím, Miloš, já nemohl mať lepší příklad pracovitosti. Protože, lebo to víme, že byl pracovitý nadštandardně na naše pomery. Veď my jsme žili v pomeroch, kde se nikdo až tak nepretrhol, to si povedzme. Ale on, koľko to trvalo, to jeho angažma vlastně?
1: 7 měsíců.
0: No tak tam viděli, jak oni pracují, lebo v Amerike, já jsem ještě neviděl větší pracovné násady.
1: Ale on dokonce vyprávěl, že jednou na tom byl zdravotně opravdu velmi špatně.
0: Ano, to hovoril i mně. No.
1: Že měl nějakou těžkou virózu a že skoro nemohl ani mluvit, tak šel za manažerem toho hotelu, a aby mu to sdělil, že nebude moci vystupovat. A co říkal manažer, když to znáš, Meky?
0: Ne, pověz to ty, to je fantastické. A to je mě velmi. To si pamětám, to je fantastické.
1: Ten manažer mu řekl, no samozřejmě, klidně si můžete lehnout do postele a klidně se vyzdravte, ale mezi tím tady bude zpívat někdo jiný.
0: Ano, to mi hovorí několikrát, ale to je velmi.
1: Ale to byla škola života, samozřejmě.
0: Ano, teraz to začínám chápat, ale povedz mi jednu věc, kterou já o tom čosi vím, protože tiež jsem čosi v Německu robil, poznal jsem dokonce hlavních protagonistů. Podľa mňa bol Karel pre Nemecko objavený na bratislavskej líre. Je to tak?
1: To víš veľmi správne. Na bratislavskou liru přijel muž, který se jmenuje Osid Rechsler, což byl jeden z hlavounů firmy Polydor v Hamburku. A ten slyšel Karla Gotta zpívat píseň Pošli to dál. Jaromír Klempíš.
0: Jasné,
1: a
0: povědu.
1: Ježíš Štajdl, že tady stál voják a tak dále. A ta písnička natolik dostala, že potom okamžitě šel za Karlem Gottem a nabídl mu nahrávací smlouvu s tím, že písnička Pošli to dál s německým textem bude Karlův první singl. Karel odcestoval do toho Německa, ten první singl o tom, že někdy bude mít album, o tom si mohl nechat jenom zdát. Odcestoval do Hamburku.
0: V tom roku to bylo?
1: To byl rok 1967-8, přelom.
0: Vtedy to začalo?
1: Ano, tehdy to začalo. A odcestoval tam s tím, že ta písnička Pošli to dál bude A strana singlu. Ale bylo tam pár vlivných producentů, kteří přišli poslouchat do nahrávacího studia a řekli, ten člověk tak skvěle zpívá, my bychom pro něj měli ještě větší hit a to bude teda bourák. A tomu Osimu Drechslerovi doporučili hlavní melodii z filmu Doktor Živágo.
0: Jasné.
1: U nás doma to zpíval Milan Chladil jako krásné
0: ano,
1: Ježí.
0: Ano, ano.
1: A v té německé verzi je to Karlův první německý velký hit Weißt du wohin.
0: Tak teraz si ma dostal. A ty ho máš? Ten hit?
1: Mám ho tady.
0: My si ho můžeme pustit?
1: Ano.
0: No tak toto je zlomový moment podle mě Karlovej kariéry.
1: Přesně tak. Mezinárodní
0: kariéry. Připomeňme si tuto pěsenu.

0: tak jsme to počuli a podle mě touto pesničkou teda Karel prerazil.
1: To byl jeho start v někdejší Spolkové republice Německo.
0: A nepovedal ti on nikdy, či ho to překvapilo, alebo...
1: Jeho to překvapilo, dokonce bych řekl, že velmi příjemně, protože on si myslel, že tím jeho prvním singlem ta jeho německá kariéra také skončí. Ostatně nebyl první ani poslední český zpěvák, nebo slovenský zpěvák, který v Německu vydal single a potom už se nic jiného dalšího nedělo. Čili on počítal s tím, že vydá single a že ten buď se chytí, nebo se nechytí.
0: Čiže ty mi hovoríš tuto věc, že Karel s německou kariérou, teda se nejedná jen o Německo, určitě je o Švajčiarsko, alebo všade.
1: Německy mluvící země, ano.
0: Tak to je to přesnější. On s tím nepočítal, že by se to mohlo podarit.
1: V podstatě s tím ani se nedalo počítat, protože on si původně myslel, když byl v Las Vegas a tam opravdu měl velmi pochválné kritiky a ti američtí slavní kolegové mu skládali poklony, tak si původně myslel, že spíš by mohl uspět v tom anglofonním světě,
0: ano.
1: Jenomže tam byla od těch Američanů jediná podmínka, žít tam. A na to Karel nikdy nepřistoupil. Karel si myslel, že by tady natáčel třeba desky zpívané anglicky, ano. V Americe by to vycházelo, ale to bylo pro ně neskousnutelné.
0: Ale teda v Německu se to podarilo, hovorí, že ho to překvapilo. Ano.
1: Jeho to zaskočilo, protože ten úspěch byl tak pronikavý a tak jasný.
0: Hned byl velký.
1: A najednou to publikum ho okamžitě vzalo za svého. Tehdy na něj přilepili tu nálepku Sinatra východu, která ostatně se teď znovu objevila s jeho odchodem na věčnost,
0: ano.
1: Tak opět připomínali, a to nejen německy psané noviny, ale třeba také americké deníky, včetně New York Times, že zemřel Sinatra východu Karel Gott.
0: Aha, vidíš, takže tu jsme u toho, čím se, myslím, že Karel teda začal odlišovat od bežné československé kariéry, protože naraz přišel zpěvák z Čech, z Plzně, rodák.
1: Rodák z Plzně, ano.
0: A prerazil v Německu. Velmi neobvykle, navyše v té zložité době dvou úplně odlišných režimů. Toho odlišuje dodnes. Samozřejmě víme o tom, že mal svoje publikum v Rusku, Polsku a tak dále. Nemusíme hovorit o německy hovoriacích krajinách, ale přece jen to bylo to zlé Německo.
1: Já ti to k tomu ti řeknu, řekl jsi v Rusku, v Polsku, já bych dodal třeba v Bulharsku, ale já jsem měl to štěstí s Karlem svého času být na jeho vystoupení v Budapešti. Karel se domníval, že je to divné, že ho zvou do Budapešti. Říkal, já jsem naposledy v Maďarsku zpíval někdy z kraje 80. let a tohle byl nějaký rok 2004, 2005. Přijeli jsme do Budapešti, už na ulici se začali lidé zhlukovat, poznávali Karla Gotta a už na ulici se začal podepisovat. A nejkomičtější potom bylo, když jsme šli večer na večeři, bylo asi 8 hodin z večera a potkali jsme skupinu, pak nám vysvětlili, odkud jsou, uhrančivých černovlasých černookých žen. Byly to všechno dívky z Kazachstánu, ale ty, jak viděli Karla Gotta,
0: poznali.
1: Začali pištět, jak kdyby přiletěli Beatles,

0: Áno, že mu to načasovať...
1: Ve správny čas, ve správnu dobu.
0: Presne.
1: Na správnej mieste.
0: Ale my sme hovorili o jeho medzinárodnej kariére, ale pre nás je predovšetkým on
1: Český spevák, nebo československý.
0: Ja k tomu pridám, že československý spevák. Ale samozrejme, že je český spevák, viem, odkiaľ pochádza tak. Ale ktorí autori pre neho boli tí zásadní, ktorí písali piesne pre neho u nás?
1: Bylo ich hned několik v Semaforu, samozřejmě pánové šli teda Suchý, potom v divadle Apollo, tam se neuvěřitelně rozepsal jako autor, pianista divadelního orchestru. To byla ta kapela, kterou v té době vedl Ladislav Štajdl, ale ještě se nemenovala Orchestr Ladislava Štajdla, a Jaromír Klempíř, brilantní pianista, v krátkém sledu napsal pro Karla Gotta jeho stěžejní hity z poloviny 60. let. A to byly písně Selaví. Pošli to dál, už jsme si připomenuli. Hej páni konšele, proč ptáci zpívají? A to byly písně, které zůstaly potom s Karlem Gottem vlastně na pořád. A byla to éra ještě před rokem 1968, kdy potom začal spolupracovat s Karlem Svobodou. Mimochodem s Karlem Svobodou a dalšími autory začal ovšem spolupracovat především proto, že Jaromír Klempíř s ním měl odletět na ono sedmiměsíční angažmá do Las Vegas. Ale protože Mirek bydlel v Chuchli a dojížděl, to ještě ani nebyla Praha, Chuchle u Prahy, kde je to dostihové závodiště, tak dojížděl do Prahy autem, měl těžkou autohavárii, ze které se dostával, já nevím, nějaké 3-4 roky.
0: Ano.
1: A byl v podstatě úplně vyřazen z toho běžného muzikantského provozu, takže do Las Vegas odcestoval místo něj Rudolf Rockl, což byl vlastně začátek kariéry Rudolfa Rockla u Karla Gotta, náhoda. A v roce 68, když potom Karel Gott potřeboval píseň pro festival v Riu, tak to byla vůbec první melodie, kterou pro něj složil Karel Svoboda, kteří byli předtím velcí rivalové, protože Karel Svoboda byl v divadle Rokoko se skupinou Mephisto a Karel byl se Štajdlovým v divadle Apollo, čili to byla přímá konkurence. No a najednou se nad tou písničkou Lady Carnival sešel Karel Svoboda s Jiřím Štajdlem. Ale zpátky bych se vrátil k tomu Jaromíru Klempířovi. Já myslím, že bychom si ho mohli alespoň v jedné písni připomenout.
0: Tu by som trošku, ja neviem, či ti neskomplikujem život, lebo určite tam máš niečo prípravené.
1: Ty si mi ho skomplikoval už až tak.
0: Nemohli by sme si vypočiť Selaví?
1: Samozrejme.
0: Budem rád.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Tak teraz nebudem hovoriť lotose. My sme mali rádio variace. Zohnal som si ho. Mám ho fakt doma. Ja tu tak to pripomínam, tento fakt. A tam som počul túto pesničku, keď ju uvádzali ako novinku Mikroforum. Mimochodom, ktoré stále beží s tou pôvodnou...
1: Znielkou, áno.
0: Čiže áno. Úplne neuveriteľné.
1: Akorát sa menuje Noční Mikroforum.
0: Áno, áno.
1: Mimochodem, tohle, máš dobrou pamäť, to je ročník 1966, nebo rok áno. 1966. Tahle písnička Jaromíra Klempíře a Jirky Štajdla přinesla do značné míry čtvrtého slavíka, Karlu Gotovi.
0: A je to nějak málo.
1: Teď jich má 42.
0: Áno, to je neuvěřitelné.
1: 42. Ta písnička znamenala velký úspěch jeho kariéry, ale v té době se kromě zpěváků, zpěvaček a kapel v té anketě popularity hlasovalo také o nejoblíbenějších písních roku. A představ si, že první tři místa obsadili písničky zpívané Karlem Gottem. Selaví první místo, Pošli to dál, druhé místo a třetí místo písnička Bum, bum, bum, kterou napsal Karel Gott ve spolupráci s Láďou Štajdlem a otextoval
0: Toto je zaujímavá vec. Toto je zaujímavá vec, že sa na to absolútne zabúda, že Karel si napísal niektoré skladby, že bol aj autorom.
1: Mimochodem, ja som nedávno od nejakého chytráka četl v novinách, že Karel Gott byl v úvozovkách, řekneme, cítil som to z toho hlasu, jenom spievák. Tak to ale vôbec...
0: Spomeň niektoré.
1: To vôbec není... Karel Gott je autor nebo spoluautor.
0: Já vím, že Trezor.
1: Více než 50 písniček. Více než 50. Něco napsal s Ladislavem Štajdlem, něco napsal s Rudolfem Rochlem. Ano. Trezor, ten napsal také s Láďou Štajdlem text Rosty Černého, Dám dělovou ránu, bum, bum, bum, cezdi na mě, tupě zíra. To jsou všechno Karlovy písničky. A potom vlastně v roce 2000 a dále tak už komponoval sám. Napsal třeba tu písničku A to mám rád, hrát rock'n'roll.
0: Nebo... No, ty chceš povedať, že si napísal aj text?
1: Pozor, on napsal dva texty v životě a ten jeden z toho byl docela hit. Ta písnička se také jmenovala Text k téhle písni jsem psal já.
0: Aby si to nikdo
1: nesplet.
0: No toto jsou tiež věci, které treba povedať. My samozřejmě nemůžeme v dnešnej relácii prejsť takú dlhú kariéru. Myslím, že o čo nám tu dvom ide a budeme sa zhodovať, pomenovať ten začiatok, ako to začalo. A potom to stále išlo ďalej, ďalej, neuveriteľných veľa rokov. Čo by si navrhoval ešte, na čo by sme nemali zabudnúť?
1: Ja si myslím, že bychom nemali zapomenúť především na to, že kromě České a Slovenské republiky byl Karel Gott opravdu mega hvězda mezinárodních rozměrů. Třeba na té německé hudební scéně mě vyprávěl nádhernou příhodu, jak jednou tankoval u nějaké pumpy a najednou přijeli k té samé pumpě takový ty pekelní jezdci, ty Hell's Devils, oblečení v kůži a v takový rimbabové a všichni odsvočkovaný a říkal, vypadali strašně divoce. Tak jsem si říkal, dobře, chlapci, vy mi jdete dát přes hubu. Ale oni ho obestoupili a začali zpívat Včelku máju a pak mu vysvětlili, že to je písnička, se kterou vyrůstali.
0: To je ale, myslím si, že pro Němcov úplně specifická skladba.
1: Karel měl dva, řekněme, kultovní hity, které kdyby nezaspíval na svých koncertech v Německu, tak by ti lidé měli pocit, že o něco ošidil. Stejně jako kdyby Stouni nezahráli Satisfaction, tak by ten koncert nebyl úplný. A Karel měl dva ty, řekněme, kultovní hity, které zpíval na těch obrovských stadionech a při těch velkých show. A to byla jednak Včelka mája a potom písnička Einmal um die ganze Welt, což je melodie Karla Svobody, původně nazvaná Jiřím Štajdlem Hey, hey, baby.
2: Žil jsem dlouho přesvědčený, že se člověk časem změní, léty poučí. Že mu dojde, co kdy zkazil, že nehledá v lásce azyl.

0: Miloši, jak to vidím, týchto programov o Kájovi ťa čaká viac. Pretože my sme vlastne nahodili ten začiatok, tie základné body sme prevzali, ktoré viedli ku Karlovej kariére dlhej.
1: Ale Karel Gott má na rozdiel od väčšiny smrteľníků tú obrovskou výhodu, že on tady bude žít dál, on bude žít s našimi dětmi, s našimi vnoučaty, protože okřídlené rčení praví, že Bůh je věčný.
0: No ale víš, co ti chcem na záver povedať, že já jsem si vymyslel takovou věc, protože ty tu nejsi náhodou len jako odborník a tak dále, ty jsi autor textů. Toto nemůžeme jinak ukončit, Miloši, jako tvojím textem. Jde o to, aby si v této chvíli vybral tu pěseň, ktorou by sme ukončili tento program, ktorého zmyslom bolo pripomenúť Karla práve dnes. A ja ti strašne ďakujem za to, že si do tohto programu Mám rád prišiel, pretože opäť ti hovorím, bez teba by to určite nebolo ono. A veľa vecí som sa sám dozvedel a bol to pre mňa emotívny zážitok.
1: Ďakujem moc za pozvání, Meky, a jestli tedy mám tu možnosť vybrat některý z mých textů, tak bych zvolil slova k původně americké písně Always on my mind.
0: Jasné.
1: Písničku jsem nazval S tebou vždycky přijde máj.
0: Takže touto písně se pro dnešok loučíme. Miloš Skalka
1: a Meky Žbirka.

Tak jsme společně vzpomínali na pořad Miroslava Žbirky Mám rád, konkrétně na vydání ze 12. října roku 2019.

0: Hezká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v Okresním přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Uber a Hrajs v galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra. Hrají si Šíma, Lu, Slovák,
4: Nikl,
3: Uber a Hrajs.
5: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný nedělní večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Zabil Palovský svého nevlastního syna? Zdá se, že příležitost opravdu měl. Major ostravské kriminálky Roman Saran je ale opatrný. Připravena je čtvrtá část rozhlasové úpravy detektivky Petra Sagitaria Kruhy z trilogie Trojkunt. Dnešní kapitola má název Podivné zmizení Adama Juránka a návštěva Prahy.

0: Vyjížděli do kopce nad nádražím k chatě Zuzana. Mířili do míst, kde Lisek v roce 1996 viděl zářící kouly. Dalšími svědky, respektive svědkyněmi, byly Marie Kufová a Lucie Juránková, matka s dcerou. Gorolský kubismus, poznamenal Saran, než zazvonil u několikrát přestavované a přistavované štokule s okrovou fasádou a červenou sedlovou střechou. Zevnitř zazněl mocný výkřik: "Kdo šit zvůní?" Otevřel uřícený desetiletý kluk. "Kdo to je, Pavelku?" ptala se starší paní s francouzskou holí. "Co se robí, panově?" "Omlouváme se, že vás obtěžujeme v neděli odpoledne. Jsme od policie. Potřebujeme si promluvit s paní Kufovou a s paní Juránkovou." Ožena byl vždycky ten hodný. "Lucina, pojď tu!" Žena pootočila hlavu a houkla povel do útrob domu. Do chodby však vstoupil štíhlý, černovlasý muž. "Čo se děje, mama?" Následovala jej čtyřicátnice příjemného vzezření. Snad konečně dcera, pomyslel si Roman. "Panově, chcum s námi mluvit." Ukázali služební legitimace a sdělili účel návštěvy. V očích Marie Kufové se cosi změnilo. Podobně jako u Liska vyplula na povrch dávno potopená vzpomínka. "Pojďme si sednout na zahradu," vyzvala je Lucie Juránková. "Mama se z toho dodneška pořádně nevzpamatovala," pokračovala žena, když si konečně posedali do ratanových křesílek. "Slavili jsme manželovu čtyřicítku. Sešla se spousta přátel, příbuzných. Jsme velká rodina. Asi 10 lidí s dětskama pak zůstalo i na noc. Spali jsme s mamou v jedné posteli. Tata zůstal v obyváku na gauču. Po půlnoci nás vzbudilo oranžové světlo. Zlekli jsme se, že někde hoří. Na zahradě nebo v lese." Juránková se otočila a ukázala prstem na řídký lesík na kopečku nad zahradou, za kterým se nacházelo pole, v němž se před 10 lety objevily záhadné kruhy. "Přes okna do ložnice jsme ale za stromy viděli jen obrovskou zářivou kouli. Žádný oheň, smrad nebo dym. Utíkali jsme pro naše chlapy, ale nešlo je obudit. Dostali jsme strašný strach. Zalezli jsme do lůžka, ale jako by nás nějaká sila furt táhla k oknu. Kolem páté ráno to zmizelo. Chlapi se nám ráno smáli, prý jsme byli popité." Juránková pohlédla Saranovi do očí. Chtěla se ujistit, že jí věří. "Máma pak 4 roky brala antidepresiva." "A co ty kruhy v obilí?" ozval se Ožana. "Ty objevili druhý den kluci, v místě, jak byla ta koule."
1: "Kteří kluci?"
0: "Náš Adam a syn známých, co tu zůstali na noc, Daniel Tatarka."

0: Zapadající slunce se vznášelo nad vrcholkem Ostrého, který vévodil panoramatu Beskyd z pohledu od Jablunkova, ale v areálu městského lesa panoval ruch jako na tureckém bazaru. Kapitán Ožana zavětřil a s neomylností policejního psa zamířil ke stánku s plackami. Roman šel s rukama v kapsách za ním. Měl už takový hlad, že by snědl i maštuny vaňcuch, jak říkával jeho dědeček. Ožana každému koupil 3 placky. Naštěstí se škvarky, neboť představa, že si nasmažené brambory natírá bílou smetanu, připadala Romanovi obzvlášť nechutná. O prvních soustech musel uznat, že placky jsou lepší než dědův omaštěný provaz. Věděl jsem, že ti budou chutnat. Prd si věděl. Hlad je nejlepší kuchař. V zápětí mu ale stuhl úsměv na rtech. Do prdele, vidíš toho tlusťocha? To je, myslím, zdejší starosta. Žoviální padesátník s tělem hrocha a očima kolouška Bambiho měl na sobě špatně padnoucí oblek šedé barvy, oranžovou kravatu a světle okrové mokasíny. Jiří Muras, starosta města a poslanec parlamentu, řekl tlouštík a podal jim buclatou ruku jako leklou rybu. Major Saran, představil se stroze vyšetřovatel a kývl hlavou ke kolegovi. Kapitán Ožana.
1: Jak se vám líbí u nás na Gorolu, chlapi?
0: Důraz na oslovení chlapi měl zřejmě navodit atmosféru možné horalské pospolitosti. Fajné placky. Ožana tak řekl pravdu, aniž hodnotil festival.
1: Robíme tu nejlepší na světě. To je moje nejoblíbenější jídlo.
0: Major si zapálil cigaretu. Tohle ti věřím, tlusťochu.
1: Tak co ten mrtvý? Jak to s ním vypadá?
0: Saran chtěl říct, že od včerejška pořád stejně, ale ovládl se. Probíhá vyšetřování. Jasně, chlapi, ale všichni se mě na to ptají, to víte. Za 2 měsíce jsou volby. Vy jste ho znal? Vrátil kapitán otázku, čímž starostu zaskočil.
1: Mladého Tatarku? Znal jsem ho. Pořád si chodil stěžovat. Chtěl, ať opravíme zeď židovského hřbitova. A jak to dopadlo? Není to náš majetek a Židi v Ostravě na to nechtěli dát peníze. Ale jako poslanec mám styky ve Federaci židovských obcí v Praze. A ti nám peníze dali, řekl Muras pyšně.
0: Tak to gratuluju, ozval se Ožana. No nic, pánové, omlouvám se, mám tady ministra. Musím se mu věnovat. Vstal a pomalu odkráčel k VIP srubu. Roman odvezl Ožanu do Karviné a vrátil se do prázdného bytu. Osprchoval se a lehl si do postele. Peřiny ještě voněly po Petře, ale Roman si nažduchal polštář, zapálil si cigaretu a myslel na Tatarku. Inteligentní mladý muž, který v sobě objevil spojení s prastarým národem. Židé po staletí sloužili jako ti, na které lze svést všechny viny světa a tím ospravedlnit vlastní chyby a frustrace. My ne, to oni za to mohou. Za co mohl Tatarka? Kdo si na něm chtěl vybít svůj vztek či nenávist? Stal se obětí náhodné brutální rvačky nebo plánované vraždy? Pokud šlo o boj, Tatarka se nebránil. Na kloubech prstů se žádné oděrky nenašly. To ovšem nemuselo nic znamenat. Saran nejlépe věděl, že stačí jedna dobře cílená rána, aby se protivník složil. Na stolečku zadrnčel mobil. Přišla mu SMSka. Románku, ani ses neozval. Chybíš mi. Mám se zastavit? Psala mu dívka se silikonovými ňadry. Čekal jiného odesílatele. Mám teď hodně práce. Ozvu se. Virtuální realita umožňuje lhát bez očního kontaktu. Roman típl cigaretu a zachumlal se do peřin.

Ranní porada připomínala složením zúčastněných tu včerejší s tím rozdílem, že se konala v Saranově kanceláři. Major si potrpěl na pořádek, takže deska psacího stolu nesla znaky optimálního uspořádání pracovních pomůcek podle návrhu katedry duševní hygieny z filmu o básnících v Čechách. Saran stručně vylíčil včerejší návštěvu mostů u Jablunkova a Gorola. Piktogram v mostech měl podobný tvar jako kříž na Tatarkově hrudi. Jinak si tehdy výrobci kruhů k práci zřejmě svítili. Fakt, že záře měla podle svědků ohraničený kulovitý tvar, zamlčel. Kruhy v obilí našel 12letý Tatarka. To je vtipné. Policejní ředitel začal opět propadat zoufalství. Tatarka byl u Juránků s rodiči na návštěvě, pokračoval major. Kruhy našel společně s Adamem Juránkem. Ten je stejně starý jako Tatarka a studuje v Žilině dopravní fakultu. Ze Žiliny pochází jeho otec a někde tam bydlí i jeho babička, ke které podle matky odjel v pátek odpoledne. Takže Libor s Lukášem si udělají výlet na Slovensko. Teď vy. Svědky nějakého pohybu či světla v noci na Písečné zatím nemáme, hlásil Gomola, ale zmapovali jsme přibližný pohyb Tatarky v pátek. Dopoledne byl doma. Z Jasení odjel kolem 16:00 odpoledne. V 15:19 si podle výpisu telefonických hovorů zavolal taxík, který ho dovezl k penzionu na Bělé. Potvrdil to taxikář. Servírka v restauraci vypověděla, že tam skutečně byl. Kolem 16:30 dorazila ta jeho holka, Cieslarová. V 18:00 Cieslarová odešla domů. Co o té kočce víme? Chodila o třídu níž než Tatarka. Vyučila se v oboru kuchař-číšník na jablunkovské zemědělce, stěží odmaturovala. Prý se dostala do špatné party. Dobře, dál. Tatarka zůstal v penzionu. Zhruba za půl hodiny přišel neznámý muž, vysoký, černovlasý čtyřicátník. Povečeřeli spolu a odešli kolem 9:30. Podle pitevní zprávy zemřel kolem půlnoci, ale zmlácený byl zhruba o hodinu dřív. Takže k tomu muselo dojít někdy před 11:00. Když do něj řezali nožem, tak ještě podle hromady žil, řekl major. Co další telefonáty? První hovor v pátek měl mezi 8:35 a 8:37. Číslo patří Davidu Krauzovi, tajemníkovi pražské židovské obce. Mezi 13:16 a 13:41 si volal s Patrikem Bojkem, který je od minulé středy v Chorvatsku. Od 14:52 do 14:59 mluvil s Monikou Cieslarovou. V 18:32 měl pětiminutový hovor z neznámého čísla. Pak mu ve 21:31 volal Antonín Palovský. Hovořili 2 minuty. A ve 21:58 mu zase volal někdo z předplacené karty. Uzavřel výčet Pezda. Tak moment, neříkal nám Palovský, že s Tatarkou už nemluvil? Vypálil Ožana. Říkal, ale ještě než za ním vyrazíme, chci slyšet informace o těch skinech, řekl Saran. Máme je u nás v celé, Romane, usmál se Gomola. Chlapci kladli Hečkovi odpor, tak je s radostí sebral. Ale bude z toho jen obvinění z napadení veřejného činitele. Našli se další štamgasti od Kosa, kteří potvrdili, že tam do 2:00 v noci chlasteli a hráli kulečník. Takže je můžeme vyloučit. Mimochodem, jak na tom byl Tatarka finančně? Skvěle. V komerčce má na účtu 10 856 000 korun. No to mě poser, ujelo Saranovi. No výborně. Zjistěte, odkud měl tolik prachů, zařval policejní ředitel a třískl za sebou dveřmi. Celou cestu z Ostravy do Třince
si Roman přehrával poslední album skupiny Rammstein Rosenrot. Vysvětloval Ožanovi, že Till Lindemann je vlastně lyrický básník, který v písni nazvané Něžně růžička popisuje, že pokud chce člověk čistou vodu, musí kopat hodně hluboko. Něha v podání Saranových oblíbenců připomínala kapitánovi pochod Wehrmachtu na Moskvu. Sám dával přednost Karlu Gottovi. V Třinci zastavili u prodejny automobilů značky Škoda na okružní komunikaci 1/11. Roman zaparkoval oktávku těsně před výlohou, za kterou se blízkaly mladší sestřičky jeho milované slečny Stříbrné. Tu by ale nevyměnil za nic na světě, přestože jí táhlo na 8. rok. Palovský si jich okamžitě všiml a vyšel za nimi ven. Co chcete? Vypálil bez pozdravu. Taky vám přejeme hezký den, usmál se major. Jak je na tom vaše žena? Jak asi? Jela identifikovat tělo a zařizuje pohřeb. Neměl byste být s ní? V takovém stavu by neměla řídit. To není vaše starost. Máte pravdu, pane Palovský. My jsme se jenom přišli zeptat, proč jste nám v sobotu lhal. Motř Saranových očí zamrzla v led. Cože? Co si to dovolujete? Vypadněte! Říkal jste, že od oběda jste o Danielovi nevěděl. To je pravda, trval na svém Palovský, ale arrogantní suverenita se pomalu rozpouštěla. Myslel jsem si, že jste chytřejší, dráždil ho vyšetřovatel. Máme výpisy vašich hovorů. Proč jste mu v pátek o 9:30 volal? Do toho vám nic není. To se šeredně pletete. Daniel byl o hodinu později smrtelně zraněn a kolem půlnoci zemřel. O půlnoci už jsem byl dávno doma. Zeptejte se mojí ženy, řekl Palovský. A kde jste byl do půlnoci? Vypálil Ožana. Palovský si uvědomil, že udělal chybu. Dobře, chtěl jsem se s ním sejít. A co jste s tím židákem, jak mu říkáte, potřeboval probrat? Palovský mlčel. Saran dokouřil, Weigl hodil pod výlohu a otevřel zadní dveře auta. Tak si nastupte. Počkejte. Palovský zvedl bezděčně ruku. V pátek měla manželka volno a já jsem taky nebyl v práci. Daniel nám během oběda oznámil, že v září odjíždí na půl roku do Izraele na nějaký ten Erasmus nebo co. Překvapil nás, hlavně Evu. Volal jsem mu, protože jsem se s ním chtěl sejít a pár věcí si vyříkat. To nemohlo počkat do soboty? Bylo to impulzivní. Navíc jsem to nechtěl probírat před jeho matkou. A co jste mu chtěl říct? Palovský opět zaváhal. Tak to vyklop, ty kreténe, vybuchl Ožana. Šrapnel a tykání zaúčinkovali. Ať už se domů nevrací, ať si tam zůstane, vykřikl otčím. Co vám na to řekl? Poslal mě do háje. Tak si ho utlouk. Ožana to řekl tónem karbaníka, který vynesl trumf. Ne, pro boha, to ne! Nafoukaný chlapík ztratil glanc. Pohádali jsme se, to jo, ale nic se nestalo, věřte mi. Může vám to někdo dosvědčit? Major si zapálil další cigaretu. Nevím, stáli jsme na rynku u Kašny. Před Bulavou byli nějací lidi, ale jestli nás viděli... Ukažte mi ruce, řekl Saran. Jste pravák nebo levák? Pravák, ale co to má... Naschledanou, pane Palovský. Zatím vás nikam odvážet nebudeme, ale držte se doma. Saran se otočil a zamířil ke Stříbrné. Proč jsme ho nesebrali, Romané? Mračil se kapitán Ožana, když vyrazili směr Jablunkov. Prověříme jeho alibi, řekl Saran. Na rynku mají měšťáci kameru. Kromě toho má pacičky jemnější než telecí plecko.
Major strčil parťákovi pod nos pěst pravé ruky. Takhle vypadají pěsti rváče. Palovský se v pátek s nikým neporval. Velitel městské policie Jablunkov, Jiří Kajzar, seděl u monitorů kamerového systému jako pilot v kokpitu kosmické lodi. Na obrazovce běžel záznam z pátečního večera. Kurzorem myši zastavil obraz v čase 21:31. Otočná kamera, umístěná pod střechou na rohu domu PZKO, zabírala téměř celý prostor náměstí. Jediné slepé místo se nacházelo v severozápadním rohu, kde se vcházelo do ulice plukovníka Velebnovského a do takzvané Kamenice, starobylé uličky vedoucí k mostu přes Lomňanku. Široký potok odděloval centrum města od části zvané Purkrechtní Bělá. Přes den se kamera otáčela podle zvoleného režimu nebo pomocí joysticku. V noci snímala jen rynek, a to ještě černobíle. Obraz byl neostrý, kam nedopadalo světlo po uličních lamp, byly viditelné pouze nejasné obrysy objektů nebo nic. Prostor u kašny byl naštěstí osvětlený. A teď pomalu dál, řekl Saran za velitelovými zády. Daniel Tatarka se objevil na scéně ve 21:43. Vyšel ze slepého místa a zastavil se u kašny. Ve 21:48 se na rynek vřítila černá Škoda Superb. Z auta vyskočil Palovský, přistoupil k Tatarkovi a po chvíli se začali hádat. Ve 21:55 otčím nasedl do auta a odjel stejně rázně, jako přijel. Tatarka chvíli stál, pak sáhl do kapsy a vytáhl mobil. Čas 21:58. Volala mu neznámá osoba. Že by vrah? Nadhodil Ožana. Pravděpodobně. Moc času mu už nezbývalo, připustil Saran. Kam jde teď? Zeptal se kapitán. Těžko říct, pokrčil rameny velitel měšťáků. Buď na Bělou, nebo do ulice Velebnovského. Nech to ještě běžet, požádal major. Ve 22:24 se na náměstí znovu vřítil černý Superb. Vyběhl z něj Palovský a zmizel ve slepém místě. To je zmetek, Ožana ukázal prstem na monitor, jako kdyby to ostatní neviděli. Majitel prodejny aut se k vozidlu vrátil za 15 minut. Než do Superbu nastoupil, ohnul pravou nohu v koleni a prohlížel si podpatek. Chvíli s ním šoupal o dlažbu a pak z náměstí vyjel opačným směrem, než přijel. Měl jsem pravdu, prohlásil Ožana, jako kdyby vyhrál nějakou soutěž. Ale jak převezl tělo? Vracel se sám. Schladil ho major. Mohl to obět kolem požární zbrojnice a penzionu. Přes Kamenici se na Bělou autem nikdo nedostane. Na mostě jsou sloupky. Pokud nechal tělo za Lomňankou, musel vyjet směr Čatca, odbočit kousek před radnicí doprava a pak projet kolem penzionu a sportbaru k mostu z druhé strany. Vložil se do debaty Kajzar. Dobře, zavolej Šudovi, ať ho sebere a přiveze k nám do Ostravy. Rozhodl Saran a Ožana se spokojeně usmál. Roman se zamyšleně škrábal v neposlušné žluté kštici. Nevypínej to, zarazil Kajzara. Pokud tělo naložil a vezl na Písečnou, musel cestou zpět znovu projet náměstím. Další minuty sledovali pozorně monitor, ale žádný Superb už neviděli. Možná jel jinudy, přemýšlel Roman. To by objížděl půlku Jablunkova, nesouhlasil velitel měšťáků. A proč by ho vozil právě na Písečnou a nesl do pole? Tak na tohle zatím odpověď neznám,
přiznal Saran. A potom si na něco vzpomněl. Kde máte v Jablunkově židovský hřbitov? Přilepený k městskému, proč se ptáš? Je volně přístupný? Není, je tam letos opravená nová zeď a branka. Klíč je u nás. A nebyl tady v pátek pro klíč tatarka s nějakým vysokým černovlasým chlapem? To jo, klíč si půjčili cirka v 9 a vrátili ho asi za hodinu, hodinu a půl. Jak ten chlap vypadal? Jak jsi řekl, hodně vysoký, 40. Dalo by se říct, že to byl hezký chlap. Mluvil pražsky. Jo. Zjisti mi, jestli se tady v okolí neubytoval nějaký David Kraus z Prahy. Došli k restauraci Bulava, vstoupili dovnitř a prošli kolem výčepu, za nímž stála Monika Cieslarová. Podívala se na Romana, v zápětí však sklopila hlavu, jako by si chtěla zkontrolovat svůj božský výstřih. Saran si uvědomil, že úplně zapomněl na Petru. Vytáhl z kapsy mobil. Tak co, drsoni, už si toho padoucha dopadl? Roman zachytil posměšný tón. Promiň, pokusím se přijet dřív. Nemusíš spěchat, mám prázdniny, je léto. Nechtělo se mi čekat, až se milost pán ozve. Jsem v místku na Olešné. Kámoš tu má pronajatý srub, přespím tady. Připadal si jako idiot.

0: Tak tedy pro dnešek končí četba z kriminální novely Petra Sagittaria Kruhy. Text upravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkoval Jan Šimik, technicky spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Připomínám, přátelé, že další část vysíláme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Blízká setkání Marka Němce
2: na Dvojce.
3: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v Okresním přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
1: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
5: Stalo se něco?
6: No ale nic, nemůžou najít kluka.
5: Hlavně klid, on se objeví.
4: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
6: Budou se tu rojit.
5: Kdo?
4: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
5: A letos ji konečně nakrmím já.
4: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Známá znělka ohlašuje začátek vašeho oblíbeného pořadu. Je tady noční mikroforum a od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojka vám příjemný poslech a krásný večer přeje Jana Richterová. Dneska se vydáme ke hvězdám. A nejenom k ním, protože možná, že zůstaneme na zemi a bude se jenom počítat a teoretizovat, taky se dozvíme, co to je teorie. A dozvíme se, co mého hosta nejvíce okouzluje na výzkumu hvězdokup a proč se rozhodl psát pohádky, které popularizují vědu. Mým hostem je dneska astrofyzik Václav Pavlík. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Vašku, já jsem tě uvedla tak široce, to všechno se určitě dozvíme, ale kdy si pamatuješ, že ses podíval ke hvězdám a okouzlilo tě to?
1: Já jsem se asi díval ke hvězdám od malička a to jak na normální oblohu, tak do knížek. A pocházím z nakladatelské rodiny a měli jsme doma vždycky spoustu knížek, jako tisíce knih. A mě fascinovaly planety, hvězdy, vesmír, dinosauři. Takže jsem vlastně procházel encyklopedie a když jsem, nevím, jestli možná zeptej mojí mámy, která to bude asi vědět víc, kdy jsem poprvé jako otevřel knížku, ale vím, že když jsem byl malej, než jsem šel do první třídy, tak jsem určitě uměl všechny planety a co na nich je a z čeho jsou složený a který mají prstence a který ne. A vím taky, že když jsme byli jednou v zimě na horách lyžovat, a to bylo v Janově podle mě, ve Vysokém, nad Jizerou, tak jsme viděli Hellbopovu kometu. Ta byla v roce 98 tady, někdy tak, táta nám ji ukazoval. Takže to taky bylo docela fascinující.
0: Takže tam bylo jasné okouzlení tím, co vidíš.
1: Určitě.
0: A taková ta cesta k té teoretické astrofyzice, ta byla přesto, že jsi byl malý profesor?
1: Malý profesor. To je vtipný, protože já nevím, jestli to jako jsi dohledala nebo ne, protože mě říkali profesore kuchařky na základce, kvůli tomu, že jsem měl velký brýle, tak mi říkali vždycky profesore. A ne.
0: Baví ho matematika a má brýle.
1: Přesně.
0: To je to krásné klišé. To ti zůstalo vlastně, že?
1: Asi tak. Ale ta teoretická astrofyzika, ta se vyvinula až na vysoký.
0: K tomu všemu se dneska dostaneme, dámy a pánové. Hostem nočního mikrofóra je astrofyzik Václav Pavlík.

0: Hostem nočního mikrofóra je astrofyzik Václav Pavlík a já jsem na začátku předeslala, že si budeme povídat o teoriích, protože k tomu jsme se dostali vlastně při našem hovoru ještě před vysíláním. Ty jsi teoretický astrofyzik. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak. Můžeš to trošku vysvětlit? Jaký je ten posun od toho, co vidíš skutečně na hvězdné obloze a že něco sleduješ, že něco měříš, to, co skutečně můžeš ověřit? Jaká je ta cesta k té teorii?
1: Vlastně já bych řekl, že v každé vědní disciplíně hraje zásadní roli pozorování, měření a teorie. A ta teorie může být buď tuška, papír, něco odvozuju, nebo o něčem jenom přemýšlím, anebo zkouším pustit nějaký numerický model, vývoj, zrychlit trošku počítačem. A já vlastně se zabývám tou druhou částí, že dělám modely a odvozuju tuškou, papírem. A tady vlastně teoretická část vědy je vlastně to úplně největší poznání, který můžeme dosáhnout. Jo? Jestli, když budeš se s někým bavit u stolu, u piva, v hospodě, v kavárně a on ti řekne, hele, já mám takovou teorii, jo? Poslechni si tuhle moji teorii, tak to je přesně to, co by vědec nikdy neřekl. Protože pro vědce, když si něco myslí a nemá to ověřené, tak pro ně je to hypotéza nebo domněnka. V matematice to nazývají domněnky, ve vědě, v té přírodní vědě třeba se to nazývá hypotéza. A ta hypotéza musí projít soustavou ověřování pomocí měření, pozorování modelů, odvozování jiných lidí, než to můžeme nazývat teorií. Takže teorie je vlastně to největší pochopení světa kolem nás.
0: Takže teorie je cosi, co odolalo zubu času.
1: Ano, a zubu vědce.
0: Zubu vědce, protože se to pokoušeli mnozí vědci
1: vyvrátit.
0: S jinými hypotézami vyvrátit. Takže
1: přesně
0: to
1: tak.
0: Vlastně už odolalo náporu různých argumentů. Mm-hmm. Vidíš to, to je docela dobré poznání, že teorie je vlastně věc, která už má nějaká pravidla a hypotéza je tedy u toho piva.
1: Ano, přesně tak. A nebo třeba v té matematice, dokud něco nevíme, třeba Riemannova hypotéza, že jo? To máme o prvočíslech, budeme

0: budeme se o tom bavit možná někdy jindy, ale teorie, známe třeba teorie relativity, což je vlastně nejlepší popis gravitace, který dnes máme. A testuje se ve všech možných systémech, testuje se v okolí černých děr, když splývají neutronové hvězdy, když splývají černé díry, když obíhá třeba Merkur okolo Slunce, to byl jeden z prvních testů relativity, nebo když bylo zatmění Slunce, jestli náhodou se neohybají paprsky vzdálených hvězd. A všem těmto testům ta teorie odolala, takže to je vlastně náš nejlepší popis toho, co se v okolí děje.
1: A když si vezmeme jiného dávného fyzika, třeba Newtona, tak ten popisoval svět, ale to nebyly teorie, to bylo to, co vidí, takže to byly zákony.
0: Takhle. A kdysi, já nechci úplně říkat, že si fyzikové vědci mysleli o sobě trošku víc, to není úplně správné, ale mysleli si, že vlastně to, jak ten svět vidí, jak ho dokáží popsat, tak je nějakým způsobem uzákoněno. Hledali tu vyšší pravdu v tom a právě proto nenazývali své teorie teoriemi, ale nazývali je zákony. Jo? Máme zákon, právě ten Newtonův zákon třeba, nebo Archimedův zákon. To jsou vlastně zákony rovná se dneska teorie. Ale my dneska víme, že jakákoliv teorie bude platná jenom za určitých podmínek a že je možné, že se naše poznání za nějakou dobu rozšíří a potom přijde třeba v některých extrémech v platnost jiná teorie. Takže už tomu neříkáme tak jako nabubřile zákon.
1: Ale třeba Newtonovy zákony, zákon o gravitaci, to je to, co můžeme prokázat, to je to, co je kolem nás, to, co žijeme.
0: Ano. A takže to platí.
1: To platí.
0: Ano, můžeš poslat člověka na měsíc jenom pomocí Newtonova zákonu. Můžeš poslat sondy Voyager do vzdálených koutů sluneční soustavy, stačí ti jenom Newtonovy zákony. Nebo a Keplerův zákon, že jo, pohyb planet v okolí Slunce. Tato ti stačí vlastně velmi, tato středoškolská v uvozovkách, středoškolská fyzika a potom spoustu a spoustu hodin počítání, dřív tuška papír, dneska počítač.
1: Takže se to urychlilo.
0: Ano.
1: Ale když by se letělo dál do vesmíru, tak tam už potom to budou ovlivňovat další věci a na to už je potom potřeba ta teorie relativity, aby se to spočítalo?
0: To úplně ne. Teorie relativity se projevuje zejména u hodně hmotných a hodně rychlých objektů. Takže pokud budu vysílat sondu klidně do mezihvězdného prostoru, tak mi pořád stačí jenom ta Newtonová středoškolská fyzika. Kdybych ale chtěl poslat sondu k černé díře, tak to, jak se bude chovat, už musím počítat pomocí Einsteinovy relativity.
1: Tedy může se ze zákona stát něco, co teorie naruší?
0: Asi jo.
1: Jsem tě zaskočila. Ne, protože třeba Newtonovy zákony platí tady na Zemi
0: ano.
1: A on pracoval s tím, co máme tady kolem sebe, ale když ano. Už se odletí do vesmíru, tak to tam může být trošku jinak a zahnuté.
0: Ale Newton neměl vůbec tušení, co jsou černé díry. Jo? Ani Einstein, když odvodil teorii relativity, tak neměl tušení, co jsou černé díry. To přišlo až rok potom. A bylo taky jako sporný, jestli vůbec ty objekty můžou existovat, takže...
1: A ty jsi teďka u té černé díry, tak já bych se u ní zastavila.
0: Ale to je přesně to, co... Ano.
1: Tady se nám čas zastaví, jdeme se věnovat černé díře. To je teorie, nebo už víme, že opravdu existuje?
0: Takhle, my máme hodně důkazů pro to, abychom si mysleli, že černé díry opravdu existují. Jo? Černé díry, už jenom z toho, že vidíme... gravitační vlny, tak z toho dokážeme poznat, že ty objekty, které se srazily, jsou s velkou pravděpodobností černé díry a jakou mají hmotnost, to všechno dokážeme spočítat. To, že v centru naší galaxie obíhají hvězdy stovky až tisíce kilometrů za sekundu okolo něčeho, co není vidět. Jo, dá se dopočítat, že ten objekt bude tak strašně hmotný, 4 miliony hmotností Slunce, že to musí být černá díra, že to není vidět. Že?
1: Takže my máme vlastní černou díru.
0: Máme jich několik. V galaxiích je několik, ale ta superhmotná, ta milion hmotností Slunce je jedna. Ale takže máme, jak já nechci říct úplně 100%, protože vždycky nic není 100% v té vědě, ale máme jako skoro jistotu, že černé díry jsou a že ten objekt třeba, co je v centru naší galaxie, je černá díra. A další objekty, jako labuti je černá díra, hvězdná, a těch černých děr je spoustu, co známe.
1: Vidíš, a já jsem vyrůstala v té dřívější době, kdy se mělo za to, že vědec řekne, takhle to je. Je to buď černé, nebo bílé, nebo třeba ta díra, že jo?
0: Nebo je to... Ale i bílý díry jsou.
1: I bílá díra.
0: O tom až někdy jindy.
1: Ale je to pravda, nebo není to pravda? Mm-hmm. A tady se pracuje s něčím, o čemž jste vy vědci přesvědčeni, že to hraničí s jistotou.
0: Ano.
1: Ale není to úplně jisté.
0: Ano. Mm-hmm. Je to tak, že vlastně už se snažíme neudělat tu chybu, která tady byla na konci 19. století, 19. 20. že 19. něco.
1: Teď je 20.
0: Ne, takže, první. Ano, takže 18. něco, takže 19.
1: 19.
0: Plus jedna vždycky, to nás zabíjí. Takže na konci 19. století, kdy si vlastně vědci mysleli, že mají podchyceno úplně všechno. A že všechno, co zbývá, jako, tak jako doladit, jsou takový dvě špičky ledovce. Jedno je teorie tepla a jedno jsou světlo. No. Tak se z toho vyvinulo vlastně celá moderní fyzika.
1: Mm-hmm. Jo. Ale je velmi sympatické, že teoretický fyzik, který počítá, jak se chová černá díra, teďka projevil takovou jako lidskou vlastnost, že si nedobře spočítal ta stolatí. Ne, to jsem si musela samozřejmě.
0: Ano, to je to, co si vždycky lidi myslí. A ty seš fyzik, to znamená, že umíš matematiku. No, to sice ano, ale přes desítku odečítat.
1: Ale já, když jsem se třeba dřív jsem si tak představovala, když je někdo fyzik, je to vědec, vypadá trošku podivně, ale ty máš třeba obě boty stejné a tví kolegové taky obvykle chodí, mají zapnuté, co mají mít a tak, takže...
0: Je to zkreslená představa. Ne všichni vědci chodí v plášti, ne všichni vědci mají brýle, jo, takže... A vědkyně samozřejmě. To je taková zkreslená představa.
1: Takže když jsme u té teorie, tak to je vlastně to nejodolnější, co vědec může mít v ruce. Teorie.
0: Řekl bych, že ano.
1: Odolalo to bombardování různými...
0: Odolalo to různým zákeřným testům. Buď to toho člověka samotného, že se snažil si to vyvrátit, anebo spoustu dalších lidí se mu to snažilo vyvrátit a ono to přesto vydrželo.
1: Mm-hmm. A my si za chviličku budeme povídat třeba o tvém okouzlení hvězdokupami a taky o tom, proč píšeš pohádky, dámy a pánové. Hostem nočního mikrofora je astrofyzik Václav Pavlík.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je Václav Pavlík, astrofyzik, teoretický astrofyzik. A ty už jsi mi vysvětlil, co to je ta teorie, ale co dělá teoretický astrofyzik? Podívá se ještě někdy na nebe?
3: Já se dívám na nebe, zejména když někdo chce, abych mu nebe ukázal, ale dívám se. A dívám se třeba od malička, od té doby, co jsem v jednom dokumentu viděl, že má hvězda Betelgeuse bouchnout jako supernova a že to bude buď to zítra nebo za tisíc let, tak se každou zimu koukám na oblohu, jestli už.
2: Já se taky dívám.
3: A ono pořád ne.
2: A pořád nic. Hmm. Já se taky dívám, ale možná bychom mohli posluchačům říct, to je to
3: rameno.
2: Levé rameno z našeho pohledu.
3: Bude, ano, z našeho pohledu je to, když se budeš dívat, tak levé, jinak je to Orionovo pravé, ale kdybys byla Hevelius, který kreslil všechna souhvězdí z božské perspektivy, tak by to bylo...
2: Tak to už...
3: Je to oranžové rameno,
2: ano,
3: Oriona.
2: Oranžové rameno Oriona. A jak vlastně se poznalo, že bouchlo nebo bouchne?
3: Že bouchne. No ono ještě z našeho pohledu nebouchlo. A to proto, že signál od něj se k nám, nebo od té hvězdy, od ní, se k nám šíří asi, putuje k nám asi 600 roků.
2: Jo, takže my vidíme to rameno, jak vypadalo před 600 lety.
3: Ano, přesně tak. Protože rychlost světla je vlastně ta nejvyšší rychlost, kterou se může jakákoliv informace ve vesmíru pohybovat. Takže i světlo má nějakou svou rychlost a ty vzdálenosti ve vesmíru jsou tak nepředstavitelně obrovské, že světlu to opravdu od těch vzdálených hvězd, nebo dokonce i těch blízkých, trvá několik roků. Od slunce k nejbližší hvězdě to trvá přes 4 roky světlo. Tady k té hvězdě až 600 roků. Jo. Za celou dobu, co tady povídáme, to znamená tu hodinu, tak světlo by od slunce doletělo jenom za dráhu Jupiteru. Jo, tak pomalé v uvozovkách, nebo spíš tak obrovský ten vesmír je. Mm-hmm. A to, jestli Betelgeuse bouchne nebo nebouchne, to právě za to můžou teorie. To my máme pozorování té hvězdy, tak jak vypadá dnes, a vědci, kteří se zabývají vývojem hvězd, tak dokázali odvodit, že při takovéhle teplotě, takovéhle jasnosti, takovéhle zhruba hmotnosti, ta hvězda je takhle stará a hvězdy, co jsou takhle staré, by se měly zhruba teď někdy prostě přeměnit tu supernovu a vybouchnout a vytvořit černou díru nebo neutrnovou hvězdu.
2: Mm-hmm. Takže možná už to bouchlo, třeba to uvidíme zítra, a nebo nikdy.
3: My nikdy třeba, ale ano.
2: To je vlastně taky teoretické zkoumání vesmíru, tyhle ty výpočty, a ty se zabýváš hvězdokupami.
3: Ano. Takhle, teď jsme si povídali o jedné hvězdě, naše slunce, taky hvězda. Hvězdokupy, jak název napovídá naštěstí česky, tak jsou kupy hvězd. To znamená oblasti, kde je hodně hvězd najednou a ty hvězdy na sebe působí, přitahují se gravitačně, takže to jsou vlastně takové jako kompaktní systémy, tomu říkáme, kompaktní oblasti, kde jsou od tisíců třeba po miliony hvězd najednou.
2: Musí to být galaxie?
3: Ne. Hvězdokupy jsou vlastně jako stavební prvky galaxií. Jo, když se podíváme po naší galaxii, která má miliardy, to jsou stovky milionů hvězd, tak tam vlastně jsou jednotlivé kupy, hvězdné kupy a spoustu plynu a tohle, ale to jsou vlastně stavební prvky těch galaxií. Hmm.
2: Jenomže, když se řekne hvězdokupy, tak se můžeš dívat prakticky kamkoliv do vesmíru. Hmm. Soustředíš se na nějakou oblast konkrétní?
3: Jakoby já? Přímo? No. A tak třeba, když jsem dělal diplomovou práci, tak jsem se soustředil na velkou mlhovinu v Orionu, což je zase Orionův pás, ta prostřední tečka v Orionově pásu, a říká se tomu velká mlhovina, ale uvnitř té mlhoviny je zanořená malá kupa hvězd, která obsahuje přibližně 3000 hvězdiček.
2: Může se na to laik někdy podívat pouhým okem, nemyslím bez dalekohledu, ale třeba na nějaké hvězdárně, na takovouhle hvězdokupu? Je to vidět, nebo to jenom vlastně tušíte, počítáte?
3: Tak bez dalekohledu hvězdokupu jedinou, co mě teďko, vlastně dvě mě napadají. Hvězdokupy, které už budou vypadat jako, že tam je více hvězd, tak jedna z nich jsou Plejády, ale tam člověk uvidí pouhým okem 7 nebo 8 hvězd. A druhá jsou hyády. Tam je těch hvězd tak asi, nevím, 5-6 vidět, možná někdo, když má dobré oči, vidí třeba 12. Hyády jsou hlava býka, plejády jsou na jeho zádech. A to jsou dvě hvězdokupy v různých stádiích svého života. Plejády mají asi 100 milionů roků, hyády asi 620 milionů roků, jakoby stáří od doby, co vznikly. Tahle mlhovina v Orionu, velká mlhovina v Orionu, tak ta má stáří asi 2 nebo 3 miliony roků a pouhým okem jednotlivé hvězdy nerozlišíme, takže potřebujeme jít na hvězdárnu nebo si vzít nějaký malý triedr, třeba i lovecký, v tom už uvidíme jaký mlhavý obláček, ale na té hvězdárně možná uvidíme i ty 4 nejjasnější hvězdy.
2: Uh-huh. A proč jsi zaměřil právě tam, co jsi vlastně zkoumal?
3: Proč jsem se tam zaměřil? No, protože to je mladá hvězdokupa docela, což znamená, že vlastně se na ní dá testovat, jak hvězdokupy vznikají. Jo? Vývoj hvězdokup trvá miliony až miliardy roků. Jo? Ty nejstarší hvězdokupy i v naší galaxii jsou staré třeba 10 miliard roků. Jo, nebo staré tak, jak vesmír, což je úplně nepředstavitelné. A tady ta hvězdokupa má jenom asi 2 miliony roku, takže se na ní dá testovat to, jak hvězdokupy vznikají. A právě byla teorie, domněnka, když se podíváš na oblasti, kde se tvoří hvězdy, tak se zdá, že v některých těch oblastech se ty velmi hmotné hvězdy vytvářejí uvnitř, jako v uprostřed těch kůb a méně hmotné na kraji. A my jsme tohleto právě testovali na téhle hvězdokupě, protože je hodně dobře pozorovaná, tak nám to dalo spoustu dat a my jsme na to mohli zkusit pasovat modely.
2: A ověřilo se to?
3: Ověřilo se to a zjistili jsme, že po nějaké době se ty hvězdy přerozdělí a že vlastně po nějaké době už nemůžeme poznat, z jakého stavu vznikla, jestli byly ty hmotné opravdu uprostřed nebo ne. Ale u té hvězdokupy právě v tom Orionu se zdá, že vznikla z toho naprosto krásně jako rozděleného stavu, kdy ty velmi hmotné hvězdy byly uvnitř.
2: Z těchto poznatků se potom skládá celá ta teorie, která by mohla objasňovat, jak vznikají jednotlivé části vesmíru?
3: Ano. A potom to vlastně i, když se to rozšíří, tahle teorie, tak souvisí i s tím, proč jsme tady. Protože hvězdy, víme, že se vytváří v těch hvězdokupách. Nevíme o hvězdách, které by vznikly jen tak samovolně, prostě jedna hvězda. To znamená, že i naše Slunce muselo nutně vzniknout v nějaké hvězdokupě, která tedy 4,5 miliardy roku dávno, že jo, takže se už rozpadla. A vlastně je teorie, která nyní propojuje třeba neutronové hvězdy, což jsou pozůstatky velmi hmotných hvězd, a jejich splynutí s tím, že tady vůbec můžeme na Zemi být. A to ještě potřeba ověřit tohle. Ale takhle. Naše Slunce je zásobárna tepla a světla, ale taky se nás vlastně snaží každý den zničit, protože nám vysílá do prostoru nabité částice. Jo? A nabité částice pro nás nejsou dobré. Naštěstí nás před těmi nabitými částicemi chrání magnetické pole Země, které z nich velmi často vytvoří neškodnou polární záři. Jo, nestane se už tolikrát, že by to prostě vyřadilo. Jo, ano, když je velká sluneční aktivita, tak to může vyřadit elektrický proud, ale jinak to udělá jenom polární záři. A to, že máme vlastně ten štít, to magnetické pole, tak za to může to, že máme tekuté kovové jádro, železné jádro v naší Zemi. No ale co dělá to železo tekuté v našem jádru? To je rozpad radioaktivního uranu a tória. A kde se uran a tórium vzal? Ten ve vesmíru jen tak není. Od velkého třesku víme, že tam nejvíc zastoupený byl vodík a helium a ve hvězdách se syntetizují ty těžší prvky, ale uran a tórium vznikají až v momentě, kdy se dvě hmotné neutronové hvězdy, to znamená pozůstatky velmi hmotných hvězd, sloučí a v té srážce teprve vzniká uran a tórium. Takže díky tomu, že třeba 80 milionů roků předtím, než tady vznikla sluneční soustava, se srazily dvě neutronové hvězdy, tak my máme dostatek toho radioaktivního uranu a tória v našem jádru, kterého zahřívá a rozpouští, a díky tomu máme magnetické pole, které nás chrání před tím škodlivým zářením od našeho slunce.
2: Takže všechno perfektně funguje v náš prospěch.
3: Přesně tak.
2: No vidíš, ale když je vesmír tak obrovský, to je pak otázka, jestli je takových míst víc, a to už bychom se vydali k mimozemšťanům.
3: Ano, a vlastně říkáme si, jestli jsme výjimeční nebo ne. Když se člověk podívá jenom po naší galaxii, ty stovky milionů hvězd, víme, že u tisíců z nich jsou planety, a to jenom to, co vidíme. Jo. Možná každá třetí hvězda třeba má planetu. A teďko těch galaxií po vesmíru, když se podíváme jenom na velikost vesmíru o velikosti našeho měsíce, tak tam jsou tisíce galaxií. Jo? To jsou Hubbleovy obrázky vesmírného dalekohledu Hubbla. Tak myslet si, že jsme tady sami, to je hodně, hodně egocentrické.
2: No vida, a byly doby, kdy tohle, když vyřkneš, tak by to bylo označeno za fantasmagorii, ale dneska už je to vlastně téměř teorie.
3: Je to pořád hypotéza.
2: Pořád hypotéza. Pořád hypotéza, ještě jsme je neviděli. Dámy a pánové, hostem nočního mikrofóra je teoretický astrofyzik Václav Pavlík.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na Dvojce.
2: A tím hostem je astrofyzik Václav Pavlík. Já jsem tě uváděla jako vědce, ale vlastně bych mohla říct i spisovatel, nebo jestli to není příliš velikášské.
3: To je ještě příliš velikášské, nebo já nevím.
2: Tak asi. Zatím můžu říct třeba i pohádkář.
3: Protože... To je zase tak, jako že bych si brnkal u tabaráku, ale... To by bylo možná dobré, kdyby pohádky se o astronomii se hrály u táboráku.
2: No jasně. Já si myslím, že to je jedna z nejúžasnějších věcí. Najít ten způsob, jak vědu přiblížit dětem, protože oni jednou budou vašimi kolegy a jednou nás povedou ve světě. Takže já to považuji za velkou věc. A ty píšeš pohádky, které popularizují ta tvoje témata. Hvězdokupy, černé díry, polární záři, už máš vlastně 3 knížky, ano, pro děti. Tak jak tě to napadlo? Potřeboval jsi to prostě vysvětlit?
3: Ano, potřeboval jsem to vysvětlit, to je jednoduchá otázka. Tak, kdyby někdo už usínal, tak takhle. Ale já se výukou mladší generace zabývám od roku 2012, kdy jsem se přidal k týmu, který vytváří tady v Čechách astronomickou olympiádu. A vlastně k popularizaci jako takové jsem se přidal ve stejný rok, taky 2012, dokonce ve stejný měsíc, a to, že jsem vstoupil do redakce časopisu Astropis. A vlastně celým mým profesním životem jsem tak jako procházel i s tím, že jsem se snažil vždy nějaký ten příklad do té olympiády, kde jsem měl na starosti 8. 9. třídu, inspirovat tím, co dělám. Jo, takže vlastně v jednom krajském kole si mohli děti vypočítat právě hmotnost té superhmotné černé díry v naší galaxii. A potom jsem jel na 3 roky do Ameriky, když jsem se vrátil zpátky a vlastně jsem ještě neměl práci na Astronomickém ústavu Akademie věd a pracoval jsem u táty v nakladatelství, tak jsem takhle jednou jel s knížkama z Vršovic na Klárov do muzea, abych je tam předal. A v té tramvaji jsem si říkal, to je taková škoda, že vlastně já nedokážu ten výzkum, nebo nikdo zatím neudělal ten výzkum, co jsme teďko dělali, třeba o té hvězdě Betelgeuse, přiblížit ještě mladším dětem, než to, co máme vlastně na starosti v olympiádě. A v té tramvaji jsem tak jako přemýšlel, co bych mohl udělat, a začal jsem si do telefonu psát pohádku o zmizelé hvězdě. A za těch 20 minut jsem si napsal osnovu a cestou zpátky jsem si přemyslel, jaká jména by ty hvězdy mohly mít, protože Betelgeuse je hodně složité, tak jsem ji nazval Bětka a tak dál.
2: Mm-hmm. A jak jsi vlastně vysvětlil dětem záhadu zmizelé hvězdy?
3: Takhle, já se vždycky snažím, aby to, co vyprávím v té pohádce, mělo nějaký fyzikální základ. Samozřejmě potom umělecká licence, hvězdička má oči, ruce, vydá se někam na cestu, i když by to trvalo milion roku, než by někam doletěla, tak tady vlastně během jedné pohádky se vydá na cestu. Takže to je trošku vytržené z reality, ale když se ta hvězda vrátí zpátky, tak tam už je ta astrofyzika, protože ona zjistí, a teďko doufám, že nás neposlouchají děti, abych to neskazil.
2: Asi ne.
3: Ona zjistí, že jak byla dlouho pryč, tak má strašně zaprášeno všude. A začne zametat a vyklepávat rohošku. A tím rozvíří prach a astronomové na Zemi si všimnou toho prachu, což je vlastně už realita, protože Betelgeuse trošku potemnila a všichni si mysleli, že bouchne jako supernova, protože tak jako zmizela. A potom se vlastně zjistilo, že to byl jenom výron prachu a hmoty z její atmosféry. Takže v tom už je ta realita zase zakomponovaná, že skutečně ta hvězda i té pohádce přijde domů, začne si tu rohošku klepat a astrofyzikové si všimnou toho prachu a říkají si, ona tam musela být pořád, jen jsme ji přes ten prach neviděli.
2: Mm-hmm. No a co ta černá díra? Ta vidět není.
3: Ta černá díra vidět není. Nebo takhle. Černé díry jsou vidět podle toho, jak působí na své okolí. Když mají třeba kolem sebe hvězdu a ta obíhá vlastně kolem ničeho, tak se můžeme dopočítat, co to nic je a zjistíme, že to má velkou hmotnost a není to vidět, tak to asi je černá díra. Nebo když ta černá díra požírá nějakou hmotu, tak okolo sebe vytvoří takový disk té hmoty, která padá, rychle se točí, zahřívá se, září. Já jsem se snažil v té pohádce o černé díře která teda je nenasytná, protože musí za tu pohádku vyrůst do maximálních rozměrů, aby mohla být v centru galaxie, tak jsem se snažil přiblížit to neznámé. My dnes ještě pořád nevíme, jak vznikly ty superhmotné černé díry, co jsou v centrech galaxií. A jedna z těch teorií, hypotéz je, že vznikly z černých děr, které se objevily už při zrodu vesmíru. A potom začaly růst do těch rozměrů tím, že pohlcovaly hmotu a slučovaly
2: se. A požírali se navzájem.
3: To taky. Mm-hmm. A právě já jsem si neudělal tu kanibalizaci těch černých děr, ale tuhle tu malou černou díru, tu kuličku, která tam je, tou pohádkou vlastně provádím a ukazuju, že nejdřív jako požírá jen ten plyn okolo sebe, ale potom vidí hvězdu a začne obíhat s tou hvězdou kolem sebe, a protože chce ochutnat i jak chutná hvězda, protože má nesnesitelný hlad, tak začne požírat tu hvězdu a pak začne být strašný hrubián, dokud jí, a to už nebudem prozrazovat dál, dokud se něco nestane.
2: Když si u té černé díry nenasytne, mně se moc líbí takové ty simulace, nebo spíš ta zobrazení černých děr. Je to na základě nějakého pozorování nebo spojení fotografií třeba z Hubbleova teleskopu, nebo je to opravdu jenom namyšlené?
3: Jestli myslíš takové ty, jako třeba ve filmu Interstellar, taková, že jo, jak obíhá ten disk světla, teď se to kroutí všude, tak to jsou vlastně realistické simulace toho, jak vypadá to prostředí bezprostředně v okolí černé díry. A je to na základě i pozorování. My dnes máme velmi přesný přístroj, nebo spíš, ani ne, to není jeden přístroj, to je projekt. Je to vlastně na celém světě, je soustava dalekohledů, které měří v rámci projektu, kterým se nazývá Event Horizon Telescope, což je vlastně dalekohled, který zobrazuje horizont událostí. Jo?
2: To je to těsně, než to tam spadne.
3: Přesně, to je to těsně, to je ta myšlená sféra, ta myšlená koule, která skrývá tu černou díru. Takže to je ono. A pomocí těchto dalekohledů dokážeme vlastně přesně vyfotit v uvozovkách, jo, to chce ale roky nebo měsíce focení, dokážeme přesně vyfotit, jak vypadá to bezprostřední okolí. Máme teďko zmapované dvě černé díry, jednu v galaxii M87, Messier 87, druhou v naší galaxii. A k tomu máme simulace a vlastně dokážeme ty simulace napasovat přesně na to, aby odpovídali tomu pozorování, a potom, kdybychom měli velké rozlišení, tak by to vypadalo přesně jak ta černá díra v tom filmu Interstellar, ty hezké simulace.
2: Je tedy černá díra to, co původně bylo hypotéza, potom se z toho stala teorie, a v jaké fázi je to teďka? Už víme, že to je? Nebo je to ještě pořád teorie?
3: Tak takhle, já jsem na začátku říkal, že nic není stoprocentní, ale to, že jsou černé díry, tak už bych považoval za stoprocentní. Mm-hmm. Že to prostě víme, že jsou.
2: Ale byl to vývoj.
3: Byl to vývoj, dokonce ještě Arthur Eddington, Sir Arthur Eddington, že jo, předseda, myslím, že Královské astronomické společnosti, říkal, že příroda takovéhle absurdity vytvářet nebude.
2: A to byl jaký rok?
3: To bylo v roce 1920 třeba. Mm-hmm. Jo.
2: Protože, pouhých 100 let?
3: No, pouhých 100 let, ale to je vlastně ten vývoj od toho, kdy máme teorii relativity, která se snaží přesněji popsat, co se děje třeba s planetou Merkur, když obíhá kolem Slunce. Potom si toho všimne jiný teoretický fyzik, Karl Schwarzschild, který zjistí, že existuje řešení těch rovnic, které předpovídají právě to, že vznikne takovýhle objekt, takováhle černá díra, že okolo sebe vytvoří jakousi sférickou oblast, pod kterou se změní geometrie, pod kterou vlastně se nedostane, ze které se nedostane světlo pryč. A to bylo nepředstavitelné, protože nikdo si nedokázal představit na začátku 20. století, jak by vlastně tenhle objekt mohl vůbec vzniknout. Jo? Teorie toho, jak si myslí, že se vyvíjejí hvězdy v závěrečných fázích svého života, bylo, že vlastně neustále kolabují teplem a vyzařují. Jo? A dokud nepřišel třeba i Chandrasekhar, indický matematik, s tím, že hvězdy nebudou kolabovat pořád, že tam je nějaká mez. Jo, dnes víme, že jsou bílí trpaslíci, to jsou přesně ty hvězdy na té mezi. To byla teorie, dneska pozorování, takže potvrzené. Tak vlastně lidi, ten představa vědců o tom, jak se vyvíjejí hvězdy, se pořád měnila, A to, co dřív bylo nepředstavitelné, tak dneska vlastně v každém sci-fi máme, že jo, každý to zná, každý ví, co je černá díra, nebo aspoň zná ten název, že jo, více černá. Takže to je tam obrovský vývoj.
2: A to právě dokážou počítačové simulace všechny, nebo tyhle ty jevy, které se zatím třeba jeví jako hypotéza, potom se tedy z toho stává ta teorie, tak ty jako teoretický astrofyzik to na počítači simuluješ, jak se to může chovat v tomto případě, nebo jestli to je vůbec možné.
3: Ano, ano, přesně tak. Já tady kývu na tebe, pak jsem si uvědomil, jsme jenom zvuk. Takže...
2: No ale já jsem chvilku mluvila, takže to je v pořádku. Jaké další jevy třeba se takhle dají nasimulovat? Zrození hvězdy, černá díra.
3: Vývoj hvězd, vývoj galaxií, vývoj celého vesmíru. Dá se vlastně nasimulovat, jaké zhruba složení mohl mít vesmír, když vznikl, aby se vyvinul do struktur, který pozorujeme dnes. Takže to je další, tomu se říká, ta nejznámější z těch simulací je Millennium Simulation, to znamená simulace tisíciletí, která simulovala právě třeba temnou hmotu, temnou energii a viditelnou hmotu dohromady. A bychom z toho zjistili, jestli vesmír při velkém třesku mohl mít to složení, které si myslíme, že má dnes, které pozorujeme. Takže simulace vlastně nám odhalují spoustu věcí, ale nejenom o vesmíru. Jo, modely se používají třeba i v biologii, ve finančním prostoru. Jo, prostě jsou to nástroje, které nám umožní nějakým způsobem jednak zjistit, co se stalo, a jak se to bude vyvíjet dál. Ale nejsou stoprocentní. Vždy do nich vstupuje nějaká počáteční input, nějaká počáteční podmínka, kterou tam vložíme a potom se to vyvíjí nějakým způsobem. To znamená, nemůžeme si říct, že model je všespásný. Jo? Když mám nějaký model, tak je jen tak dobrý jako to, co ho vytvořilo a to, co jsem do něj vložil.
2: Může se někdy stát tvé generaci vědců, že budete ve stejné situaci, jako byli třeba vědci před 100 lety, že přijde další generace vědecká a řekne, ale vy jste nevěděli vůbec nic a teď začnou, objeví něco úplně nového?
3: Ale to se děje vlastně dnes a denně. Uh-huh. Ta vědecká komunita se pořád o něčem v uvozovkách hádá, jestli něco takhle nebo takhle. Vlastně my třeba dnes nevíme, co jsou to druhé populace hvězd, nebo druhé generace hvězd ve hvězdokupách. Uh-huh. Jak vznikají, jo. O tom se pořád hádáme.
2: Hádáte se?
3: Hádáme.
2: Tak to je asi zdravé, že?
3: Trošku. Je to takové tvůrčí.
2: Nejenom o tvůrčí astrofyzice nám vypráví astrofyzik Václav Pavlík v nočním mikroforu.

0: Posloucháte Noční mikroforum, mým hostem je astrofyzik Václav Pavlík. Povídali jsme si o modelech, které pomáhají zjistit, jak se objekty ve vesmíru chovají, jak vznikají hvězdy, jak se vyvíjí vesmír, ale mě ještě napadlo, co třeba takové modelování toho, co létá kolem nás, kolem zeměkoule. Taky se tím zabýváte, jestli se s něčím srazíme, jestli to bude daleko blízko, jak to dopadne?
1: To je přesně jedno z těch odvětví, kterým se nezabývám přesně já tedy, ale zabývají se jim moji kolegové třeba na Astronomickém ústavu Akademie věd, hlavně v Ondřejově. A je to jedno z těch využití modelů nebo simulací našeho vesmíru, našeho nejbližšího vesmíru. To znamená, když vidíme nějaký zatím nám neznámý objekt, takhle těch objektů malých těles ve sluneční soustavě jsou miliony. A hodně z nich máme zmapovaných velmi přesně, protože pořád měříme, jsou přehlídky oblohy, které je měří a známe jejich dráhy. Ale pak se objeví nějaký kus kamene, který neznáme. A vlastně modely nám pomáhají určit tu jeho dráhu, tu jeho trajektorii vesmírem, sluneční soustavou a předpovědět, jestli třeba hrozí, že se s ním něco srazí. Třeba naše Země nebo Měsíc. Ale, jak jsem tady vlastně říkal na začátku, nebo vlastně v tom minulém bloku, tak ten model je jen tak dobrý jako data, která do něj vstupují. To znamená ty počáteční podmínky. Můžeme si to možná představit tak, že kdybychom teď si představili, že stojíme na ulici a všechny je noc a všechny lampy jsou zhasnuté, tak my vlastně nevíme, kam ta ulice vede. A teď se rozsvítí jedna lampa před námi. A vidíme, kam ta lampa svítí, ale to znamená, že jako víme, že to je zhruba tím směrem a je to asi rovně, ale může to být taky za zatáčku, může tam být esíčko, může tam být nějaká překážka. A vlastně my, když teďko uděláme model toho, jak půjdem, to znamená náš model je to, jak my jdeme, tak nevíme, kam jdeme. A potřebujeme těch lamp na té cestě mít víc, abychom zjistili velmi přesně, kam ta cesta bude zahýbat. Takže přesně tohle to děláme. My změříme pár měření nějakého neznámého objektu, udělají se modely, udělají se predikce, kam by se ten objekt mohl vydat. Zjistí se, že má třeba 5% šanci, že se srazí se Zemí. A za půl roku se ten objekt objeví na obloze někde znovu, uděláme další měření a zjistí se, že ne 5% se Zemí, tak jako maximálně 0,001%, že se srazí se Zemí a spíš 1%, že se srazí s Měsícem. A nebo, že nás mine úplně.
0: Mm-hmm. Tohle všechno předpokládá velkou trpělivost a mnohaletá měření a pozorování, je to tak?
1: Je to tak. Mnohaletá, nebo aspoň ano, je to trpělivost, která tam je a zároveň jisté pochopení toho vědeckého výzkumu. Což znamená, že vlastně ty výsledky, které máme aktuálně, by se neměly nikdy brát, že jsou stoprocentní a vědci nikdy nepublikují výsledky, jo, já jsem si naprosto stoprocentně jistý, že to je takhle. Vždycky vědec publikuje jistou odchylku, nějakou chybu, kterou si je vědom, že tam může být a v rámci té chyby si je jistý, že ten výsledek tak bude, ale ta chyba může být velká, když máme málo dat, bude se zmenšovat, když máme těch dat více a více. Jo? A právě člověk, který není vědec, není na tohleto zvyklý, tak možná si myslí, že když mu vědec řekne, jo, tahle ta planetka se srazí se Zemí, tak je konec. Ale ten vědec si je jistý tím, že vlastně to neví, to je jediný, čím si je jistý. A neustále zpřesňuje tu svou domněnku, tu hypotézu a vlastně počítá s tím, že to, co si myslel původně, může být úplně jinak.
0: Takže pochybování je součástí vědy.
1: Ale ano, přesně tak. Pochybování je vlastně jediný způsob, jak se můžeme jako společnost někam dostat. Neznamená to, že půjdu a budu nutně kritizovat úplně všechno, co se děje kolem mě, ale znamená to, že kromě výsledků si musím i uvědomit, jaké nejistoty s těmi výsledky jsou spojené.
0: Přesto je něco, co tě třeba za tu dobu, kterou se věnuješ astrofyzice, překvapilo?
1: Jak to myslíš?
0: No, jestli třeba nastal nějaký velký objev za dobu tvé vědecké dráhy.
1: Je, to je teda otázka. Jsi mě úplně dostala.
0: A máme na ní 65 sekund.
1: 65 sekund, abych si vzpomněl na to, co mě naprosto vykolejilo. Nevím.
0: To vůbec
1: nespomenu
0: nevadí.
1: Si, ale bylo těch, vzpomínám si, že takovéhle věci byly. Určitě mě vždycky něco překvapí, něco, když objevím. Jo? Vlastně ano, jedna věc mě překvapila, máme ještě na to pár vteřin. Když jsme dělali modely, kde se měla potkat sluneční soustava s prolétající černou dírou, tak bych si tipnul, že se ta celá sluneční soustava rozpadne, jak když prostě hrajou kulečník a všechny koule půjdou pryč. Co mě překvapilo je, že ta černá díra na sebe dokázala navázat planety, že dokázala vytvořit novou sluneční soustavu bez slunce, ale planety obíhající kolem černé díry. To jsme fakt nikdy netušili.
0: A to je teorie nebo
1: to byl model.
0: Hypotéza, to je model.
1: To
0: ale
1: byl model.
0: Ten jenom jedna z možností.
1: Jenom jedna z možností.
0: Jasně, ale asi by nám to slunce trošku chybělo.
1: Chybělo by nám, ale nepoznali bychom, v noci bychom to nevěděli.
0: V noci bychom
1: byla
0: to nepoznali.
1: Byla by neustále noc.
0: Tak já ti přeju, ať se stále rád díváš na noční oblohu, i přesto, že se věnuješ teorii u počítače. A moc ti děkuju, že jsi přišel takhle v noci do nočního mikrofora. Měj se hezky, ahoj.
1: Moc děkuju za pozvání, ahoj.
0: Dámy a pánové, mým hostem byl astrofyzik Václav Pavlík a teď už se loučí i Jana Richterová.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. A nesmím zapomenout na ponocující děti. I ty poslouchají Český rozhlas Dvojku. A to je místo, kde výhradně můžete slyšet Noční proud. Nejstarší tuzemskou rozhlasovou diskotéku, která k vám proudí už od 2. října roku 1989. Ten první noční proud vysílal kolega Miloš Skalka, ten druhý, který se odehrál 3. října 1989, odvysílal ten, který vás zdraví od mikrofonu, a to je Zdeněk Vrba. Ať se vám krásně naslouchá.

Tak to byly děti a spolu s nimi Jiří Šliter a písnička Řada koní, která navazuje na velkou sportovní akci, která se udála dnes odpoledne, a to sice už 136. ročník velké pardubické steeplechase. Na kontinentální Evropě nejslavnější dostih toho daří i

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Dvojku a posloucháte Noční proud. Tak jako každý noční proud, každou noc jsme začali ve 23 hodiny a 30 minut a skončíme až ve 2 hodiny ráno, abychom předali štafetu dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka, která vysílá non-stop. No a tohleto je ze 7 nočních proudů ten jediný, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého, to je ten nedělně pondělně. Já si na tom zakládám, že mám tu možnost a čest vás převést z jednoho týdne do druhého.

Oči koní s textem Josefa Fouska zpíval Václav Neckář a koňské písně jenom na chvíli a jenom jednou přerušíme, protože jsem vybral jednoho z těch, který se narodil právě 11. října, to je ten den, který s Nočním proudem i Dvojkou a s vámi dožívá, ale ještě bychom měli alespoň jednoho oslavence zmínit, je to velmi zajímavá osobnost, francouzský zpěvák, kytarista, hudební skladatel. Říkalo se, že po Johnny Hallidayovi je druhý nejznámější francouzský zpěvák, přesto si myslím, že u nás příliš známý není. Je to syn polského žida a německé židovky, který se 11. října 1951 narodil v Paříži, takže ti dobře počítající už vědí, že Jean-Jacques Goldman má dneska 75 let a my si poslechneme jeho píseň, kterou napsal, kterou interpretuje a spolu s ním také mladší kolega Patrick Fiori.

Marie Rotrová a kůň bílý, který nemohl v naší koňské sérii před půlnocí chybět, ještě dvě písničky bych rád vměstnal a zároveň vás pozvolna začal upozorňovat také na to, co bude po půlnoci. Podíváme se do Puerto Rica i na Havaj. Připomeneme si také to, že Karel Černoch by zítra měl 83. narozeniny. Povíme si také, kolik má jeden z pilířů skupiny Status Quo. Bude tady také Coloredo a to hned ve dvou podobách. Porovnáme, jak se vyvíjí turné skupiny Kabát a turné Lucie Bílé. No a to zdaleka není všechno. Poznamenal jsem si tady ještě další písničky a další mi teprve napadnou. Tak koňská série, předposlední píseň, skupina Kamelot, Roman Horký u sólového mikrofonu i kytary a Zachraňte koně.

Zachraňte koně, vykřikla a nikoliv jen tak do pléna, ale naprosto vážně skupina Kamelot v čele s Romanem Horkým, který i tuhletu skladbu dokáže hrát s kytarou zahravou. Za hlavou má kytaru a vzpomínám si, že to jsem viděl akorát od Radima Hladíka. I když určitě se najde ještě nějaký šikovný kytarista, který tuhletu ekvilibristiku dokáže mít kytaru za krkem a hrát na ní třeba i různá sóla. Až to stouni zabalí, zastaví se vlaky, vlak co nikde nestaví, zastaví se taky. Tenhle krásný rým nás čeká také po půlnoci v nočním proudu a patří do nové písničky skupiny Olympic, která přichází s jejich kolekcí 21 Nej. To jsem vám chtěl také říct jako důležitou informaci a velmi důležitá informace je o tom, že v úterý 20. října vysíláme výroční noční proud a to už mezi 19. a 21. hodinou, samozřejmě tady na dvojce, bude to přímý přenos ze studia 1 Českého rozhlasu. Bude tady řada známých osobností, které budou vyznamenány anebo které se přijdou podívat. Je to prozvané, protože ten prostor není příliš velký. Dvouhodinový přenos vás čeká a nemine a pro všechny fanoušky nočního proudu je to, řekl bych, taková skoro povinnost nechybět u toho přenosu. No a potom normálně, protože to je úterý, tak se ve 23 hodiny a 30 minut, to už bude po přenosu, vydá do studia nočního proudu Jitka Benešová na svůj pravidelný úterně středeční noční proud. Já se těším po půlnočních zprávách, znovu naslyšenou.

0: I v nočním proudu očekáváme půlnoc a 12. říjen.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Napříč Českem začala povolební vyjednávání. Na některých radnicích už mají o podobě budoucích koalic jasno. Rusko po vyhlášení příměří Donaldem Trumpem zaútočilo podle Kyjeva na ukrajinské energetické zařízení. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donoghuem. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně přehánky. Večer se bude vyjasňovat, teploty do 17 stupňů. Je pondělí 12. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají dnes odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou, sobě a Piráty. A podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
3: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
2: Jasnou už je třeba v Plzni, tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členem zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici, jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali. V opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
4: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
5: Měli jsme velkou shodu na programu.
4: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
6: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
4: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
7: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
4: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
2: Složení nových zastupitelstev po volbách už znají také třeba ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
8: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
9: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
8: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
10: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
8: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil dohodu o energetickém příměří s Ruskem za dobrou zprávu. Reagoval tak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který příměří v neděli oznámil. Rusko se k tomu zatím oficiálně nevyjádřilo.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu. Dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Nepál zasáhla další povodňová vlna, tentokrát na řece Budi Gandaki, přibližně 60 kilometrů severozápadně od metropole Kátmandu. A podle aktuálních informací mohutná vlna zničila několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti, pohřešuje se ale nejméně 5 lidí.
12: Videa, která natočila místní lidé z bezpečné vzdálenosti na kopci, ukazují mohutnou tmavou stěnu vody a kamení, která zaplavuje vesnici a za pár vteřin zcela pohltí i říční koryto. Nepálské úřady na sociálních sítích uvádějí, že zatím nevědí přesně, co tak rychle zvedlo hladinu řeky, ale tvrdí, že tentokrát dobře zafungoval výstražný systém a lidé byli před nebezpečím varováni relativně rychle. Na konci září zabila povodňová vlna na řece Tříšulí v Nepálu. Bezmála 1500 lidí a více než 5000 dalších je dosud nezvěstných. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit současná pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
13: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
14: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
15: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
16: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
17: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
16: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
17: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Švédská královská akademie věd dnes oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců se dozvíme ve 3:15. Ocenění za ekonomii je každoročně poslední vyhlašovanou kategorií Nobelovy ceny.
18: Laureáty vybírá 10 lidí, převážně ekonomů z Komise pro ekonomické vědy ve Švédské královské akademii věd. Nejvíce se letos sází na úspěch kanadského ekonoma Ariela Pakese z Harvardské univerzity nebo Američanky Susan Athayové působící ve Stanfordu. Cenu za ekonomii nezaložil sám Alfred Nobel, ale švédská centrální banka na jeho počest až v 60. letech 20. století. Nominace mohou podávat členové Švédské královské akademie věd, komisaři z tamní centrální banky a vybraní akademici. Kdo byl letos nominovaný, bude odtajněno až za 50 let. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň na loňský triumf Stampnauna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy. Navázal letos desetiletý Valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donoghue.
19: Jsou to odlišné typy koní. Final Orders je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
2: Druhý byl ve 136. ročníku Velké Pardubické Jan Flatejsek, který tentokrát jel na vítězi z roku 2024 Gutfrim. Třetí skončil Jan Odložil s Angorvatem. Fotbalisté pražské Sparty si v 10. kole šance ligy připsali 3 body za domácí výhru nad Pardubicemi. V neúplné tabulce tak jsou třetí. Druhý za vedoucí Slávy je Slovan Liberec, který podlehl Slovácku 0-2 a Teplice remizovali se Sigmou Olomouc 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a překážka na D5 u Stříbra na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 byl teď na chvíli pozastavený provoz u sjezdu za sjezdem na dálnici D5 na 23. kilometru likvidovali nebo nakládali poslední vozidlo po dopravní nehodě a nyní již se projíždí plynule oběma jízdními pruhy. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Stříbro na 115. kilometru pro poruchu odstavený kamion. Označený je světelnou šipkou a projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Ostravě na D1 uzavřený Klimkovický tunel obousměrně z důvodu úpravy dopravního značení. U závěra by měla trvat dle Národního dopravního informačního centra 40 minut. Silnice 13 Klášterce nad Ohří do Karlových Varů za Ostrovem uzavřená. Došlo tam ke střetu 2 vozidel se stádem divokých prasat. Na místě zasahují hasiči a likvidují vyteklé kapaliny. Náhradní trasa přes Hájek a Dalovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku jasno, jinak polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, na horách na severu a severovýchodě i smíšené nebo sněhové a nejvyšší pondělní teploty 10 až 15 stupňů na jihu Moravy naměří až 17. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
21: Dobrý nový den vám přeje Zdeněk Vrba. Ten den, který se před chvílí narodil, se jmenuje pondělí 12. října 2026. Přeju také dobrý nový kalendářní týden. A připomínám, že posloucháte Noční proud. Noční proud, který tuto noc, stejně jako ostatní noce, skončí ve 2 hodiny ráno. Ať se vám po celou tu dobu krásně naslouchá.

Livin la vida loca. A 54-letý portorický zpěvák Enrique Martin Morales, který je znám samozřejmě a to po celém světě pod uměleckým jménem Ricky Martin a který má za sebou u nás i skvělé koncertní vystoupení. Zahrali jsme si ho také proto, že v Portoriku dnes mají Den přátelství. To je krásný svátek. Další zpěvák je z Havaje, tam mají dnes také svátek a je to Den objevení. Ale zpěvák, kterého uslyšíte, už objevili hodně dávno. Bruno Mars.

0: I Just Might a Bruno Mars, rodák z Honolulu na Havaji. Slíbil jsem, že vzpomeneme krátce po začátku pondělí 12. října toho, který by právě dnes měl 83. narozeniny, takže 83 in memoriam a u toho jméno Karel Černoch. Karel Černoch, který odešel 27. prosince 2007 ve 64 letech a který byl mimořádně výborný zpěvák, který patřil do naší špičky. Pamatuju si, když jednou byla anketa Zlatý slavík, kterou mám takový pocit, že uváděl tehdy ještě Vladimír Dvořák a že říkal, že na čtvrtém místě je Karel čtvrtý, Karel Černoch, tak takhle si pohrál s tím jménem a my se podíváme do vzdálenosti daleko nedaleké, protože nás čeká písnička ze seriálu Zdivočelá země, písnička, kterou napsali pánové Zdeněk Barták a Eduard Krečmar a je to píseň Sen kovbojů.
1: Každý

Sen kovbojů, nebo chcete-li kaubojů, seriál z Divočina země, režisér Hynek Bočan, hudba Zdeněk Barták a také tahle skvělá písnička Karla Černocha. Písničky tam byly jenom dvě, i ta druhá je neméně skvělá, tu naspívala Marta Kubišová a ta se jmenuje jako celý seriál z Divočina země. Karel Černoch byl výjimečný zpěvák, tak výjimečně zahrajeme k jeho nedožitým narozeninám hned dvě písničky. Tahle ta písnička patří k jeho největším hitům a tu písničku si od něj a celkem šikovně, musíme říci, vypůjčil také Petr Muk. My si poslechneme samozřejmě originál písně Zrcadlo.

inzerát, najmu muže, raději několik, s vlastním krumpáčem, značka střepy.

Střepy přinášejí štěstí, takže se zase tolik nestalo. To byly dvě písničky Karla Černocha, Sen kovbojů a Zrcadlo v nočním proudu na dvojce ve chvíli, kdy se blížíme k půl jedné. Dalším zájmem naším bude skupina Status Quo. Ve skupině Status Quo byl velmi důležitým pilířem Rick Partiff, přestože nebyl hlavním zpěvákem a byl také uznávaným kytaristou. Dneska by měl 78. narozeniny. Odešel na Štědrý den na Vánoce v roce 2016 v 68 letech a z toho 49 let strávil právě ve skupině Status Quo.

Naší další hudební položkou v tomto nočním proudu na dvojce bude John Denver. John Denver se nenarodil v Denveru, to znamená nežil v Kolorádu, narodil se v Novém Mexiku a odešel 12. října 1997 v Kalifornii, ale natočil spoustu pěkných folk rockových písniček. Jednu z nich si teď dáme a dá se o ní říci, že to je vlastně celosvětová známá záležitost. John Denver v nočním proudu.

Stanley Cup s Coloradem, z našeho pohledu, jinak tam říkají Colorado, tedy s Colorádem. Také litoměřický hokejista Škoula získal Stanley Cup s tímto úspěšným klubem NHL. A dneska v tom klubu válí Martin Nečas, momentálně jeden z našich nejlepších hokejistů, takže mu budeme držet palce. A noční proud občas zabloudí i do hokejových arén. Konec konců tam se hraje hodně muziky, takže je zajímavé sledovat, cože se tam třeba hraje. A teď už víme tedy, že v Denveru a ve státě Colorado se říká Colorado, ale my si poslechneme z Rangers Colorado.

Colorado a skupina Ranchers. I mnozí pamětníci už ani nepamatují, že na začátku éry skupiny Rangers tam byla také zpěvačka, vy jste ji slyšeli, jmenovala se Jirka Hadrabová, která posléze se zvukařem, který zvučil skupinu Rangers, a zvukař to musel být výborný, protože takový vícehlasý vokál vyžaduje lepšího zvukaře než třeba toho, který ozvučuje diskotéku anebo jednoho písničkáře. Tak s tím technikem, s tím mistrem zvuku právě Jarka Hadrabová do Spojených států emigrovala, což také znamenaly potíže pochopitelně pro skupinu Rangers, která se musela přejmenovat na Plavce svého času, však to znáte. Dneska slyší na oba názvy, dneska už je to jedno a není potřeba to nějak zase až extra připomínat. Ale pravda je ta, že dneska v současné sestavě skupiny Rangers, kterou vede Mirek Řihošek, tak ten ženský hlas tam plní Iva Hajnová. A my si dáme ještě jedno Colorado, tentokrát úplně jiné, s úplně jinou kapelou, s kapelou, se skupinou Kabát.

boku žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krást.

Není Colorado jako Colorado. Jedno jsme slyšeli v podání skupiny Rangers, to druhé v podání skupiny Kabát, která má trošku problémy se svým turné, protože musela zrušit dva brněnské koncerty a pět koncertů na Slovensku, protože tři členové téhleté hudební skupiny mají zdravotní potíže. Nicméně už nacházejí nové termíny, což není tak jednoduché, musí se zjistit, jestli v těch halách, kde se měl konat ten původní koncert, se až budou chtít někdy třeba v druhé půli listopadu nahradit ten koncert, tak se musí zjistit, jestli tam vlastně je volný termín a je tam kolem toho ještě určitě spousta administrativy. Nicméně pro ty dva brněnské koncerty už jsou tady nové termíny, které následují po tom původním vrcholu, který měl být a bude 11.11. v pražské O2 aréně. V Brně potom dva koncerty 17. a 19. listopadu a další koncerty pro ty zrušené na Slovensku, těch pět se hledají. Tak budeme držet palce, aby to všechno se zvládlo a dobře dopadlo, aby ty dlouho očekávané koncerty skupiny Kabáci naši diváci, fanoušci a i posluchači Nočního proudu pochopitelně užili. Dneska připomínáme si také nedožité narozeniny, které by měl Luciano Pavarotti, jeden z nejlepších tenorů na světě, přezdívaný také král vysokého C, zaspívá i do tohoto Nočního proudu, nebude sám, spolu s ním Jose Carreras a také Placido Domingo, takže v té nejsilnější trojici s tím nejslavnějším hitem O Sole Mio.

Luciano Pavarotti by měl dneska 91 let, zemřel před 20 lety a naštěstí tyhle ty úžasné nahrávky tady s námi zůstaly, tak si je občas i v nočním proudu na dvojce užijme. Na turné je také Lucie Bílá, tam zatím žádné zdravotní problémy nejsou a to je dobře. Dneska ku příkladu večer ve sportovní hale v Českých Budějovicích, 14. října Brno, 16. Zlín, 18. Ostrava a po dvou dnech pěkně i Hradec Králové, to znamená 20. října a jen tak dál. To turné se jmenuje podle písničky Obyčejná holka.

Obyčejná holka Lucie Bílá, stejně tak pojmenované její turné po velkých halách České republiky. Dnes 12. října má svátek Marcel. Myslím, že to neplatí jenom pro Českou republiku, ale že to platí i mimo Českou republiku leckde. A pokud ne, tak si to klidně uděláme tak, jak budeme potřebovat. Já bych totiž s dovolením začal s jedním Italem, který už taky s námi tady není, ale nicméně to byl velký herec a velké jméno. Jmenoval se Marcello Mastroianni a zpívá o něm Jana Ferriová alias Carria.

Nejslavnější italský herec Marcello Mastroianni. A já mezi tím, co vám zpíval, tak jsem tady našel jednu kuriozitu, která se váže také k dnešnímu dni. A tu si nechám pěkně až nakonec před druhou hodinou. A zůstávám věrný jménu Marcel. Zazní písnička Marcel z malého města, kterou bude zpívat Petr Nať. Na Slovensku ovšem dneska mají svátek Maxové, Maxmiliánové, nikoliv Marcelové, ale nám to vadit nebude. A poté, až dospívá Petr Nať píseň Marcel z malého města, tak si dáme jednoho poctivého českého Marcela.

Nic nestává se náhodou, zpíval Marcel Zmožek a já vám řeknu, jak je to s tím jménem Marcel, co je dnes v kalendáři. V roce 1999 bylo u nás mužů tohoto jména, tedy jména Marcel, 8372. V roce 2016, posledního zveřejnění, to bylo 8695. Takže já to odhaduji, že teď třeba už možná jich bude 9000 těch Marcelů a až nám to jednou otajní ministerstvo vnitra České republiky, tak si to zase v nočním proudu řekneme. Překonali jsme s tou předchozí písničkou 1 hodinu, teď už máme 1 hodinu 3,5 minuty a o slovo se hlásí skupina veteránská, skupina Rolling Stones. Angie.

Slavný ploužák skupiny Rolling Stones, Angie, jeden z velkých hitů, a že těch hitů mají požehnaně. A protože to už je kapela v pokročilém věku, tak se často spekuluje, zdali nebudou končit. Podobně na tom u nás Olympic. A mám velkou radost, že se objevila písnička, ve které se mimo jiné také zpívá: až to stouni zabalí, zastaví se vlaky. Vlak, co nikde nestaví, zastaví se taky. Vlak, co nikde nestaví, je název písničky, která začíná většinu koncertů Olympiku, takže je to jasné, že tím naznačuje Petr Janda a spol, že třeba by taky ten vlak mohl zastavit. Ale když tu písničku poslechneme až do konce a slyšíme na konci to možná, tak víme, že Olympic možná klidně může Rolling Stones i přežít. Tak uvidíme, necháme se překvapit.

Nechal si tam samozřejmě Petr Janda vůli, aby to případně šlo, dokud to půjde. Tak to byla krásná nová písnička, kterou momentálně najdeme na 9. místě hitparády Česká 12. Pokud jste nestihli nedělní premiéru mezi 16. a 17., tak už zítra večer ve 21:05 máte možnost si hitparádu poslechnout a také až do středeční půlnoci máte možnost do ní hlasovat. Zatímco já vás teď všechny posluchače Nočního proudu a Českého rozhlasu Dvojka zvu na velký koncert.

Legendární skupina Eagles a neméně legendární píseň Hotel California v koncertním podání v rozšířené verzi. Věřím, že jste si tuhle tu písničku hodně užili. A přepojuji na domácí Luhy a háji. Zaspívá Dalibor Janda, co by zpívající autor, většinu písniček si píše, co se týče hudby, sám. Většinu písniček mu textuje Jan Krůta, ale sahá i po jiných textařích. A mimochodem tento týden v pátek 16. října vystoupí v kulturním domě, který se jmenuje Sokolovna, je v Tyršově ulici a je to v Hranicích na Moravě, tedy jeho rodné městě. A potom jako mladý žil kousek, asi 2 kilometry, možná ani ne, od hranic na Moravě je obec Drahotuše. Právě tam trávil svoje mládí Dalibor Janda. No a bude muset dávat samozřejmě dobrý pozor, jak s celou kapelou Prototyp, tak i se svojí dcerou, která ho tradičně doprovází na koncertech, Jiřinou Anou Jandovou, protože víte, jak to je, doma není nikdo prorokem.

Daliborovi Jandovi popřejeme příjemný páteční koncert v jeho rodném městě a vydáváme se za svého času velmi úspěšnou diskotékovou formací s kouzlem jednoho jediného hitu. Ten se jmenuje trochu dramaticky a dramatická píseň to je Fire on the Water skupiny Orlando, Riva, Sound.

Velmi dramatická píseň, Já tě proklínám, a Šárka Marková v Nočním proudu na Dvojce. Dospívala chvíli po půl druhé, přesně 1:31:39, takhle to je přesně. A teď budu chvíli myslet na ty, kteří mají letos 53. narozeniny, buď to už měli, anebo ještě do konce roku budou mít, to znamená, že jsou ročník 1973, a právě tenhle ročník stojí v čele šlágrů chlapíka, který se jmenuje James Blunt.

Kuvru, za které hraje náš nejlepší obránce, a sice pan Hronek. Zraněný útočník chytil, nehraje, ale na druhé straně za New York Rangers ve čtvrté formaci mladý reprezentant Chmelař. Stav utkání je 2-2 na konci druhé třetiny a je to velmi napínavé. My už ale spěcháme za Leonou Machálkovou, která nás čeká sama ve tvém svetru.

Leonu Machálkovou vystřídá francouzská zpěvačka Patricia Kaas a píseň Když mám ze všeho strach.

Francouzská zpěvačka Patricia Kaas a já jsem zvědav, co řeknete na tu kuriozitu, kterou jsem zařadil na samotný konec tohoto nočního proudu. Snad se mi tam vejde, všechno dobře dopadne, budu si sám držet palce. A teď už Michal Hrůza a Nelly Řehořová a písnička Sázava z filmu Špunti na vodě.

Film Špuntě na vodě, písnička Sázavá, Michal Hrůza a Nelly Řehořová. Když jsem kdysi, než začínal Noční proud před těmi 37 lety, měl rozhovor s jednou novinářkou, ona se mě zeptala, jestli bych mohl říct jednu písničku, která by třeba charakterizovala ten můj Noční proud. No, vypadla ze mě písnička na poprvé a i po těch 37 letech si myslím, že za ní mohu stát Creedence, Clearwater, Revival a Molina.

Molina a Creedence Clearwater Revival. Představte si, že zítra je 13. října, ano, teď jsme ukrojili necelé 2 hodiny z pondělí 12. října 2026 a zítra toho 13. října je Mezinárodní den bez podprsenky. Ano, prosím pěkně, v roce 2011 tenhle ten svátek požehnala už Organizace spojených národů. A já mám jednoho kamaráda, který když to tehdy zjistil, tak do OSN napsal, že by rád byl revizorem tohoto svátku. Představte si, že mu neodpověděli. A to ještě nebyla doba tak divná, jako je nyní. To narážím už na předposlední písničku tohoto nočního proudu. Doba je divná, autoři Ondřej Soukup, co se týče hudby, texty Marian Zima a zpívá Richard Sařík, Vzpomínka na něj.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dá.

Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský.

0: se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká paráda.
1: Rekordní teploty v pražském Klementinu, nejchladněji v roce 1936, minus 1,7 stupně Celsia, nejtepleji v roce 1843, plus 23,7 stupně Celsia. A teď už ta kuriozita, která přichází na konec nedělně pondělního nočního proudu. Dneska by se dožila 84 let slavná izraelská zpěvačka a herečka Dalia Lavy. Zemřela před 10 lety přibližně 3. května 2017 a představte si, že tato izraelská zpěvačka natočila duet s Karlem Gottem v němčině zpívaný Ich bin da, um dich zu liebe. To bude poslední písnička a zároveň i pozvání na další noční proud. Už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut se přihlásí do znělky nočního proudu Martin Hrdinka, zatímco Zdeněk Vrba vám v tuto chvíli přeje krásný zbytek této noci.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Jitka Slezáková. Tentokrát pojedeme na samotu u lesa do Orlických hor. V bývalé hájovně tam žije sklář Stanislav Novák, který se specializuje na výrobu lustrů metodou glass fusing. Viděla jsem pec, ve které lustry vznikají. Viděla jsem tabulky skla, které se tam spékají dohromady. Viděla jsem formy, které si sklář sám vyrábí. A přála bych všem, aby to viděli taky. Nebo aspoň slyšeli právě teď na našich rozhlasových vlnách. Přejeme vám poslech plný inspirace.